0: Jak to vnímáte vy, když se dostanete třeba k nějakému nástroji, který neznáte? Petře?
1: Tak vždycky každá cesta na kůr je takové jistým způsobem dobrodružství, možná očekávání, čeho se vlastně jakoby dočkáme u toho nástroje, protože ne vždycky ty nástroje známe, samozřejmě, když opakovaně jezdíme třeba na určitá místa, tak už máme představu, do čeho jdem, ale v tom je vlastně ten varhan, řekněme si to varhaní řemeslo, nebo vlastně setkání s tím nástrojem jedinečné, že nás nutí a konfrontuje vždycky s něčím novým, jedinečným. Jo? Samozřejmě jsou to prostory, ale zejména hudební nástroje, tedy varhany. Takže člověk může najít skvělé varhany ve výborném stavu, pak může najít nějaké chuderky, které třeba nejsou úplně ideální. Samozřejmě pokud se jedná o koncertní produkci, tak většinou ty nástroje nebývají úplně v tak fatálním stavu. Ale pokud se týká třeba o liturgickou praxi, tak víme, že ta setkání bývají někdy velmi napínavá. Takže z tohoto hlediska je to vždycky naprosto skvělé a řekl bych, to naše setkávání se s těmi nástroji a s hudbou činí mimořádně zajímavým.
0: Když se vrátíme k varhanímu festivalu, tedy brněnskému varhanímu festivalu, vy jste, paní Bartošová, zmínila právě ty varhany v Loretánské kapli, 300 let. To je nástroj, který má velkou historii, ale on prošel opravou nedávno, jestli se nepletu.
2: No, ta oprava, teď já nevím úplně přesně, kolik je to let zpět. Tak kolem,
1: deseti let, možná
2: to desáté výročí jsme ještě neslavili, to znamená 9 nebo prostě tak nějak. A právě, že to musím tady říct, že o to se zasadil velmi pan farář Martin Bejček, aby ty varhany byly prostě opraveny, protože byly ve stavu, kdy nebyly možnost prostě na ně nějak koncertně hrát, bych řekla. A byly výborně opraveny a řekla bych, že je možný právě ukázat v takové podobě, v jaké byly, protože na to dohlédli také památkáři, kteří tam právě do toho vrtali někdy až moc, musím říct tedy, ale v každém případě ten nástroj je momentálně výborně opravený, dokonce získal jako nějakou cenu za nejlepší opravenou památku Jihomoravského kraje.
0: Pořadatelem festivalu je Klub moravských skladatelů. Jak se daří zajišťovat prostředky? To je velké téma a hodně těžké.
2: No, to není úplně jednoduché. Klub moravských skladatelů vlastně je spolek, ale jsou to žádosti o dotace a musím tedy jako říct, že město Brno jako se hodně příznivě na tu akci dívá. To znamená, že opravdu ta dotace je tak, že ten festival v podstatě pokryje, no, bych to řekla, no, protože ministerstvo kultury také něco přispěje, ale na to, že to je ministerstvo kultury, to není žádná, řekla bych, v úvozovkách sláva. No a potom nějaký ty drobný Český hudební fond, jako nadace drobné, Český hudební fond, nadace OSA a tak různě, no. Poskládá se to.
0: Nechme nyní zasnít v úvodu hudbu. Poslechneme si partitu C-dur Jana Křtitele Kuchaře. Na varhany hraje Hana Bartošová.

0: Hosty dnešní oktávy jsou varhaníci Hana Bartošová a Petr Kolář. Paní Bartošová, pojďme si nyní představit podrobněji jednotlivé koncerty Brněnského varhanního festivalu. Jak jsme již zmínili, zahajovací koncert se uskuteční hned 27. května v 19 hodin a 30 minut v jezuitském kostele na Beethovenově ulici v Brně. Kdo zde bude účinkovat?
1: Tak zahajovací koncert má Jan Frmer z Belgie, varhaník, kterého jsem již slyšela, takže mohu za něho dát ruku do ohně, pokud teda bude v kondici, že samozřejmě je to vždycky o nervy a ne, však víme to veřejné vystupování, že má svoje úskalí, že musí člověk podat výkon, ať se mu daří nebo nedaří zdravotně. Takže Jan Frmer a takovou tradicí se stalo, že většinou prostě s tím varhaníkem účinkujícím spolupracuje nějaký buď to soubor nebo solista z Brna. Je to takový příjemný prostě jak pro publikum, tak pro ty hostující interprety. A ten Jan Frmer také zahajuje, protože v dva dny předtím hraje na festivalu v Plzni, takže vlastně se spojí příjemné s užitečným.
0: Je to varhaník, který pochází z Belgie a následující koncert 3. června bude opět v jezuitském kostele a zde je francouzský interpret.
1: Didier Henir, ten je z Francie, ale v podstatě je teda, to je taková ta Francie, hranice Belgie, Francie. A on se teda zaměřuje především na francouzskou hudbu, což jako je pro náš prostě interpretační záměr bylo prostě hlavní jako důvod. A právě tam jsem naplánovala takovou kombinaci s ensemblem Versus, protože se uskuteční koncert, který bude opravdu jen z té francouzské hudby. To znamená, zazní tam díla Poulenca, Guermanta, Dirifleho, prostě francouzská hudba, takže si myslím, že to bude velmi zajímavý. Sama se na to velmi těším.
0: Další koncert se uskuteční v neděli 7. června, ale ten se bude konat v Červeném kostele. Kdo vystoupí zde?
1: Tam vystoupí estonská varhanice Ines Majdre a tu jsem pozvala teda také z důvodu toho, že jsem ji slyšela, hrála tady v kostele svatého Augustina, je to 3 nebo 4 roky zpět. A
0: takže na festival
1: na festivalu se vrací a hrála jako takhle, celkem nás nadchla, tak jsme si prostě domluvili, že pozveme ještě jedno.
0: Jaký ta přiveze repertoár?
1: Ta přiveze v podstatě hlavně estonské skladatele, ale tak prostě ty nahrávky jsem slyšela, jsou to estonské skladatele, jako skladatele, kteří jsou sice i současní, ale jako ta prostě ta posluchačská, je to prostě velmi pěkná muzika, no, bych to řekla. Pro posluchače velmi přívětivá.
0: Další koncert potom bude hned ve středu 10. června a tentokrát v kostele svatého Augustína na náměstí Míru s polským umělcem.
1: Tam je ten Michal Markuševský a to je zajímavý, že on je vynikající improvizátor, takže vlastně koncert je nazvaný Umění improvizace. Nehraje tam jenom improvizace, jo, ale je to i jako v rámci sboru, kdy vlastně vystupuje Gloria Brunensis, tak oni, jako ten repertoár je takový, že vlastně to postupuje, že vlastně zastoupí barokní muzika, on zahraje barokní improvizaci a postupuje Bach, normální barokní muzika a k tomu se přidá ten sbor. Potom je období romantismu, zase improvizuje romanticky, sbor přidá něco romantického a potom je finále, ne úplně soudobá hudba, ale hudba 20. století a zase jako je to, všecko to koresponduje opravdu do té improvizace, aby prostě ten opravdu byl naplněný ten podtitul toho koncertu, no.
0: Nyní se přeneseme ke koncertu, který jsme trošku už předjali v úvodu našeho pořadu. Loretánská kaple 15. června, tedy zmíněné varhany, kdo vystoupí zde?
1: Tam vystoupí Adam Viktora, protože ten je opravdu jako hodně velký specialista na starou hudbu, vydal několik CDček, opravdu staré hudbě se věnuje, takže nebylo pochyb, koho pozvat. Takže si myslím, že bude to přesně to, co asi očekáváme. Určitě tam bude nějaký prostor i pro seznámení publika s těma varhanama, nějaký povídání o těch varhanách. Prostě určitě oslavíme těch 300 let tam, jak to patří prostě. No.
0: Druhá polovina června potom bude patřit koncertům, které už se všechny budou konat v jezuitském kostele. Takže 17. června zde vystoupí Tomáš Sommer a opět také sbor. Co nás čeká na tomto koncertě?
1: Tak tam je takový ten tradiční program od Bacha až po současnou hudbu. Vyslechneme tam i Pololáníka, Petra Řezníčka, prostě i brněnské skladatele. Prostě jakoby klasický repertoár, prostě se záměrem i na tu českou hudbu tedy, no. Tomáš Sommer doprovodí sbor, takže tam bude prostě nejenom teda solová varhaní hudba, ale i ta hudba toho sboru s doprovodem varhan.
0: Máme široký záběr varhaníků doslova z celé Evropy a na koncertě 24. června vystoupí rakouský umělec.
1: No, Wolfgang Capek, to je to, abych řekla, bylo takový přání, ne přání, ale takový nákop pana faráře Martina Bejčka, který už o tomto interpretovi mluvil loni. On je, myslím, že v kostele svatého Augustina ve Vídni jako varhaník. Úplně to, jako, pardon, jako jestli ta informace není úplně dokonalá, ale myslím, že to tak je. A má prostě veliký jako repertoár, široký repertoár, taky ho samozřejmě takhle uplatní u nás, takže bylo prostě na snadě tohohle varhaníka jako pozvat, jako souseda za vedlejší země.
0: Opět tento koncert bude propojen
1: s dětským sborem, no, tam prostě budou zpívat dětský sbor Brno. To je taková, abych řekla, taky taková tradice, že aspoň jeden dětský sbor na těm festivalu vystoupí, no.
0: 29. června se potom vrátíme opět do Polska.
1: No, tenhle koncert byl takový neplánovaný. Ten je takový jako navrch, než se plánovali.
0: Protože, prémiový.
1: No, taky prémiový bych řekla, protože to už, když jsem měla koncepci festivalu hotovou, tak se mě ozval Alfred Habermann z Prahy, který tam pořádal, nebo byl spolupořadatelem varhaní soutěže, prvního ročníku Pražské varhaní soutěže a prosil mě, jestli bylo možné nějakému laureátovi taky takovou cenu dát koncerty na nějakých festivalech. Tak on má festival Vysočina, tak věnoval ten. Prostě tak jsme se domluvili, tak jsem poprosila pana faráře Bejčka, jestli mohl být nějaký koncert navíc a naplánovala jsem ho na toho 29. června, kdy tyhle varhany v jezuitském kostele byly posvěceny a mají 12. výročí svého postavení. Takže prostě jsem spojila příjemné s užitečným a prostě oslavíme nejenom koncert laureátu, ale i teda vlastně slavnosti těch varhan.
0: Takže se jedná o mladého interpreta.
1: Úplně mladý, no, ještě student vysoké školy ve Varšavě. Akademie teda.
0: Je tradicí, že festival bývá zakončen 7. července v jezuitském kostele. Nejinak tomu bude i v letošním roce. Bude to koncert připomínky vlastně v den narozenin profesorky Aleny Veselé, velké legendy varhan brněnského kulturního života. Nejinak tomu bude tedy i v letošním roce.
1: No, právě loňského roku nás vlastně paní profesorka nemile překvapila, tím se ještě počítalo vlastně na ten koncert a nevyšlo to. Paní profesorka v květnu, který odešla, nebo v podstatě 14 dní před zahájením festivalu měla pohřeb v jezuitském kostele a původně se přemýšlelo, jestli vůbec teda koncert udělat, neudělat. Nakonec v podstatě velké ohlasy lidí byly, že už je to taková tradice a že chtějí přijít. Opravdu přišli, kostel byl plný a zaznělo tam prostě, že prostě ten koncert by měl být pokračovat kvůli tomu, že ty lidi si na tu paní profesorku tam chtějí vzpomenout. A přání paní profesorky vždycky bylo, aby hrál tady vedle Petr a jako já, jako organizátorka, eventuálně nějaký jako žák ještě s námi, ale my dva, že bychom to měli jako vždycky tak nějak obhospodařovat. Takže děkuji, že Petr s tím souhlasí a že vždycky jako můžeme takhle spolu se sejít u těch varhan. No.
2: Člověk neví, jestli je to kámen na krku nebo vavřin na hlavě. Samozřejmě ten vavřin na hlavě, to je to vždycky potěšitelné. Já myslím, že se oba dva na ten koncert vždycky těšíme, protože se v minulosti vlastně opravdu tradičně těšil obrovskému zájmu brněnské veřejnosti a koncert bývá opravdu velmi empatický, zejména díky jaksi osobnosti paní Serky Veselé a myslím si, že i díky vlastně, troufám si to říct, i realizovaným výkonům na varhany.
1: Snažíme se.
2: Snažíme se, tak. No.
0: Festival je tradičně spjat také s mimobrněnskými koncerty. Nejinak to bude i v letošním roce. Mohla byste alespoň v kostce říct, kde se koncerty budou konat?
1: Je to každoročně už teďka taková tradice na stejných místech, takže je to akorát vždycky časově nějak přeházený, aby prostě to vyhovovalo teda interpretům a i tomu prostoru toho kostela. Takže tradičně to bývá ve Vyškově, letos prostě Vyškov je zase na konci, ale loni byl na začátku. Bývá tam Velká Bíteš, na konci Miroslavy, ve Valticích, v Moravských Knínicích, i když je to taková malá vesnice, jsou tam velice dobře opravené varhany z poslední doby. Takže a hlavně teda Doubravník, že, který nedávno vlastně kompletně prošel kompletní generálkou, nejenom varhany, ale i teda prostor. A tam jako taky přijde velké množství lidí, to většinou je spojený ještě s prohlídkou, jako možností nejenom teda navštívit ten koncert, ale je tam prostě průvodkyně, která vezme ty posluchače do té hrobky. Takže je to spojený i jako s takovou nějakou kulturní tradicí, takže koncert většinou bývá velmi jako milý a jako příjemný. No. A vlastně je to na konci těch letos, myslím, že ještě bude, pokračovat školní rok, takže je to vlastně na začátku prázdnin už.
0: Takže jsou to koncerty, které se dají spojit také s příjemným výletem.
1: Tak, ano, určitě.
0: Právě v Doubravníku vystoupí významný slovenský varhaník Stanislav Šurin a my si nyní v jeho interpretaci poslechneme několik varhaních preludií Mikuláše Schneidera Trnavského.

0: Dnešní oktáva patří varhanní hudbě, hosty jsou Hana Bartošová a Petr Kolář. My se nyní od toho festivalového dění přehoupneme trošičku někam jinam. V dubnu se totiž uskutečnilo ústřední kolo soutěže základních uměleckých škol, vyhlášené Uměleckou radou základních uměleckých škol, a bylo v Brně. Pořadatelem byla Základní umělecká škola Varhanická s paní ředitelkou Stanislavou Sirkovou. O tuto soutěž byl tak velký zájem, ač to byl vlastně první ročník této soutěže pro základní umělecké školy, že předkolo se konalo formou výběru nahrávek a my zde nyní máme dva předsedy soutěžních porot, protože paní Bartošová byla předsedkyní právě té soutěžní poroty, která vybírala z těch nahrávek ty účastníky, kteří se potom probojovali tedy do ústředního kola, kde předsedou poroty byl právě Petr Kolář. Já bych vás nyní poprosil o takové malé ohlédnutí za tímto dost významným počinem, protože co si budeme říkat, to podhoubí, to mládí je základem, to základní umělecké školství je neobyčejně důležité a Varhany s touto soutěží vstoupily do tohoto klání poprvé. Tak jaké to bylo, paní Bartošová?
1: Já, když jsem byla oslovena, jako právě, že mám teda vyhodnocovat to online kolo, tak jsem si myslela, no tak jako to bude nějakých 25 nahrávek, a vůbec jsem o tom jako nepřemýšlela. Už pak mě šokovalo, že to bylo skoro 70, takže jsem pochopila, že moje časové možnosti se budou muset asi nějakým způsobem naplánovat jinak.
0: To bylo hodně večerů.
1: Opravdu to teda jako asi 68 prostě nahrávek, jako za první se to nedá poslouchat naraz, to by jako opravdu nešlo. No a takže jsem byla už jenom to mile překvapená, že se tolik jako varhaníků vlastně přihlásilo, varhaníků, který jsou schopni nacvičit ten požadovaný repertoár, jo. Takže a další prostě pro mě bylo, když už jsem potom jako se zaměřila na ten poslech, což mě tedy jako musím říct velmi bavilo, tak bylo zajímavé právě jako i nejenom hodnotit ty výkony, ale prostě přihlédnout tomu, jakým způsobem ta nahrávka byla pořízena. Samozřejmě ta nahrávka byla pořízena tak, že bylo jasné, tam nebylo žádný stříhání, nic, tam prostě přišli, znamená bylo jasné, že ten výkon je, ano, že ten výkon je live, že tam prostě neexistuje nějaký švindlování. Jo. Ale bylo zajímavé, že právě to je zajímavý ty u toho, ten prostor toho času těch varhan, jo? Že někteří ty varhaníci hráli na varhany digitální ve školách, že, což prostě je, pro ně byl určitý handicap, že pak někteří hráli na, zrovna jak říkal Petr, ne úplně ty nejkvalitnější varhany v kostele. Další bylo, že to bylo nahrávané v zimě, to znamená, že jsem viděla, že někteří varhaníci dokonce měli rukavice s prostříženými prsty, jo, takže bylo tam hrozně moc takových zajímavých momentů k tomu hodnocení. No a myslím si, že jsme vybrali tak asi polovinu, nejsou si úplně jistá, kolik bylo potom v tom ústředním kole, ale jako bylo z čeho vybírat a myslím si, že i jako ta naše porota, když jsme měli zase potom ty online schůzky, že jsme se celkem zhodli i v tom bodování, i v tom výběru, že to jako asi zřejmě bylo tak, jak jsem si to myslela.
0: Petře, ústřední kolo, to potom se konalo v Brně, ano, vlastně v polovině dubna?
2: Přesně tak, to probíhalo vlastně na dvou místech v Brně. Ta první a druhá kategorie se konala v prostorách varhanního sálu Janáčkovy akademie muzických umění. Musím říct, že za velkého vlastně opravdu zájmu i veřejnosti, samozřejmě ten sál není veliký, takže ta kapacita není nějaká obrovská.
0: Ale byl zaplněn.
2: I tak, která mě to docela překvapilo, protože my jsme tam samozřejmě měli svoje, jak se říká, stolečky prostě napsaní poznámek, ta porota a před námi, já jsem si říkal, no tak vyklidíme ty židle, ať to tady není zaskládané židlema, no a nakonec jsme ještě donášeli, takže ten sál opravdu kapacitně může mít 50 míst, ale byl vždycky plný. To bylo teda opravdu mimořádné. Samozřejmě, myslím si, že mimořádný byl i ten vlastně vámi navržený výběr těch účastníků, těch jednotlivých kategorií. Museli jsme hodnotit, že vlastně ta úroveň těch obou prvních kategorií, jak té první, tak druhé, byla nesmírně vysoká, byli to všichni velmi zajímaví hráči, vlastně se těžko hledali slabší výkony. Nás třeba úplně, bych řekl, dostal výkon úplně prvního účastníka, kdy tam k Varhanům napochodoval takový klučík velmi drobné postavy. Já jsem si říkal, on má snad, kolik on má let? 9, 8? No, možná měl trošku víc, je ta kategorie do 12 let. Ale byl opravdu mimořádně drobný. Přišel, sedl těm Varhanám a teď začal, on ani nemohl pořádně dosáhnout prsty na pedály, takže když potřeba zahrát nějakou spodní klávesu, tak si musel vždycky přeskočit prostě, aby tam tu nožku prostě vložil. On zahrál úplně takový výkon, že kdyby se to přeneslo, bych řekl dál, že to bude úplně excelentní varháník. V tom vrcholném světě, kdyby jsme šli tak postupně nahoru, on opravdu úplně všechny odboural a vlastně nastolil úplně skvělou laťku vlastně, že jsme říkali, no tak to bude teda dílo, jestli to bude takhle pokračovat. Samozřejmě to pokračovalo, takže my jsme samozřejmě udělovali těch pozicí, těch cen více, bylo to v podstatě takovým tím pásmovým způsobem, takže v podstatě všichni účastníci toho prvního kola získali první, čili zlaté pásmo a opravdu zcela zaslouženě. A aby toho nebylo málo, tak samozřejmě Krasujízda pokračovala v té druhé kategorii, kde jsme byli konfrontováni opravdu se skvělými výkony. Samozřejmě druhá kategorie už byla trošku o něčem jiném. Ta empatie, řekněme si, těm drobným a nadějným posluchačům byla teď už konfrontována s takovou nutností být opravdu pečlivý v tom výběru vlastně a už nastavování určitých mantinelů, jaksi těch výkonů. Ale i tak si myslím, že velmi, velmi krásná, kreativní, bych řekl, pozice všech. Opravdu musím říct, že vlastně ta vitalita těch hráčů byla neskutečná, to jsem nečekal.
0: Ty vyšší kategorie potom se konaly v jezuitském kostele, ano, další přesně den.
2: Ano, tak přesunuli jsme se vlastně do kostela jezuitského, nádherný, úžasný prostor, kde člověk byl obklopen prostě uměním ze všech stran, mohl poslouchat další umění, přirozeně interpreti byli starší, možná pomaličko zkušenější, ale co jsme museli vlastně s porotou trošku konstatovat, ne možná nějak a priori špatně, ale že vlastně se nám ten přímý kontakt a možná ty výkony těch prvních dvou kategorií zdály ještě trošku zajímavější než ty výkony třetí, čtvrté kategorie. Samozřejmě ty byly skvělé, ale tady ty vrcholny, ne že by ztratili úplně iskru, ale řekněme si, bavili nás o trochu, asi o nějaký procento míň, ale bylo to skvělé, takže jsme byli taky velmi, velmi vstřícní, rozdávali jsme medaile, co to šlo, ale musím říct, že tam byly vlastně výkony, které nás svým způsobem zaskočily, protože já jsem si neprocházel samozřejmě přípravu, kdo tam bude vystupovat, ale tak musím říct, že nás úžasným způsobem té vlastně kategorii třetí oslovil výkon Davida Kratochvíla, což je vlastně paraolympijský vítěz v plaveckých sportech a to byl teda úžasný. On je vlastně, má handicap, že je slepý, ale to byl tak krásný, koncentrovaný výkon, v podstatě bez kazů, úplně přehledně. Člověk by vlastně naprosto nepoznal, že hraje handicapovaný člověk. Naprosto úžasné, všechny klobouky šly dolů a bylo to teda fantastické. No, samozřejmě se objevilo i velmi velké množství jaksi kvalitní hudby, takže podobně jako v předchozích kategoriích jsme těch zlatých pásem nadělili několik. Ať už to byly, a musím říct, že to byly vlastně varhaníci rozprostření po celé republice. Tady ten pan Kratochvíl je z Plzně, první místo získal varhaník z Prahy, také z Brna, samozřejmě výraznou stopu vlastně v získávání medaily vlastně získala zdejší varhanická škola, pořadatelská škola té soutěže. Takže za nás to byla mimořádná zkušenost a pro všechny účastníky si myslím, že to byla taková motivační vzpruha, protože těch varhaních soutěží, si přiznejme, v naší vlasti není vůbec mnoho, v podstatě jich velmi málo. Že? Když si řekneme, že se koná samozřejmě pro tyto kategorie asi to Organum Regium, že? Je to tak?
1: Organum Regium, ale tady je prostě problém v tom, že byly vždycky zuškové soutěže, ty jsou prostě vypisované každý rok prostě pro všechny možný nástroje. Je tam cyklus, myslím, 3 lety, jo, že klavír, prostě housle, soubory, tohle, ono, ale nikdy tam nebyly varhany, jo, což vlastně ty varhaníky vyřazovalo. A to je de facto počin první ročník, jo. Takže
0: je naděje, že snad se do té periodicity...
2: Ano, myslím si, že bylo velké odhodlání na všech stranách vlastně udržet tady ten nástupní moment vlastně toho, že se ty soutěže takhle propojí do toho cyklu těch vlastně soutěží tohoto typu, a musím říct, že teda velkou práci v tom odvedli vlastně...
1: No, pan Esterle.
2: Pan Esterle, Honza Esterle, přesně no. Tak, Stáňa Sirková. Ta soutěž byla v tomto smyslu naprosto vzorová, musím říct, že po té organizační stránce tam všechno klapalo. Bylo vidět, že ten tým varhaňské školy si uvědomuje prostě skvěle ten přesah tou společenskou vlastně jakoby úlohou, kterou ta soutěž vlastně do jisté míry sehrála a sehrává dál, že ta, bych řekl, pověst nebo prestiž toho místa, kde se ta soutěž konala, vlastně byla takto naprosto obhájena a úplně opravdu všichni účastníci odcházeli s obrovským prostě uspokojením, s obrovskou takovou empatií vlastně k tomu, že jsme se mohli nejenom setkat nad soutěžními výkony, ale vlastně zažít takové to milé společenské setkání, jo, které tomu dalo zase úplně ještě další rozměr, že ti lidé se poznali, prostě hovořili, měli možnost se setkávat v krásných prostorách s připraveným jídlem, pitím, tam všechno bylo zajištěno prostě, jo, opravdu skvěle, klobouk dolů, vlastně těžko hledat nějakou vadu, ale určitě by se jich pár našlo, oni si pečlivě dělali poznámky a myslím si, že se budou samozřejmě snažit ještě, aby ten další ročník byl o to vycizilovanější, a myslím si, že ta laťka vlastně té úrovně a pořadatelské i interpretační je nastavena na velmi vysokou úroveň a bohu díky za to. Já si osobně vzpomínám, že bylo takové období, kdy opravdu jsem trošku propadal takové beznaději, říkám, my tady máme varhany krásný v Brně a po té republice se nekonají žádné soutěže, musíme něco iniciovat, takže jsem s kolegou Nováčkem a s naším týmem z konzervatoře inicioval konání varhaní soutěže na podobném principu vlastně v jezuitském kostele už asi před 7-8 lety. A říkám, to by bylo skvělé, by se toho někdo zhostil, protože my úplně z pozice konzervatoře jsme na to neměli jak ideální podmínky. A protože samozřejmě konzervatoř, když měla zájem, má zájem samozřejmě na nových adeptech, tak prostě ty finance jsou, řekněme si, mají své limity a musí hledět hlavně na činnost. To středoškolskou si budeme povídat, ale nicméně pan ředitel byl nakloněn, takže jsme také vlastně uspořádali podobnou soutěž, ale musím říct, že tak velikou a vlastně tak koncepčně rozprostřenou, plynule po celé České republice, to se nám asi nepodařilo. Měli jsme ty příležitosti asi trošičku jiné, nicméně taky si vzpomínám, že to bylo výborné a vlastně jsem rád, že po tady určitém období se tady ta idea zvedla a vlastně nastartovala tady tu, doufáme, novou kategorii zase v oblasti toho varhaního umění.
0: Takže poděkování Ústřední umělecké radě základních uměleckých škol, že do toho vstoupila.
2: Velký hluboko
0: smůl. Brněnské základní umělecké škole Varhanické, ano. Ať je to malá škola, která se tak výborně zhostila na pořádání ústředního kola.
2: Je to tak.
0: Poslechneme si poslední ukázku dnešního pořadu. Franz Liszt, Preludium a fuga na téma BACH hraje Petr Kolař.

0: Hosty dnešní Oktávy jsou varhanici Hana Bartošová a Petr Kolař. Povídali jsme si o brněnském varhanním festivalu, o soutěži základních uměleckých škol v oboru hra na varhany a nyní na konci dnešního pořadu chceme zmínit také varhanní léto na Petrově. Petře, jak vznikl nápad pořádat tady tento letní cyklus koncertů?
1: Tak je to taková idea, která se pojí samozřejmě s tím mimořádným nástrojem, který stojí v brněnské katedrále, to jsou paštíkovy varhany. Oni před těmi 10 lety začali mít takové, řekněme si, zvukově zajímavější rysy a byla taková určitá potřeba vlastně nabídnout možná větší prostor pro různé třeba nadějné posluchače nebo absolventy vlastně středních či vysokých škol vlastně Brna, města Brna. Protože samozřejmě na našem území jsou významné instituce tohoto typu a musím říct, že vlastně je každoročně nějakým způsobem zakončují zajímaví lidé po té interpretační i lidské stránce a tak jsem byl rád, že jim vlastně mohu nabídnout tento prostor, který jsem měl pocit, že by šlo vlastně jakoby nějakým způsobem podpořit. Není vždycky ty jaksi počátky těch hudebních kariér, nejsou úplně jednoduché a musím říct, že vlastně to konfrontování s tím publikem, které má zájem, tak je cenné. Máme letos 10. ročník, takže už jsme ušli poměrně dobrou cestu, ale v porovnání samozřejmě s brněnským varhanním festivalem je to cestička. Ale domnívám se, že už si vlastně varhanní léto na Petrově vydobilo svoje pevné místo v brněnské kulturní vlastně nabídce. Ta idea, kromě toho, že jsme se snažili nabídnout tady ten interpretační prostor, byla spojena i s tím, že během prázdnin jsem měl pocit, že vlastně absentuje taková ta, řekněme si, nabídka té kultury a že Brno je sice plné, je zde hodně cizinců a vlastně nějakým způsobem ten frkot, jak se říká, turistický a takový obecný je. A ta nabídka nebyla, takže mě to nějak ponouklo a říkám si, no tak proč neudělat varhanní festival? A vzhledem k tomu, že i když ty začátky nebyly třeba úplně nejslavnější, my jsme takový skromný festival, ale postupně se vlastně ta kapacita začala hodně pěkně rozrůstat, takže musím říct, že vlastně de facto teď každý koncert, jak jsem dřív měl vždycky obavu, přijde publikum, nepřijde publikum, teď jsem viděl to Mračna třeba občas, když se před nějakým koncertem zháněla, jo. Že třeba měli koncert, když bylo to tornádo v Hodoníně, jo, prostě, nebo tam na té Jižní Moravě, tak se tady prostě točili hrůzy a tam to brali střechy. U nás jsme hráli na varhany a prostě kochali se úplně takovou hrůzostrašnou atmosférou v katedrále. Takže to byly všechno takové, jakoby

0: řekněme si, nepříjemné stavy ve smyslu toho, jestli opravdu bude o ten festival zájem. To se podařilo vlastně poměrně pěkným způsobem zvládnout, takže koncerty bývají opravdu plné. Já musím se pochlubit, že osobně jsem měl na svém koncertě asi 350 lidí, když jsem ho konal vlastně uprostřed prázdnin, což bylo fantastické. A my ten festival vlastně otevíráme jaksi zejména takové setkání, takovému setkání vlastně vyspělých varhaníků, kteří už mají svoji kariéry za sebou. A samozřejmě tady těch třeba lidí, kteří jsou aktuálně třeba ve výborné hráčské kondici, protože končí nějakou školu, ty výkony jsou prostě připravené, nádherné, prostě bych řekl. Takže podobným stylem kráčí vlastně i ten letošní ročník. My začínáme vlastně na konci Brněnského varního festivalu, nebo někde tak plus minus v té druhé části. Náš první koncert se odehrává 18. června a tradičně zahajuje nějaký větší těleso, takže protože v katedrále máme sbor, takže jsem letos dal přednost našemu sboru, brněnskému katedrálnímu sboru Magnificat, s kterým budeme zpívat Vivaldiho Gloria v vlastně takové varhaní transkripční podobě. Jo, udělá se vlastně transkripce toho orchestrálního partu do varhaní podoby a budeme zpívat právě tady tu Vivaldiho kantátu. Spolu s tím sborem vlastně vystoupí můj letošní bakalářský absolvent na Janáčkově akademii muzických umění Petr Otáhal, který má připravenou krásnou literaturu, mimo jiné Reinbergerovu sonátu pro varhany, mimořádné dílo, překrásné, které si myslím, že to moc hezky doplní. A velký vlastně prostor bychom chtěli nabídnout také vlastně úspěšným účastníkům té zmíněné varhaní soutěže, o které jsme teď hovořili vlastně před chvílí. A protože těch oceněných tím zlatým pásmem je poměrně velké množství, tak letos, protože mi tam odpadl nějaký soubor vlastně až z Austrálie. Měl jsem pozvaný vlastně na mimořádný koncert tohoto festivalu orchestr z nějaké univerzity v Austrálii, bohužel z válku prostě v tom zálivu se to všechno nějak posouvá na další roky, takže ten odpadl a tak jsem rád, že vlastně vznikl prostor pro uspořádání dvou koncertů vlastně tady těch úspěšných
1: vítězů,
0: přesně tak, varhaní soutěže v Brně. Musím říct teda, když tady jsme spolu, Štěpáne, že vlastně ještě když se do překlíně vlastně vrátím k soutěži, takže mě úplně nadchla tvoje dcera, která byla také mezi těmi ověnčenými prostě zlatem, podala mimořádný výkon a už teď se těším vlastně na krásný výkon, pokud tam zahraje Rybkovou Tokatu, tak jak ho zahrála na akademii, tak to bude opravdu bombónek našeho festivalu. Tak, abych pokračoval dál, samozřejmě nebudou tam jenom vítězové, nebudou tam jenom posluchači, ale budou tam i zajímaví interpreti. Loni jsem se seznámil vlastně s varhaníkem z Bazileje, s panem Andreasem Liebigem, který nějak jsme se domluvili a přijede vlastně udělat koncert na náš festival spolu se svojí paní, vlastně, která je skvělou zpěvačkou, mimo jiné evangelickou farářkou a provozují často spolu vlastně jakoby tady tu koncertní činnost, takže se velmi těšíme. Bude u nás vystupovat také vlastně varhaní duo Ulricha Tysena a Barbary Piberník, což je vlastně duo, které se dlouhodobě specializuje na hru čtyřruční a čtyřnožní varhaní hry. No a musím říct, že vlastně jako takový bombónek, ještě to není úplně domluvené, ale rád bych oslovil vlastně letošního absolventa Mnichovského šule pro muziku vlastně v bakalářském oboru Filipa Šmerdu, který vlastně letos tam skládá právě tady tu bakalářskou zkoušku a zase bude asi určitě výborně připraven, takže jsem pojal vlastně takovou ideu, že by bylo fajn, kdyby se vlastně jeho umění objevilo tady v Brně, protože do Mnichova je to docela daleko. Tradičně zakončujeme vlastně v září, tady ten náš letní varhaní festival a to místo vlastně, nebo už takový do jisté míry tradicí se stalo vlastně provádění takové ikonické mše Antonína Dvořáka, mše D-dur, opus 86, která by měla opět zaznít vlastně na ukončení tohoto našeho festivalu, tak doufám, že to všechno dobře dopadne.
1: Milí posluchači, já myslím, že nyní nezapomenete na to, že brněnské jaro a léto patří varhaní hudbě. Zahajovací koncert brněnského varhaního festivalu se koná již 27. května. Já bych chtěl nyní poděkovat oběma dnešním hostům, paní Haně Bartošové a panu Petru Kolařovi, za to, že si udělali čas pro Radio Proglas a vás všechny, kteří posloucháte u svých přijímačů, chtěl pozvat na koncerty. Nezapomeňte přijít. Naslyšenou.
0: Děkuji. Naslyšenou.
2: Naslyšenou, děkujeme za pozvání.
0: Díky.
1: Krásné dny ze studia přeje Štěpán Grafe a z režie mistr zvuku Tomáš Hlávka. Naslyšenou.

Začíná hudební týdeník Slyšte lidé. V něm se budeme přibližně po 3 letech věnovat tématu zhudebněné poezie. V minulém dílu volného cyklu Když se poezie zpívá, jsme vedle českých veršů poslouchali také básně ve slovenštině, angličtině a polštině. Pořad si můžete dohledat v našem audioarchivu. Dnes to bude poezie opět česká, slovenská, ale také španělská nebo v jazyce jidiš. Příjemný poslech vám přeje Milan Tesař. Jako první nám bude zpívat písničkářka a skladatelka Lucie Dlabolová. Ta na svém prvním albu Lucidní snění vedle vlastních textů zhudebňuje také poezii svých přátel, mimo jiné básníka Jana Sedala a spisovatelky Dory Kaprálové. Právě od Dory Kaprálové pochází báseň Rodná údolní, která vznikla v prostředí Brněnské ulice Údolní a vrací se do vzpomínek na dětství a na konkrétní místa spojená s rodinou pamětí. Texty na albu mají podobu poetických miniatur, v nich se osobní vzpomínky a sny prolínají s obrazy města, krajiny i každodenních situací. Hudebně se album pohybuje mezi šansonem, folkem a alternativním popem, přičemž citlivé aranže dávají vyniknout především slovům a jejich obraznosti.

Poslouchali jsme Lucii Dlabolovou z alba Lucidní snění. Šlo o zhudebněnou báseň Dory Kaprálové Rodná údolní. Písničkář Karel Vepřek vydal v roce 2024 album Písně ze dvora krále Magora, které je postavené především na zhudebněných básních Ivana Martina Jirouse, známého jako Magor, legendy českého undergroundu. Vedle jeho veršů na albu zní také poezie Bohuslava Reinka, Svatopluka Karáska nebo francouzského básníka Paula Forta. Jirousova poezie je osobní, spirituální, někdy drsná a jindy překvapivě něžná a Vepřek ji zhudebňuje velmi střídmě s důrazem na slovo a jeho rytmus. Hudební doprovod je úsporný, často jen kytara a několik dalších nástrojů, což nechává vyniknout samotným básním. Album tak navazuje na silnou českou tradici zhudebňování poezie a připomíná, jak přirozeně mohou básnické texty v písních žít. Poslechneme si miniaturu s názvem Hora s vlačcem omotaná.

0: s vlačcem omotaná, řeka pláčem naplakaná.
1: Po krátké české básni Ivana Martina Jirouse budeme poslouchat verše ve španělštině. Album Volume 1 El Sueño de Deciso para Siempre projektu Sonetos del Amor Oscuro je celé postavené na zhudebněné poezii španělského básníka Federica García Lorky. Hudbu složil vlámský flamenkový kytarista Mirdin a spolu s ním Lorkovy verše interpretují zpěvačka Elena Kaseja, flétnista Stefan Brakaval a violončelista Stein Kupens. Nejde o tradiční flamenko, ale o komorní, místy až snové hudební prostředí, které nechává vyniknout obraznosti a melancholii Lorkových básní. Album je prvním dílem plánované série a představuje hudební cestu inspirovanou Lorkovou poezií plnou snů, lásky, noci a tajemství. Výsledkem je velmi poetická nahrávka na pomezí flamenka, jazzu a komorní hudby, která stojí především na síle básnického slova. Vybírám skladbu Llagas de Amor, rány lásky.

Belgicko-brazilská zpěvačka Elena Kaseňa nám zpívala verše Federica Garcia Lorky. Šlo o ukázku z prvního alba projektu Sonetos de l'amor oscuro, sonety skryté lásky. Skupina ASPM kolem Jana Spáleného vydala v roce 2025 album Úplně šedivej panáček, na kterém se opět potkává blues, jazz a folk s kvalitními texty a poezií. Vedle původních písní zde najdeme i několik převzatých skladeb s českými texty a jako zvláštní bonus také zhudebněnou báseň francouzského básníka Guillauma Apollinéra. Spálený sáhl po básni Ocúny z Apollinérovy sbírky Alkoholy života v překladu Milana Kundery a proměnil ji v písňové blues, které přirozeně spojuje poezii s jeho typickým hudebním jazykem. Právě tato poloha je pro Jana Spáleného typická: civilní projev, důraz na slovo a atmosféru a hudba, která poezii nenápadně nese. Thank you.

nich jak do lístku zběsilý vítr duje. Pastevec písničku si něžně pobrukuje. Zatímco krávy už navždycky opouštějí tu velkou pastvinu a zhoubné květy její.

0: Po zhudebněné básni Guillauma Apollinéra v překladu Milana Kundery se vracíme k původní české poezii. Písničkář Miroslav Paleček oslavil své osmdesátiny albem Srdeční záležitost, které je celé postavené na zhudebněných básních českých i světových autorů. Vedle Jaroslava Seiferta, Františka Ladislava Čelakovského nebo Rudyarda Kiplinga zde zhudebnil také báseň Fialka od Václava Hanky, básníka z doby národního obrození. Miroslav Paleček dlouhodobě patří k autorům, kteří dokážou poezii přirozeně proměnit v písňový text, aniž by ztratila svou literární hodnotu a jazykovou krásu. Na albu jej doprovází komorní orchestr, ale základem zůstává jeho kytara a civilní interpretace, ve které je vždy na prvním místě slovo. Vybírám zmíněnou Hankovu báseň Fialka.
1: Kněžná fialinko, proč se v houští skrývá?

železnosti, fialinka měrná, libosti a míře, že je věčně věrná. Něžná fialinko, proč se

0: Náš pořad se sice jmenuje Když se poezie zpívá, ale dostane se v něm i na verše recitované. Pásmo básně ctností slovenského básníka Marka Gondy a hudebníka Mariana Friedla stojí na pomezí poezie, hudby a meditativního zastavení. Každá báseň je věnovaná jedné lidské ctnosti, například důvěře, vděčnosti, trpělivosti nebo odvaze, ale není moralitou, ale spíše tichým zamyšlením nad lidským vnitřním světem. Básně jsou úsporné, obrazné a pracují s tichem, na které navazuje hudba Mariana Friedla. Ta je chápaná ne jako doprovod, ale jako pokračování a rozšíření básnického textu. Důležitou roli hraje samotná recitace, takže slovo, hlas a hudba zde tvoří jeden celek. Básně na albu recitují Jano Svetlan Majerčík a Katarína Piesňomila Králíková. Poslechneme si báseň s názvem Služba.
1: Osmnáctá cnosť, služba. Nie je to iba chleba, ktorý nám treba pre život. Prázdne ústa pýtajú sa po príčine, prečo nedostalo sa odpovedí a boskov perám potrebných. Mlčím. A prekonám sa v čine, aby som nasítil hlad detských očí a podoprel slabosť staroby. Tam vidím, že miesto mám. Keď dám a opustím, že chcel som byť väčší pán.

Zpěvačka Monika Načeva na albu Jdem temným dnem pokračuje ve své dlouhodobé práci se zhudebněnou poezií, tentokrát především s texty básníků spojených s českým undergroundem a disentem druhé poloviny 20. století. Na albu zhudebnila verše Ivana Blatného, Egona Bondyho, Vladimíry Čerepkové, Jana Hanče, Pavla Zajíčka a dalších autorů, tedy básníků, kteří často žili v exilu nebo na okraji oficiální kultury. Hudba je temná, místy meditativní a dává velký prostor slovu a jeho atmosféře. My si z alba poslechneme píseň Podzim na verše Ivana Blatného, básníka spojeného s brněnským prostředím a později s dlouhým exilem v Anglii.

Takže zemropis, jenom trošku psaný, zpsaný deštěm z polární strany. Našel zemropis, jenom trošku psaný, zpsaný deštěm z polární strany.

Posloucháte týdeník Slyšte lidé na Proglasu dnes s podtitulem Když se poezie zpívá. Písničkář Slávek Janoušek vydal album Prožij 100 životů, které je celé složené z písní na texty Jiřího Žáčka a vzniklo jako dárek k básníkovým 80. narozeninám. Janoušek se k Žáčkově poezii vrací opakovaně a jejich spolupráce patří k nejvýraznějším příkladům zhudebňování současné české poezie. Žáčkovy verše jsou srozumitelné, hravé i zamyšlené zároveň, často mluví o obyčejném lidském životě, čase, lásce a pomíjivosti a v Janouškových písních dostávají přirozenou písňovou podobu. Nové album obsahuje 17 skladeb a navazuje na jejich předchozí společné projekty, které také pracovaly s básnickými texty. Poslechneme si píseň Psal o tom Lem i Bradbury.

0: už brzy urovnávátou příšery.
1: Dalším autorem, který se dlouhodobě věnuje zhudebňování poezie, je Tomáš Kytnar, kapelník projektu Tady Tomáš. Jeho nejnovější album Smutná bílá hvězda je celé postavené na zhudebněných verších česko-polského básníka Bogdana Trojaka. Jehož poetika je obrazná, trochu tajemná a často pracuje s překvapivými poentami. Hudba se pohybuje mezi folkem, šansonem a alternativním rokem a snaží se především podpořit atmosféru básní, nikoli je překrýt. Pustím vám píseň Bohu mín.

0: Slíbil jsem, že vedle českých básníků si dnes poslechneme verše ve španělštině, to se už stalo, a také v jazyce jidiš, a to bude právě teď. Zpěvačka Lenka Lichtenberg připravila rozšířenou verzi svého alba Feel with Blood, které vychází z židovské historie, paměti a zkušenosti holokaustu. Jednou z nových skladeb je zhudebněná báseň Štyle torontského básníka Simchy Simchoviče, polského rodáka a přežívšího holokaustu. Báseň vznikla v roce 1958 a je smutným ohlédnutím za jidiš, básníky a kulturou, která byla během holokaustu téměř zničena. Hudební zpracování Lenky Lichtenberg v sobě nese naději a připomíná dnešní obnovu zájmu o jazyk jidiš a židovskou kulturu.
1: Einzig weiß sennen sie alle weg, sich abgescheit und nicht gewollt. Steuchen auf seine Pinne, denn sie kommen bis Violetten auf einen weiten Weg. Und öffnen steuch ein Liederband an Alten und bis missjachet sich mit seinem Wesen, mit täglich Steuchen und seinen Gewesen, mit Fried und Feuer.

Posloucháte pořad o zhudebněné poezii a po básni v židovském jazyce jidiš se vracíme k poezii české. Duo Bavor a Javor vydalo album Klášterní ulice, které je celé postavené na zhudebněné poezii spisovatele a básníka Gézy Včeličky. Ten ve své sbírce zachytil starou pražskou čtvrť na Františku, svět chudiny, hospod, vorařů a zaniklých domů, tedy prostředí na pomezí romantiky a beznaděje. Bavor a Javor jeho verše zhudebňují v syrové směsi dark country, dubu, blues a experimentálního folku, takže vzniká zvláštní hudební svět, zároveň starosvětský i současný. Celé album působí skoro jako soundtrack k neexistující Praze plné zbořených domů, stok a zapadlých hospod. Vybral jsem z něj píseň U mezulánků.

Folková skupina The Folks zařadila na své album Doma vedle autorských písní také dvě zhudebněné básně Jiřího Wolkera, básníka české meziválečné poezie a jednoho z nejvýraznějších autorů takzvané proletářské poezie. Wolkerovy verše jsou dodnes silné svou jednoduchostí, civilností a sociální citlivostí a v písňové podobě často působí velmi

Přirozeně. Kapela The Folks je zhudebnila citlivě a bez velkých aranžerských efektů, takže vynikne především samotný text a jeho atmosféra domova, blízkosti a obyčejného života. Právě báseň Doma patří k Walkerovým textům, které mají blízko k písňové formě a v hudebním zpracování získávají další rozměr.

A jsme u konce. Budu rád, když mi dáte vědět, jak vás naše dnešní zastavení se zhudebněnou poezií zaujalo. Před námi už je jen poslední ukázka. Skupina Listověji z Vysočiny se dlouhodobě věnuje zhudebňování poezie spojené s tímto krajem, tedy jde o verše básníků jako Jakub Deml, Otokar Březina, Jan Zahradníček nebo Bohuslav Rejnek. Album Samota zaslíbená navazuje právě na tuto linii a opět propojuje folkovou hudbu s duchovně laděnou českou poezií. Rejnkova poezie, často spojená s venkovskou krajinou, samotou a tichým duchovním rozměrem života, má velmi blízko k písňové formě a v hudebním zpracování Listověje působí přirozeně a pokorně. My si z alba poslechneme zhudebněnou báseň Bohuslava Rejnka Jeseň dobrotivá. Pořad připravil a naslyšenou příště se těší Milan Tesař. Zvuk měl na starosti Šimon Vítek.

Možná se k tobě někdo otočí, možná se k tobě někdo přidá a jedním bleskem přímo do očí se na tvém lístku změní třída. O každé výhře přijde odveta, odevzdáš tělo další válce, zasychá v koutě tvoje paleta.

Snad dobré jídlo někdo poručí, snad někdo omije ti dlaně, vymaní ruku z mého područí, zemišem přikryje si zbraně.

se neubráním představám, asi je tohle naše s Bohem. Zatím tě ale v noci potkávám, za každým rodě prašným rohem. Na modré zemi umře poeta a ty se ztratíš někde v dálce. Zasychá v koutě tvoje paleta, zakletá v barvách Claude Moneta.

Dancing cold.

Posloucháte Proglas, rádio, které vysílá bez reklam.

kde se to ocitla v mezírce mezi zuby, kudy se píská na ovčácké psy, ocílka jílek, vějíčka na udici, cikánek slámy volá na lesy. Poslední lístek za lásku bez adresy, zrcátko ze zad, za křížkový steh, jestli a kde jsi, můj malovaný synku, na které straně je podemletý břeh. Poslední lístek, krajkovou upomínku, kouřovou žilku z bílých střech. Byl jsem si jistý, aspoň malou chvilku, jak dobře vím, co je to za příběh. A kukuřičný klouček ve větru panáčku je slaměný splávek cestou u trati. Zobáček tluče v závrati do palice, než kočí trhne opratí.

poslední lístek, za pírko z popeliště, za hrstko zrní, prázdnou pěst je nebo není, a jestli potěší tě aspoň pozdravení z cest. Poslední lístek, obálku do vězení, oříšek štěstí za bolest. Byl jsem si jistý, že se všechno mění, ale mohl jsem se plést.

v životě splín. A kafe chutná jako blín. Podél řeky na jich jít zkus. Vem si pár starých džíns a jdi do New Orleans. Třeba s holkou

život je ten nejlepší pes. A mezi kreoly můžeš mít cokoliv, třeba funus, kde hrajou jazz.

hřišti malé smrti. Ve francouzské čtvrti ukázali smysl a směr. Vrať se, než skončí hra, tak jako Mardi Gras. Podél řeky jdi na sever. Vy si pozdě krán.

draci mi pod peřinou lapení, jak na mršinu raci, a cítím, jak mi dochází dech, a kape voda v dřezu a kroky na schodech. To anděl v hávu havraním dá kertům vuvuzelu, a když mou ruku odháníš, tak připaží mi k tělu. Už víme, že náš soudný den se stal, že jak to bylo prozatím, a

plocha a tělo mé se kymácí, jak moa i socha. Už vím, že náš soudný den se stal, že jak to bylo prozatím,

zastavil a čeká. Nebe dělá přemety, zázraky se dějí a všude plachtí komety, jak puky na hokeji. Ale pro nás dva zastavil se čas, tak uhýbám ti pohledem a v hlase kryju třas. A ty nebeská znamení už dosahují k horám, to my jsme tady ztracení, jak v poušti Karákoram. Už vím, že náš soudný den se stal,

se zastavil, čeká. Svět se zastavil, čeká. Svět se zastavil, čeká.

Bylo by to krásný, ale dny za obzor letí, pomalu je odnáší pryč vlna po vlně. První, druhá láhev prázdná, otevírám třetí, co nás asi v dálce čeká, co nás nemine. Už ne jako kotva, ale ani jako smetí, na dně končí všechna moje stará předsevzetí. Vítr se mnou zmítá dál od stěny ke stěně, po mořích se lodí plavím v láhvi skleněné.

jsem byl takhle příliš dlouho samý trable. Sotva budu kopa veselá. Myslím, že jsem špatná sázka, ale jestli o to stojíš, tak to zkusme

Plujete na vlnách Radia Proglas.

0: zapomněla, že má křídla.
1: A k čemu, že to vlastně jsou?
0: Zapomněla, kdy se snídá.
1: Že na stole leží toast. Zapomněla, že má tátu.
0: Neví, kde teď s mámou vlastně jsou. Je to tak dávno, co si byli blízko. Někdy je těžký se vzpomenout.

0: Vždycky chtěla jiný jméno, a k čemu, že ho vlastně má? Přece růže pod jiným jménem bude stejně voňavá.
1: Chtěla by si věřit víc a svý strachy dobře znát, umět si vybrat, na jakou stranu se jako první.

Hrdinek ti vodu podá, loďka uvízla ve skalách, živá a mrtvá voda, řeka.

0: Myšlenka na den je o dnešním světci svatém Janu Nepomuckém, autorem je Pavel Mikšů.
1: Tati, co je to za sochu? Ptával jsem se svého otce někdy ve svých 5 letech. Táta mi vysvětlil, že se jedná o stvárnění svatého Jana Nepomuckého. Zmíněnou otázku jsem mu kladl často. Nešlo mi totiž do hlavy, proč má ten člověk všude tolik soch. Nakonec jsem svým dětským rozoumkem došel k závěru, že ho asi měli naši dědové rádi a pro

proto si ho tak často připomínali. Ale proč? Co je na svatém Janu Nepomuckém tak přitažlivé? Jan studoval na čerstvě založené Pražské univerzitě. Byl vysvěcen na kněze a následně vystudoval práva na vyhlášené univerzitě v Padově. Po návratu do Prahy ho arcibiskup Jan z Jenštejna jmenoval generálním vikářem Pražské arcidiecéze. A v téhle funkci se střetnul s králem Václavem IV. Při obraně práv a svobod církve. Král chtěl tehdy získat větší vliv církvi zřízením samostatného biskupství, do jehož čela by dosadil svého stoupence. Tomu Jan Nepomucký zabránil. Prchlivost tehdejšího krále byla nechvalně známá a když mu jeho záměry nevyšly, nechal v záchvatu zuřivosti Jana zatknout. Bez obvinění a bez soudu byl světec, kterého dnes oslavujeme, krutě mučen samotným vladařem. Nakonec ho svázaného utopili ve Vltavě. Jeho jediným prohřeškem přitom byla skutečnost, že jednal v souladu se svými povinnostmi. Při svém vzdělání a zkušenostech mohl tušit, co ho potká. Přesto se postavil čelem útočníkovi, který měl nad ním neomezenou moc. Bylo to odvážné a velmi riskantní. Snad právě proto, že nám podobná odvaha tak často schází, ho tolik obdivujeme. A jestliže se mě děti zeptají, tati, co je to za sochu? Odpovím jim, to je svatý Jan Nepomucký, jeden statečný člověk, který svoji odvahu čerpal z hluboké víry v Ježíše Krista.

Odbyla 6. hodina, vy máte naladěný Proglas. Od mikrofonu zdraví a krásné ráno přeje Natálie Fajtová. Je sobota 16. května, svátek svatého Jana Nepomuckého. Generální vikář pražského arcibiskupa a mučedník z konce 14. století se stal zemským patronem Čech a Bavorska, přímluvcem zpovědníků a za odpuštění vin, ochráncem mostů, vod a lidí od vody, patronem Královéhradecké diecéze, komunikace a dobré pověsti. 95. by oslavila krasobruslařka s titulem mistryně světa Aja Vrzáňová. Odešla v roce 2015. 74. narozeniny by oslavil hudební skladatel, textař a zpěvák, před pár dny zesnulý Oskar Petr. Rovných 10 let je na věčnosti první polistopadový apoštolský nuncius v Praze, italský kardinál Giovanni Coppa. Před 4 lety zemřel herec Josef Abraham. 55. dnes slaví dva kněží Salesiáni, vikář české provincie Marek Sklenář a v generálním domě kongregace v Římě misionář Pavel Gamby Ženíšek. 64. narozeniny má herec Ondřej Vetchý. 71. narozeniny slaví herec Oldřich Kaiser. 81 let se dožívá zpěvák Laďa Kerndl. 82. narozeniny má architekt a urbanista profesor Martin Jarniš. A svátek má dnes Přemysl. Je to staré jméno české a lze vyložit jako muž vynikající mysli nebo ten, kdo dobře vše promýšlí. Tak nositelům jména Přemysl k dnešnímu svátku blahopřejeme. A také podle pranostiky, která se vztahuje ke svatému Janu Nepomuckému, svatý Jan z Nepomuku natahuje k létu ruku. Pojďme se také podívat na předpověď počasí pro dnešní den. Bude pršet a zataženo, místy bude déšť trvalejší, v oblasti Beskyd velmi vydatný a ojediněle se také mohou vyskytnout bouřky. Na severozápadě se bude postupně k večeru vyjasňovat. A budou ustávat srážky. Nejvyšší denní teploty 8 až 13 stupňů Celsia, v severozápadní polovině území 12 až 16 a v 1000 metrech na horách kolem 6 stupňů. Tolik o počasí. Na Proglasu nás teď čeká půl hodinka ranního hudebního proudu. Budeme nabízet také přehled očekávaných událostí pro dnešní den kolem 6:45 a potom se můžete připojit k ranní modlitbě. Zahájíme ji četbou dnešního evangelia, navážeme modlitbou ranních chval duchovním slovem a od 7 hodiny přinášíme mši svatou z kostela svatého Augustina v Brně. Teď si pustíme píseň Řeka od skupiny Za koncem.

A 15 minut po 6. hodině jsou tu sobotní očekávané události s datem 16. květen 2026. Na svatém Hostýně se uskuteční pouť křesťanských médií. Cestuje tam i výprava z Proklasu. Hlavním celebrantem bohoslužby v Mariánské bazilice bude pražský arcibiskup Stanislav Přibyl. Pouť je podle pořadatelů určena všem, kdo v médiích působí nebo se zajímají o jejich poslání v současné společnosti. Při slavnostní mši svaté, kterou bude sloužit emeritní pražský arcibiskup Jan Graubner, oficiálně předá českobudějovický biskup Vlastimil Kročil farnost Nepomuk plzeňské diecézy. Začne od 10 hodin v arciděkanské zahradě v Nepomuku. U příležitosti 500. výročí nástupu Habsburské dynastie na trůn českých králů se koná slavná mše svatá ve staroboleslavském chrámu na Nebevzetí Panny Marie. Zazní korunovační mše od Václava Jana Tomáška v podání Rychnovského chrámového sboru a orchestru. Učitelé, vychovatelé i katecheté se potkají při pouti pedagogů na Svaté hoře. Bohoslužbu od 10 hodin bude celebrovat páter Michal Podzimek. Poté bude následovat krátká diskuze o křesťanství v pedagogice. Farnost Ostrov u Macochy zve na pouť do Císařské jeskyně. Hlavní mše svatá s páterem Markem Orkováchou bude v 17.30. V hlavním městě končí Mezinárodní kongres Evropské asociace pro paliativní péči. Nabídl prostor pro sdílení inovací a propojení odborníků. Starokatolický kněz Martin Kováč, evangelická farářka Anna Polcková a emeritní trnavský arcibiskup Robert Bezák budou na festivalu V barvách duhy diskutovat o aktuální situaci kvír věřících na Slovensku. Setkání v podvečer hostí Husův sbor v pražských Vršovicích. Workshop pro pečující osoby hostí komunitní centrum Přístav v Praze 7. Organizátoři z arcidiecézní Charity Praha se zaměří především na praktické ukázky péče. Charitativní běh na podporu denního stacionáře Nona se koná ve Špince, tábořišti u Červeného kostelce na Náchodsku. Salesiánské středisko volného času Teplice pořádá v zámecké zahradě rodinný festival Family Day. Nabídne sportovní i umělecké aktivity pro každého. A benefiční koncert s dobrovolným vstupným přispěje na opravu kostela Nejsvětější Trojice v Záhořanech. Vystoupí zpěvačka Marie Putnerová s kytarovým doprovodem Martina Nováka. Tolik z očekávaných událostí.

0: Proglas aktuálně. Zprávy pro lidi dobré vůle po celý den.
1: V místech, kde stávala brněnská velká synagoga, včera poprvé po mnoha desetiletích zazněly šabatové písně a modlitba na památku zemřelých. Synagogu v roce 1939 vypálili nacisté. Parcela na nároží Přízovy a spálené ulice zůstala nezastavěná a v posledních týdnech tam pracovali archeologové. O nálezech spojených s židovskou památkou hovoří archeolog Jiří Zubalík.
2: Především fragmenty, řekněme, stavebních prvků, zlomku cihel, dlaždic, střešní krytiny. Krom toho tady máme teda zlomky okenních vitráží, mimo jiné i tady jeden zlomek s Davidovou hvězdou nebo zlomkem Davidovy hvězdy. A krom toho tedy jsou tady zlomky dýmek, které můžou souviset s nějakým způsobem života okolo té synagogy. Je tady součást něčeho, co zatím interpretujeme jako veřejné osvětlení, které bylo nad vchodem do synagogy.
1: Zájemci se mohou odkryté základy prohlédnout tento víkend u příležitosti festivalu Open House Brno. Připravují se i další akce.

Pravdě je důstojné a spravedlivé, dobré a spasitelné, abychom tě, Bože, chválili za to, že jsi nám na svém knězi a mučedníku Janovi zjevil svou moc. Jak slavné je toto společenství jména, zápasu i vítězství. Jak podivuhodná je tvá moc ve tvých svatých. Skrze něho tě i my chválíme a vyznáváme a se všemi nebeskými zástupy zpíváme píseň k jeho slávě a volání.

Je krátce po půl sedmé, sobota 16. května. Na Proglasu vás v tuto chvíli zveme k ranní modlitbě. Nejprve budeme naslouchat slovům z 10. kapitoly Matoušova evangelia.

Ježíš řekl apoštolům: mějte se na pozoru před lidmi. Budou vás totiž vydávat soudům a bičovat v synagogách. Budou vás vodit před vladaře a krále kvůli mně, abyste vydali svědectví jim a také pohanům. Až vás vydají soudu, nedělejte se starosti, jak nebo co máte mluvit, protože v tu chvíli vám bude dáno, co máte mluvit. Neboť to už pak nemluvíte vy, ale mluví skrze vás duch vašeho otce. Bratr vydá na smrt bratra a otec syna. Děti povstanou proti rodičům a způsobí jim smrt. Budete ode všech nenáviděni pro mé jméno. Ale kdo vytrvá až do konce, bude spasen.

0: tuto chvíli se k nám můžete připojit v modlitbě ranní chval. Dnes se s vámi pomodlí Natálie.
1: A Norbert.
0: Prožíváme svátek svatého Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka. Pro dnešní modlitbu použijeme celkem tři záložky z breviáře. První bude pro vlastní texty ze svátku, strany 1528, novější vydání breviáře strana 1528 a starší vydání od strany 1367. 1367. Dále žalmy z prvního týdne žaltáře, ty budou ze strany 914, 914 nebo 813. 813. A nakonec prosby společné o mučednících strany 1927 pro novější vydání breviáře. Strana 1927, starší vydání, strana 1711. 1711. Ještě zopakuji, pro novější vydání breviáře strany 1528, 914 a 1927. Pro starší vydání strany 1367, 813 a 1711. Bože, pospěš mi na pomoc.
1: Slyš naše volání.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen. Aleluja. Radostnou píseň k chvále Tvé zpíváme, svatý Jene. Právo si hájil statečně, povinnost splnil věrně.
1: Ze slzavého údolí přeplul si k slávy břehu, kde vítězný zpěv hlaholí, kde cíl lidského běhu.
0: Přimluv se, svatý krajane, ať nás Bůh viny zprostí, ať za své hříchy spáchané se kajem vzkroušenosti.
1: Vypros nám srdce laskavé, jež bližním rádo slouží, na odpůrce nezanevře, i jim se dávat touží.
0: Ať příkladem tvým vedení plníme vůli Boží, ať i nám věnec spasení na hlavu Kristus vloží.
1: Král se ho dotazoval na mnoho věcí, ale on neodpovídal. Aleluja.
0: Bože, ty jsi můj Bůh, se na žniti hledám.
1: Má duše po tobě žízní, prahne po tobě mé tělo. Jak vyprahlá žíznivá bezvodá země.
0: Tak toužím tě spatřit ve svatyni, abych viděl tvou moc a slávu.
1: Vždyť tvá milost je lepší než život. Mé rty tě budou chválit.
0: Tak tě budu velebit ve svém životě. V tvém jménu povznesu své dlaně k modlitbě.
1: Má duše se bude sytit jak tukem a morkem. Plesajícími rty zajásají ústa.
0: Kdykoliv na tebe vzpomenu na svém lůžku, v nočních hodinách budu na tebe myslet.
1: Neboť stal se s mým pomocníkem a ve stínu tvých křídel já sám.
0: Má duše lne k tobě, tvá pravice mě podpírá.
1: Král se ho dotazoval.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
1: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Král se ho dotazoval na mnoho věcí, ale on neodpovídal. Aleluja.
1: Král soptil hněvem a jednal s ním krutěji než s ostatními.
0: Všechna díla Páně velepte Pána. Chvalte a oslavujte ho na věky.
1: Nebesa velepte Pána. Anděle Páně velepte Pána.
0: Všechny vody nad nebem velepte Pána. Všechny mocnosti Páně velepte Pána.
1: Slunce a měsíci velepte Pána. Nebeské hvězdy velepte Pána.
0: Všechny deště a roso velepte Pána. Všechny větry velepte Pána.
1: Ohni a žáre velepte Pána. Studeno a teplo velepte Pána.
0: Roso a jíní velepte Pána. Zimu a chlade velepte Pána.
1: Ledy a sněhy velepte Pána. Noci a dni velepte Pána.
0: Světlo a temno velepte Pána. Blesky a mraky, velepte Pána.
1: Země, veleb Pána, chval a oslavuj ho na věky.
0: Hory a vrchy, velepte Pána. Vše, co na zemi roste, veleb Pána.
1: Prameny, velepte Pána. Moře a řeky, velepte Pána.
0: Velké a malé ryby, které plují ve vodě, velepte Pána. Všichni nebeští ptáci, velepte Pána.
1: Všechna zvířata, divoká i krotká, velepte Pána. Lidé, velepte Pána.
0: Izraeli, veleb Pána. Chval a oslavuj ho na věky.
1: Kněží Páně, velepte Pána. Služebníci Páně, velepte Pána.
0: Duchové a duše spravedlivých, velepte Pána. Svatí a pokorní srdcem, velepte Pána.
1: Ananiáši, Azariáši, Mizaeli, velepte Pána. Chvalte a oslavujte ho na věky.
0: Velepme Otce i Syna i Ducha Svatého.
1: Chvalme a oslavujme ho na věky.
0: Král soptil hněvem a jednal s ním krutěji než s ostatními.
1: Šťasten, kdo nechybuje jazykem, kdo neslouží nehodnému. Aleluja.
0: Zpívejte Hospodinu píseň novou. Jeho chvála ať zaznívá ve sboru svatých.
1: Ať se raduje Izrael ze svého tvůrce. Synové Sionu ať jásají nad svým králem.
0: Ať chválí jeho jméno tancem, ať mu hrají na buben a na citeru.
1: Neboť Hospodin miluje svůj národ a pokorné zdobí vítězstvím.
0: Ať svatí jásají chvalospěvem, ať se veselí na svých ložích.
1: Boží chválu ať mají v hrdlech a dvojsečný meč v rukou,
0: aby vykonali pomstu na pohanech, tresty na národech,
1: aby spoutali jejich krále řetězy a železnými okovy jejich velmože,
0: aby na nich vykonali určený soud, všem jeho svatým bude to ke cti.
1: Šťastný.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
1: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Šťasten, kdo nechybuje jazykem, kdo neslouží nehodnému. Aleluja. Blaze muži, který ve zkouškách vydrží. Když se osvědčí, dostane za odměnu život, jak to Pán slíbil těm, kdo ho milují. Když si někdo myslí, že je zbožný, ale přitom nedrží na ústě svůj jazyk, klame sám sebe a jeho zbožnost nemá cenu. Zbožnost ryzí a bezvadná před Bohem a Otcem je toto. Ujmat se sirotků a vdov v jejich tísni a uchovat se neposkvrněný od světa.

0: Řekl jsem, dám si pozor na své chování, abych nezhřešil svým jazykem. Aleluja, aleluja.
1: Řekl jsem, dám si pozor na své chování, abych nezhřešil svým jazykem. Aleluja, aleluja.
0: Budu držet na ústě svá ústa.
1: Aleluja, aleluja.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
1: Řekl jsem, dám si pozor na své chování, abych nezhřešil svým jazykem. Aleluja, aleluja. O Božích přikázáních budu mluvit před králi a nebudu se stydět. Aleluja.
0: Pochválen buď Hospodin Bůh Izraele, neboť navštívil a vykoupil svůj lid.
1: Vzbudil nám mocného spasitele z rodu svého služebníka Davida,
0: jak slíbil od pradávna ústy svých svatých proroků.
1: Zachránil nás od nepřátel z rukou všech, kdo nás nenávidí.
0: Slitoval se nad našimi otci, rozpomenul se na svou svatou smlouvu, na přísahu, kterou se zavázal našemu otci Abrahamovi.
1: Že nám dopřeje, abychom mu beze strachu a vysvobození z rukou nepřátel zbožně a spravedlivě sloužili po všechny dny svého života.
0: A ty, dítě, budeš prorokem Nejvyššího, neboť půjdeš před Pánem připravit mu cestu.
1: Dát jeho lidu poznání spásy, v odpuštění hříchů,
0: z milosrdné lásky našeho Boha, s kterou nás navštívil ten, který vychází z výsosti.
1: Aby zazářil těm, kdo žijí v temnotě a v stínu smrti, a uvedl naše kroky na cestu pokoje.
0: Sláva Otci i Synu, i Duchu Svatému.
1: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: O Božích přikázáních budu mluvit před králi a nebudu se stydět. Aleluja. Náš Spasitel Ježíš Kristus přišel, aby vydal svědectví pravdě. Oslavujme ho ve společenství s mučedníky, zabitými pro Boží slovo, a volejme. Pane, tebe chválí zástup mučedníků.
1: Pro své mučedníky, kteří ti věrně vydávali svědectví, a raději podstoupili smrt, než aby se ti zpronevěřili.
0: Dej nám, Pane, pravou svobodu ducha.
1: Pro své mučedníky, kteří vyznali víru až k prolití krve.
0: Dej nám, Pane, pevnou a neporušenou víru.
1: Pro své mučedníky, kteří na sebe vzali kříž a následovali tě.
0: Dej nám, Pane, statečně snášet útrapy života.
1: Pro své mučedníky, kteří vyprali své šaty v tvé krvi a vítězně překonali všechny nástrahy světa.
0: Dej nám, Pane, zvítězit nad každým pokušením. Pane, tebe chválí zástup mučedníků. A připojme modlitbu, Páně. Otče náš, jen si na nebesích, posvěd se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Bože, Ty jsi vyvolil kněze a mučedníka Jana za obhájce práv církve a za strážce zpovědního tajemství. Dej, ať následujeme příklad jeho statečnosti a věrně plníme službu, ke které jsi nás povolal. Prosíme o to skrze Tvého Syna, Ježíše Krista, našeho Pána, neboť On s Tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků.
1: Amen.
0: Dej nám, Bože, své požehnání, chraň nás všeho zlého a doveď nás do života věčného.
1: Amen.

0: V sobotu 6. týdne velikonočního čteme z prvního listu svatého apoštola Jana, čteme druhou část 3. kapitoly, podtitul Láska k bratřím. To je poselství, které jste slyšeli už na začátku. Máme se navzájem milovat. Ne jako Kain, který byl ze zlého ducha a zabil svého bratra. A proč ho zabil? Protože jeho skutky byly špatné, ale skutky jeho bratra byly spravedlivé. Bratři, nic se nedivte, že svět vás nenávidí. My víme, že jsme přešli ze smrti do života a proto milujeme své bratry. Kdo nemiluje, zůstává ve smrti. Každý, kdo nenávidí svého bratra, je vrah. A víte, že žádný vrah nemá v sobě trvalý a věčný život. Z toho jsme poznali lásku, že Kristus za nás položil svůj život. Také my jsme povinni položit život za své bratry. Jestliže má někdo majetek a vidí, že jeho bratr je v nouzi, ale zavře před ním svoje srdce, jak v něm může zůstávat Boží láska?
1: V rámci duchovního slova jsme naslouchali prvnímu čtení za soboty po 6. neděli velikonoční.

Blíží se nám 7. hodina a to je čas na mši svatou, kterou dnes budeme přenášet z kostela svatého Augustina v Brně. Celebrovat bude páter Martin Holík. A ke mši svaté si můžete připravit z kancionálu píseň číslo 835 Vroucně vzýván budíš svatý Jene. Číslo 835.

Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého, Pán s vámi. Dobré ráno, milí, v tomto deštivém dni. Dnes máme před očima veliký příklad církve svatého Jana Nepomuckého. Prosme za odpuštění našeho nebeského Otce, který je připraven, kéž jsme i my. Smiluj se nad námi, Pane. Ukaž nám, Pane, své milosrdenství. Smiluj se nad námi, všemohoucí Bože, odpusti nám hříchy a doveď nás do života věčného.

0: Modleme se. Bože, ty jsi vyvolil kněze a mučedníka Jana za obhájce práv církve a za strážce spovědního tajemství. Dej, ať následujeme příklad jeho statečnosti a věrně plníme službu, ke které jsi nás povolal. Prosíme o to skrze tvého syna, našeho pána Ježíše Krista, neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje na věky věků.
1: Čtení z listu svatého apoštola Pavla Římanů. Je-li Bůh s námi, kdo proti nám? Když ani vlastního syna neušetřil, ale vydal ho za nás za všecky, jak by nám s ním nedaroval také všechno ostatní? Kdo vystoupí se žalobou proti Božím vyvolením? Bůh přece ospravedlňuje. Kdo odsoudí? Kristus Ježíš přece zemřel, ano i z mrtvých stal, je po Boží pravici a přimlouvá se za nás. Kdo by nás mohl odloučit od lásky Kristovi? Snad soužení, nebo útisk, nebo pronásledování, nebo hlad, nebo bída, nebo nebezpečí, nebo zabití? Stojí přece v písmu, stále jsme pro tebe vydáváni na smrt, jsme pokládáni za ovce určené na porážku. Ale v tom ve všem skvěle vítězíme skrze toho, který si nás zamiloval. A já jsem přesvědčen, ani smrt, ani život, ani andělé, ani knížata, ani nic přítomného, ani nic budoucího, ani mocnosti, ani výška, ani hloubka a vůbec nic stvořeného nebude nás moci odloučit od Boží lásky v Kristu Ježíši, našem Pánu. Slyšeli jsme slovo Boží.
2: Bohu.

Pán s vámi. Slova svatého evangelia podle Matouše. Sláva tobě, Pane. Ježíš řekl svým apoštolům, mějte se na pozoru před lidmi, budou vás totiž vydávat soudům a bičovat v synagogách, budou vás vodit před vladaře a krále kvůli mně, abyste vydali svědectví jim a také pohanům. Až vás vydají soudu, nedělejte si starosti, jak nebo co máte mluvit, protože v tu chvíli vám bude dáno, co máte mluvit. Neboť to už pak nemluvíte vy, ale mluví skrze vás duch vašeho otce. Bratr vydá na smrt bratra a otec syna, děti povstanou proti rodičům a způsobí jim smrt. Budete ode všech nenáviděni pro mé jméno, ale kdo vytrvá až do konce, bude spasen. Slyšeli jsme slovo Boží. Chvála tobě, Kriste. Farář velehradský Josef Čunek včera ve 3 ráno při žehnání svíce, od které se zapalovaly další svíčky, jež se pokládají do kotlíků, ve kterých se za 3 hodiny potom bude vařit směs k odlévání předmětů na Velehradě u Otmara Olivy, říkal, kéž každý z těchhletěch pramenů udělá kus krásy na tomto světě. A skutečně odlévali jsme asi 19 kousků zvonečky do hor, zvony do Boskovic, pamětní desky na zesnulé lidi, kterým jsme za něco vděční. A tohleto slovo mi utkvělo v mysli, protože dneska jsme svědky naprosto nezakryté pravdy, kterou říká Ježíš dost tvrdým způsobem. Na jedné straně buďte opatrní v tom, co říkáte, a na druhé straně, když půjde o všecko, tak se vůbec nebojte svých slov, budou vám dána do úst. A tak dnešní doba je, milí, skutečně dobou tříbení duchů, rozlišování srdcí, objevování smýšlení mnoha srdcí, mnoha lidí. V tom je ta doba šťastná, i když je těžká. A my někdy řekneme, mám tě rád, obejmeme svoji manželku, svoji dceru, ale tady vidíme, jak úžasně to popisuje apoštol Pavel, že nám to popisuje mnoha a mnoha způsoby a dělá to důkladně a dobře, protože si je vědom, že proti mnoha zlým a škodícím slovům je potřeba postavit hradbu dobrých slov, slov vděčnosti, slov pochvaly, slov ocenění, slov k trpělivosti, protože těch trápení, vidíme to sami na sobě, na svých rodinách, v tomto světě je nedozírné množství. A tak naraz je potřeba ujišťovat i o té věci, o které my skrze víru víme, ale přece potřebujeme ujišťovat. Takže ani hloubka, ani výška, ani nic přítomného, ani nic budoucího, prostě nic, protože z Boží strany je ta láska nám vylita do srdce. A tak nestrácejme naději, nestrácejme možná dobrou náladu, tu můžeme ztratit, ale ztrácejme slova, kterými se rozčilujeme, zlobíme na tento svět, sami na sebe navzájem a říkejme tak, Bože, teď po mně možná opravdu chceš to dobré slovo vysvětlení, dobré ucho k naslouchání, dobré slovo k pozbuzování všech a k odkrytí stavu mého srdce i mého hlasu rozumu. A tak ti za to, Pane, děkujeme a děkujeme za to našemu velkému přímluvci, svatému Janu Nepomuckému.

0: Ve všech těžkostech života skvěle vítězíme skrze Boha, který si nás zamiloval. Svatý Jan Nepomucký je důkazem pravdivosti těchto slov. Prosme o podobné jednání.
1: Bože, sílo mučedníků, za biskupy a kněze prosíme, aby se především starali o duchovní dobro církve.
2: Prosíme tě, vyslyš nás.
1: Za vedoucí osobnosti našeho národa prosíme, aby poznávali, co je dobré, co se tobě líbí a uskutečňovali to.
0: Prosíme tě, vyslyš nás.
1: Za ty, kdo se zpovídají, prosíme, aby stále hlouběji a opravdověji prožívali každou zpověď jako svátost.
0: Prosíme tě, vyslyš nás.
1: Za umírající prosíme, aby odcházeli na věčnost svátostně připravení.
0: Prosíme tě, vyslyš nás. A za všechny, kteří připravují meeting Brno, prosme o hodně sil a pokoj do srdcí. Prosíme tě, vyslyš nás. Přijmi oběť této mše svaté za zemřelého manžela Zdeníka a živou rodinu. Bože, svatý Jan tě oslavil svou věrností tobě i církvi. Veď nás stejnou cestou skrze Krista, našeho Pána.

Modleme se, aby Bůh přijal oběť své církve. Nyní přijme ke své slávě a k spáse světa. Přijmi Bože dary, které klademe na oltář a na přímluvu svatého kněze a mučedníka Jana odpusti nám všechny naše viny a naplňuj nás duchem opravdové zbožnosti, abychom ti i my sloužili celým srdcem. Skrze Krista, našeho Pána. Pán s vámi, vzhůru srdce, vzdávíme díky Bohu našemu Otci. V pravdě je důstojné a spravedlivé, dobré a spasitelné, abychom ti, Bože, vždycky a všude vzdávali díky a abychom tě chválili za to, že jsi nám na svém knězi a mučedníkovi Janovi zjevil svou moc. Neboť ty se z něho učinil druhého Jana Křtitele. Jeden i druhý statečně hlásali před mocnými tvůj zákon. Jeden nahlas odsoudil královu nešlechetnost, druhý i tím, že mlčel. Jeden káral porušení manželské věrnosti, druhý hájil neporušitelnost spovědního tajemství. Jeden učednickou korunou dovršil církev starozákonní, druhý církev zákona nového ozdobil novou svatozáří. Jak slavné je toto společenství jména, zápasu i vítězství, jak podivuhodná je tvá moc ve tvých svatých, jak je veliké jejich svědectví o tvém Kristu. Skrze něho tě i my chválíme a vyznáváme a se všemi nebeskými zástupy zpíváme píseň o tvé slávě a voláme.

Vpravdě jsi svatý Bože, jsi pramen všeho posvěcení. Proto prosíme, sešli rosu svého ducha také na tyto dary a posvětě, ať se nám stanou tělem a krví našeho Pána Ježíše Krista. Neboť on, když se vydával na smrt, vzal při večeři chléb, vzdal ti díky, lámal, dával svým učedníkům a řekl, vezměte a jeste z toho všichni, toto je moje tělo, které se za vás vydává. Po večeři vzal také kalich, znovu ti vzdal díky, dal svým učedníkům a řekl, vezměte a pijte z něho všichni, toto je kalich mé krve, která se prolévá za vás a za všechny na odpuštění hříchů. Toto je smlouva nová a věčná, to konejte na mou památku. Tajemství víry, tvou smrt zvěstujeme, tvé vzkříšení vyznáváme, na tvůj příchod čekáme, Pane Ježíši Kriste. Proto konáme, Otče, památku smrti a vzkříšení tvého syna, obětujeme ti chléb života a kalich spásy a vzdáváme díky za to, že smíme stát před tebou a můžeme ti sloužit. A v pokoře tě prosíme, ať nás všechny, kdo máme účast na těle a krvi Kristově, zhromáždí a sjednotí Duch Svatý. Pamatuj, Bože, na svou církev po celém světě, veď ti k dokonalosti lásky v jednotě s naším papežem Levem, naším biskupem Pavlem a se všemi, kdo jsou pověřeni, aby ve tvé církvi konali službu. Pamatuj také na naše bratry a sestry zesnulé v naději ve vzkříšení a na všechny, kdo zemřeli ve tvém slitování. Přijmi je do svého světla, ať vidí tvou tvář. Smiluj se nad námi, nade všemi, dej nám věčný život ve společenství se svatou Panou a Bohorodičkou Marií, s jejím snoubencem svatým Josefem, s tvými apoštoly, se svatým Janem Nepomuckým a se všemi spravedlivými od počátku světa. Ať tě s nimi chválíme a oslavujeme skrze tvého syna Ježíše Krista. Skrze něho a s ním a v něm je tvoje všechna čest a sláva, Bože Otče všemohoucí, v jednotě Ducha Svatého po všechny věky věků. Spojíme se v modlitbě, totiž ve slovech, která dávají tak hluboký smysl, že vlastně nemohou být překonána. Volejme spolu k Otci. Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům a neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Vysvoboď nás ode všeho zlého, Bože, a dej našim dnům svůj mír. Smiluj se nad námi a pomoz nám, ať se nikdy nedostaneme do područí hříchu. Ať žijeme v bezpečí před každým zmatkem a s nadějí očekáváme požehnaný příchod našeho Spasitele Ježíše Krista. Neboť to je království, moc i sláva na věky. Pane Ježíši Kriste, ty jsi řekl svým apoštolům, odkazuji vám pokoj. Svůj pokoj vám dávám. Nehleď tedy na naše hříchy, ale na víru své církve a podle své vůle ji naplňuj pokojem a veď k jednotě. Neboť ty žiješ a kraluješ na věky věků. Pokoj Páně, ať zůstává vždycky s vámi. Pozdravme se navzájem pozdravením pokojem.

Hle, beránek boží, ten, který na sebe vzal hříchy světa, blahoslavení, kdo jsou pozváni k večeři beránkově. Pane, nezasloužím si, abys ke mně přišel, ale řekl.

Pane Ježíši Kriste, věřím, že jsi pravdivě a skutečně v nejsvětější svátosti přítomen jako Bůh a člověk. Věřím, že mě miluješ. Také já chci tebe dokonale milovat, ale co mohu, Pane, bez tebe? Ty jsi, Bože, má síla. Toužím po tobě. A protože tě právě nyní nepřijímám v oltářní svátosti, prosím, přijď ke mně duchovně a učiň si u mě příbytek. Pane, zůstaň se mnou a nedopusť, abych se od tebe odloučila.

0: Modleme se.
1: Děkujeme ti, Bože, za tento svátostný pokrm a prosíme tě, dej, ať z něho čerpáme sílu jako svatý Jan, abychom ti vždy a za všech okolností zůstali věrní. Skrze Krista, našeho Pána.
0: Tak jsou naše srdce naplněna tak, abychom více litovali, že jsme neřekli jednu dobrou větu, než že jsme říkali několik vět škaredých. My se za pár hodin setkáváme zástupci médií v rukách křesťanů na svatém Hostýně, jede tam také arcibiskup pražský Stanislav Přibyl. Tak děkujeme za to, že média užíváte a myslete na nás, my budeme myslet na vás, také ať tam nezmrzneme. Pán s vámi, požehnej vás všemohoucí Bůh, Otec i Syn i Duch Svatý. Jděte ve jménu Páně.

pre naše hriechy, stríznený pre naše neprávosti. Na ňom je trest za naše blaho a jeho ranami sme uzdravení.

0: Svět knihy se po roce vrátil do hlavního města. Do zítřka nabídne besedy s autory, stánky nakladatelů a mnoho doprovodných programů. Letošního 31. ročníku se zúčastnila také redaktorka zpravodajství a knihovničky Proglasu Nikola Samcová.
1: Je tady spoustu různých programů, například Čtu za nároďák. To je taková fajn kampaň, kdy vlastně upozorňují na to, že čtení je prospěšné pro děti i pro širokou veřejnost, takže ambasadorem je pan Kohák, takže s ním se tady třeba lidi můžou vidět, vyfotit. A je tady strašně moc spisovatelů, které samozřejmě můžete potkat jak na besedách, tak ale i jenom tak se jako potulovat mezi lidmi a odchytit si je, rádi se zastaví, popovídají, podepisují a je fajn vidět takhle tu knižní komunitu. V našich stáncích je zároveň většinou sleva. Z těch programů hlavně teda ty besedy, autogramiády, různé rozhovory, ať už s autory nebo nakladateli, případně třeba s lidmi z toho prostředí, ať už jako marketáci, kteří se věnují sociálním sítím, nebo právě nějakým kampaním, jako je Čtu za nároďák. Těch účinkujících je celkem 808 a programu 560, takže je z čeho vybírat, nejde být úplně na všem.
0: Přiblížila z pražského světa knihy kolegyně Nikola Samcová.

0: zájem, napište topení zdar, váš vodník.
1: Kněžské bratrstvo svatého Petra, které působí mimo jiné na poutním místě v Římově, nově používá český název Kněžská fraternita svatého Petra. Změna má zdůraznit její plné společenství římskokatolickou církví a přispět k jasnějšímu odlišení od schizmatického kněžského bratrstva svatého Pia X. Jedním z členů je páter Jakub Václav Zentn.
2: Kněžská fraternita svatého Petra se zkratkou FSSP vznikla v roce 1988, poté co arcibiskup Marcel Lefebvre vysvětil 4 biskupy a jim upadl do exkomunikace, kterou pak ještě deklaroval papež svatý Jan Pavel II. A tehdy se 12 kněží někdejších členů kněžského bratrstva svatého 50. obrátilo na svatý stolec, konkrétně na kardinála Ratzingera, aby si mohli uchovat liturgické tradice, ale současně byli v jednotě s římskou církví. No a tak kardinál Ratzinger tehdy inicioval vznik kněžské fraternity svatého Petra jako společenství apoštolského života a papežského práva. Cílem je především posvěcení kněží. V podstatě je to cíl každého kněžského klerického sdružení, ale takovým zvláštním charismatem a specifikou je, že užíváme liturgii tak, jak byla v církvi běžná a vlastně až do druhého i v průběhu druhého vatikánského koncilu. To znamená tradiční někdy zvaný nebo starší ritus, nebo jak nazval papež potom Benedikt XVI, takzvanou mimořádnou formu římského ritu či vetus ordo.
1: V českobudějovické diecézi má páter Jakub Václav Zentner na starosti farnost v Římově, kde každý měsíc pořádají modlitební setkání.
2: Smírná noc je vlastně taková forma uctění prvních pátků a prvních sobot v měsíci, kdy sloužíváme vždy pátek, ten první pátek v měsíci mši svatou ke cti nejsvětějšího srdce Ježíšova, a následně je potom výstava nejsvětější svátosti oltářní s modlitbou růžence. Celá pobožnost je zakončena okolo půlnoci, kdy je pak sloužena mše svatá z neposkvrněného srdce Panny Marie, a toto obětujeme jako modlitby za nová kněžská povolání.

všechno kolem zmizí. Nebuď k srdci lhostejný, život si neodneseš z prodejny. Máš odvahu i

pro sebe se jako sůl. A když chce na zem zpátky, nestůj jako v plotě kůl. Ukaž, že máš sílu, odvahu i zatři. Dej rychle ruku k dílu a vrať srdce tam, kam patří. Nebuď přece lhostejný, život si neodneseš z prodeje.

0: Ve středních Čechách a v Praze má Proglas v systému DAB vysílače v Praze na City Tower, na Strahově a v Ládví, v Berouně, v Benešově, v Kutné Hoře a v Příbrami.
1: V západních Čechách má Proglas v systému DAB vysílače v Plzni na Silvánu, v Klatovech na Doubravě, na Čerchově nad Domažlicemi a v Železné Rudě.
0: V severních a severozápadních Čechách pak na Kukle v Ústí nad Labem, na Klínovci, v Karlových Varech, v Mariánských Lázních, na Třebounickém vrchu u Toužimy a na Prosečském hřebeni u Liberce.
1: V Královéhradeckém, Pardubickém kraji a na Vysočině má vysílače na Černé hoře nad Trutnovem, ve Stěžerech u Hradce Králové, na Suchém vrchu u Králích, na Čechtíně u Třebíče a na Strážníku u Jihlavy.
0: V jižních Čechách má DAB vysílače v Kašperských horách na Kótě Javorník a na Kleti a na Kluku u Českých Budějovic.
1: Na Moravě Proglas v systému DAB vysílá z Brna, Olomouce, Lysé hory, z Mladcové ve Zlíně, Znojma a z Velké Javořiny. Jsme tu s vámi po celý den.

Je krátce po 8. hodině a dobré ráno s Proglasem vám od mikrofonu přeje Natálie Fajtová. Je sobota 16. května, svátek svatého Jana Nepomuckého. Generální vikář pražského arcibiskupa a mučedník z konce 14. století se stal zemským patronem Čech a Bavorska, přímluvcem spovědníků a za odpuštění vin, ochráncem mostů, vod a lidí od vody, patronem Královéhradecké diecéze, komunikace a dobré pověsti. 95. by oslavila krasobruslařka s titulem mistryně světa Aja Vrzáňová. Odešla v roce 2015. 74 let by se dožil hudební skladatel, textař a zpěvák, před pár dny zesnulý Oskar Petr. Rovných 10 let je na věčnosti první polistopadový apoštolský nuncius v Praze, italský kardinál Giovanni Coppa. Před 4 lety zemřel herec Josef Abraham. 55. dnes slaví dva kněží Salesiáni, vikář české provincie Marek Sklenář a v generálním domě kongregace v Římě misionář Pavel Gambiženíšek. 64. narozeniny má herec Ondřej Vetchý. 71. narozeniny slaví herec Oldřich Kaiser, 81. zpěvák Laďa Kendl. 82 let se dožívá architekt a urbanista profesor Martin Rajniš. A svátek má podle občanského kalendáře Přemysl. Je to staré české jméno a lze ho vyložit jako muž vynikající mysli nebo ten, kdo vše dobře promýšlí. Přemyslům k dnešnímu svátku blahopřejeme. A podle pranostiky svatý Jan z Nepomuku natahuje k létu ruku. Pojďme se také podívat na předpověď počasí. Dnes očekáváme zataženo s deštěm, místy trvalejším a v oblasti Beskyd vydatným. K večeru se bude od západu postupně oblačnost protrhávat a budou ustávat přehánky. Nejvyšší denní teploty 8 až 13 stupňů Celsia, v severozápadní polovině území 12 až 16 a v 1000 metrech na horách bude jen kolem 6 stupňů Celsia. Tolik o počasí. Na Proglasu pokračujeme ranním hudebním proudem až do 9. hodiny. Tam vám nabídneme slovenské vysílání Radia Vatikán. Potom dopolední hudební proud navážeme voničkou o 10:30 a v 11 hodin v rámci Barvínku si představíme další základní uměleckou školu, tentokrát v Ostravě Porubě. Pořad pro vás připravil redaktor Antonín Žolnerčík. To je výhled na dnešní ráno a dopoledne na Proglasu a teď si pustíme Madame v triku.

0: Proglas aktuálně. Zprávy pro lidi dobré vůle po celý den.
1: V pražských Vršovicích včera začal multižánrový queer festival V barvách duhy. Vzhledem k zítřejšímu Mezinárodnímu dni proti homofobii nabízí debaty, koncerty, filmy i divadlo. Proglasu ho představil hlavní organizátor Tobiáš Timotej Friedl.
2: Na začátku stála taková naše, až bych řekl, frustrace nebo nějaké znepokojení, které máme, když sledujeme vlastně všude ve světě a konec konců i u nás nárůst vlivových skupin, které se ve jménu hájení tradičních hodnot a křesťanských hodnot v podstatě snaží omezovat lidská práva a občanské svobody. Vidíme to od Ameriky, kde evangelikálové pomohli Donaldu Trumpovi k moci, až po Rusko, kde zase pravoslavní popové světí rakety. Ale jak jsem říkal, vidíme to i u nás, nejen v České republice, ale i ve střední Evropě. A tak jsme přemýšleli, jakým způsobem se vůči tomu nějak vymezit nebo vyslat nějaký signál, že ta podoba křesťanství nemusí být jen takováhle, ale že jsou tady i lidé v církvích, kteří to prostě vidí jinak.
1: Tobiáš Timotej Friedl dále upozornil na některé body programu festivalu.
2: Se mohou návštěvníci těšit na živé nahrávání podcastu V tranzu, kam si Lenka Králová pozve hudebníka Edmunda Křesťana, který nás pak doprovodí i později. V rámci programu vystoupí například teolog Pavel Hošek, který v rozhovoru s Petrem Baďurou právě se zaměří na to křesťanství v kulturních válkách, o kterém jsem mluvil, ale proběhne například i debata queer farářů, kterou povede Renata Kalenská, povede rozhovor s různými představiteli různých církví, kteří budou otevřeně mluvit, někteří vlastně veřejně poprvé o své orientaci, nebo třeba ze Slovenska přijedou hosté, například emeritní arcibiskup Robert Bezák nebo farářka Anna Polcková, kněz Martin Kováč, ať tas budou mluvit o situaci na Slovensku. Ten program neskládáme teda jenom z diskuzí a besed, proběhne i představení studentů DAMU, zahraje divadlo Polárka, pohádku Prince a Prince. Společně jsme si patřili, jsme dali dohromady blok takových krátkých filmů, právě které se zaměřují na ta queer náboženská témata.
1: Řekl na Proglasu organizátor multižánrového queer festivalu V barvách duhy Tobiáš Timotej Friedl.

0: Divadelní představení, koncerty, komentované prohlídky, výstavy nebo třeba beseda s autory knih a nakladateli. Tak bude vypadat program Brněnské muzejní noci v knihovně Jiřího Mahena. Koná se dnes v její ústřední knihovně v centru města i v Mahenově památníku v Masarykově čtvrti. Podrobnosti k programu má mluvčí knihovny Petr Pospíšil.
1: Program muzejní noci začíná v ústřední knihovně v 18 hodin, ale můžete přijít už o hodinu dříve. Od 17 hodin totiž vystoupí Mikroteátro Brno s divadelním představením pro děti. Po slavnostním zahájení v 18 hodin vystoupí brněnské divadlo Kyogen. V průběhu večera si budete moct prohlédnout barokní budovu Schrattenbachova paláce a poté už se můžete těšit na dva koncerty. Nejprve od 7:30 večer vystoupí skupina For Bariton a poté už kapela ze Slovenska ZVA 1228 Band. Hrát začne v 9 hodin večer v atriu, určitě si to nenechte ujít, protože tato kapela ze Zvolena je velmi živelná, texty písní jsou plné humoru a ironie, takže to bude určitě nejen hudební zážitek, ale i zábava. Vstup na všechny akce je zdarma, stejně tak v Mahenově památníku, kde jsou připravené komentované prohlídky v dobových kostýmech, divadlo pro děti, kaligrafická performance, beseda se spisovateli a vydavateli nebo koncert vážné hudby. Věříme, že z této pestré nabídky si vybere opravdu každý.
0: Sdělil za knihovnu Jiřího Mahena mluvčí Petr Pospíšil. K brněnské muzejní noci se dnes připojí také památník písemnictví na Moravě. Program začne v 18 hodin a potrvá do 23 hodin. Pro Klasu ho popsala kurátorka Andrea Procházková.
2: Během muzejní noci v památníku písemnictví na Moravě můžou návštěvníci jednak zhlédnout naši novou stálou expozici Ora et Labora, která vlastně představuje dějiny Reichardského kláštera, ale současně máme taky připravené komentované prohlídky, a to jednak k naší nové výstavě keramické plastiky Ludmily Kováříkové z hlíny a ohně. Současně jsme otevřeli výstavu Ex Libris pod lupou, kterou si můžou návštěvníci prohlédnout také. K tomu je připravený program pro děti. Děti si můžou vyrobit své vlastní Ex Libris a máme pro ně ještě další nabídku workshopu. Rodiče s dětmi se můžou účastnit také workshopu s ilustrátorkou Sevdou Kovářovou, s níž si můžou vytvořit jednak vlastní knihu a také tvořit své vlastní obrázky pomocí přírodních materiálů. Nejenom pro dětské návštěvníky. Je připraven také koncert v letním refektáři, kde si můžou poslechnout mladou cymbalistku Frídu Orátor, která bude tentokrát účinkovat s bratry Doleželovými. Podrobnější program najdou návštěvníci na Facebooku a na webových stránkách Muzea Brněnska.
0: Přiblížila nám kurátorka památníku písemnictví na Moravě v Rajhradě u Brna Andrea Procházková.

Ben de beni seyretmem.

0: Spolek Kompas pořádá dnes na Velehradě konferenci Křesťan v digitálním světě.
1: Žijeme v době nejrychlejší technologické revoluce. Konference Křesťan v digitálním světě nahlíží na AI a digitální trendy ze tří klíčových perspektiv. Víry, etického chování a praktického využití v biznisu i osobním životě. Cílem je skrze profesionální zkušenosti a příběhy řečníků z církve, akademické půdy i firem ukázat, jak technologie používané efektivně, aniž by s ním vytratil křesťanský rozměr, vstupují do našich životů. Překvapivě se ukazuje, že tato témata se dobře doplňují a dohromady tvoří smysluplný celek.
0: Popsal Proglasu za organizátory předseda pořádajícího spolku Martin Gebauer.

0: Nespěte, i na Proglasu už se probudilo jaro.
1: Přátelé milí, Proglas teď velice potřebuje vaši finanční podporu. Bude existovat, budeme-li ho tvořit spolu. Prosím, pomozte. Děkujeme.

0: 9:30 v sobotu 16. května máte naladěný Proglas a příjemné ráno s ním vám přeje Natálie Fajtová. Podle církevního kalendáře je svátek svatého Jana Nepomuckého. Generální vikář pražského arcibiskupa a mučedník z konce 14. století se stal zemským patronem Čech a Bavorska, přímluvcem zpovědníků a za odpuštění vin, ochráncem mostů, vod a lidí od vody, patronem Královéhradecké diecéze, komunikace a dobré pověsti. Podle občanského kalendáře má svátek Přemysl, je to staré české jméno a vykládá se jako muž vynikající mysli nebo ten, kdo vše dobře promýšlí. Tak nositelům tohoto jména blahopřejeme. A podle pranostiky svatý Jan z Nepomuku natahuje k létu ruku. A v Nepomuku se dnes koná svatojánská pouť. Letošní ročník nabídne i program pro mládež. Výjimečný je také tím, že symbolicky stvrzuje začlenění Nepomucka do plzeňské diecéze od začátku tohoto roku. Více redaktorka Jana Rambousková.
1: Program začíná už v 9:45 procesím z farního kostela ke kostelu svatého Jana Nepomuckého. V 10 hodin začne slavnostní bohoslužba za účasti plzeňského biskupa Tomáše Holuba, emeritního pražského arcibiskupa Jana Graubnera a českobudějovického biskupa Vlastimila Kročila. Ve 13 hodin se poté uskuteční přednáška historika Marka Herolda o svatém Janu Nepomuckém v hudebním sále arciděkanství a následně ve 14 hodin ve farním kostele svatého Jakuba zazní koncert Plzeňské filharmonie.

Budu zpívat žalospěvy, budu psát nářky na stěnu, budu pít lektvary, co tě přivolají. Budu ti nadávat, budu tlouct pysma o skálu, až mi z kloubů poteče krev, budu si přát.

0: Poutníci z řad chovatelů včel míří tento víkend na svatý Hostýn. Z detaily vystoupila organizátorka Eva Tomková.
1: Pouť bude zahájena ve 2 hodiny odborným seminářem na téma racionalizace včelaření pana Františka Texla. Následovat bude 17.40 mše svatá a pouť bude pokračovat druhý den, kdy bude zahájení stánkového prodeje se včelými produkty a včelařskými potřebami. Otevře se informační centrum, bude výstava fotografií Člověk a víra v Jurkovičově sále, pak bude následovat koncert dechové hudby Lidečanka od 8.30 a v 10 hodin začne řazení průvodu u sochy svatého Ambrože, svěcení a žehnání krojů včelařů a spolkových praporů. A v 10.10 začne slavnostní průvod od sochy svatého Ambrože do chrámu, kde v 10.15 bude zahájena slavnostní mše svatá za všechny živé a zemřelé včelaře a jejich rodiny a bude to celebrovat arcibiskup olomoucký Josef Nuzík. A odpolední program bude zahájen ve 13.15 a to besedou na aktuální téma o činnosti Českého svazu včelařů předsedou Zdeňkem Nekulou. No a okolo 16. hodiny bude ukončení poutě. Celá je velice přátelská a můžete se tam setkat se spoustou lidí, kteří se včelařením zabývají. Můžete nabrat zkušenosti, ochutnat medové pivo, perníčky a všechny výrobky, které jsou s medem spojené.
0: Dodává k včelařské pouti na svatém Hostýně Eva Tomková.

mezi stodolou Monteku a stodolou Kapuletu. Potínal bodláky a myslel přitom na něho. Myslel na štěstí a podtínal trávu. A jako by se chtěl vysekat z cizího příběhu. Myslel na lásku, na níž se nemyslívá pro zábavu.

hořet dál se vzpírá. Řekl ach Shakespeare, co rychle vzplane, rychle dohoří. Ty jsi zatajil, to ostatní nehoří, jen dýmá, že z téhle komedie člověk nakonec tragicky ochoří. Když plamen nesvítí, jeho dým mě nezajímá.

mezi sebe a svou lásku vklíněným ostřím, ostřím z ocele. Když myslel na tebe, jak na louku v jednom květu,

0: Brněnskou katedrálu svatých Petra a Pavla rozezní zítra další z koncertů varhaníků pro svatého Jakuba. Organizátor Jan Kopřiva seznámil Proglas s účinkujícími.
1: Vystoupí Tatiana Pernetová a Daniel Knut Pernet. Zazní mimo jiné části z nedělní hudby Petra Ebena či preludium, adagio a chorální variace na hymnus Veni Creator Maurice Durufleho. Koncerty se konají jednou měsíčně v různých brněnských kostelích. Vystupují přední umělci z České republiky i zbytku střední Evropy. Výtěžek z koncertů je použit na financování proběhlé rekonstrukce kostela svatého Jakuba. Pro bližší informace ohledně koncertů a doprovodných akcí doporučujeme sledovat facebookovou stránku Varhanici pro svatého Jakuba.

0: života přijímám.
1: Dá tě znát,
0: nad temnotou rozvírá živých křídel
1: třeba. Rád vítej,
0: slyším už bzuť.

0: Třísté výročí zbudování a posvěcení kapla svatého Jana Nepomuckého oslaví zítra v Sedmi dvorech, části Moravského Berouna. Teď prochází opravou, sdělil Proglasu mluvčí spolku pro ochranu a zvelebení Sedmi dvorů Leo Friedl.
1: Pořádáme slavnou mši, která se tam bude konat po 70 letech. Přijeli sloužit otec Daniel Vícha, biskupský vikář pro pastoraci z Ostravy. Dále odpoledne 15 hodin bude velký už 18. koncert benefiční na opravu kaple a přijeli k nám zahrát kytarový virtuos profesor Štěpán Rak a dále vystoupí slovenská operní pěvkyně Jana Margová. Projekt je asi 12 let starý a podařilo se nám prakticky z ruiny kaple dělat aspoň, že máme okna, dveře a střechu.

0: Sluníčko mé, ve stojí slibné.
1: Jsi jenom svět na lidských.

0: Moravská pouť seniorů se uskuteční na svatém Hostýně ve čtvrtek. Ti, kteří se nemohou fyzicky zúčastnit, budou mít možnost sledovat mši svatou a májovou pobožnost online. Podrobnosti doplní Markéta Matlochová z Olomouckého centra pro rodinný život.
1: Hlavním celebrantem bude olomoucký biskup Antonín Basler. Mše svatá začíná v 9.40. Po polední pauze bude mít otec biskup svědectví o jeho zkušenosti s modlitbou růžence, díky níž objevil hloubku mše svaté. Na závěr pouti bude v bazilice v 15 hodin májová pobožnost. Těšíme se na všechny poutníky. Pouť organizují koordinátoři diecézních center z Brna, Olomouce a Ostravy. Bližší informace mohou zájemci najít na webu rodinnyživot.cz.

Na Moravě a ve Slezsku má Proglas v systému DAB vysílače v Brně, v Olomouci, na Lysé hoře, ve Zlíně na Mladcové, ve Znojmě, na Velké Javořině a v Ostravě. Pokrývají tato města a okolí. Brno, Bílovec, Bohumín, Český Těšín, Frenštát pod Radhoštěm, Frýdek Místek, Frýdland nad Ostravicí, Havířov, Hlučín, Hodonín, Olešov, Karviná, Kopřivnice, Kroměříž, Olomouc, Orlová, Ostrava, Otrokovice, Prostějov, Příbor, Studénka, Šternberg, Uherské Hradiště, Uherský Brod, Uničov, Veselý nad Moravou, Zlín a Znojmo. Jsme tu s vámi po celý den.

0: Před obchodním centrem Fórum Nová Karolína v Ostravě instalovali venkovní výstavu s názvem Můj život v církvi. Expozice vznikla u příležitosti 30. výročí založení Ostravsko-opavské diecéze a prostřednictvím skutečných lidských příběhů přibližuje víru v každodenním životě. Více mluvčí biskupství Ondřej Elbel.
1: Od 29. května bude přesunuta před katedrálu až do poloviny června. Si budou moci lidé prohlédnout výstavu, která pojímá příběhy různých lidí naší diecéze. Jsou to příběhy jejich víry, jejich služby, jejich života v církvi, takže to je to, co chceme i pro svět okolo, který třeba neví, že něco slavíme, tak i tímhle chceme vyzařovat.
2: Mou ruku vedla japonská tuš a v tom se zjevil

Holubý muž s kohoutím chvostem je trochu zvláštní, ale vy co jste? Holubý muž růžové brýle nosil je rád do této chvíle. Přišel se ptát otázky prosté, slyšené

Vrká si písně, nějak žít zkouší, sám žije sám v davovém houští, miluje hudbu, ač neskušený, miluje slunce a ještě víc ženy. Zahoďte do krbů plyšové prisma, holuby rules mají charisma, přimůřte oči, vnímejte auru, zjevil

co jste, člověče, tvore, šelmo a klíště. Nauč se milovat a třeba příště vezmou tě na archu s dalšími druhy. Teď sedni na čerta a splácej dluhy.

0: Ještě do zítřka probíhá celostátní kampaň Týden pro rodinu. Vyhlašuje ji Rodinný svaz České republiky, který sdružuje Centra pro rodinu. Usilují o vzájemné porozumění v rodinách a tak každý rok otevírají některé z aktuálních témat rodinného života. Zatímco loni organizátoři připomínali význam společného času u jednoho stolu, letos přicházejí s motem Rodino, pohni se.
1: Samozřejmě v první řadě to znamená, abychom se opravdu jako fyzicky hýbali, protože vnímáme, že zejména dnešní děti trpí velkým nedostatkem pohybu a společných aktivit se svými rodiči. Ale zároveň tohle téma nás posouvá o krok dál, protože se snažíme především budovat rodinné vztahy a to znamená, že se chceme pohnout i nějak v těch vztazích. To znamená, že pokud třeba pořádáme nějakou venkovní aktivitu s dětmi, tak je to zároveň prostor k tomu, aby jsme něco ve svém životě změnili, nejen ve svých pohybových návycích, ale také třeba v komunikaci mezi jednotlivými členy rodiny nebo i sami u sebe, protože nás často svazují nějaké naše třeba neúplně šťastné návyky a podobně. Je důležité, aby jsme si uvědomovali, jak rodina je formativní prostředí pro růst dětí, pro jejich rozvoj a normální prostě dospívání. A proto ten Týden pro rodinu znova a znova a připomíná, věnujme tomu pozornost, věnujme tomu čas, protože bez toho to prostě fungovat nebude. My velmi často sklouzneme do takových těch stereotypů, úkly, povinnosti, práce, školní úkoly a nezbývá čas na ty vztahy. A že vlastně Týden pro rodinu nás vrací k tomu, ty vztahy jsou důležité a bez toho ta láska v rodině prostě neporoste.
0: Vysvětlila pro Glasu místopředsedkyně Rodinného svazu České republiky a ředitelka Rodinného centra Praha Marie Macounová. Do kampaně se zapojují organizace po celé republice. Macounová přiblížila, jaké akce chystají u nich.
1: Pravidelně celé jaro využíváme téma Týdne pro rodinu, aby jsme ho nějak vnesli do rodin, s kterými pracujeme. Tentokrát na všech našich víkendových pobytových akcích pro rodiče s dětmi jsme se snažili tohle téma nějak implementovat. Zejména jsme se soustředili na to, v čem ta rodina třeba je nějakým způsobem zatuhlá. Takže nás vlastně provází i takový příběh o slonovi, který je přivázaný na malém provázku tenkém a když se někdo zeptá, proč neutečeš, proč ten provázek nepřetrhneš, tak on říká, já než jsem byl malinký, tak mě přivázali k tomuhle provázku a nešlo to, ale dneska ten slon už je velký a mohl by to udělat, ale on vlastně je pořád svázaný. A to je možná naše situace v mnoha oblastech. Takže my vlastně, kromě toho, že s dětmi pořádáme nějaké pohybové aktivity, tak se snažíme se podívat na to, co jsou třeba ty naše provázky, které nás nějak svazují a nedovolí nám udělat ten krok dopředu. Děláme pobytové víkendy pro rodiče s jedním dítětem. To znamená vlastně to čas zaměřený na to, aby rodič neměl na starosti domácnost a ostatní děti a mohl vypnout z práce a mohl se soustředit na tu komunikaci s tím jedním dítětem, protože zvlášť, když je jako větší rodina, takový ten výhradní čas na to dítě velmi často není. Ale třeba také máme přednášky na téma odolnost. První krok k tomu, aby člověk nějak posílil svou odolnost, je právě třeba fyzický pohyb. A potom mohou následovat nějaké další věci. Takže máme spoustu takových inspirativních nápadů, které vedou člověka, jakým způsobem se dá ta odolnost budovat. Třeba i když děti neradi chodí na výlety, tak jak dopomoct tomu, aby třeba ten výlet zvládli. Protože jsme velmi často svědky toho, že děti, když jde první kopeček, tak se seknou a odmítají jde dál, protože to je pro ně moc. Tak máme nějaké tipy a nabídky, kudy do toho.
0: Pozvala v probíhajícím Týdnu pro rodinu Marie Macounová, ředitelka Rodinného centra Praha a místopředsedkyně Rodinného svazu České republiky. Akce v regionech či online najdou zájemce na webu týdenprorodinu.cz.

0: Jubilejní 30. svatojánská pouť oživí dnes kapli svatého Jana Nepomuckého v Železném Brodě poblíž Jablonce nad Nisou. Podrobnosti pro Glasu sdělil organizátor Martin Tomešek.
1: V této příležitosti byla zkomponována nová mše Missa Jubilensis Bohuslavem Lévem, kterou chceme ve světové premiéře uvést. Je to taková kombinace cymbálu, houslí a klavíru a zborového zpěvu. Susana Rabčíková by měla přijet hrát na cymbál a zpívat sola s Evou Ledlovou, manželkou komponisty, a kostelíčkový sbor, jak mu říkáme, který se vytvořil u příležitosti těchto svatojánských poutí, by měla tuhle mši uvést. Potom po bohoslužbě bude občerstvování poutníků, farní společenství.

0: Milí přátelé, Proglas může vysílat právě a jen díky vaší finanční podpoře. Prosím, nezapomínejte na Radio Proglas. Patří vám všem. Díky.
1: Jaro je tu. Od 12. května zažijte na festivalu Pražské jaro špičkové umělce a orchestry z 28 zemí světa. Legendární díla i světové premiéry, jazz, experiment i dětské skotačení na Springsteenu nebo open air v Riegerových sadech. Poslední vstupenky na festival.cz.
2: Odbyla sobotní 10. hodina, máte naladěný Proglas. Od mikrofonu zdraví Natálie Fajtová. Je 16. května svátek svatého Jana Nepomuckého. Generální vikář pražského arcibiskupa a mučedník z konce 14. století se stal zemským patronem Čech a Bavorska, přímluvcem zpovědníků a za odpuštění vin, ochráncem mostů, vod a lidí od vody, patronem Královéhradecké diecéze, komunikace a dobré pověsti. 95 by oslavila krasobruslářka s titulem mistryně světa Aja Vrzáňová. Odešla v roce

2015. 74 let by se dnes dožil hudební skladatel, textař a zpěvák před pár dny zesnulý Oskar Petr. Rovných 10 let je na věčnosti první polistopadový apoštolský nuncius v Praze, italský kardinál Giovanni Coppa. Před 4 lety zemřel herec Josef Abraham. 55. slaví dva kněží Salesiáni, vikář české provincie Marek Sklenář a v generálním domě kongregace v Římě misionář Pavel Gambi-Ženíšek. 64. narozeniny má herec Ondřej Vetchý. 71. narozeniny slaví herec Oldřich Kaiser. 81. zpěvák Laďa Kerndl. 82 let se dožívá architekt a urbanista profesor Martin Rajniš. A podle občanského kalendáře má svátek Přemysl, je to jméno staré, české a lze ho vyložit jako muž vynikající mysli, ten, kdo vše dobře promýšlí. Tak Přemyslům k dnešnímu svátku vyprošujeme vše dobré. A podle pranostiky svatý Jan z Nepomuku natahuje k létu ruku. Pojďme se také podívat na předpověď počasí pro dnešní den. Čekáme zataženo s deštěm, místy trvalejším a v oblasti Beskyd vydatným. Večer se bude od západu postupně oblačnost protrhávat a dešť bude ustávat. Nejvyšší denní teploty 8 až 13 stupňů Celsia, na severozápadě bude místy 12 až 16 a v 1000 metrech na horách kolem 6. Tolik o počasí. Na Proglasu ještě pokračujeme půl hodinky dopoledním proudem písní. Od 10:30 naladíte voničku lidových písní a v 11 hodin Barvínek. Tam pokračujeme v představování ZUŠek, tedy základních uměleckých škol, a dnes si představíme tu v Ostravě Porubě. Pořad pro vás připravil redaktor Antonín Žolnerčík. A teď už Mistři a Markétka a Ej lásko, lásko.

0: Ocenění Charitní sestra roku vyzdvihuje mimořádné osobnosti, které působí ve zdravotních službách Charity Česká republika. Slavnostní vyhlášení třetího ročníku se uskuteční v pátek 22. května v hlavním sále Valdštejnského paláce Senátu. Na podrobnosti se nyní zeptáme manažerky pro oblast zdravotnictví v Charitě Ludmily Kučerové, se kterou jsme ve spojení. Dobré dopoledne, vítáme vás na Proglasu.
1: Krásný dobrý den vám i vašim posluchačům.
0: Paní Kučerová, prozraďte, proč ocenění Charitní sestra roku udělujete a jaký je jeho hlavní význam?
1: No, zdravotnictví je pro Charitu Česká republika jednou z priorit. Domácí zdravotní péči Charita po revoluci vlastně zakládala. V současnosti pracuje v Charitě asi přes 1700 sester a to už je pořádná armáda. A v Charitě si zakládáme především na kvalitě poskytnuté péče. Naše sestry jsou, jak říkáme, srdcařky. Jedou naplno v odbornosti i v soucitu. A to v dnešní době opravdu stojí za povšimnutí. Proto naše odborná společnost, kterou máme při Charitě Česká republika, nazývá se Qualitas Optima, chce tímto oceněním charitním sestřičkám poděkovat a povzbudit je do další práce.
0: Mohla byste nám přiblížit, podle jakých kritérií probíhá výběr nominovaných a posléze vítězných sester?
1: Sestry mohou nominovat místní nebo diecézní ředitelé většinou na doporučení vrchních sester. A protože máme sestry různých odborností, pracují nejenom v domácí péči, ale i v pobytových zařízeních, v mobilních i kamenných hospicích a v různých ambulancích, mohou za diecézi ředitelé nominovat až 3 sestry. Ale není to podmínkou. Letos se celkově nominovalo 18 sester. Jedno z kritérií je délka práce v charitě, další samozřejmě vztah k pacientům i ke kolegům, také obětavost a ochota k dalšímu vzdělávání. Ocenění tedy vyzdvihuje odbornost i ten lidský přístup zdravotních sester, které stojí každý den v první linii péče o nemocné. A z těchto nominovaných potom porota vybrala laureátky z každé diecéze jednu a navíc vybrala porota jednu sestru za mimořádné zásluhy. Ovšem nominované sestry netuší, koho porota vybrala jako laureátky. To bude překvapením až potom na samotném ocenění.
0: A na tom slavnostním vyhlášení, co čeká hosty a oceněné?
1: To ocenění bude probíhat v úžasném prostoru Senátu parlamentu České republiky. To už samo o sobě přináší vlastně slavnostní atmosféru. Program otevřeme diskusí se vzácnými hosty, s pražským arcibiskupem Stanislavem Přibylem a panem senátorem, panem doktorem Bohuslavem Procházkou na téma, které se dotýká každého z nás, budoucnosti českého zdravotnictví a hlavně jeho lidské tváře. Diskuzi bude moderovat známý a oblíbený kněz páter Marián Pospěcha. A potom po skončení besedy budou slavnostně vyhlášeny laureátky. Musím tady taky poděkovat sponzorům akce, díky nimž dostanou sestry hodnotné dárky. Generálním sponzorem je AZA.cz a hlavními sponzory potom obchod se zdravotními pomůckami Argomed a obchod Zlatá labuť Desergold. A potom dalšími partnery je Ageo, italské potraviny, Elektron, Elektrokola a další. A ta akce bude mít taky své umělecké patrony Ivanu Chýlkovou, Jana Čenského, Zlatu Adamovskou, čehož si velice vážíme. A po udělení těch ocenění tak bude následovat vzájemné sdílení při slavnostním rautu a to už se pak odehraje v ambitech kláštera svatého Tomáše a potom také bude focení v senátních zahradách.
0: A na závěr se vás zeptám, s jakými největšími výzvami se podle vás dnes charitní sestry ve své práci setkávají?
1: No, žijeme v době, kdy zdravotnictví prodělává rychlý vývoj. Nastupuje nová generace zdravotních služeb, například jednodenní chirurgie, telemedicína a podobně. stále víc pacientů nemusí být hospitalizováno, ale můžeme o ně pečovat doma. To klade samozřejmě vysoké nároky na další vzdělávání sester. Ale je to ovšem i doba, kdy soukromé subjekty, především nadnárodní řetězce, skupují jednotlivé poskytovatele domácí péče, nabízí sestrám vysoké finanční ohodnocení, které třeba charita sestrám ani nemůže dát, ale zároveň taky tlačí sestry do výkonu, kdy už potom nelze udržet kvalitu péče. Ten rychlý zisk je pro ně důležitější než spokojený pacient. A proto se naše charitní zdravotní služby orientují především na komplexní zajištění všech potřeb u pacientů a na profesionalitu, na vzdělávání, na standardy. V tom myslím, že jsme úplně nejlepší ze všech poskytovatelů. Takže jsou to výzvy, které jdou ruku v ruce se vzděláváním a jako reakce na ohrožení našeho českého zdravotnictví.
0: Uzavírá na Proglasu Ludmila Kučerová, manažerka pro oblast zdravotnictví Charity Česká republika. Moc vám děkuji za váš čas a přeji, ať se to páteční slavnostní vyhlášení ocenění Charitní sestra roku krásně vydaří. Pěkný den, naslyšenou.
1: Díky a taky krásný den. Naschledanou.
2: Máš tucty známých, ale kdo tě zná? Máš vlastní píseň, kdo však ví, jak zní?

drobná mince pod rohoškou dní. Já však rozeznávám zvuk chůze, co se odráží od výloh hlučných pasáží, tvou samotu, tvé závaží. Já vždy rozeznávám tvé poky, když jdeš ulicí, tvé vlasy mezi pšenicí, tvou vůni mezi tisíci. Já vždy rozeznávám, hravě rozeznávám. Máš pravdu, ale kdo?

že si vlastně zbytečná. Jak malá piha skrytá pohledů. Já však rozeznávám zvuk chůze.

že ti budu moci říct. Já vždy rozeznávám tvé boky, když jdeš ulicí, tvé vlasy mezi pšenicí.

0: Rezidenční umělkyně Pražského jara 2026 Barbara Hannigan patří k nejoriginálnějším osobnostem světa klasické hudby. Festivalová vystoupení této kanadské zpěvačky a dirigentky představí mluvčí Iva Nevoralová.
1: V rámci své rezidence se 20. května převtělí ve finské bohyně v cyklu Jumala Taret amerického jazzmana Johna Zorna za doprovodu francouzského klavíristy Bertrana Chamayou. 24. května vystoupí z Belcha Quartet v programu, který vás přenese do půvabného období Belle Époque. A 26. května si nesmíte nechat ujít její debut s Českou filharmonií ve strhujícím operním dramatu Lidský hlas s živou videoprojekcí. Multimediální představení, které již viděla a slyšela například milánská La Scala nebo diváci New Yorkské filharmonie, uvede Pražské jaro v české premiéře. Sledujte aktuální dění z festivalu Pražské jaro 2026. Všechny informace najdete na www.festival.cz.

0: Na letní scéně Vyšehradu nad českou metropolí vystoupí v úterý 28. května kapela Razam spolu se zpěvačkou Ivou Marešovou. Ta umístění koncertu nazvala magickým.
1: Zahrajeme písně, které možná už někteří znáte, posluchači Proglasu určitě některé znají, ale budeme hrát i úplně nové písně, takže bude to i taková premiéra. To místo je nádherný, budeme vidět na celou Prahu, věřím, že Vyšehrad bude rozkvetlý a že si společně užijeme nejenom hudbu, ale také, že si společně popovídáme a že naše world music se slovanskými kořeny vás právě na tom speciálním magickém místě chytí za srdce.
0: Navnadila zpěvačka Iva Marešová na svůj koncert se skupinou Razam. Bude 28. května od 19 hodin na pražském Vyšehradě.
2: Krá, krá, krá, krá, krá, krá, krá.

Čas se rozběhnul hlavou proti zdi. V krku mám sucho a v prstech tvoje prsty. Vlak, kam si nasedla, těžko zabrzdím. Dokud se udržím, nehodlám se pustit. Až se pískne, zamíříš na Edinburgh. A já v davu tu zůstanu sám. Jako malou tě před sebou vidím furt. Co

0: Čas se rozběhnul hlavou proti zdi.
1: Plujete na vlnách Radia Proglas.

Vítejte u sobotní voničky lidových písní. Dnes od dopoledních hodin se v Mnichově Hradišti v areálu děkanství koná 13. pojizerský folklorní festival. Program otevřel v 10 hodin dětský folklorní soubor Jiřičky a uzavře jej vystoupení kapely Flerec se zpěvačkou Zuzanou Šulákovou. Mezi účinkujícími najdeme soubory Furiant, Vrbina, Šáteček, Písečan i Ladův národopisný soubor z Hrusic. Místní i přespolní jsou srdečně zváni do Mnichova Hradiště. Přejeme ničím nerušený poslech a pohodový víkend.

Slovácký krůžek v Brně vás zve na květnovou besedu u cymbálu s 16. koštem pálenek. Koná se ve středu 20. května od 19 hodin v kulturním středisku Omega Musilova v Brně-Husovicích. K tanci a poslechu zahrají cymbálová muzika Slováckého krůžku v Brně a cymbálová muzika Ferdinanda Mlčocha. Členové krůžku i hosté jsou srdečně vítáni.

0: Je tady Barvínek a při jeho poslechu vás vítá Antonín Žornerčík. Každý člověk má vlohy pro něco jiného. Důležité je tyto schopnosti objevit a co nejvíce rozvinout. Základní umělecké školy jsou institucemi, kde se děti a mládež věnují smysluplné činnosti, prožívají první úspěchy a získávají celoživotní vztah k umění i k dalším vyšším hodnotám. Já jsem dnes navštívil základní uměleckou školu v Ostravě Porubě a u mikrofonu vítám jejího ředitele, doktora Martina Kajzara.
1: Dobrý den.
0: Pane řediteli, přiznám se, že natáčení dnešního pořadu je pro mě obzvláště milou záležitostí, poněvadž před bezmála 60 lety jsem do tehdy Lidové školy umění v Ostravě Porubě začal docházet do houslí, jak se říkalo. Sídlo takzvané Lidušky se tehdy nacházelo na nábřeží v budově porubského zámku nedaleko kostela svatého Mikuláše. My tento pořad už natáčíme v nádherné, moderní budově, ne v polorozpadlém zámku. Něco o historii této školy, od kdy to tady stojí taková nádherná základní umělecká škola?
1: Tak jak jste vzpomínal, vlastně ta škola samozřejmě prošla jakousi historickou obměnou a my jsme těch míst vlastně měli více, dokonce jsme měli pobočku vlastně v Martinově. Ale jak to už bývá, tak jo, samozřejmě tady se chtělo centralizovat vlastně do jednoho místa, které poskytne vzdělání celé řadě žáků a tím, že jsme v Porubě, je to spádová oblast, je tady spousty prostě panelových domů, což znamená spousty rodin, spousty dětí, které potřebují jakési umělecké výžití, tak pochopitelně s tím je navázáno vlastně i tady to otevření tohoto baráku. S tím, že máme tady ještě vedle pobočku vlastně na ulici Vincence Makovského a nově vlastně teďka, už to můžu vlastně oficiálně říct, tak nám vlastně ministerstvo povolilo zřídit pobočky ještě na základní škole na Šoupalce a taky v mateřské škole Ukrajinská, takže což jsou jako milé zprávy, že jsme schopni poskytovat vlastně to vzdělání, řekněme, i v jiném prostředí, jo, a i prostě u těch nejmenších.
0: Tato základní umělecká škola se nachází na ulici Josefa Valčíka. On to je takové hudební jméno, ale Josef Valčík byl, domnívám se, hrdina válečný. A vzhledem k tomu, že škola se nachází nedaleko kostela svatých Cyrila a Metoděje v Pustkovci, nejsme náhodou na katastru pustkoveckém?
1: Tak to je takové jako sporné jako téma, tak jako když vezmu vlastně, že nás zřizuje Moravskoslezský kraj a to, co máme tady před barákem vlastně, tak už patří jako městskému obvodu Poruba, takže to je asi nějaká podobná situace, že my kosíme po plot a od plotu dál prostě potom kosí městský obvod.
0: Já jsem se dočetl na vašich webových stránkách, že není to žádné tajemství. Uchazeči jsou do školy přijímáni na základě talentové zkoušky. Stane se, že odmítnete někoho přijmout?
1: Jako ve výjimečných případech se to stává, ale je to spíš jako specifická věc, řekněme, kdy na tanečním oboru třeba někdo nemá dispozice vlastně pro jakousi koordinaci pohybu a tak samozřejmě potom je to jako limitující, řekněme, pro celou skupinu. Bavíme se zejména o té skupinové výuce, poněvadž se nám vlastně osvědčilo, vy říkáte talentová zkouška, to nám vlastně ukládá jakoby vyhláška o základním uměleckém vzdělávání a další legislativní nezbytnosti, nicméně primárním cílem té základní umělecké školy, byť to má status školy, tak je jakoby to dítě vlastně v něm jaksi rozvíjet jiné vlohy a i v případě, že každý nebude další Smetana nebo Dvořák jeden vedle druhého, tak vlastně tomu dítěti to poskytuje, řekl bych, i spočinutí trošku jako mentálně jiné nastavení, než které vlastně má jako v té základní škole, kde se jede pořád jako řekněme na výkon, zítra píšeš toto, další den prostě tě budeme zkoušet z tohoto. tak tady vlastně to dítě má pod jako metodický, systematickým, že dohledem v podstatě vedení tak, aby řekněme si ten nástroj osvojil tak. Ale to je jedna stránka, samozřejmě naučit se dobře hrát. Druhá stránka je prostě, když to tomu dítěti přináší radost a když ho to nějakým způsobem naplňuje, což si myslím, že je asi to základní poslání dnes nás jako uměleckých škol.
0: Je to už dávno, ale vzpomínám si, když mě bylo 6 let, tak maminka už mě chtěla přihlásit do tehdejší lidové školy umění. To se psal rok 1968 nějak. A byl jsem odmítnut, že musím přijít až po první třídě. A já jsem se dočetl, že vy už přijímáte 5leté uchazeče. To je úžasné, v 5 letech už mohu chodit do umělecké školy.
1: Vlastně zase to vychází i z legislativy, která to umožňuje, s tím, že jsou obory, kde samozřejmě to není tak jednoduché, jako třeba ten výtvarný, kde žáci prostě tady v tomto věku, je to pro ně složitější úplně uchopit, řekněme, to výtvarné umění. Asi je to dané i tím, že je tam vlastně kolektivní výuka, jo, protože v té individuální je to, řekl bych, jednodušší, aby to dítě vlastně, protože se mu skutečně věnuje jeden vyučující po tu dobu 45 minut a každé to dítko samozřejmě od těch 5 let má nějaké svoje tempo, takže my samozřejmě se držíme toho školního vzdělávacího programu, co by měl být jako, řekněme, co by mělo to dítě za ten rok zvládnout, jo, ale základ je, že to tempo jsme schopni se tady v tomhle prostě přizpůsobit.
0: Pane řediteli, na této škole se dá vzdělávat ve 4 oborech – hudebním, tanečním, výtvarném a dramatickém. O který obor je asi největší zájem? Kde je nejvíce studentů?
1: Ono to samozřejmě nebylo tak vždycky, že? A když škola Hexi začínala ten svůj 70-letý provoz, který letos slavíme, tak postupně nabírala další a další oddělení a samozřejmě to první bylo to hudební a to je i takové jako jakési gro té školy. Teďka to nemyslím tak, že by jako děti nemohli tady studovat literárně dramatický obor a tak dále, ale nejvíce žáků máme v tom hudebním. Ta kapacita školy je 1300 dětí, takže patříme vlastně k největším školám v kraji a od toho samozřejmě se odvíjí, i když by vás zajímala čísla, tak nějakých 900 žáků z toho vlastně jsou jako v hudebním oboru.
0: Na základní umělecké škole nenatáčím poprvé, ale zatím všichni ředitelé mě potvrdili, že co se hudebního oboru týče, největší zájem je o klavír. Platí to i v Porubě?
1: Tak to vám potvrdili správně, ale ono je to asi, jak bych řekl, v nějakých vlnách, jo? Protože tak, když jsou třeba v televizi populární samozřejmě pěvecké soutěže, tak my to na těch přihláškách poznáme, protože najednou chce být každý tady tou superstar a nevím čím vším okolo. Jo? Nicméně ten klavír je paradoxně, byť já ho považuji za z nejtěžších nástrojů, protože klavír a housle jsou nástroje, nebo obecně smyšce nástroje, na které jako to dítě fakt se musí intenzivně připravovat, poněvadž ten progres tam potom není vidět, jo, tak je tak jako výrazně. Tak ten klavír prostě patří momentálně mezi nástroje, které z velké části i rodiče vybírají, řekněme, jo, že po poradě se svými ratolestmi, takže ten klavír, o ten je největší zájem, velký zájem je třeba o kytary, ať už teda akustické nebo elektrické. V posledních letech máme enormní zájem taky o solový zpěv. Je to i tím, že jsme otevřeli ten populární a muzikálový, takže tam jako je to zase trendy pro mladého člověka a chce se víc vidět. Řada mladých se prostě chce víc vidět než někde na operních prknech, řekněme, tak prostě za tím mikrofonem někde na stage, prostě na nějakého festivalu, řekněme.
0: Jsou hudební nástroje, které si člověk do hodiny přinese a odnese. Housle, flétna, kytara, ještě to čelo taky. Klavír si nepřinesu do hudebky. To znamená, musím mít klavír doma. Zjišťoval jsem nedávno ceny klavíru, tak jsou to částky o 250 000, víš? Rodiče to často řeší tak, že koupí dítěti elektrický klavír. Jaký máte názor na elektrické hudební nástroje, takové náhrady, bych řekl.
1: Ono, ty moderní elektrické klavíry, pianina klavinovi, tak oni se snaží v podstatě ten úhoz na ten nástroj jak si vylepšovat neustále, tak aby se to samozřejmě co nejvíc blížilo tomu reálnému nástroji. Ale nevím, který rodič by za 250 tisíc pořizoval klavír. Jo? Já vím, že prostě na různých bazarech a tak se bavíme o cenách, řekněme, od nějakých 10 tisíc. A řada rodičů jsou samozřejmě taky řeší způsobem, že ten klavír si pronajmou. Jo? Protože to nabízí taky poměrně dost firem. Jo, některé tady vlastně nám visí na nástěnce, když by rodič hledal a měl chvíli vlastně a čeká na to dítku, tak tam nějaký kontakt najde a toto je pro ně řešení v případě, že neví samozřejmě, což je pochopitelné, neví, jestli to dítě u toho vydrží 10 let, tak logicky nebudou investovat do nějakého nového nástroje nebo jak říkáte za 250 000.
0: Když máte ve škole několik opravdických klasických klavírů, za jak dlouho se takový klavír rozladí? Jak často se to musí ladit? A je to asi drahá záležitost?
1: Tak rozhodně v tom rozpočtu školy to není úplně nejlevnější věc. Jo? Takže my samozřejmě primárně vždycky ladíme klavíry z těch tříd, kde se klavír vyučuje. Mým takovým dlouhodobým cílem je vlastně v těch třídách, kde klavír se nevyučuje, tak prostě to postupně těmi klavinovami nahradit, poněvadž jako je to ryze ekonomický faktor, který do toho vstupuje. Právě jak se ptáte, vlastně, jestli to je levná záležitost, tak není. Věřím, že toto je prostě téma pro celou řadu dalších uměleckých škol, a takže se snažíte hledat ty cesty. Ale rozhodně samozřejmě jako není cesta i to, že budeme hrát prostě na vyloženě rozladěné nástroje, poněvadž to zase ovlivňuje, řekněme, jakési ty sluchové věmy toho žáka a není to úplně nic komfortního potom.
0: Když opět se vrátím do mého dětství, tak začínal jsem na půjčených malých housličkách, nevím, jestli to byly čtvrtky nebo půlky, také dodnes to existuje, že půjčíte žáku nástroj?
1: Ano, jsou i osminové a další, jo, takže jsou úplně malé hustičky vlastně pro ta dítka, která mají kratší ruce a tak, takže ono se to samozřejmě přizpůsobuje té velikosti, od toho zase je samozřejmě zkušený pedagog, který je z toho určit, jakou velikost vlastně toho nástroje to dítě by mělo teďka si domů, řekněme, nosit, nicméně ten inventář je vždycky jako udržovaný a nějakým způsobem se snažíme ty nástroje, které už nesplňují ta kritéria, tak hold jako vyřadit a pořídit vlastně nástroje pro tu školu, které by splňovaly ty normy, a ta možnost tady je, takže a jako řada rodičů to využívá, jo, že skutečně tomu dítěti ten nástroj zapůjčí a je to spíš takové jakoby za jakousi symbolickou prostě cenu, jo, je to půjčovné, takže to není nic, co by jako tu rodinu, řekněme, ekonomicky až tak zatížilo, no.
0: Hovoříme o výuce na hudební nástroje, ale jestliže někdo chce hrát na hudební nástroj, tak musí znát noty a něco vědět o té hudební teorii. Říká se tomu hudební nauka. Tak děti nebo žáci si povzdechnou zase do té nauky. U vás chodí rádi do hudební nauky?
1: To asi já nemůžu mluvit samozřejmě za všechny žáky, jo. Nicméně už mým cílem, když vlastně jsem se rozhodl, že bych rád řídil školu, tak vlastně cílem od počátku bylo proměnit trošku ten obraz nebo to nahlížení toho žáka prostě na to, jak říkáte, že to je prostě to nezbytné zlo, které si tady musí odbít a kde prostě musí skutečně malovat 45 minut noty. Jo. Takže vlastně my jsme k tomu přistoupili víc takovým způsobem, že máme interaktivní tabule a snažíme se tomu žákovi tak, jak když víme, že on je dneska tu elektroniku obklopený chtě nechtě a můžeme dělat prostě sebe větší, nevím, nějaká nařízení a zákazy a nic takového, prostě stejně ten mladý člověk je tím fascinovaný. Takže tady ty elektronické tabule tomu dítěti velmi zajímavou formou vlastně zpřístupňují vzdělání, o kterém nebo na které by mohlo nahlížet z toho notového sešitu s nějakým jakoby despektem. V tomto si myslím, že je to velmi, jako velmi dobrý prostředek, kdy to dítě jde k té tabulí, maluje noty tam, může to různými barvami označovat. Mm-hmm. Jo, je to takové pro ně zajímavější a taky vlastně si myslím, že se trošku proměňuje v očích těch dětí náhled na hudební nauku i díky třeba soutěží, kterou jsme tady začali vlastně dělat, mistr notové osnovy, kdy máme 4 týmy a ty děti prostě v každém ročníku mezi sebou soutěží v těch disciplinách, které samozřejmě obsahují ten rámec výuky, který by měli v tom roce zvládnout. A je tam ten element, jako kdy vidíte fakt, teď letos vlastně to máme pár dní za sebou, co byl ten další ročník, vlastně tam byla i řada rodičů se podívat na ty děti, podpořit je, jo, takže byl plný sál a myslím si, že i pro ty děti je to zase jako, aniž by si to uvědomovali třeba, že, tak je to pro ně jakýsi stimul vlastně a proměna, řekněme, toho náhledu na to, co obecně neměli rádi.
0: Já jsem se ještě na těch webových stránkách, které jsou skutečně velice pěkně dělané a poutavé, dočetl, že můžete vyučovat i hudební a zvukovou režii. No to mě jako rozhlasového pracovníka zajímá. Zvuková režie na základní umělecké škole?
1: Když jste zmínil ty hezké webovky, tak já bych ještě teda chtěl touto cestou vlastně pochválit našeho webmastra Davida Tejzra, který vlastně se tak jako ochotně o ten web stará, protože těch inovací je tam v průběhu roku celá řada. Takže to jenom tak na okraj. A co se týče vlastně tady tohoto oboru, je to jako rámcový vzdělávací program, to umožňuje s tím, že těch škol není samozřejmě tolik, protože je to hodně specifická věc, ale každopádně máme tady vyučujícího, za kterého jsem velmi rád, je to vlastně pan Aleš Huber, který dělá mistra zvuku tady v Českém rozhlase Ostrava a známe se už celou řadu let, takže jsme spolupracovali na různých projektech a jsem rád, že se dal na tady toto i v tom základním uměleckém vzdělávání, poněvadž v tom sám vidí určitý smysl, jo, že je ta díra na trhu, když to tak řeknu, jako nehezky, značí, že vlastně kdo chce se té režii věnovat, tak má možnost jít to studovat, řekněme, na vysoké škole, jo, že tam jako nemá vlastně nějaký ten předstupeň úplně k tomu, aby tu průpravu nabil už jako dříve, aby se seznámil s tím softwarem, s editací, co je prostě preprodukce, postprodukce, jakým způsobem se to dá vlastně zpracovat, jakým způsobem to zejména zaznamenávat, na co si dávat pozor a toto všechno pod vedením pana Hubera vlastně ty děti do sebe vštěpují, co mě těší ještě víc, takže je často bere i do toho rozhlasu, jo? Že když mají nějaké, já nevím, živé vysílání nebo něco, tak ty děti vlastně jdou do té kabiny režie a skutečně vidí ten proces od začátku do konce, co se kde řeší. A, takže to si myslím, že jim taky mnohé dává.
0: Součástí výuky v hudebním oboru je nezbytná souborová hra, se tomu říkalo. My jsme na housle chodili hrávat tady někam ke Slovanu kdysi. Mně se zdá, že děti spíše zakládají kapely, že hrají spíše už na těch základních uměleckých školách v kapele. Máte tady taky kapelu?
1: Zase se dotýkáme toho, že tím, jak jsme velká škola, tak máme samozřejmě možnost prostě těchto souborů, byť jim budem říkat kapely, nebo jo, tak máme možnost vlastně mít poměrně dost. Je to zase jakási, řekněme, lukrativní záležitost pro toho žáka, kdy je schopný vlastně přetavit z té individuální výuky něco v jakýsi výsledný produkt, řekněme, v tom souboru, kde to, jo, což je za mě, jako vnímám jako největší pozitivum těch souborů, že nabírají praxi. Takovou, která jim samozřejmě ta individuální výuka, kdy je tady jeden na jednoho, jsme zavření ve třídě a ten dotyčný se něco naučí, tak prostě tady ta živá konfrontace vlastně řekněme i s tím, že musí poslouchat, jak za ním hrajou bicí, jak za ním hrajou žestě a tak dále. Musí se soustředit vlastně na to, jestli sleduje dirigenta, jo, nebo nějakého primáše, řekněme v cymbalové muzice a tak, takže je ta souhra taková specifická. A ještě takový ten lidský faktor se mi na tom líbí. samozřejmě, že všechny tyhle soubory vlastně začnou tvořit jakousi partu žáků, kteří potom se i rádi vydají, rádi tráví spolu volný čas. Když je na nějaké soustředění, tak prostě je to velmi tmelý a má, jsou navázání nejenom už na tu školu, ale i na to vlastně na ten okruh těch svých kamarádů, takže v tom to potom dělá takový jeden velký živý organismus, no, z té naší školy.
0: My tento pořád natáčíme v ředitelně. Je tady klavír, kytara. Ještě tam je jeden hudební nástroj, já to nevím, jak se jmenuje.
1: To je fujara, jo, takže to je vlastně takový lidový, řekněme, pastýřský nástroj, který má hodně specifický zvuk a je spojený s pasteveckou kulturou vlastně, řekněme, tady v našem Podbeskydí až přes celý ten karpatský oblouk, jak se vlastně tady toto táhne, takže to lidé vlastně v takových těch nelehkých horských podolských podmínkách se museli spoléhat na to, že se uživí, řekněme, takže ten hlavní zdroj obživy, nebo jak se říkalo po našemu, kdo mou ovce, ten moc, co chce, jo, že ta ovečka byla vlastně něco, co jako zvíře, které vám dalo mléku, sýr, kožešinu, jo, že z toho, a samozřejmě maso, že když potom, když bychom se bavili o tom zahánění ovcí potom na podzim. Takže s tím je navázaná samozřejmě i celá řada hudebních nástrojů, byly nějaké ty trombity, kdy vlastně jeden, když, které se využívaly zejména v tak, jako takové signální nástroje, když se blížilo nebezpečí nebo nějaký vlk nebo něco, tak vlastně na sebe takhle upozorňovali ti bačové. No a mezi tyto nástroje patří různé další koncovky a dvojačky a píšťaly, které prostě, kterými si svým způsobem i ti pastevci krátili své chvíle a učili se na to hrát, takže...
0: Usuzují, že fujaru vyučujete vy? Umíte na ní?
1: To bych si nedovolil tvrdit, jo, ale já tím, že jsem vlastně obklopený od dítěte folklorem, i maminka pocházela ze středního Slovenska, takže mě k tomu vedla a kolik 15 možná let tady vlastně vedl tu cimbalovou muziku Porubáš, jo, takže samozřejmě tam jsem se snažil tím dětem vštěpovat různý folklor z různých koutů, řekněme, i Evropy, protože jsme se neomezovali jenom na Lašsko, Slezsko, ale i samozřejmě Slovensku a potom i takové ty pro děti už i tónovými řadami a tak dále orientálnější regiony, jako je třeba Rumunsko nebo Maďarsko.
0: Pan ředitel nám předvede hru na fujaru, přímo živá nahrávka.

0: fujaru živě takto zblízka jsem opravdu slyšel poprvé v životě. Na Proglasu posloucháte Barvínek. O činnosti základní umělecké školy v Ostravě Porubě hovořím s jejím ředitelem, doktorem Martinem Kajzarem. Zatím jsme se věnovali pouze hudebnímu oboru, ale máme ještě další tři. Výtvarný, taneční, dramatický. Pane řediteli, co nabízíte ve výtvarném oboru? Co všechno se děti tady mohou naučit?
1: Tak žáci ve výtvarném oboru se soustředí zejména na dva ty segmenty, a to je vlastně plošná tvorba a prostorová. S tím, že samozřejmě každá má svá specifika a žáci se učí vlastně různými technikami zachytit různé objekty, řekněme na papír, a samozřejmě taky vlastně si osahají techniky, jako je modelování. To znamená, pracují s hlínou, s níž tvoří nějaký objekt, který potom je možné si peci vypálit.
0: To znamená, máte i hrnčířský kruh.
1: Máme dva hrnčířské kruhy, jo, a teď se ptáte vlastně nevýtvarníka, takže samozřejmě můžeme se o výtvarném oboru bavit nahoru dolů, ale určitě tady v tomto by asi nejvíce řekli ti erudovaní učitelé, které tady na to máme. No.
0: Vyučujete filmovou tvorbu, scénář, práce s kamerou, střih taky?
1: No, budeme to vyučovat od září, nicméně ty talentovky vlastně už tady na toto jedny proběhly, další nás čekají ještě v červnu a jsem rád, že se mi podařilo najít takového schopného vyučujícího, který v podstatě má velmi solidní průpravu za sebou a je to takový zapálený člověk, Darko Keteleš se jmenuje. Musím říct, že no i tatínek konec konců vlastně vím, že natáčí pravidelně jak pro Českou televizi, tak třeba pro National Geographic a tak, takže jezdí po celém světě, takže to vlastně je taková ta z otce na syna, jo, takový ten klasický příběh. Nicméně filmová tvorba zase. Snažíme se, a myslím si, že to tak má nastavené každý ředitel, jo, že se snažíte hledat vlastně nové cesty k těm žákům, poněvadž výuka nemůže fungovat tak, jak byla 30 roků nazpátek, to si řekněme na rovinu. Jo. Mladý člověk prostě má dneska jinak nastavené hodnoty, musí se jako k němu přistupovat diametrálně odlišně, než jak to známe z našeho dětství. Takže vlastně hledáte i cesty nejen toho přístupu, ale i toho, jak mu vlastně, jak si zatraktivnit, řekněme, to, co v podstatě on vidí dnes a denně kolem sebe. A ta filmová tvorba, jednak samozřejmě všichni, jako jsme pořád konzumenty, jak filmu nebo nějakých seriálů nebo dokumentů, jo, to prostě vás nemíne, jako s tím, že i kdybyste doma neměl televizi, jako mladý dneska úplně na tu televizi nekouká, jo, oni mají hodně telefony, mají prostě tablety a další technologie, kterými jsou obklopení, a na to je navázané samozřejmě všichni tady ty, jak známe, nějaké ty youtubery a jo, podobné další činnosti, takže samozřejmě i toto je obsah toho vzdělávacího programu, který jsme vlastně tvořili tady v tom novém studijním zaměření filmová tvorba.
0: Napadá mě ještě, co multimédia nebo fotografie taky?
1: No, multimédia a fotografie jedou vlastně od tohoto školního roku u nás a tam musím říct, že vlastně o toto studijní zaměření byl enormní zájem. Jo, takže tam máme nějakých okolo 40 žáků, což si myslím, že na to, že to je teda mladičký obor, tak zase to dokládá to, co jsme se bavili u filmu, tak vlastně toto je, jo, kdy se žáci učí animace, kdy se učí nějaké storyboardy a různé vlastně zase, ke kterým by normálně nečuchli, ale vlastně jsou jimi obklopení dnes a denně, tak je to něco, kdy si to skutečně osahají a s tou vyučující, s paní učitelkou Evou Nitrou, to jsou schopni si osvojovat, takže i ty výsledky, byť je to za krátký čas, tak musím říct, že když vidím různé animace a řekněme grafiky, které jsou schopni jako už ti žáci vlastně už od útlého dětství vytvořit, tak si myslím, že to rozhodně má smysl.
0: Dalším oborem je tanec. Kdysi většinou tancovala děvčata od malička. Jak je to teď? Chlapci, zájem tancovat? Ne?
1: Je to převážně ženská záležitost i u nás, jo. Je to, já si vlastně ani neumím vysvětlit, čím to je, ale protože si říkám, že když mladý kluk přijde mezi ženský kolektiv, tak co víc si může přát, než být obklopený, že ženskou složkou od zhora dolů, ale je to, říkám, záležitost především děvčat, no.
0: A vyučuje se zde klasický tanec, nebo spíše balet, nebo nějaký breakdance?
1: Tak breakdance přímo ne, ale samozřejmě oni jako žáci zase v rámci toho vzdělávacího programu projdou různými technikami toho tance a různými styly, to znamená dotýká se to i ne breakdance přímo, ale moderního tance třeba, jo, který jako mi přijde fascinující i právě i díky tomu, že vlastně paní učitelka Tereza Tomašková jim věnuje dostatečné nebo velké množství své energie. Zejména u těch starších samozřejmě už to na vás fakt působí poměrně jako vyzrále, jo, že už ten člověk, tak jak my se snažíme promlouvat hudbou, tak vlastně tady ty slečny potom promlouvají svými pohyby a už to prostě jako ve vás vyvolává jakési pocity, řekněme, uměleckého vyjádření toho člověka.
0: Hudba a výtvarka, tak to je většinou takové statické. Tanec je konečně pohyb. Domnívám se, že to dětem velice svědčí, když prosedí dopoledne ve škole a potom přijdou sem a úžasný pohyb, navíc koordinovaný.
1: Je to tak, navíc když máte správné metodické vedení, tak i ten rodič je vlastně klidný, že ví, že tomu dítěti se dostává potřebného vzdělání uměleckého. A je to většinou věčné téma, jestliže sport anebo umění, jo, je to, samozřejmě jsem rád, že stát podporuje obojí, protože jakýkoliv pohyb jako u toho dítěte kvitujeme. Tak jako můj syn, já nevím, tady chodí třeba k panu učiteli Tulejovi na bicí, tak samo prostě hraje za Baník vlastně, takže má jako spousty tréninku týdně, o víkendu zápasy a jsme rádi vlastně, že se hýbe. Jo, takže si myslím, že u toho tance je to velmi podobné a ti žáci mají pohyb, mají z něho radost, jo, a ve finále zase nevědomky vlastně se starají o jakousi svůj tělesnou hygienu.
0: Posledním oborem, obor dramatický, takže vychováváte budoucí herce.
1: Přesně se to jmenuje literárně dramatický obor, s tím, že vlastně se to nedotýká vždycky jenom toho, jestli je u toho ta gestikulace, že, ale i jakéhosi přednesu, takže žáci se učí nejenom běhat po těch prknech, která znamenají svět, ale taky teďka i díky té zvukové režii, tak se učí třeba si točit vlastní audioknihy, jo. Takže tam samozřejmě se to víc dotýká dikce, zase výslovnosti a všech těch, jak to říct, atributů, které ten herec musí mít. Byť víme z praxe, že byla řada herců, kteří měli nějaké vady řeči a tak dále a i přesto byli takovými ozdobami, řekněme, toho českého plátna, ale v tomto případě vlastně se zaobírají, jak říkám, tady vlastně tím přednesem, tak samozřejmě s paní učitelkou Evou Dusovou dělají různá monodramata, i žáci vlastně velmi, co se mi líbí na dramaťáku, takže jsou taky dobrá parta. To z toho tím, že je mám tady naproti, tak to občas zavítám se podívat, co dělají nového, ale zároveň je vidět, že přebírají často i tu iniciativu. Aha, tak pojďme udělat celou hru, pojďme udělat celé představení, takže dělali nějaké Cimrmanovy hry dříve celé, jo, dělali pelíšky, teďka chtěli dělat Na samotě u lesa, že pořád jako něco, co je vlastně, což z čehož mám přirozenou radost i s ohledem na vlastně jubileum Zdeňka Svěráka, protože to vždycky i s panem Uhlířem vnímám jako něco, co, když teda vyučují zpěv, něco, co vlastně neříkám, že je nepřekonané, ale je to prostě velmi zásadní mezník v tom, co vlastně z té pěvecké literatury jsme schopni nabízet. A nejen, že to mají rádi žáci i po tolika letech a pořád jsou ty texty aktuální, tak to hlavně mají rádi jejich rodiče, což je prostě fakt už generační transfer, kde vidíme, jakože to kontinuálně lze považovat za něco hodnotného.
0: Původně jsem se chtěl zeptat na nějaké významné absolventy, kteří na této základní umělecké škole kdysi dávno třeba studovali a Vím, že paní Špinárová nebo Jarek Nohavica, ale raději se zeptám, pane řediteli, z čeho jste měl v poslední době největší radost? Ono těch soutěží a vystoupení, odkud zase jste přivezli nějaké zlato? Pochlubte se.
1: No, já musím říct, že třeba soutěže vnímám jako jakousi doplňkovou činnost prostě k tomu, kdy hlavní asi je jako v tom dítěti a zvláště na tady, v tomhletom věku, kterém jako na té základní německé škole studuje první nebo druhý cyklus, tak vštěpovat do něj zejména takové ty základy toho, jak se vyrovnat s tím, že jsem na tom jevišti, jak ustát, řekněme, trému, jak vlastně nějakým způsobem nabírat ty zkušenosti i díky těm souborům a tak podobně. Takže jako samozřejmě s ohledem na to zase na velikost té instituce, tak prostě ty medaile nějaké vozíme, ale říkám, pro mě to úplně není středobod. Já z čeho mám velkou radost, když jsme tady vlastně společně zmiňovali jednotlivé obory, které vlastně tady u nás máme, tak mě těší zejména to propojení. A že se nám podařilo vlastně a daří teďka dělat jak kdyby komponované pořady, kde vlastně skutečně propojíme všechny tyto obory dohromady. To znamená, z poslední doby je to zejména Lví král muzikál, který naši žáci pod vedením paní učitelky Tomáškové připravovali, ale taky třeba muzikál Drákula, do kterého jsme se pustili a kde skutečně to máte přesně tak, že výtvarný obor vám vlastně připraví kulisy, namaluje, jo, jak vyučující samozřejmě sežáky, jo, a tak samo vlastně ten tanec, přesně ten moderní, který mě fascinuje, tak vlastně, jo, tak tam implementovala paní učitelka do toho a herci v podstatě jsou tím tmelícím elementem toho příběhu, jo, kdy ho posouvají děj a potom zbytek je na těch hudebnících, zejména teda zpěvácích, kteří už zase učí, sbírají první zkušenosti s pohybem po jevišti, jestli zleva doprava, aby bylo na mne odevšad vidět, abych viděl pořád nebo cítil to teplo toho reflektoru, jo? Že vím, že nejsem někde ve stínu a tak, takže tady ty věci, které vlastně jsou pro ně důležité i do té praxe, kdyby potom ten muzikál chtěli dělat a to musím klepat teda, že to vypadá, že je to natolik jako chytlo, že už teďka vím o 3-4 žácích vlastně, kteří by rádi potom na tu konzervatoř šli a věnovali se tomu muzikálu. Je to prostě takový fenomén.
0: Říkal jste, tuším, 1300 žáků, že máte tady. Na závěr se sluší poděkovat. Rodičům poděkovat, si myslím. Protože na nich to záleží, ne? Jestli to dítě pustí do té umělecké školy, zaplatí jim školné. Poděkujeme rodičům?
1: Samozřejmě, tak když bychom byli u toho poděkování, tak to se týká rodičů, pochopitelně, protože to není jenom, že to dítě přivedou tady, ale zejména to, že co si myslím, že je problém doby, tak vlastně to dítě systematicky u něčeho udržet, jo? Protože přicházejí zlomy, kdy vás začne zajímat něco jiného, kdy vám zejména něco nejde a to se v tomto známe všichni, kdo jsme jako něco jako k umění kdy čuchli, jo? Že jsou období, kdy se vám nedaří prostě, jo? Nebo a toto je těžké překlenout a tam si myslím, že ten rodič je úplně zcela zásadní, protože ten učitel může jako chtě nechtě do toho dítěte to vštěpovat a nějak jako mu rozmluvat do duše, ale když tam není ta podpora na té ose žák, rodič a vyučující, tak vlastně to úplně nemusí zafungovat. Takže já, když bych měl děkovat, tak určitě je to rodičům za tady tu trpělivost a za to, že se snaží fakt ty děti u toho nejen z nějakého vlastního přesvědčení, ale že si myslím, že to tu společnost kultivuje chtě nechtě to umělecké vzdělávání, že jsou schopni vlastně to dítě u toho udržet. Určitě i těm dětem patří velký dík, že prostě to jsou i pro nás jako vyučující, jak asi studnice prostě neustálého obohacování a sbírání zkušeností, jo? Protože když si myslíte, že už vás nemá co překvapit, tak to pořád má. Jo? A samozřejmě taky jako si myslím, že na místě poděkovat vyučujícím, kteří z velké části ten entuziasmus a tu energii, prostě, kterou do toho vštěpují, tak bez toho by to taky to dítě vlastně nemuselo bavit a nemuselo by to jaksi naplňovat vyjadřovat jeho představy o tom, z každého vlastně takového šikovného dítka může být potom profesionální umělec, který u toho vydrží a bude ho to třeba živit, nebo prostě, a i kdyby ho to neživilo, tak když prostě bude tou, řekněme, tím uměním obklopený a bude i jako jakýsi konzument, řekněme, jo, návštěvník galerii, anebo prostě bude, já nevím, chodit na balet, jo, tak pořád si myslím, že to zušlechťuje duši.
0: Pane řediteli, já vám moc děkuji za velice poutavý rozhovor. Rád jsem tuto základní uměleckou školu navštívil a odcházím takový naplněn, že to umění má budoucnost i v té nejmladší generaci.
1: Já vám taky děkuji a všem posluchačům děkuji, že jste si vyslechli tady tento rozhovor.
0: O základní umělecké škole v Ostravě Porubě hovořil v pořadu Barvínek její ředitel doktor Martin Kajzar. Od mikrofonu se loučí a při dalších pořadech Proglasu se naslyšenou těší redaktor Antonín Žolnerčík.

0: Zrýt záhonek, ostříhat stromy, naklepat kosu, uklidit kůlnu, zasít, zalít, přesadit, zasadit, vyplít, uklidit, sestavit, oprášit, ostříhat, přivázat, zrýt, okopat, hnojit, hrabat, zametat, zametat.
1: Na Proglasu. Už je jaro v plném proudu.
2: Na Proglase je jaro v plném proudu a k příjemnému poslechu vás zve Zuzka Černá. Ať už okopáváte záhonky, nebo se třeba při dnešním počasí schováváte někde s knížkou, přeji vám příjemný poslech a

Nyní již technicky správně přeji vám příjemný poslech a to třeba právě ve společnosti Terezy Richtrové s písní Libeň, která zrovna dohrála, a nebo skupiny Papíroví draci a jejich singlu Hladiny, který nás čeká právě teď.

Minimálně část Bible je k přečtení už ve 4121 jazycích. Loni byl dokončen kompletní text Písma svatého v nejméně 13 jazycích. Celkově je tak kompletní kniha knih k dispozici v 795 jazycích a více než 6,5 miliardy lidí si ji přečte ve svém rodném jazyce. Podle biblických společností mezi nově přidané překlady patří například jazyk východního Oromo, kterým v Etiopii hovoří více než 10 milionů lidí. Podle Světové biblické asociace neexistuje v žádném jiném jazyce tolik různých překladů Bible jako v němčině. Jde o 35 variant, dodává server Katpress.

0: Tati, co je to za sochu? Ptával jsem se svého otce někdy ve svých 5 letech. Táta mi vysvětlil, že se jedná o stvárnění svatého Jana Nepomuckého. Zmíněnou otázku jsem mu kladl často. Nešlo mi totiž do hlavy, proč má ten člověk všude tolik soch. Nakonec jsem svým dětským rozumkem došel k závěru, že ho asi měli naši dědové rádi a proto si ho tak často připomínali. Ale proč? Co je na svatém Janu Nepomuckém tak přitažlivé? Jan studoval na čerstvě založené Pražské univerzitě. Byl vysvěcen na kněze a následně vystudoval práva na vyhlášené univerzitě v Padově. Po návratu do Prahy ho arcibiskup Jan Zinnesteina jmenoval generálním vikářem Pražské arcidiecéze. A v téhle funkci se střetnul s králem Václavem IV. Při obraně práv a svobod církve. Král chtěl tehdy získat větší vliv církvi zřízením samostatného biskupství, do jehož čela by dosadil svého stoupence. Tomu Jan Nepomucký zabránil. Prchlivost tehdejšího krále byla nechvalně známá a když mu jeho záměry nevyšly, nechal v záchvatu zuřivosti Jana zatknout. Bez obvinění a bez soudu byl světec, kterého dnes oslavujeme, krutě mučen samotným vladařem. Nakonec ho svázaného utopili ve Vltavě. Jeho jediným prohřeškem přitom byla skutečnost, že jednal v souladu se svými povinnostmi. Při svém vzdělání a zkušenostech mohl tušit, co ho potká. Přesto se postavil čelem útočníkovi, který měl nad ním neomezenou moc. Bylo to odvážné a velmi riskantní. Snad právě proto, že nám podobná odvaha tak často schází, ho tolik obdivujeme. A jestliže se mě děti zeptají, tati, co je to za sochu? Odpovím jim, to je svatý Jan Nepomucký, jeden statečný člověk, který svoji odvahu čerpal z hluboké víry v Ježíše Krista.
1: K dnešní polední modlitbě vás zveme z baziliky ve svatém Hostýně.

0: sešla na svatém hostýně na pouti sdělovacích prostředků v rukách křesťanů. Chceme pozdravovat všechny také na streamu hostýn.cz a zveme vás tedy k polední modlitbě, která dnes bude jednak ke cti svatého Jana Nepomuckého a jednak právě za pracovníky, ale také za spotřebitele médií v rukách křesťanů.
1: Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.
0: Amen.

0: Raduj se a vesel, Pano Maria, aleluja.
1: Neboť Pán v pravdě z mrtvých stal, aleluja.
0: Modleme se. Bože, vzkříšením svého Syna, našeho Pána Ježíše Krista, si naplnil svět radostí. Na přímluvu jeho rodičky, Panny Marie, dej, ať dosáhneme radostí života věčného. Skrze Krista, našeho Pána. Amen. Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
1: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků.
0: Odpočinutí věčné dej všem zemřelým, Pane,
1: a světlo věčné a tím svítí,
0: ať odpočívají v pokoji. Amen. Svatý Jene Nepomucký,
1: oroduj za nás.
0: Pán s vámi,
1: i s tebou.
0: Požehnej vás všemohoucí Bůh, Otec i Syn i Duch Svatý.
1: Amen.
0: Dobrořečme Pánu.
1: Bohu.

A v poledním sobotním čase zde máme hudební siestu s datem 16. května 2026. Dnes nás čekají díla hned 5 hudebních skladatelů z celého světa. Jsou jimi Domenico Cipoli, Antonio Vivaldi, Georg Friedrich Händel, Josef Haydn a Antonín Reicha. První jmenovaný, Domenico Cipoli, byl italský skladatel a jezuitský misionář přelomu 17. a 18. století. Hudební vzdělání získal v rodném Toskánsku a v roce 1716 vycestoval do Sevilly ve Španělsku, kde se připojil k tovarištvu Ježíšově s přáním být poslán do redukcí v Paraguaji ve španělské koloniální Americe. Ještě jako novic opustil Španělsko se skupinou 53 misionářů, kteří dorazili do Buenos Aires 13. července 1717. Formaci a kněžská studia dokončil v Kordobě, v dnešní Argentině, avšak kvůli nedostatku dostupného biskupa nemohl být vysvěcen na kněze. Po celou dobu těchto let působil jako hudební ředitel místního jezuitského kostela. Brzy se jeho díla stala známými v Limě v Peru. My si vyslechneme jeho svitu F-dur pro trubku, smyčce a continuo v podání komorního orchestru Jeana Françoise Pariáda, jenž sám těleso řídí. Solo na trubku André Morris.

Slyšeli jsme svitu F-dur pro trubku, smyčce a continuo Dominika Cipolliho v podání komorního orchestru Jeana Françoise Paillarda pod vedením právě samotného Jeana Françoise Paillarda. Nyní nás čeká patrně známější italský rodák, přezdíván Il Prete Rosso, česky zrzavý či rudý kněz, a to díky zrzavé barvě vlasů. Je jim Antonio Vivaldi. Ten se narodil 4. března 1678 v Benátkách. Okamžitě po narození byl pokřtěn porodní asistentkou. Důvodem bylo bezprostřední ohrožení života, ale dnes již není zřejmé, zda to bylo s ohledem na špatný zdravotní stav novorozence nebo kvůli zemětřesení, které ten den Benátky postihlo. Kromě intenzivního hudebního vzdělávání studoval teologii a v roce 1703 byl vysvěcen na kněze. Vivaldi však od dětství trpěl vrozeným zúžením hrtanu, ze kterého se později vyvinulo vážné astma. Na základě tohoto onemocnění tak byl nejprve v roce 1704 osvobozen od povinnosti sloužit mše a o 2 roky později přestal být aktivním knězem zcela. V dnešní hudební sjestě si poslechneme jeho koncert pro flétnu D-dur, pořadové číslo 90. Hraje flétnista Béla Drahoš za doprovodu Sinfonia Mikuláše Esterházyho Budapešť.

Flétnista Béla Drahoš za doprovodu Symfonia Mikuláše Esterházyho Budapešť a jejich provedení koncertu pro flétnu D-dur pořadové číslo 90 Antonia Vivaldiho. A nyní se z Itálie přesuneme do anglosaského světa, a to s Georgem Friedrichem Händlem. Ten se sice narodil roku 1712, se však přesunul do Londýna, kde žil a získal dokonce britské občanství. Z jeho nesmírně rozsáhlého díla, čítajícího například i 44 oper či 32 oratorií, nyní uslyšíme koncert pro harfu opus 4 číslo 6. Hraje Academy of St. Martin, řídí Jona Brown, solová harfa Marisa Robles.

Academy of St. Martin pod vedením Johna Browna a se solistkou Marisou Robles dohrál koncert pro harfu opus 4 číslo 6 Georga Friedricha Händla. Josef Haydn, skladatel, který byl mezi svými vrstevníky oblíbený hlavně pro svou laskavost a optimismus. Vynikal prý smyslem pro humor, evidentní v jeho lásce k žertování a často zřetelný i v jeho hudbě. Haydn byl zvlášť respektován svým zaměstnavatelem, knížetem Mikulášem Esterházym, protože dokázal mezi hudebníky udržet dobrou náladu, hudebníkům vytvářel klidnou a pohodovou atmosféru, respektoval jejich zájmy a snažil se s nimi co nejlépe vycházet. Jeho zaměstnavatel a několik dalších lidí mu také občas říkalo Papa Haydn. Haydn byl oddaný katolík, který se mimo jiné často a rád modlil růženec, když byl už unavený od skládání. Po dokončení díla často napsal nakonec svého rukopisu Laus Deo, tedy chvála Bohu, nebo podobný výraz. My uslyšíme jeho koncert pro housle a orchestr A-dur, a to v podání souboru Amsterdam Bach Soloists. Solové housle Rainer Kausmaul, čembalista Robert Hill.

Dozněl koncert pro housle a orchestr A-dur Josefa Haydna, a to v podání souboru Amsterdam Bach Soloists. Solové housle Rainer Kussmaul, čembalista Robert Hill. A s Haydnovým žákem se v závěru dnešní hudební siesty přesuneme i do našich Luhů a Hájů, a to s pražským rodákem Antonínem Reichou. Ten přes Klatovy, Bonn, Hamburg a Vídeň přicestoval i do Paříže, kde žil trvale od roku 1808 a o 21 let později získal francouzské státní občanství. V roce 1817 se stal profesorem skladby na pařížské konzervatoři. Jeho žáky na konzervatoři byli mimo jiné Hector Berlioz či César Franck, soukromým žákem skladatel Ferenc Liszt. Reicha se stal významným hudebním teoretikem a jeho spisy ovlivnily několik generací hudebních skladatelů a hudebních vědců v celé Evropě. Za své dílo byl v roce 1835 vyznamenán řádem čestné legie a stal se členem Francouzské akademie věd a umění. My z jeho díla vyslechneme čtyřvětou symfonii C-moll, hraje Dvořákův komorní orchestr pod taktovkou Petra Altrichtera.

0: Dvořákův komorní orchestr pod taktovkou Petra Altrichtera zakončil symfonií C-moll Antonína Reichy dnešní hudební siestu, která byla, co se počtu skladatelů týče, opravdu bohatá. V té zítřejší při nedělním poledni ji naopak zcela zaplní dílo skladatele jediného, a to symfonie číslo 7 Gustava Mahlera.
1: Vychutnejte si klasiku na Proglasu. Hudební siesta nabízí široký výběr skladeb od baroka až po současnost. Každý den, 5 minut po

Jaro je tu. Od 12. května zažijte na festivalu Pražské jaro špičkové umělce a orchestry z 28 zemí světa. Legendární díla i světové premiéry, jazz, experiment i dětské skotačení na Springsteenu nebo open air v Riegerových sadech. Poslední vstupenky na festival.cz.

0: Milí posluchači, vítejte u pořadu Knihovnička na Proglasu. Od mikrofonu vás zdraví Nikola Samcová. Tentokrát se společně podíváme na knihu, která je hravá, zábavná a otevírá téma, nad kterým stojí za to se zamyslet. Mým dnešním hostem je autorka Kateřina Šedá, se kterou si budeme povídat o její knize Národní sbírka zlozvyků. Dobrý den, vítejte na vlnách Proglasu.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Na začátek bych ráda, abyste se nám představila. Já jsem četla na vašem webu, že o sobě píšete, že jste česká umělkyně, jejíž práce má blízko k sociální architektuře. Co to znamená?
1: No, to jste začala tím nejtěžším asi. Jo? To většinou mě říkají ostatní než já sama, proto jsem to tam napsala. Ono je jakoby těžké tomu činnost trochu někam zařadit, takže já často se chytám toho, že ji k něčemu přirovnávám. Myslím, že blíž než k sociální architektuře má spíš k sochařství, protože já pracuji s komunitama, pracuji s velkýma skupinama lidí, snažím se jako s nima pracovat způsobem, že během té aktivity ideálně oni potom změní svoje vlastní chování. Ono to zní hrozně abstraktně, ale myslím si, že sběr zlozvyků už si pod tím člověk něco dokáže představit, takže tím výstupem může být mimo jiné i toto, ale jinak jsem studovala výtvarnou školu, Akademii výtvarných umění, takže to pořád vychází z nějakých obrazů nebo z nějakého vizuálního věmu. Nicméně tím nástrojem je pro mě to lidské jednání. Většinou to má výstup nějaké velké participativní akce. Příkladem může být třeba největší československý rande pro 2000 nezadaných. Nebo jsem celou jednu vesnici, nebo část té vesnice přemístila do Londýna, kde lidi před Britskou galerii dělali jeden den ty stejné činnosti, které by prováděli na své vesnici. Takže ono se to těžko jakoby popisuje pro člověka, který nezná úplně příklady té práce, ale potom, když ty příklady uvedu, tak je to lidem jasnější, o co se jedná.
0: Je mi tedy jasné, že jedním z těch projektů je i právě Národní sbírka zlozvyků, ale přece jen, jak vznikl nápad dát něco takového dohromady?
1: No, vzniklo to v podstatě jakoby poptávka. Mě nezisková organizace Společně, která každoročně pořádá Mendl festival na Mendlově náměstí, oslovila, myslím, že to bylo v roce 2020, jestli bych vytvořila nějaký větší projekt, který by se snažil popularizovat Gregora Johanna Mendla, zakladatel dědičnosti, protože on měl mít 200. výročí a já jsem přemýšlela o tom, jakým způsobem to udělat a postupně jsem zjistila, že Mendla teda skoro nikdo nezná. Lidi si ho pletli s Mengelem a s Mendělejevem a se všema možnýma. Dozvěděla jsem se dokonce, že nechápou některý lidi, jak může mít Mengele na náměstí sochu, když dělá pokusy na lidech a podobný jako hrůzy. Takže jsem si říkala, že to je docela dobrý formát, že bych to mohla mapovat přes tento český zlozvyk, kdy jako v podstatě řadu těchto lidí, které vlastně toto osobnost, které je srovnatelná s Darwinem, spousta lidí vůbec nezná. A zároveň jsem zjistila, že Mendl byl silný kuřák, že po něm zůstalo dokonce několik propálených ubrusů, které jsou součástí jeho expozice. No a zároveň jsem tedy chtěla nějakým způsobem mapovat tu dědičnost, kterou on se zabývá. A ty zlozvyky se ukázalo, že je jako skvělá věc, která to téma protíná, protože zlozvyky vlastně denně řešíme. Co jsme zdědili po svých rodičích a co nechceme předat svým dětem a co nás štve na našem partnerovi. Takže to věc, kterou se každodenně potkáváme. A já jsem si říkala, že by se s tím mohla vlastně stotožnit široká veřejnost. Že kdybych ty zlozvyky sbírala, tak bych teda nejenom toho Mendla nějak popularizovala, ale současně bych postupně mapovala ten český národ, o kterým se něco dozvíme. Takže to byla taková trochu netradiční forma, jak oslavit narozeniny Gregora Johanna Mendla. Ač nechtěně jsem z něho udělala nejznámějšího kuřáka v republice, to teda nebylo úplně to téma. Nicméně pořád mi to do dneška dává větší smysl, než neustále rekapitulovat úspěchy těch osobností, které oslavujeme. Ale dneska už je to s tím málo kdo spojuje, protože ten projekt nabral mnohem většího rozměru. Ale určitě ta původní osoba, která stojí za tou iniciativou, je právě on.
0: To je velmi zajímavé. Každopádně vy jste mluvila o těch zlozvicích jako takových, že jste je sbírala. Jak jste si je vlastně definovala nebo jakým způsobem jste je sbírala?
1: Na začátku to bylo hodně těžký, asi jako řada těch mých věcí. Myslím si, že to lehce nejde nikdy. Já jsem se začala na základních školách, kde jsem se ptala dětí, na jaký zlozvyk jsou nejvíce pyšní, což sama o sobě nedává moc smysl. A mapovala jsem, jestli je vůbec možný širokou veřejnost přesvědčit, aby o tom zlozvyku uvažovala jinak, než standardně uvažuje. Protože jsem zjistila, že běžná veřejnost si myslí, že zlozvyku máme zhruba 9. A jsou to notoricky známé věci, na které často ani nemáme vliv. Což je třeba kousání nechtů, cvakání propisko, kousání si kůžičky v puse. Samozřejmě některý uvádí jako řízky na dovolenou, ale já si myslím, že to už příliš zlozvyky nejsou, že to lidi uvádí, protože se jim nechce přemýšlet, než by byli přesvědčeni, že tohle jsou typicky české zlozvyky. Takže určitě tím hlavním tématem celé té sbírky je přijít na to, jak lidi naučit nebo jak lidi přimět k tomu, aby skutečně o sobě přemýšleli, což je dost těžký téma. A mě trvalo hrozně dlouho, než jsem vůbec přišla na to, jak lidi k tomu přimět. Nakonec se mi to podařilo nejenom teda na základě důsledného sběru v terénu, ale především na základě příkladů jiných lidí. To znamená, když jsem sezbírala dost velké množství různorodých zlozvyků a během těch jako jednotlivých sběrů jsem to ukazovala, tak se ukázalo, že ty lidi to dostatečně motivuje k tomu, aby se mi něco přiznali. To teda jako první věc. A druhá věc, která určitě pomohla, že jsem tu původní kategorii můj zlozvyk, což byla teda zároveň chyba, protože jsem lidi nutila přiznání, odklonila ke kategorii zlozvyk někoho jiného. A to se krásně ukázalo, jak Češi rádi bonzují. Tak najednou všichni věděli, co mají jejich přátelé a partneři a ti, co sedí vedle. Takže to byla hodně jako úleva, že okamžitě každý věděl, ale i přesto, já to často říkám na různých přednáškách, mám skupiny lidí, kteří ty zlozvyky neříkají. Často to jsou muži nad 50 let. Ty ani po hodině vůbec žádný zlozvyky nemají. Jejich partnerky mají stovky a jejich kolegové, oni sami nemají vůbec nic. Takže určitě to tomu pomohlo a já jsem postupně ty kategorie rozšířila, jejich dohromady 6. To původně vůbec nebylo v té sbírce. Takže já jsem sbírala jenom v těch dvou kategoriích. Nakonec přibyl i rodinný zlozvyk, což je zlozvyk, který mají minimálně 2 členové rodiny, potom lokální zlozvyk určitého místa, národní a nakonec přibyla kategorie profesních, kdy jsem se rozhodla, že zmapuju jako ideálně všechny profese, na které v Česku narazím.
0: Vy jste už vlastně naťukla, že je to nějakým způsobem rozdělené, protože přece jen kniha čítá asi 9000 zlozvyků. Máte nějakou oblíbenou pasáž vy sama?
1: Tak moje oblíbená pasáž jsou určitě profesní zlozvyky a určitě zlozvyky, které jsou na hraně jako schválností. To je taková jako specifická věc, protože ta sbírka zlozvyků samozřejmě, já jsem si ten zlozvyk definovala jako činnost, která se neustále opakuje a vadí vám na někom samém nebo na někom jiném. Takhle je to vlastně definovaný a cokoliv se do toho vleze, tak v té sbírce může být. Samozřejmě občas tam objevují zlozvyky na hraně nějaké pracovní deformace, bizarnosti, úchylky, schválnosti, ale já jsem to tam zařadila, protože se to jako vleze do té definice, ale určitě ta schválnost je oblíbená kategorie. Mám tam jeden z prvních zlozvyků, který tam přihlásil jeden chlapec na základní škole, zní, u nás v obci se nic neděje, takže když má přijet autobus, stopnu si na zastávku, když ten autobus přijde, tak uteču. Jeden z takových typických, jo. A takových máme hodně. Potom je oblíbená moje kategorie gurmánský zlozvyky, co všechno lidí jí. Od toho, že jí kuře i s kostma zapíjí, jídlo sojovou omáčkou, vánoční cukroví slepují, plnotučnou hořčicí. To mě vlastně motivovala na tom druhém ročníku vánočního festivalu zlozvyků, který budeme letos pořádat v Brně. A oslovit skutečně dobrý kuchaři a vytvořit jako zlozvykovou nabídku. Takže letos na vánočních trzích plánujeme to, že kuchaři, kteří vyhráli v opravdu dobré soutěže, tak připravují menu, který vychází ze sbírky zlozvyků a bude jako stravitelný. Bude to jako, doufám, že dobrý, jinak to jsou samozřejmě hrůzy, co jsou v té sbírce zlozvyků. A potom určitě, jak jsem řekla, ty profese. To je jako podle mě úplně jako skvělá kategorie, která vám nabídne nahlídnout do přemýšlení mnoha různých profesí. To je kategorie, která mě v podstatě přiměla vydat tu knihu. Já jsem původně tohle vůbec nezamýšlela a ta sbírka postupně narůstala a narůstala. A ta poslední kategorie profesních zlozvyků, kterou jsem dozbírávala, byla jako tak hrozně inspirativní. Mě by vůbec nenapadlo, co všechno si o mě myslí můj doktor, zubař, paní v lékárně, učitele. Takže jsem si říkala, že to je hrozně pro tu společnost přínosná věc. Nabídnout tu možnost, podívat, co si o vás můžou myslet, nebo co může vadit těm lidem na vás a podobně. To je jedno z těch témat, které já mám obzvlášť ráda v té knize.
0: Je to i to, co vás nejvíc překvapilo?
1: No, to je složitá věc. Ta sbírka je překvapující sama, myslím, o sobě. Těch věcí je tam hrozně moc, který přináší nějaké věci, které by vás za prvý teda vůbec nenapadly. A nebo přináší tak absurdní chování, že to skoro jako na náměty filmu. Jo? Řeknu příklady, tam jsou jako neuvěřitelné sbírky. Jo? Samozřejmě člověk, který to sbírá, ty předměty, by to tam nikdy nepřihlásil. A tím, že uvažujeme o zlozvyku jako o nějakým subjektivní věci, nemusí se na něm nikdo zhodnout, tak to většinou bonzují teda ty členové rodiny, kterým to vadí. Máme tam pána, který má doma 15 000 propisek, pána, který krade dopravní značky na silnicích a doma je sbírá a manželce řekl, že jestli mu chce udělat radost k Vánocům, tak chce příjezdovou ceduli do Prahy. Máme tam prostě jako desítky jako absurdních chování, který vlastně nechápete, jestli tam máte zařazovat nebo ne. A myslím si, že asi nejvíc překvapující je, že lidi často do té sbírky přihlašují věci, které byste si spíš představili pod nějakým dobrozvykem, že to je vlastně něco, co vás těší a líbí se vám to. Ale vždycky, když ten zlozvyk rozeberete nebo čtete dopis, který vám ten člověk pošle, protože já z toho edituju jenom jako krátkou pasáž, vždycky tam něco je. My máme tam pána, který sází stromy na místě, kterým nepatří. Ono je to jako hezký. Lidi na sociálních sítích se nad tím dojímali, ale v podstatě to trestná činnost, jo, když si to vezmete. Takže takových věcí tam máme taky hodně a to mě třeba překvapilo. Potom míra alkoholu. Já jsem nebyla jako překvapená tím, že Češi milují alkohol, to ne, ale jako ta obří míra, že ta kniha by šla složit víceméně z toho. A nakonec jsme se v tom úzkém editorském týmu rozhodli, že je to tak častá jako věc, že to nezařadíme mezi jídlo, ale dali jsme prostě alkohol mezi koníčky. Stejně jako mobilní telefon, který se tam tak často objevuje, že jsme z něho udělali člena rodiny. Vůbec jsme ho nedali mezi Češi a věci. Takže my jsme se snažili, aby ta kniha byla vyrovnaná, aby to nebylo o množství těch přihlášených zlozvyků, jinak by půlka knihy byl jenom alkohol. Ale aby to zastoupení bylo viditelné třeba tím, že to přeřadíme do jiných kapitol.
0: Co tedy o nás jako o společnosti ta kniha vlastně vypovídá? Protože samozřejmě ono se to může zdát dost negativní tím, že to jsou zlozvyky.
1: No já na začátku, když jsem ten projekt stavila, tak jsem ho stavila hlavně proto, že si myslím, že nás to jako spojuje. To se ukázalo i během těch sběrů, které na spoustě místech opravdu dobře fungovaly jako párová terapie, jako team building. Dneska mě firmy zvou, že si to zaplatí. Ten sběr zlozvyku a potom si to vystaví. Myslím si, že to hrozně úlevný. I při tom seznamování, a to je jeden z důvodů, proč si udělat seznamku nakonec. Protože v okamžiku, kdy vy přemýšlíte nad těma svýma slabostma a jste je schopná jako sdílet, tak je to teda mnohem sympatičtější poloha. V té době, kdy spolu neustále lidi soupeří o tom, kdo ty věci má lepší, neustále se všichni chlubí na sociálních sítích, kde byli a co skvělého zažívali. Tak myslím si, že to do té společnosti přináší opravdu jako hrozně úlevnou věc. A ukazuje se to, že to tu společnost propojuje. Já vycházím i ze své osobní zkušenosti, já mám zlozvyky na svým partnerovi ráda. A nemám vůbec potřebu je odstraňovat. Takže s tím bych úplně nesouhlasila, že to je negativní. A myslím si, že určitě ten velký přínos je, že ta společnost je schopná té sebereflexe. Což si myslím, že třeba ve Švýcarsku, kde jsem dělala 3letý projekt, by to vůbec nešlo sezbírat. To by vůbec nešlo. Ale ty Češi, což je jejich zároveň nejhorší a nejlepší vlastnost, jsou schopni si ze všeho udělat srandu. Jo, to znamená, že máme to jako vzadu v té pasáži té knihy, kdy Češi vlastně všechno zhazují, ale to je zároveň jeden z těch důvodů, proč byli schopni a ochotní se na té jako knize podílet a v tak široké škále mě poskytnout jako svoje tajemství. Řada těch lidí psala věci, které se nikdy nikomu nesvěřila. A myslím si, že ani to neměli potřebu, protože jenom u kapitoly Češi a tělo, co všechno lidi dělají s tělem, to je neuvěřitelný. Od toho, že jíte prostě vlasy, strupy, olizujete si různý části těla, čucháte si ke kolenům, je to jako obří škála. Myslím si, že tohle lidi běžně nikomu neříkají na ulici ani, ale když se nad tím zamyslíte, že to skutečně může být i věc, která vadí vám samotným, nikdo vás na to upozorňuje, tak jste jako schopná jako ty věci sdílet. A to, co mě nejvíc na tom zajímalo, byla ta jako široká škála. Občas se mě někdo ptá, abych řekla, jako který zlozvyky mají Češi nejčastěji. A to je vlastně, to mě jako nezajímalo. Mě zajímalo sezbírat co nejpestřejší škálu ve všech těch kategoriích. A tu statistiku si člověk potom snadno udělá, třeba na sociálních sítích nebo v rámci jiného formátu. Takže jsem často při těch sběrech zakazovala ty notoricky se opakující zlozvyky, abych měla prostě nějaký ideální varianty nebo variace, které třeba ukazují jen na jinou část těla, pokud je nejčastějším zlozvykem v rámci těla okusování nechtů, tak se mi motivovala, aby to nepsali. Jeden chlapec na základní škole řekl, že si umí okusovat nechty na obou nohách do různých tvarů. Jestli to teda může přihlásit toto, tak to samozřejmě ano. Pokud je to taková jako nestandardní variace, jinak určitě se z toho nedá udělat. Statistika, to bych měla furt dokola to stejný. To bych měla 7 zlozvyků, které se neustále opakují. A to mě určitě nezajímalo.
0: V knize nejsou ale jenom texty, je to i velmi graficky pestré. Jak jste vlastně přistupovala k tomuto?
1: No já jsem dlouho přemýšlela nad tím, komu bych mohla dát napsat předmluvu. Jsem chtěla pozvat nějakého odborníka a lámala jsem si hlavu nad tím, kdo by obsáhl takovouhle publikaci a vůbec takovouhle širokou škálu témat. A nakonec mi došlo, když jsem třídila národní zlozvyky, že největším odborníkem na všechno jsou Češi. Ty prostě všemu rozumí, je to národní zlozvyk. Jo? Češi se stanou v minutě trenérem a doktorem a olympijským vítězem, takže jsem si říkala, to je super. Takže první poznámkový aparát tvoří Češi ze sociálních sítích, který rozporují všechny věci, které tam mám, včetně mě. A druhý odborník, který jsme pozvali s tím týmem, je umělá inteligence, což je taky podle mě ze zlozvyků, jakým ho používáme. A udělali jsme si na něho takový jednoduchý kurz, kde já jsem se radila, jakým způsobem se toho četu ptát, aby jsme ty zlozvyky v té knize posilovali. To znamená, aby fungovaly v rámci jako toho, že vás motivují ty zlozvyky rozvíjet, nikoli jako odvykací kůra. Takže pokud chcete krást šampony v hotelech, jako se tam často objevuje, tak tam máte seřazený hotely, kde mají lepší šampony, které si můžete odnést. Jo? To znamená, má vás to motivovat, což je samozřejmě problematická věc. A ta umělá inteligence nám to nechtěla dát, takže jsme museli vyvinout a bylo to docela náročný způsob, jak se jí ptát. A když nám teda nakonec ty obrázky dala, tak ještě moje grafička to celý překreslovala, tak aby to opravdu působilo jako vědecká kniha. To byl záměr celé té jako publikace, aby to na první pohled vypadalo jako věda. Proto jsme si vytvořili Akademii pavěd i to nakladatelství. A bylo to pro mě hodně jako důležitý, aby ta pestrost byla reprezentovaná nějakým opravdu takovým rukopisem, že máte pocit, že si prohlížíte Ottův naučný slovník. To bylo hodně důležité udržet to. To nejhorší, co jsou kreslený vtipy v rámci tohoto tématu. Takže na první dobrou to měla být od začátku věda. A to jsem chtěla. A to se myslím nám jako povedlo.
0: Říká Kateřina Šedá, autorka knihy Národní sbírka zlozvyků. Děkuji za rozhovor.
1: Děkuji za pozvání.
0: A tím je i dnešní knihovnička Proglasu u konce. Od mikrofonu se loučí Nikola Samcová. Naslyšenou příště.

0: Jarní čas s Proglasem. Čas, kdy jsme s vámi.
1: Hezký den, vážení a milí posluchači. Rád bych vás přivítal u dalšího dílu Filma na Talks. U pořadu, ve kterém si přibližujeme filmy, které stojí za to vidět. Mým dnešním hostem je náš kolega Karel, který stojí mimo jiné za novým animovaným filmem Bula Drbola. A s ním si budeme povídat o filmech pro děti na Filmaně a obecně o křesťanském obsahu, který je určený pro naše nejmladší publikum.
2: Filmana Talks. Pořad o filmech, které mohou nasytit vaši duši.
1: Karle, když se podíváme na dětský obsah na Filmaně, jaký tam vlastně je a jak by se ho charakterizoval, případně jaké trable nečekané se za ním skrývají?
3: Tak dětský obsah na Filmaně je taková trošku ožehavá kapitola od samého začátku, co vůbec Filmana a nápad streamovací platformy s křesťanským obsahem vznikl, tak se vlastně jako točí kolem toho, že jednak všichni máme v týmu děti, ale cítíme i mimo toho potřebu obsah zaměřený pro děti dostávat víc a víc do éteru, protože toho obsahu, kterým jsou děti vystavený v dnešní době, je strašné množství, ať už jsou to prostě zahraniční adaptace různých těch animovaných tlapkových patrol a disneyovských pohádek, a nedá se vždycky úplně říct, že by ty hodnoty, které tam jsou prezentované, korespondovaly s tím, jak si představujeme, že by měl křesťan vychovávat své děti. Takže potom posadit ty děti s klidným svědomím před nějakou takovouhle pohádku není vždycky jednoduchý rozhodnutí. Takže naše vize byla opravdu přinášet i tento typ obsahu na naší platformu, ale bojujeme s docela velkýma bariérama, hlavně v oblasti toho rozpočtu a finančníma nákladama spojený s tím obsahem, protože na rozdíl od ostatních filmů dětský obsah prostě chtíc nechtíc musíme nadabovat, a jelikož titulky nepřipadají moc v úvahu, a ten dubbing je často i dražší položka než třeba ta licence u některých těch jako filmů. Takže je to tak, že v tuhle chvíli jsme hodně limitovaní nákladama na tvorbu jazykových adaptací. Nehledě na to, že toho zahraničního obsahu pro děti, který by byl buď explicitně křesťanský, anebo s nějakou třeba aspoň hodnotnější myšlenkou zakomponovanou v tom ději, tak toho obsahu není jako vůbec tolik, že člověk musí opravdu jako hledat často jehly v kupce sena.
1: Zároveň, když ten obsah je, tak mi přijde, že často je vlastně jako hodně nekvalitní nebo takový hodně jako zastaralý, a to při konkurenci právě těch filmů, které jsi zmiňoval, a všech streamovacích platform, je pro ty děti dost často neskousnutelné, protože jsou zvyklí prostě na úplně jiný standard. Ale přesto si myslím, že se nám podařilo tam nějaké zajímavé kousky dostat. Myslím si, že jeden z nejvýraznějších a nejdelších je seriál Ježkovi oči. Můžeš nám malinko něco přiblížit o něm?
3: Tak Ježkovi oči je přesně ta věc, kterou jsme hledali nějakým způsobem ukázat dětem biblický příběhy trošku jinak, protože myslím si, že každé dítě se asi v nějakém věku dřív nebo později setká s nějakou formou adaptace biblického příběhu formou animovaného filmu nebo seriálu, ale tenhle se dost vymyká v tom, jak je vlastně tvořen, že se mi hrozně líbí, že je to vlastně jako ručně kreslená animace, taková ta klasická, ještě papírová, že má to nějakou řemeslnou přidanou hodnotu, má to nějakou za mě dost jako vtipnou formu, i co se týče toho stvárnění, zvuku, hudby, jednoduchosti. Jsou to krátké epizody a vlastně se tam prolítne jako de facto to klíčové sdělení Bible na asi teďka plácnu 60 třeba epizodách, kterými jsme zcucli do 12 dílů, protože se nám přišlo jako, že ten originál pětidílný epizody nejsou pro ty děti úplně i pro ty rodiče tak lehce stravitelný, že je lepší to dát do těch delších bloků, takže má to 12-20 minutových epizod. Ale líbí se mi na tom seriálu fakt to, že má nějaký charakter, je vtipnej, a bonus tomu, což byl taky jeden z rozhodujících faktorů, je, že se v něm za stolik nemluví, takže nadabovat to nebyl tak náročný proces, jako kdyby to byl vyloženě nějaký hodně ukecený seriál.
1: Možná nám jenom přibliž, jakým způsobem jsme ten seriál teda dabovali.
3: Ten seriál je takovou první vlaštovkou toho, co doufám, že možná bude teďka každým měsícem se blížit víc a víc realitě, a to je vlastně jako umělá inteligence v dabingu, protože ten seriál je dabovaný v podstatě jako čistě umělou inteligencí, kdy ten program, přes který jsme to dělali, tak vzal vlastně hlas té původní holčičky, daboval to vlastně americká nějaká holčička, vzal přesně ten její hlas a naklonoval ho, replikoval ho do takové podoby, aby zněl vlastně dost podobně na stejných frekvencích v českém jazyce. A já jsem potom už musel jenom řešit hlavně to, aby jednak překladově to dávalo smysl a druhá, aby tam nějak jako intonace a končování vět, aby to bylo prostě v pořádku, aby to uchu vyloženě nevadilo. Není to zdaleka dokonalý, vím, že tam je spousta jako rezerv, ale jako v danou chvíli mi přišlo, že je rozhodně lepší, aby bylo něco než nic. A v tomhle ohledu, jako když je to dětský projev, tak ty nedokonalosti člověk jako odpustí, když slyší dětský hlas, jak mluví, takže tam nejsou intonace tak, jak by je intonoval dospělý. Přijde mi, že je to jako omluvitelnější. Zároveň si myslím, že každým měsícem, týdnem se to bude v tomhle oboru jako zlepšovat, už to vidíme teďka. A šance, že se do budoucna ty firmy budou dabovat přes umělou inteligenci úplně jako nerozeznání od běžného dabingu, si troufnu říct, že se hodně jako rychle blíží. Samozřejmě je s tím spojených strašně moc jako etických otázek, dilemat, ale za mě v tomhle asi bohužel jako účel světí prostředky a prostě pojďme dělat tenhle obsah dostupnější a pokud to znamená, že ho budou překládat jako roboti, tak za mě je to pořád lepší, než aby neexistoval vůbec.
1: Díky, o etice a AI si budeme si povídat ještě jindy, to je určitě velké téma. Asi si mi tím teď nahrál na otázku filmu, který jste možná už všichni viděli, pokud ne, tak se na něj určitě podívejte, je minimálně na YouTube Biskupství brněnského, je na Filmaně, je na Facebooku, na Instagramu. A to je animovaný příběh dvou blahořečených kněží, Bully a Drboli, kteří budou mít v červnu teď velkou akci v Brně. Je to film, který vznikal vlastně právě u nás, na půdě Filmany a produkce Boomerang, právě ve spolupráci s Biskupstvím brněnským. A je to takový

0: Tak co se chystá a jakým směrem se to bude ubírat, jsou za mě dvě rozdílné věci, protože AI se ubírá směrem, který nikdo z nás úplně nedokáže predikovat. Ale to, co se chystá, to je opravdu to, že bychom takovýhle typ obsahu, to znamená kratší filmy pro děti, animované filmy pro děti, pomocí AI chtěli tvořit dál, protože myslím, že ten film zaznamenal poměrně jako velký ohlas o tom Bulovi a Drbolovi. Nebylo zas tak náročný ho vytvořit a zároveň si myslím, že toho obsahu těch předloh, to znamená jako svědců, o kterých by bylo možný takhle zajímavě i nějaký krátký filmek udělat, je prostě nepřeberný množství, takže se to vyloženě nabízí pokračovat v tom. Jediný problém je, kdo to zaplatí, protože to nějaký čas vždycky vezme a bohužel předplatitelů Filmany není ještě zdaleka tolik, aby uživili práci full-time promptera takovýchhle věcí, takže jsme spustili sbírku na donaci a uvidíme, jestli bude zájem o to takovýhle obsah vlastně vytvářet dál.
1: Já jenom doplním pro ilustraci. Ten film o Bulovi Drbolovi má asi 6 minut a když by se dělal standardní metodou před několika lety, tak by mohl stát jednotky milionů ho vytvořit. Nyní vlastně s pomocí právě nástrojů umělé inteligence už to jsou nižší stovky tisíc, neli i méně. Jak zmínil Karel, chystáme další animované filmy. Těšit se můžete třeba na film o Janu Nepomuckém, který děláme ve spolupráci se svatojánskými slavnostmi na Valis. A zároveň v rámci té sbírky, kterou najdete na donace.cz/animáky, tak mají všichni, kdo přispějí, možnost i vlastně jako hlasovat a dávat tipy na další příběhy, které by chtěli vidět v touto formou. Takže zveme určitě všechny, nejen rodiče, možná i prarodiče, kteří chtějí hodnotný obsah pro své děti. Můžete hlasovat o tom, který další film máme vyrobit. Zároveň nás asi jako hodně láká tím, že je rok svatého Františka, tak udělat i video pro rok svatého Františka, právě o tomto zajímavém svědci. A taky, co nás hodně láká, nad čím přemýšlíme, je, jak pomoci ve výuce náboženství právě formou videí, protože, jak už jsme zmínili, děti jsou dneska zvyklé konzumovat obecně informace vlastně převážně formou videa. A je potřeba, aby my jsme šli s dobou a aby jsme četli ty znamení té doby, jak se říká, a dokázali v lidech, obzvláště v dětech, vzbudit zájem a ukázat jim to, co je opravdu důležité, takovou formou, aby oni to dokázali přijmout a aby je to dokázalo nadchnout. A myslím si, že právě jako animované filmy, které mají ten americký duch v tom vizuálu, v tom, na co jsme zvyklí z těch kin, tak můžou být skvělou cestou.
0: Opravdu ten čas, který s tím člověk stráví, není úplně zanedbatelný. Není to tak, že by vlastně tvorba takovéhohle filmu byla 3 kliknutí do počítače. Jsou to prostě pořád desítky až stovky hodin práce, ale jak říkal Honza, no, ten čas, který stráví třeba i student animace vlastně se svým celoročním projektem, což dost často bývá film, který má právě stopáž třeba 5 minut, tak jako je to opravdu, jako jsou to měsíce. De facto celý rok na tom pracuje ten student a výsledkem je 5minutový film, který nám se tady podařilo udělat jako za jednotky týdnů vlastně. Nechci se domát kvalitu, to je rozhodně jako úplně jiná třída ruční animace versus tady tohle, ale za mě prostě ten pokrok člověk nezastaví a jak říkal Honza, musíme držet prst na tepu doby a teď a tady přišla umělá inteligence, která vstupuje naprosto do všech oborů vstupem času a nedílnou součástí toho je i tvorba právě takovýchhle animovaných videí, takže jsme rádi, že jsme můžeme být u toho a díky biskupství, že nám dalo takovouhle důvěru v to dělat tenhle projekt a pojďme dělat další, myslím si, že to má smysl.
1: Díky moc, Karle. Dneska to bylo trošku netradiční povídání, ale snad vás to třeba inspirovalo. Díky moc za to, že jste s námi, že nás posloucháte, třeba i podporujete a sledujete a uslyšíme se zase u dalšího dílu Filmana Talks.
0: Díky a hezký den všem posluchačům.
2: Sledujte křesťanské filmy online na www.filmana.cz.

2,5 minutky po 14. hodině vás od mikrofonu Proglasu zdraví Zuzka Černá. Je sobota 16. květen 2026, svátek svatého Jana Nepomuckého, generální vikář pražského arcibiskupa a mučedník z konce 14. století, se stal zemským patronem Čech a Bavorska, přímluvcem zpovědníků a za odpuštění vin, ochráncem mostů, vod a lidí od vody, patronem královéhradecké diecéze, komunikace a dobré pověsti. Na tento den církev ustanovila

I památku šesti blahoslavených mučedníků z italského kláštera Casa Mare z 18. století, cisterciáckých mnichů Simeona Cardona a druhů. Mezi nimi byl i pražský rodák Dominik Zavřel. A svátek má dnes Přemysl. Staré české jméno lze vyložit jako muž vynikající mysli, ten, kdo vše dobře promýšlí. Váže se k dnešnímu dni i pranostika, svatý Jan z Nepomuku natahuje k létu ruku. A hodinu písní započneme se slovenskou písničkářkou Soňou Horňákovou, která vydala své 8. studiové album Na zadnej straně hodiněk. Nabízí na něm 12 komorně laděných poetických písní, které stojí na střídmých aranžích a důrazu na text a atmosféru. Hudbu i většinu textů napsala sama Horňáková. Výjimkou je titulní skladba s textem básníka Josefa Augustína Štefánika. A my si z tohoto alba poslechneme píseň s názvem Blízko neba.

95. by dnes oslavila krasobruslařka s titulem mistryně světa Ája Vrzáňová. Odešla roku 2015. 90. narozeniny by oslavil mohučský biskup kardinál Karl Lehmann, teolog, průkopník ekumenické spolupráce. Na věčnosti je od roku 2018. 74 let by se dožil hudební skladatel, textař a zpěvák, před pár dny zesnulý Oskar Petr. Před 20 lety odešel Antonín Bratršovský, farář v Jablonci nad Nisou a biskupský vikář pro církevní školství. Rovných 10 let je na věčnosti první polistopadový apoštolský nuncius v Praze, italský kardinál Giovanni Coppa. A před 4 lety zemřel herec Josef Abraham.

mých let a je to páni pěknej let. Je to boj hodin s minutami a válka nervů, když jsme sami. Je to víc peklo nežli ráj, chuť odjet někam na Havaj. S pocitem krásných dlouhejch cest, co vedou k holkám na pelest.

33 let a je to, pane, pěknej let. Je to boj vteřin s minutami, ztrácí se všechno, paměť známí. Je to víc peklo nežli ráj, dávno přešla chuť na Havaj. A ze všech známých krásných cest zbyla blézt si sám na pelest. Zbyla blézt si sám na pelest.

55. dnes slaví dva kněží Salesiáni, vikář české provincie Marek Sklenář a v generálním domě kongregace v Římě misionář Pavel Gambi-Ženíšek. 64. narozeniny má herec Ondřej Vetchý, 71. narozeniny slaví herec Oldřich Kaiser, 81. zpěvák Láďa Kerndl. 82 let se dožívá architekt a urbanista profesor Martin Rajniš. Tolik dnešek v kalendáři s datem 16.5.2026. A teď už Alois Gébl a Slunce.

Nikdo z nás neví, co to bude za 100 let. Jedno je jisté, my ne. Možná naše děti, nebo spíš děti jejich dětí. Ale zajímalo by mě, co to bude, jak se to vyvine. Ten dům, ve kterém bydlím, a stromy, co jsem na zahradě zasadil. Kostel, hřbitov, hospoda, spousty otazníků a snů, co se mísí s bděním, mezi nimi vrávora, ale dobrá možnost není.

do stodol, vlaštovky přiletí a prošvitoří celý širý kraj. Na nebi hejno bílých hus proletí na pozdrav,

budem opravdově spolu normálně si povídat. Budem držet se za ruce, vtipkovat a objímat. Budem opravdově spolu tak často, jak jen je to možné. Budem smát se, plakat a vzpomínat na všechny důležité věci. Kazeťák, rozbité koleno, první cigáro u kompostu a babičiny dorty. Výlety na sever i na jih, jak zrály tvoje třešně a rybíz, a než se nadějem

Přátelé milí, Proglas teď velice potřebuje vaši finanční podporu. Bude existovat, budeme-li ho tvořit spolu. Prosím, pomozte. Děkujeme.

tak se zpátky zase vrací. Na ta místa, kde jsem žil, vzpomínky se často ztrácí.

často sebe ptám se čísi. Je to pěkná řádka let,

0: Na 55. ročníku mistrovství floristů České republiky s názvem Děčínská kotva vytvořilo 34 soutěžících květinové dekorace a kytice inspirované světem. Tři kategorie účastníků změřily dovednosti ve čtyřech disciplínách. Hotové práce může veřejnost vidět do zítřka, tedy do neděle v ulicích Děčína. Organizátorka soutěže Olga Hlavacká řekla.
1: Tahle ta soutěž není jenom o tom, že někdo spolu soutěží, ale setkává se a učí se od toho druhého. Jsou to vlastně jakoby neustále se vlastně vzděláváte tím, že vidíte něco jiného od toho druhého. A to byl vlastně i úkol mýho otce, když vlastně zakládal tuhle tu kotvu, tak chtěl, aby se lidi setkávali, se vzdělávali neustále, aby se zlepšovali, aby vlastně tím, jak se oni musí něco vymyslet, aby jakoby myšli pořád něco víc, aby to nezůstalo jenom u tří karafiátů s asparagusem, tak jak to pořád se o tom
0: mluví. Letošní téma do světa dalo soutěžícím možnost promítnout do svých prací motivy zemí, které je nejvíce oslovují. V jedné disciplíně třeba museli pracovat se sklem, v další oživit něco starého.

0: Je přesně 14:30 odpoledne a od mikrofonu Proglasu vás stále zdraví Zuzka Černá. Nové vydání katolického týdeníku tentokrát přiblíží Sdružení Salesiánů spolupracovníků. Více šéfredaktorka periodika Kateřina Koubová.
1: Vydali jsme se za nimi, protože je jich v republice několik set a jsou to lidé, kteří se nechali inspirovat dílem Jana Boska. Jsou v nich celé rodiny. A tak jsme se zeptali, čím je inspiroval právě tento světec, který je před 150 lety ustanovil. Na titulní straně samozřejmě najdeme ohlédnutí za připomínkou toho, že svatý otec Lev XIV. Už je tu s námi rok a jak tento rok pomyslně oslavil, vydal se do Pompejí a do Neapole. A v Pompeji je jedna z největších mariánských poutních svatyní v Itálii, zasvěcená také růženci. Svatý otec se sem vydal, aby svěřil své působení paní Marii. Na titulní straně si také připomínáme vzájemné smíření křesťanů po mnoha staletích po bělohorských událostech. No a otevíráme také nelehké téma duchovního zneužívání, protože proběhla jak debata v Dominikánské 8, tak seminář, který má vést k prevenci, jehož se zúčastnili desítky řeholníků a kromě toho vyšly na toto téma také dvě knihy. Ostatně s překladatelem jedné z těchto knih, s páterem Cyrilem Havlem Benediktínem, přinášíme také rozhovor.
0: Redaktoři katolického týdeníku mluvili také se sestrami Theonou a Labinou Mitevskými, které stojí za filmem o matce Tereze. Snímek je aktuálně možné zhlédnout v několika českých kinech, upozornila Koubová.
1: Vypráví nám o tom, jak dospěly tyto dvě obyvatelky Severní Makedonie k této světici a co se o ní dozvěděli, když se vydali do Indie, kde se setkali také s lidmi, kteří ji ještě osobně zažili. V perspektivách tentokrát přibližujeme život jezuity pátera Vendelína Javorky. Žilinská diecéze vyhlásila právě rok Vendelína Javorky a nabízí poselství, které z jeho příběhu vyplývá pro dnešní život křesťana. Já jen přiblížím, že jeho život se odehrával mezi těmito městy. Rožumberok, Řím, Manžusko, Šanghaj, Bukovina, Gulag, Žilina. A také přibližujeme plány papeže Lva ve Španělsku a ohlížíme se za setkáním s americkým ministrem zahraničních věcí Markem Rubiem, protože papež, ač sám rodilý Američan, se už rok nesetkal s nikým z americké vlády, naposledy s viceprezidentem J.D. Vancem loni v květnu po své inauguraci. A tak přeji všem zajímavé a inspirativní počtení.
0: Uzavírá šéfredaktorka katolického týdeníku Kateřina Koubová.

0: Arcidiecézní Charita Olomouc rozšiřuje svůj projekt Adopce na dálku o další školu v horské oblasti Ty Rivière, země označované za nejchudší na západní polokouli.
1: My na Haiti spolupracujeme s několika školami. Tady tato se nachází v horské oblasti a bude zapojena do toho našeho projektu zatím prvními 20 dětmi. Uvidíme potom, jak se to bude dál vyvíjet, ale tady tahle ta nová škola je taková trošku zvláštní tím, že řeší i takový ekologický záležitosti. Na Haiti je velmi odlesněná krajina, protože prostě tam došlo k masivnímu používání těch stromů jako paliva. Je to chudá země, neměla žádné jiné alternativy. Ale pochopitelně s tím odlesňováním souvisí potom taky velká eruze půdy a tím pádem snižování úrodnosti a zase má to důsledky potom do nízké efektivity v zemědělství. A tahle škola má zvláštní poslání nebo aktivitu, že děti učí znovu vysazovat stromy, palmy, aby vlastně v té horské oblasti se znovu nastartovala ta ekologie tak, jak by v těch horách měla být.
0: Řekl Proglasu za arcidiecézní charitu Olomouc Marek Navrátil a upřesnil, jak program Adopce na dálku dětem pomáhá.
1: Adopce na dálku vždycky je o tom, že pomáháme dětem vlastně zaplatit nějaký náklady, které se týkají samotného toho docházení do školy, ale pak je velmi důležité to, že tam ty děti mají také jedno jídlo denně. Takže zlepšuje se i zdravotní stav těch dětí, zlepšuje se i jaksi motivace k tomu v té škole být zařazeni do projektu, ve kterém ty děti potom píšou těm svým rodičům a mají taky trošku větší motivaci k tomu, jako dobře se učit a mít výsledky. Takže ono je to celé takové propojené, ale to hlavní gro je právě s tím, že pomáháme pomocí našich dárců, kterým jsme velmi vděční za to, že nás takhle podporují.
0: Doplnil Marek Navrátil z arcidiecézní charity Olomouc. Zájemci se mohou zapojit prostřednictvím webových stránek haiti.cz a vybrat si konkrétní dítě, které chtějí podporovat. Novým apoštolským nunciem na Haiti je podle rozhodnutí Lva 14. od tohoto měsíce nigerijský diplomat Svatého stolce arcibiskup Jude Thaddeus Okolo. Na tuto svou novou misi přicestoval z Česka, kde zastupoval papeže od jara 2022.

0: Katechetické a pedagogické centrum při Ostravském biskupství připravilo nové kolo tříletého vzdělávacího kurzu, a to ve spolupráci s Teologickou fakultou Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Vzdělávat má nejen učitele, ale každého, kdo se plánuje věnovat výuce náboženství anebo farní katechézy.
1: Kurz je rozdělen na dva studijní programy. Učitelství náboženství, jedná se o akreditovaný program pro pedagogy, a výchova ke křesťanství. Ten je zaměřený na katechetickou a pastorační činnost ve farnosti. Část programu bude online a část prezenčně. Přitom prezenční setkání se budou konat v Ostravě na biskupství, a to v soboty zhruba jedenkrát za 14 dní. Studenty budou vyučovat a provázet atraktivní vyučující, například Mirea Ryšková, Josef Prokeš, David Bouma, Pavel Kopeček a další.
0: Upřesnila Barbora Holoubková z Katechetického centra Ostravského biskupství. Přihlašování probíhá prostřednictvím webového formuláře na stránkách Teologické fakulty v Českých Budějovicích.

0: Pestrou osobnost loutkáře a výtvarníka Josefa Skupy představí dnes, 16.5., ve světové premiéře hry Skupa divadlo J.K. Tyla v Plzni. Inscenace, kterou přímo pro divadlo napsal dramatik Milan Šotek, není strohým životopisem duchovního otce loutek z Pejvla a Hurvínka, ale spíše hrou z prvky kabaretu a reví s písničkami, která s nadsázkou zachycuje Skupovu komedianskou duši i statečnost v dramatických chvílích 20. století. Skupa byl také člověk mnoha talentů, řekl šéf činohry divadla Štěpán Pácl.
1: Obrovský výtvarný talent, byl to kreslíř, malíř, grafik, ale zároveň byl velice schopný organizátor, produkční, tvůrčí duch, výrazná osobnost 20. a 30. let tady v Plzni. Tak jako mladý člověk jsem přinášel čerstvý moderní vítr, myslím, že ne všem to mohlo být příjemné. Myslím, že docela úspěšně vířil vody. Právě je skvělé, že ta inscenace nahlíží na Josefa Skupu takhle komplexně, že vidíme, co za tím jeho úspěchem vlastně stálo.
0: V režii Radovana Lipuse stvární titulní roli Josefa Skupy Michal Štěrba. Skupa, neboli scénické kurikulum unikátního plzeňského artisty, je součástí dramaturgické linie, která se zaměřuje na hry napsané přímo pro DJKT o slavných osobnostech spojených s městem či regionem. Divadlo tak už dříve uvedlo například hru o průmyslníku Emilu Škodovi nebo o malíři novozélandských Maorů Bohumíru Lindauerovi.

Stop, pojďme se nehádat, nechme to bejt. Je jedno, kdo má pravdu. Signál, který ukončuje hádku. Stop, nemusíme to dořešit, nechme to bejt. Je krásný den, jsme spolu.

kašlem na to, vyletíme ven, vždyť je to jedno, nikdo nemusí mít pravdu. Signál, který ukončuje hádku. Stop, pojďme to neřešit, nechme to bejt, je krásný den a my v něm

Milí přátelé, Proglas může vysílat právě a jen díky vaší finanční podpoře. Prosím, nezapomínejte na Radio Proglas. Patří vám všem. Díky.

0: Je 15 hodin a Radio Proglas přebírá zprávy Českého rozhlasu Plus.
1: 15 hodin. Zprávy a Kateřina Sousidisová. Muž obviněný z krádeže lebky svaté Zdislavy bude vyšetřován na svobodě. Izrael potvrdil smrt šéfa ozbrojeného křídla Hamásu. Ve fotbalové šancelize se můžou rozhodnout o sestupu ostravského Baníku. Kolona popojíždí na dálnici D1 z Brna na Prahu. Je to kvůli omezení za Jihlavou. A zítra bude v Čechách polojasno až skoro jasno. Na Moravě a ve Slezsku bude zataženo až oblačno a teploty do 18 stupňů.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: Soud dnes neposlal do vazby muže podezřelého z krádeže lebky svaté Zdislavy z baziliky v Jablonném v Podještědí na Liberecku. Státní zástupce vazbu navrhl kvůli obavám, aby podezřelý trestnou činnost neopakoval, neovlivňoval svědky a nechtěl utéct. Okresní soud v České Lípě ale návrhu na vazbu nevyhověl. Uvedla to liberecká policejní mluvčí Dagmar Sochorová.
3: Na základě rozhodnutí soudce okresního soudu v České Lípě byl obviněný 35-letý muž propuštěn ze zadržení a jeho trestní stíhání bude dále tedy probíhat na svobodě. Žádné další informace k tomuto případu nebudeme v průběhu víkendu zveřejňovat.
1: Muž vzal vzácnou relikvii v úterý a zalil ji do betonu s cílem ji pohřbít, uvedla to policie. Hrozí mu až 8 let vězení. Obviněný z krádeže podle svého právníka Víta Pavka lituje, že nezvolil jinou formu protestu proti tomu, jak církev s ostatky patronky zacházela. Izrael potvrdil, že při pátečním úderu zabil šéfa ozbrojených složek Hamásu. Izadína Hadáda označil za jednoho ze strůjců masakru civilistů na hudebním festivalu poblíž pásma Gazy z října 2023. Smrt vůdce Hamásu potvrdil i vysoce postavený představitel tohoto hnutí. Podle palestinských zdravotníků při izraelském útoku zemřelo nejméně také 7 lidí, včetně ženy a dítěte. Minimálně 50 dalších úder zranil. Český rozhlas dnes pořádá Den otevřených dveří. Přístupná jsou vysílací studia v celé republice. Návštěvníci mají možnost vidět v akci moderátory, ale třeba i zákulisí zpravodajství. Do ostravského rozhlasu dorazila i paní Jarmila Uhlíková.
4: Já mám třeba naladěnou v pokoji dvojku, tam mám radiožurnál a potom jak jdu, já vím, které pořady kdy začínají, tak si přeladím na Ostravu, na to a strašně dobře usínám při četbě na pokračování. Já nemusím mít prášky, nic.
5: Sport. Fotbalisté posledního Baníku Ostrava můžou sestoupit z nejvyšší domácí soutěže. Budou hostit Zlín a potřebují, aby pražská Dukla v souběžně hraném utkání v Teplicích získala méně bodů než Baník. V předposledním kole nadstavbové skupiny o záchranu se ještě Slovácko utká s Mladou Boleslaví a ve finále části o umístění Karviná s Olomoucí. Všechny duely začnou v 17 hodin. Čeští hokejisté budou na mistrovství světa hrát od 20 hodin a 20 minut se Slovinskem. Radiožurnál i Radiožurnál Sport duel nabídnou v přímém přenosu. Dnes už Slovensko zdolalo Norsko 2-1 a Velká Británie podlehla Rakousku 2-5. Fotbalistky Sparty si můžou zajistit zisk mistrovského titulu v nejvyšší soutěži. Jejich zápas na hřišti Slávistek sleduje František Typovský.
6: Slavia Sparta ve 48. minutě 0-0 z Prahy. František Typovský, Radiožurnál.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Kolona na D1 před Jeníkovem a nehoda na D55 u Otrokovic.

0: Dálnice D1 z Brna na Prahu počítejte se zdržením za Jihlavou, kousek před sjezdem na Větrný Jeníkov do zítřka na 105. kilometru opravy v levém pruhu. V koloně před tím teď překáží porouchaný autobus vpravo ve stoupacím pruhu na kilometru 105,5, takže se ta fronta zase trochu natáhla. Dojíždí se na 107. kilometru, zdržení 10 až 15 minut. Na dálnici D1 v Brně ve směru z Prahy na Vyškov se jede velmi pomalu. Od exitu 194 od připojení z Vídeňské do omezení u D2 je to pro osobní auta kolem 5 minut. Pro kamiony na delší dobu. Na dálnici D55 z Veselí na Přerov u Otrokovic zpozorněte za nájezdem od Zlína. Na kilometru 31 nabourala 3 auta, hasiči zabrali pravý pruh, brzdí se, zatím je to bez kolony. A na silnici 6 z Prahy na Karlovy Vary pořád dlouhé zdržení za koncem dálničního úseku za sjezdem na Žatec. Od Bílence se popojíždí až půl hodiny ke stavbě mostu v Petrohradu. Provoz tam řídí o víkendu semafory, Kyvadlově není to ideální, směrem opačně na Prahu je to prakticky bez zdržení. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Zítra bude v Čechách polojasno až skoro jasno, během dne přechodně oblačno a hlavně na západě místy, jinde jen ojediněle s přeháňkami. Na Moravě a ve Slezsku bude zataženo až oblačno, k večeru i polojasno. Na východě s deštěm i trvalejším. Nejvyšší teploty od 13 do 18 stupňů, na východě a severovýchodě Moravy a taky ve Slezsku jen kolem 10. Tolik zprávy.
1: Posloucháte vysílání.
3: Zůstáváte na vlnách Proglasu.
4: Zůstáváte na vlnách Proglasu, kde se s vámi od mikrofonu pomalu loučí Zuzka Černá. Po pořadu Jak se vám líbí se na vás v hudebním listování totiž bude těšit kolega Joška Javůrek. Ještě předtím vás však prostřednictvím dalších kolegů zvu na blížící se Noc kostelů.
5: V pátek 29. května vás zveme na Noc kostelů do Radia Proglas v Brně.
6: Přijďte se zastavit, zaposlouchat a nahlédnout do vysílání.
5: Klidně jen na pár minut.
4: A teď si již užijte rozhovor s hudebníkem Tomášem Havlenem. Příjemný poslech.

0: Producent, hudebník a člen skupiny Posthudba Tomáš Havlen vydal své debutové sólové album s názvem Minulá noc je jak jiný život. Autor, který je na české scéně dlouhodobě etablovaný, především jako zvukový inženýr a tvůrce stojící v pozadí jiných projektů, zde poprvé vystupuje zcela sám v roli interpreta osobní výpovědi. Deska je chronologicky vystavěnou sbírkou osobních deníkových zápisků. Od prvních let v Praze, přes vztahové zvraty, až po současný rodinný život. Hezký poslech pořadu Jak se vám líbí, přeje Anna Janošková.
1: Já se teď v Praze potkávám s hudebníkem, s producentem, taky se členem kapely uskupení Posthudba s Tomášem Havlenem. Ahoj.
2: Ahoj.
1: Možná si popišme, kde se nacházíme, protože je to trošku specifické místo na nahrávání rozhovoru.
2: Teď jsme u mě ve studiu, kde vlastně produkuju a nahrávám všechny věci, které dělám, ať už pro sebe nebo pro kohokoliv jiného.
1: My se budeme bavit hlavně o desce, o tvé debutové nové desce Minulá noc jak jiný život. Tak i ta vznikala čistě tady nebo i někde jinde?
2: Z velké části tady, kromě věcí, které dělali hosti vlastně, a ať už to byly jako jejich vokály, a nebo věci, které se nahrávaly, jakože třeba bicí jsme dělali ve studiu, to pár písniček.
1: A co se týče nějaké inspirace a nápadů, tak ty přichází kde? Možná je důležité říct, že se jedná o deníkové zápisky nebo o nějaké jakoby inspirace i tady z deníku, ale kde to přichází? Ta hudba třeba.
2: Tak ty zážitky píše život sám, že jo? Vyklíše odpověď. Ale hudba... Já mám vlastně to svoje studio jako takový malý hřiště, kde si jako hraju a kde si vždycky postavím jako to svoje malé pískoviště, na kterém se jako přehrabuju a dělám si tady, co vlastně mě baví. Takže ty nápady veškeré jako vznikají z toho.

0: Tak jo, pojďme se podívat na začátek. Kdy tě vlastně napadlo, že chceš vytvořit solovou desku, protože je to tvůj debut a mnozí tě asi znají hlavně z pozhudby, tak proč debutová solová deska?
1: Já vlastně i předtím, když jsme založili Pozdrbu, tak jsem sám sebe vždycky vnímal hlavně jako zpěváka. A takže to, že někdy natočím vlastně jako solovou desku, jsem věděl už dlouho, ale sbíral jsem vlastně z jedné části jako odvahu a z druhé části asi i nějaké zkušenosti k tomu, abych to mohl udělat tak, jak jako chci. Protože jsem vlastně celou nějakou svou jako hudební kariéru šel s lidma, který jsou hodně výrazný textaři. A chtěl jsem, aby ve chvíli, kdy já napíšu tu svou desku, tak mohla stát vlastně jako vedle nich.
0: Jaký byly třeba ty aspekty toho rozhodování nebo té odvahy, jako co ti dodávalo tu odvahu, jakože teď je ten čas, jakože co muselo přijít, aby ti to tu odvahu dodalo?
1: Já myslím, že hromada jakoby falešných startů a hromada jakoby písniček, kde to jako nevyšlo, protože já jsem vlastně tu svoji desku začal psát už několikrát a často to jako vyšlo tak, že to bylo třeba instrumentální album nakonec, a nebo jsem přišel za Dominikem a řekl mu, hele Dominiku, tady máme jako super novou desku pro Pozdhudbu. A no a až teď vlastně během posledního roku jsem se dokopal k tomu, abych napsal texty, za kterými se budu stát.
0: Možná jako by někteří, nebo mně přišlo, že v něčem je to možná trošku podobný jako Pozdhudba, nějaký ten výraz nebo něco, což je jasný, když jsi vlastně
1: Jasně.
0: jako součást Pozdhudby. Ale jako konzultovali jste to třeba s Dominikem, nebo bavíte se o tom jako, hele, já dělám solovou desku, nevadí ti to, nebo tak něco?
1: Ale my jsme se o tom vlastně jako moc nebavili spolu. A já paradoxně, když jsem psal ty texty, tak jsem k tomu často vlastně se tak jako podvědomně sám se jako ptal, co by Dominik neudělal, a šel jsem tím směrem, záměrně naprosto. A hudebně se to samozřejmě jako propisuje do sebe, protože vlastně ten můj jako hudební rukopis je v Pozdhudbě jako hodně výrazný.

0: Konzultoval jsi třeba s někým, jak to vypadá, jak to zní, ty texty, nebo si zatím stál vyloženě sám a nepotřeboval si to?
1: Za těma textama jsem stál sám, ale zároveň jsem v průběhu té tvorby posílal ty věci několika kamarádům, se kterými jsem se o tom bavil. Takže jsem v tom nestál jako úplně sám. A nikdy vlastně v ničem nestojím úplně sám.
0: To je zajímavý. To je zajímavá myšlenka, vlastně hrozně hezká, jakoby, že vlastně za tím stojí jako mnohem víc lidí,
1: No,
0: no.
1: vlastně já mám štěstí, že máme kolem sebe komunitu, kolem našeho labelu Bad Names, kde vlastně spolu vlastně tak nějak jako kolektivně tvoříme ty věci a je to vlastně takový příjemný přístav vlastně, protože v momentě, kdy člověk jako dělá ty věci solo, tak je fajn mít takovou tu pomyslnou kapelu jakoby v tom labelu, no. Po kterou si můžete pinkat ty nápady zpátky vlastně.
0: Pojďme se na tu desku podívat tematicky, protože je tam toho hodně. Je to hodně osobní, jak jsem říkala, pochází to z nějakých tvých zápisků, z myšlenek, z deníku. Co je tam pro tebe to nejdůležitější, co jsi tam jako dal? Co tam je za témata?
1: Pro mě je vlastně, jako, když vezmu tu desku jako celek, tak pro mě bylo strašně důležitý jako uzavřít a shrnout nějaký jako období svýho života. A ta deska vlastně jako chronologicky popisuje nějaký jako můj vývoj za posledních, dejme tomu, jako 10 let. Je to hodně pro mě o nějakém vlastně hledání sebe sama asi.
0: A v jakých jako oblastech? Jako hledání sebe sama, jakože, no, jak to probíhalo?
1: Jo, no tak celý to, že o tom hledání toho svého místa jako v životě, že jo. Ta deska vypráví takový vlastně jako snapshoty z jednotlivých jako momentů ve svém životě, od nějaký jako nejistoty v bydlení, od nějakých prvních vztahů a jako karambolek v nich, prostě v nich, o večírcích a postupně se jako přerejvá do písniček, které se víc týkají taky vlastně jako hledání sebe sama v kontextu nějakého jako trvalého vztahu.
0: Není to takové jako někdy až moc intimní, jakože potom, až budeš na tom pódiu prostě, tak není to takové až moc jako zranitelné někdy?
1: Já si myslím vlastně, že to je jako paradoxně strašně důležitý a že vždycky jsem k tomu přistupoval tak, že když jsem věděl, že ta věc je jako, že psaní o té věci je pro mě jako nepříjemný v něčem, tak je důležitý vlastně o tom psát. Protože si myslím, že ačkoliv ty zážitky jsou jako velmi intimní, tak ty pocity, které se s tím spojují, vlastně nejsou nic jako unikátního. A že právě proto by se s tím lidi mohli jako hodně ztotožnit.

starý časy jsou dávno pryč a ty se otáčíš, hledáš místo, kam bys mohl jít, ale čas nevrátíš, všichni jsou doma a ty máš v ruce klíč, jen další dlouhé noci, co tě nese dolů jako vodní vír, je to pořád dokola, ty furt nechceš pochopit, že jsou všichni dávno pryč.

0: Když se podíváme právě na tu tvoji jako textovou část, tak to jsou právě zápisy z deníku za posledních 10 let, nebo si to spíš psal třeba teďka a vracel se zpátky do nějakých období, kdy vznikaly ty zápisy?
1: Jako, já si jako nepíšu vyloženě jako deník, takže spíš jsem během toho posledního roku vlastně nějak jako rekapituloval ty témata, který jsem viděl, že se jich vlastně chci nějak dotknout v kontextu těch jako písniček. A to, že třeba o některých věcech chci psát, jsem viděl asi už dlouho a možná jako víc než ten jako rok. Ale celá ta věc vznikala až během toho posledního roku, no, pořádně.
0: No a když si zhrneš ten rok, jaký to byl rok teďka té práce na té solové desce? Byl v něčem třeba specifický?
1: Pro mě ve chvíli, kdy jsem na tom začal pracovat, tak to bylo strašně osvobozující a radostný vlastně v tom ohledu, že to jako konečně vzniká. A bylo to strašné jako uvolnění nějakého přepětí, který se ve mně budovalo už strašně dlouho.
0: Kdybys měl nějak popsat jako proces toho vzniku, tak jak pracuješ, jak jsi pracoval vlastně poprvé solově, jaký jsi měl prostě flow, jako co vznikalo první, co jsi tam potom dodával, možná to bylo v něčem jako nový, tak jak pracuješ sám?
1: Pro mě to je vlastně jako strašně náhodný. Asi nejdřív jako musím nějak jako vykolíkovat pomyslně ten prostor, ve kterém se budu pohybovat, a protože vlastně ke všem jako deskám, který dělám, a je jedno, jestli je dělám pro sebe nebo pro Pozdrubu, nebo vlastně když produkuju desku pro kohokoliv jinýho, tak k tomu mám sklony přistupovat hodně konceptuálně, že si potřebuju najít vlastně už předem, co ta deska má být. A i když ve výsledku nakonec z toho procesu vznikne třeba i něco jiného, tak mě strašně vlastně osvobozuje to, že vlastně předem vím, co dělám. A takže to z části bylo i u téhle desky, ale jinak ty jednotlivý díly té skládačky vznikaly vlastně strašně náhodně a postupně se spojovaly, že některé ty písničky jsou z demáčů, který jsem měl už dlouho, jinde jsem měl dřív textový náměty. Bylo to opravdu jako strašně náhodný.
0: No a koncept myslíš tematicky, nebo hudebně, nebo textově, nebo co myslíš pod tím konceptem?
1: Jo, všechno dohromady. Všechno dohromady, jak hudebně, tak tematicky. Já už třeba teď vím, jak chci, aby zněla ta příští deska. Jakože to už mám tak jako vykolíkovanou a přesně vím, jako tady se budu pohybovat textově, tady se budu pohybovat hudebně. A mám vlastně o tom mnohem jasnější vizi, než jsem měl na začátku téhle desky. No, ale potřebuji mít vlastně všechny ty díly té pomyslné skládačky připravený už přede mě.
0: Mně přijde, že jednu dobu byla hodně tak jako ta hudba tlačena na nějakou spontánnost, nebo prostě hlavně, ať to jako vzniká prostě teď a tady, tak vlastně jo. Mi to přijde zajímavý tohle, že je to takový jako osvobozující trošku slyšet, že vlastně i v pohodě to vlastně nějak plánovat nebo dát si tomu nějakou strukturu, no.
1: Ale ono paradoxně v té, jako ta struktura nabízí mnohem víc prostoru pro tu spontánnost, že jo, protože vlastně člověk si omezí ty možnosti a v rámci těch možností má mnohem víc prostoru na to dělat jako cokoliv.
0: A co jsi věděl třeba, že ne, že prostě se mít nechci? Nebo prostě možná klidně jako co jo spíš, nebo co se mít chci? Prostě kde jsi jako vytyčil ty hranice, že tohle fakt ne?
1: Jo, já jsem jako tak jako trošku podvratně měl jako na jednu stranu potřebu jít proti tomu, co je teď trendy, takže jsem se vyhýbal všem jako věcem, který jsou nasáklí nějakým jako postpunkem a těmahle věcma. Zároveň to jsou věci, které jsme i s Pozdrubou vlastně se o ně otírali trošku na minulý desce, takže jsem věděl, že tam jít nechci. A věděl jsem, že naopak věci, které jako chci, jsou věci, které mě samotného hudebně jako nejvíc baví už dlouhý roky, a to jsou nějaký jako, když to hodně zobecním, tak je to nějaký jako alternativní R&B, ať už prostě někde kolem toho roku 2010 nebo z přelomu tisíciletí. Ale to byly nějaký ty jako mantinely, kde jsem chtěl být.

0: čem byla ta tvorba, možná už jsem se na to trochu ptala, ale zeptám se na to ještě jednou, v čem byla ta tvorba jiná než od toho tvoření v posthudbě, případně v čem je to možná i jako podobné, jestli tam je ten stejný Tomáš, nebo jestli je to trochu jiný Tomáš?
1: Já si myslím, že ten Tomáš je furt stejný, jen ty mantinely té tvorby vypadají jinak. A tady jsem si je jako vymezoval vlastně úplně sám a textově jsem to hledal úplně sám, zatímco v pozdurbě to je jako hodně kolektivní práce vždycky. A i když prostě Dominik třeba píše všechny svoje texty, tak se před tou deskou bavíme o tom, jak to uděláme a jak o čem vlastně chceme, aby to tematicky bylo. A zároveň jako cítím, že ta pozdurba je vlastně unikátní v tom, jak ty naše hudební světy jsou jako brutálně odlišný a naše hudební vkusy jsou jako fakt strašně daleko od sebe. A to tření jako dělá tu pozdurbu jako tím, co je. A tady vlastně to vůbec není, tady jsem to čistě já.
0: No a kdybys měl nějak popsat svůj hudební svět, klidně jako pár slovy, tak co je to za svět?
1: To je strašně těžký jako vymezit, protože já jsem vlastně skrz jako nějak svůj život prošel jako hromadou nějakých jako air toho, co jsem jako kdy poslouchal a myslím si, že jako to R&Bčko třeba se tím prolíná jako skrz na skrz vlastně. Ale myslím si, že každá z těch jako jednotlivých věcí se do toho jako otiskla. Ať už prostě od dob, kdy jsem dělal jako Nirvana Revival na Gimplu prostě až po moje jako elektronické výlety, tak všechno v tom nějak jako je jako zakomponovaný a tvoří to takový podle mě docela jako eklektický jako svět.

0: Když se podíváme na spolupráce, tak je jich tam vlastně víc. Už jsi říkal, že vlastně to tvořili tak trochu jako kolektivně s ostatními, tak podle čeho jsi vlastně vybíral, s kým budeš spolupracovat, nebo jak to prostě probíhalo tohle?
1: To bylo strašně přirozený vlastně, protože všichni ty lidi, kteří jsou na té desce, jsou moji jako kamarádi, se kterými máme hudebně strašně blízko. A proto jsem vlastně věděl, že s nima chci dělat ty věci, protože s nima ty věci dělám rád a rád s nima trávím čas. A mám rád, co jako oni dělají.
0: A byl jste ten, který určoval, co jak bude znít, nebo jste to vytvářeli třeba i společně?
1: To vznikalo s každým jako úplně jinak. Jsou songy, které jsme psali spolu už od začátku. Jsou věci, kde si ty lidi napsali jenom jakoby svoje sloky v uvozovkách. Takže vždycky jako záleželo na té konkrétní jako spolupráci.
0: V jaké fázi ta deska teďka je? Jaký s ní máš teďka vztah? Co se s ní vlastně teďka bude dít? Asi budou nějaké koncerty, tak jak na tom jste teď ty a tvoje deska?
1: Teď je pár týdnů venku, že jo, a já jsem jako strašně rád, že je venku a že sbírám ty ohlasy a je to pro mě jako celý strašně euforický. A teď pomalu připravuju tu živou podobu té desky. No a na to se strašně těším, protože vlastně to bude poprvé, co budu prezentovat takhle jako svoje věci sám naživo, takže to bude jako zábavný.
0: Nejsi z toho i třeba nervózní, prostě být tam sám na tom pódiu.
1: Na jednu stranu jako strašně, ale na druhou stranu já miluju živý vystupování. Je to pro mě jako strašně euforický zážitek a strašně jako důležitá součást mého života v tuhle chvíli, no. A takže to mám moc rád a moc se na to těším.
0: Třeba jak jsi mluvil o těch ohlasech, tak už máš třeba nějak zmapováno, jestli to poslouchají lidi, co třeba poslouchají běžně post hudbu, nebo jestli jsou to prostě úplně noví lidé, nebo tak? Máš v tom už nějak prostě přehled o tom, kdo to poslouchá, nebo kdo ti ty ohlasy píše?
1: Jako z části jo, ale mám pocit, že to je tak jako půl na půl, že část se přelejvá z té pozudby, ale není to tolik a část je jako úplně nová. A je to, jako já to vlastně celý vnímám tak, že i když jako už mám něco za sebou a pozudba jako je na nějaký té alternativní scéně vlastně jako relativně velká kapela, tak i přesto vlastně jdu úplně od začátku s tímhle jako novým projektem a musím s tím počítat a i tak to beru, no.
0: Jako zajímá mě i právě tematicky, jako jestli s tím lidé jakoby rezonují a jestli je to třeba pro tebe důležité, aby prostě si těm lidem předal jako konkrétně nějaké to téma, nebo jestli to spíš necháváš jako na nich, ať si v tom oni najdou tu svoji jako skulinku.
1: Já mám pocit, že ve chvíli, kdy to udělám, tak to vlastně jako nějak odevzdám jako lidem, jo, a nemám vlastně kontrolu, ani bych jako vlastně neměl mít nad tím, jak oni to vnímají a co si z toho jako vezmou. I když to samozřejmě jako dělám primárně jako pro lidi, když to jako vezmu. A no, takže vždycky doufám jako v to, že to bude s těma lidma jako rezonovat a že to v nich jako otevře jako nějaký věci.
0: Prostě nechat to žít.
1: Nechat to žít, no. Jako smrt autora v něčem, no.

0: Ty jsi už nakousl, že teda asi bude nějaké pokračování té solové tvorby. Co bude dál vlastně s tím solovým projektem?
1: Já to vlastně vnímám tak, že tohle je teď ta hlavní věc, co dělám. A hodlám v tom pokračovat a jako nepřestat vlastně, no. Jo, a vnímám, že tohle je vlastně jenom začátek nějaký jako dlouhý cesty, která je přede mnou. A takže už mám v hlavě jako několik dalších projektů a vím, jak to postupně jako směřovat dál a teď jako je přede mnou hlavně jako dostat tuhle desku mezi lidi, no.
0: A jak třeba řešíš jako logistiku toho, že toho máš právě víc a možná i nějaké jako dávání energie jako tím směrem, tím, jak řešíš tohle?
1: Já si myslím, že ty věci můžou jako naprosto přirozeně koexistovat nějak vedle sebe. Mm-hmm. Že se to jako nevylučuje a i s tou pozdrubou to vlastně vnímám tak, že do tý vždycky investujeme jako tolik energie, kolik jako zrovna máme a i tam jako teď máme plány jako do budoucna, který víme, že chceme dělat. A že se může stát, že si dáme třeba jako pauzu nějakou kratší, ale v tuhle chvíli to tam není na stole.
0: Tak jo. Ještě když odkročíme od hudby, tak čím teďka jinak trávíš čas? Co, jak se prostě jinak máš, co děláš, když zrovna neděláš hudbu? Jestli teda jakoby neděláš hudbu pořád.
1: já vlastně dělám hudbu pořád skoro, že? No. Jakože... vzhledem k tomu, že mám jako to štěstí, že se tím můžu živit celkově, tak trávím většinu času jako ve studiu a když ne, tak jsem s rodinou a s kamarádama a našel jsem si jako v fouzovkách na starý kolena jako cestu k sportu trošku, takže jako to taky hodně teď. No, jako obyčejný život takzvaně.
0: Tak jo, ti moc děkuju za rozhovor.
1: Já děkuju.

0: Plujete na vlnách Radia Proglas.
1: Na Proglasu začíná pořad Hudební listování, který vám každou sobotu v 15 hodin a 50 minut přináší to nejzajímavější z našich webových stránek hudba.proglas.cz. V následující půlhodině se zaměříme na chystané i odvysílané pořady nebo nová alba. Začneme tradičně pozvánkou k poslechu pořadu Čaj do páté, který budeme vysílat v pondělí. Hudební album Pet Sounds, jehož 60. výročí od vydání v těchto dnech oslavujeme, je 11. studiový počin americké skupiny The Beach Boys, vydané v roce 1966. Jeho hlavním autorem a producentem byl Brian Wilson, který se po osobní krizi stáhl z koncertování a soustředil se výhradně na studiovou práci. Album představuje zásadní zlom ve tvorbě kapely, od bezstarostných surfových písník, hluboce introspektivní výpovědi o lásce, nejistotě a hledání vlastního místa ve světě. Pořadem bude provázet komentář Romana Kabelky o kontextu vzniku alba, o životní situaci jeho hlavního tvůrce a také bude stručně představena každá z písní. My si teď poslechneme skladbu, která má na albu číslo 1 a nese název Wouldn't It Be Nice?

Poslouchali jsme skladbu Wouldn't It Be Nice, která otvírá desku skupiny The Beach Boys s názvem Pet Sounds. Ta v těchto dnech slaví 60 let od svého vzniku. Roman Kabelka k této příležitosti připravil pondělní vydání pořadu Čaj do páté, který naladíte na vlnách Proglasu v 16 hodin, nebo jej můžete poslouchat zpětně na našich webových stránkách hudba.proglas.cz. V průběhu festivalu Maraton hudby Brno 2025 navštívila naše studio srbská hudebnice Jelena Popržan, která u nás představila svůj sólový projekt a nabídla živé ukázky své hudby. V rozhovoru mluví o své cestě od klasické hudby k osobitému stylu, který propojuje různé žánry, jazyky i kulturní vlivy a o práci s netradičními nástroji a elektronikou. Záznam vystoupení Jeleny Popržan z našeho studia jsme vám nabídli v pořadu Jak se vám líbí. Jako ukázku teď vybírám skladbu Ach cen z alba Jelena Popržan Kvartet.

0: möchte ich nicht sein.
1: Ve čtvrtek jsme s odpoledním hudebním kompasem zamířili do Finska. Zajímala nás kapela Nelintuizet, což znamená Tihle ptáci, a její album Úsi Huone. Skupina čerpá z finské lidové hudby a propojuje ji se syrovým zvukem folkroku 70. let minulého století. Důležitou roli v jejich hudbě hrají více hlasy a vzájemná souhra jednotlivých členů. Texty písní reflektují nejistotu současného světa, sny, peníze, smrt i význam hudby a lidské blízkosti. Zatímco o novém albu se více dočtete na našich webových stránkách hudba.proglas.cz, pouštím z něj píseň Látikon.

Dozněla skladba Látikon z nového alba Úsi Huone finské skapely Nelintuj Z. Více informací se o desce i skupině dočtete na našich webových stránkách hudba.proglas.cz. Hudební týdeník Slyšte lidé vám dnes v 19 hodin a 15 minut nabídne třetí díl volného cyklu s novinkami z oblasti vokální hudby s podtitulem K čemu nástroje. Představíme 13 skladeb z různých koutů světa, v nichž lidský hlas vystupuje jako hlavní výrazový prostředek, od čistě a kapela projektů až po nahrávky s minimalistickým doprovodem. Jako pozvánku k poslechu přijměte skladbu Hoj v podání belgické skupiny Hela.

Brazilská písničkářka Roberta Campos a její aktuální album Coisas de Viver bylo tématem ranního hudebního kompasu ve středu 13. května. Roberta Campos na albu spolupracovala především s producentem a kytaristou Alexandrem Fonateim a s okruhem hudebníků, kteří ji doprovázejí i koncertně. Výsledkem je zvuk bez studiové okázalosti. Důležitější než aranžerská dokonalost jsou zde autenticita, blízkost a důvěra mezi interprety. Ještě než se zaposloucháme do skladby Gerbera, tak připomenu, že více informací o albu i jeho autorce se dočtete na našich webových stránkách hudba.proglas.cz.

V jazzové půlhodince Noční bdění jsme si dnes představili belgicko-francouzsko-italské trio Dear Uncle Lenny a jeho album Sister Juniper. Podrobnosti naleznete už teď na našich webových stránkách hudba.proglas.cz. Album navazuje na debut tria a rozvíjí koncept krátkých instrumentálních skladeb, inspirovaných vyprávěním příběhů bez slov. Hudba pracuje s imaginací posluchače, podobně jako literární miniatury nebo haiku. Na závěr dnešního hudebního listování se rozloučíme skladbou Behind the Barn Grew Three Little Trees.

0: zrýt záhonek, ostříhat stromy, naklepat kosu, uklidit kůlnu, zasít, zalít, přesadit, zasadit, vyplít, uklidit, sestavit, oprášit, ostříhat, přivázat, zrýt, okopat, hnojit, hrabat, zametat, zametat.
1: Na Proglasu! Už je jaro v plném proudu.

0: svoje srce si verne straž, si nekonečne vzácna. Milovaný syn môj, som na teba hrdý. Nemaj strach pred ničím, máš na to, si silný. Keď už každý zaspí za lacný pohár vína, každodennú všetnosť, v ktorej sa poklad skrýva. Prosím, veď ich cesty, daj im, čo ja neviem. Poskladaj z mojich čepí niečo vzácne, niečo pekné. Ďakujem ti, Bože, za milujúcu ženu, za manželskú blízkosť, za rodinu, za vieru, za všetky druhé šance, že zahŕňaš ma dobro. Ďakujem, že si chcela, aby sme boli mamou a otcom.
1: Každé páté klíště na Moravě může přenášet nebezpečné infekce. Nejde přitom pouze o známou lymskou boreliózu či klíšťovou encefalitidu, ale také o další závažná onemocnění. Vyplývá to z nové studie, publikované v odborném časopise Journal of Medical Entomology, na které se podíleli také vědci z Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Na podrobnosti jsme se zeptali Petra Adamíka z katedry zoologie.
2: Klíště je infikované nějakou bakteriálnou infekciou. My jsme se teda soustředili iba na bakteriální infekce, protože ty klíště tam můžou přenášet i vírové infekce. Co jsme zároveň zjistili, že jsou velmi velké rozdíly mezi těmi lokalitami. Na některých lokalitách většina klíště nemá žádné patogeny, ale jsou lokality, kde doopovedané premorenost je poměrně velmi vysoká jednotlivými druhmi. A nevidíme v tom nějaký jako taký vzorec, kde by sa dalo vysvetliť, prečo niektoré kliešťatá sú viacej infikovanejšie alebo preinfikovanejšie na iných miestach.
1: Kliešťatá zbírali vlajkováním, vysvetľuje Peter Adamík.
2: To je najbežnejšia metóda, kedy máte bielú vlajku a prechádzate po vegetácii, po tráve a zbierate ich. Do toho sme na tých miestach, kde sme tie kliešťatá vlajkovali, tak počítali i ptáky. Takže to je základ tej metodiky v teréne. No a potom určovanie tých bakteriálnych patogénov, to je veľmi zdlhavá, náročná práca v laboratóriách.

0: Koncert kapely Michal Žáček Band zazní na Masarykově náměstí v Uherském Brodě příští neděli od 16 hodin. Uskuteční se v rámci projektu Hudba na schodech. Další informace za pořadatele ze společenství chlapů Cyprián a tamní farnosti doplní Aleš Zemánek.
1: Tentokrát přijal pozvání vynikající saxofonista, hráč na dechové nástroje Michal Žáček se svým bandem. Michal Žáček spolupracoval mimo jiné s Vojtou Dykem, Peterem Lipou, Richardem Millerem, ale zahrál si také takovými hvězdami světové scény jako s Bobby McFerrinem, Chickem Coreou či Dominikem Millerem. Návštěvníci uslyší nejenom autorskou hudbu Michala Žáčka, která vychází ze dvou jeho CDček. Poslední CDčko se jmenovalo Šťastný Žáček. CDčko dal dohromady spolu s básníkem Petrem Šťastným. Takže část bude autorská, ale část bude i převzaté skladby, které muzikanti, kteří vystoupí na tomhle koncertě, mají rádi.

0: Praze dnes skončí 20. světový kongres Evropské asociace paliativní péče. Tato významná mezinárodní akce, zaměřená na interdisciplinární výzkum, vzdělávání a rozvoj paliativní péče, nabízí prostor pro sdílení inovací a propojení odborníků. Lokální organizační výbor kongresu vede zakladatel Českého centra paliativní péče psycholog Martin Loučka, který je hostem našeho vysílání. Dobrý den.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Jak náročná pro vás byla organizace takto velké akce a vyšlo všechno podle plánu?
1: Tak ta příprava byla samozřejmě náročná svým způsobem, ale my jsme měli skvělý tým, tady lokální přípravné komise, kde bylo mnoho kolegů, kteří opravdu se nasadili velmi srdnatě, takže jsme zvládli se ctí a zároveň tento kongres vlastně byl pořádaný ve spolupráci právě s Evropskou asociací paliativní péče, která tyhle akce dělá už 20 let po světě a jsou také velmi zdatní, takže myslím, že organizačně jsme to zvládli a vyšlo opravdu všechno tak, jak jsme si představovali, máme z toho radost.
0: Kolik přijelo účastníků a odkud?
1: Měli jsme skoro 1900 účastníků a z celého světa, opravdu od Austrálie přes Afriku, Spojené státy a mnoho zemí v Evropě. A ta společnost se jmenuje Evropská asociace paliativní péče, ale vlastně už dlouho tenhle kongres patří opravdu jako největším akcím na světě, na který se sjíždí kolegové a kolegyně opravdu z celého světa.
0: Co považujete za nejsilnější téma tohoto světového kongresu, anebo co mezi účastníky nejvíce rezonovalo?
1: Tím, že to je vlastně světová akce, tak těch programových linek tady bylo opravdu jakoby hodně, takže já si netroufám říct, co bylo nějaké úplně nejsilnější téma pro všechny. Pro mě osobně byly určitě silná témata, která se týkala dětské paliativní péče, která se u nás v Česku rozvíjí v posledních letech velmi dynamicky a měl jsem radost, že jsme tady vlastně prezentovali i řadu projektů právě z Česka. A kolegové z dětských týmů z Motolské nemocnice a z dalších pracovišť, myslím, že reprezentovali naši zemi velmi, velmi hezky. Měli jsme také možnost prezentovat projekty, které jsme dělali v uplynulém desetiletí ve spolupráci s nadačním fondem Abacus, které naopak velmi zajímaly kolegy a kolegyně z jiných zemí, protože tady v Česku se za posledních 10 let podařilo opravdu také spousta důležité práce. A taky jsem měl radost z prezentace bloku o paliativní péče v prostředí záchranné zdravotnické služby, kde jsme zase mimo jiné prezentovali práci i naši tady z Česka, ale také kolegů, kteří na tomto tématu pracují třeba ve Velké Británii nebo v Jižní Africe. Takže to bylo také velmi dobře hodnoceno a z toho jsem měl taky dobrý pocit a spoustu dobrých nápadů. I sám pro sebe jsem si odnesl.
0: Řekněte prosím, jak si Česko vede v paliativní péči v evropském srovnání?
1: A určitě se už nemáme za co stydět. Vzpomínám si, když byl tento kongres v Česku naposledy zhruba v roce 2013, tak jsme tehdy byli v pozici takových těch, kteří se právě na všechno ptají a děkují za to, že přijíždí někdo ze západu nám sem jako doručit nějaké moudra a dobré rady. Tak dneska si myslím, že už se nemáme za co stydět a že už se můžeme hrdě postavit na jedno pódium vedle kolegů právě ze zemí západní Evropy. Myslím si, že se nám podařilo rozvinout velmi dobrou infrastrukturu služeb, které poskytují paliativní péči, ať už lůžkových hospiců, které tady samozřejmě už jsou dlouho od 90. let, ale také mobilních hospiců a v posledních letech také zejména nemocničních paliativních týmů. Takže to je důležité. Zároveň je potřeba na tomto pracovat dál tak, aby ta péče byla opravdu dostupná pro všechny pacienty, kteří ji potřebují, abychom také dobře zakotvili paliativní medicínu a paliativní péči ve vzdělávání na středních a na vysokých školách, tam, kde to bude potřeba, a abychom právě rozběhli i ten výzkum, který vy jste velmi hezky zmínil v úvodu, který je potřeba pro rozvoj prostě oboru, který se věnuje zdravotnictví a na tom pomezí zdravotní a sociální péče. Tam opravdu potřebujeme i ta data, abychom věděli, které intervence fungují líp, které fungují míň, co jsou ty opravdu prioritní věci, na které se máme zaměřit. Takže tohle je taky něco, co nás ještě do budoucna bude čekat.
0: Říká na Proglasu Martin Loučka, organizátor 20. světového kongresu Evropské asociace paliativní péče. Moc děkujeme za informace ze zákulisí i vaše mimořádné dílo. Ať se daří vám i kolegům. Naslyšenou.
1: Děkuji moc a mějte se hezky. Děkuji, na shledanou.

co chtěl bys říct, když mluvit bys směl, kam chtěl bys jít, když možnost bys měl.

Při středeční bohoslužbě k výročí posvěcení svatovítské katedrály prosil pražský arcibiskup Stanislav Přibyl za místní církev i za celou zemi. Na závěr ocenil 8 diecézanů za obětavou službu medailí biskupa Antonína Podlahy, který dokončený chrám v září 1929 otvíral. Vyznamenaný Karel Hrdina léta pomáhá s péčí o kostel, faru či farní zahradu ve Vlašimské farnosti. Antonín Kandler působil 70 let jako regenschory a varhaník ve farnosti Jince. Věra Karelová je kostelnicí v Kobylnické farnosti. Léta hlídala děti při farních akcích a pomáhala s vařením. Jana Měkotová řadu let učila náboženství a vedla scholu ve farnosti Kralupy nad Vltavou a dosud je varhanicí a kostelnicí. Oceněný František Nedbal ze Smíchovské farnosti léta rediguje a tiskne farní zpravodaj, zpívá ve sboru a je fotografem spolku Člověk a víra. Jaroslava Strnadová dlouhé roky vede účetnictví a divišovské a hrádecké farnosti. Marie Svobodová z Nymburské farnosti léta pomáhá s údržbou kostela ve Všejanech, zvoní ve zvonici a vozí seniory na farní akce. Skupinu čerstvých nositelů medaile biskupa Antonína Podlahy uzavírá Bohuslav Zavřel, který hraje téměř 4 desetiletí na varhany v divišovské farnosti a skládá duchovní hudbu.

0: tedy.
1: I když celý bledý.
0: Nemůžu se dívat na to.
1: Jak ti jiní říkají zlato.
0: I přes všechny pády.
1: Řeš si na hlasu hady.

0: kdybys byla tady.
1: Proglas. Hudba, kterou jinde neuslyšíte.

0: Tváří právě probíhajícího týdne pro rodinu je pediatr Cyril Matějka, influencer a autor knihy Dětské lékařství, která nedávno získala ocenění Magnesia Litera. Týden pro rodinu má letos motto Rodino, pohni se. Podle Matějky je klíčové jít příkladem.
1: Já myslím, že to je úplně skvělý motto, je to o tom pohybu. V dnešní době hodně dětí tráví čas na mobile, u počítače, u televize a to pohybu se by mělo znamenat podle mě trošku prevence obezity, aby se děti hejbaly. Není to jenom děti, ale celá rodina, protože rodiče jsou vzorem pro ty děti, takže je to krásně řečený. Nemůžete říkat dětem, ať se hejbou, když vy se sami nehejbete, je potřeba pohnout celou rodinou. Děti jedí to, co rodiče nakupují, jedí tak, jak jedí rodiče, oni to kopírují, ten životní styl. Takže bez změny rodičů je těch změn to dítě. Buďte jim vzorem, nakupujte třeba domů už jenom o stupeň třeba nějaký lepší jídlo, nebo vybírejte ho důkladněji a sami třeba sportujte s těma dětma. Jak říkám, nemůžete po dítě zjistit něco, co vy sami neděláte, tak proč by toto dítě dělalo?
0: V rozhovoru na Proglasu uvedl dětský lékař Matějka i příklad vlastní rodiny.
1: Manželka je velká běžkyně, tak mě naučila běhat. Já jsem předtím zase takový sportovec nebyl a náš syn taky sám teďka je takový pobíhavý, ona cvičí jogu, tak on se snaží taky cvičit. Tak je takový, on to fakt odkoukává. Já když dělám kliky, třeba jen tak si cvičím doma, tak on vedle mě taky dělá, že cvičí. Teďka děláme první cyklový lety na dětském kole, takže je to snadný.
0: A co je podle Cyrila Matějky potřeba rozpohybovat ve společnosti a v přístupu k péči o děti?
1: My jsme teďka otevřeli obezitologickou ambulanci, kde klademe trošku důraz na složení těla, protože není to jenom složit třeba 5 kilo, ale o to složení toho těla. Takže nejde nám tolik o to číslo na té váze, ale o to, jestli to je v tuku nebo ve svale. Takže je potřeba nesledovat vždycky jenom tu váhu, ale spíš ten poměr. A to zase ovlivňuje ta strava i ten pohyb. Takže asi to je takový téma, co bychom chtěli trošku otevřít, že ne každá váha je stejná.
0: Uzavřel pro posluchače Proglasu dětský lékař Cyril Matějka, tvář vrcholícího týdne pro rodinu.
2: Kdybyste tak věděla, co si všechno představují, když se na vás dívám.

0: vlastně děláte?
1: Sedím v baru a dívám se na vás.
0: No ne, já myslím, co děláte v životě.
1: To je komické. Představte si, že nedělám vůbec nic.
0: Chudáčku. A nenamáhá vás to příliš?
1: Ani ne.

0: Na Proglasu vás následujícími minutami bude provázet pořad Za 5-5.
1: Za 5-5.
2: Za 5-5. Dozvědět se víc.
1: Za 5-5. Jevy a místa neotřele. Když se máma s dcerou setkají jako studentky téže vysoké školy, je to neobvyklé. Když je tou školou navíc slavná pražská divadelní fakulta Akademie muzických umění, neboli DAMU, je o čem vyprávět. Mám radost, že do studia přišly Zuzana a Aneška Burdovi, se kterými si budeme povídat nejen o herectví. Vítejte.
3: Dobrý den.
4: Dobrý den.
1: Za 5-5 s Hanou Šarfovou. Kdybyste to měli říct třemi slovy, co pro vás osobně představuje herectví? Co vás napadne jako první, Zuzko?
3: Herectví je asi můj živel. Je to můj živel už 30 let. Mi to dodává takový skvělý pocit ze života, alternativní životy a možnost někde se vybít a nabít zároveň.
1: Více než tři slova, ale tak pěkné, že tam rozhodně necháme, Aneško.
4: Já zkusím ty tři slova a asi bych řekla život, láska a vášeň.
1: Krásné. A o tom bude dnešní rozhovor. Jak se stalo, že jste se setkali ve stejnou dobu na stejné vysoké škole a ještě k tomu na DAMU? Co studujete, Aneško?
4: Tak já studuju činoherní herectví, třetí ročník a mamka teďko nastoupila do prváku. A jako jak se to stalo, je zajímavý, ale sleduju takový fenomén, že vždycky, když jsem byla třeba ve školce, tak mamka učila ve školce. Potom, když jsem šla na základní školu, tak mamka učila na základní škole. A potom jsem šla na střední školu a mamka začala učit teda na jiný střední škole, ale mám pocit, že tak jako...
1: Kdo koho pronásleduje?
4: No, buď mě trošku pronásleduje, a nebo mám pocit, že s náma tak nějak jako... znovu prostě roste a tak je, no, tak asi tak se to stalo.
1: Vnímáš to taky tak, Zuzko?
3: Jo, to bych řekla, že je to správné slovo, že s dětmi znovu rostu. Já jsem to opravdu vzala od jeslí až po střední školu, a protože na vysoké škole učit už jsem se necítila, tak jsem se zařadila do studentského stavu.
1: Ale studovat na DAMU to taky není jen tak. Rozhodně se tam nedostane každý. Co studuješ za obor?
3: Já studuju kreativní pedagogiku, což je vlastně na fakultě.

0: zvyklé studium a vyžaduje, nebo aspoň jaký je můj dojem z toho studia, tak vyžaduje absolutní odevzdání se tomu a vlastně mění život, protože ten prvák, druhák a vlastně i třeťák, tam člověk je opravdu od rána do večera a postupně začíná chápat, že ty lidi, se kterými tam člověk je a tráví čas, se postupně stávají rodinou, protože spolu snídáte, obědváte, večeříte, protože jste neustále v jednom prostředí a procházíte tou transformací vlastně společně. Takže je to krásný, uvědomuji si, že procházím takovou jako hromadnou transformací, kdy vlastně každý člověk se vyvíjí nějakým směrem, ale zároveň jsme tam všichni spolu a to je pro mě asi jako to nejsilnější z té školy. Ale máme předměty třeba typu akrobacie nebo šerm, což se taky nikdy nenapadlo, že se budu věnovat něčemu takovýhlemu.
1: No, kdyby zahrála třetí mušketýrku.
0: Právě, člověk nikdy neví.
1: A akrobacie, co se od tebe vyžaduje? Stačí kotoul, tím asi to nebude končit, že?
0: No, dějou se tam různý věci, ale já musím říct, že máme skvělý pedagogy, který na nás netlačejí, když třeba nikdo nemá jako ty dispozice k tomu takový jako někdo jiný, tak nejsou stejní očekávání a samozřejmě všichni se snaží na svoje maximum, ale není to, že by mi někdo utnul hlavu za to, že neskočím trojtý salto do jámy.
1: A tvůj akrobatický majstrštyk momentálně je?
0: Já nejsem moc akrobatický typ, takže
1: ten kotoul.
0: Já bych řekla, že je hvězda nebo kotoul. Ne, jako já jsem opravdu to, tam jsem si vlastně, ale mám pocit, že se tam člověk o sobě vlastně hrozně dozvěděl, že když něco třeba člověku nejde úplně hned, takže musí vytrvat a že nějaký výsledky tam pak jsou, což vlastně dámu mám pocit člověka opravdu jako učí nějakou trpělivost a píli a pracovitost.
1: A sáhnout si na své hranice.
0: A zároveň si asi i přiznat, že třeba v něčem je člověk silnější, v něčem je slabší a je to v pohodě a nemůžeme všichni jako být ve všem nejlepší.
1: A ty, Zuzko, co jsou tvé předměty a co tě na tom studiu baví?
2: No, vlastně stěžejní předmět toho studia je dialogické jednání, což je takový zvláštní moment, kdy se člověk octne sám před celou skupinou, nechodí tam s žádnou přípravou, najednou je tam sám za sebe. Ten, kdo vede dialogické jednání, tak určí na jak dlouho, většinou zatím zvládáme tak dvě a půl minuty, ale ty dvě a půl minuty umějí být teda pěkně dlouhý někdy, když vlastně v tu chvíli jenom se soustředíte na sebe, reagujete na to, co vám přichází zevnitř a snažíte se tomu nějak odpovídat a vlastně taky sami sebe skrze tuhle věc poznáváte, kdo vlastně jste, co se vám nabízí.
1: Ještě prosím to přibliž, čím máš ty dvě a půl minuty tedy naplnit?
2: Je to tak, že si stoupneš před tu skupinu, díváš, takhle, je to vlastně myšleno, jako kdybys byla sama se sebou a snažíš se si navodit situaci, že jsi třeba v koupelně a vedeš se sebou takový ty ranní hovory, co tě dneska čeká a tak. A takže se snažit nevnímat to, že vás sleduje nějaký publikum. Zároveň to člověk samozřejmě velmi cítí a to publikum vytváří silový pole, ve kterém se člověk najednou octne, takže na sobě člověk cítí energie těch ostatních lidí a nemá žádné zadání. Není tam vlastně nic, co by nebylo povoleno. Takže v tu chvíli tak jako se necháte víc tou čirou inspirací pro ten daný okamžik.
1: A je to více práce se sebou nebo práce s publikem nebo jakým způsobem později třeba v té divadelní pedagogické činnosti lze tuhle zkušenost využít?
2: Je to rozhodně práce se sebou, protože člověk by to publikum neměl vnímat, i když samozřejmě na něj silně působí, když se najednou začnou lidi smát, nebo když je něco baví, tak sám dostává tu zpětnou vazbu, že asi jde správným směrem, že nachází něco zajímavého, ale víc je to celý studium o tom, že člověk sám sebe pozná, nějak se sklidní, smíří se sebou. Já jsem tam šla vlastně i ve svém věku najít sebe sama, protože jsem teď v situaci, kdy děti opouští hnízdo, jak jsme slyšeli, a a najednou jsem zbyla já a

0: tak se snažím objevit, kdo vlastně jsem a kudy mám jít dál.
1: Aneško, je to splněný sen studovat DAMU, nebo je to třeba i závaží v podobě nějakého očekávání do budoucna, povinnost uspět v oboru, který je všechno jen nesnadný?
2: Já bych řekla, že je to splněný sen a že si to fakt uvědomuji a že jsem za to obrovsky vděčná, protože já jsem vlastně se hlásila už na hereckou konzervatoř po základní škole, na kterou jsem se nedostala, a tak se mi zhroutil svět a zpětně jsem vlastně za to vděčná, že jsem studovala gymnázium, ale vlastně po maturitě, když jsem se dostala na DAMU, tak to bylo nejvíc krásný pocit a neuměla jsem si představit, co mě čeká, jaký změny budou chodit a co to vlastně obnáší to studium, ale myslím si, že jsem tomu byla jako od začátku naprosto otevřená a že mi to fakt neskutečně naplňuje a dává mi to smysl tady, což je strašně krásný pocit.
1: Teď končíš třetí ročník, zbývá ti poslední, už jsi za půlkou.
2: Ano.
1: Co to znamená v praxi? Už hledíš dál než za promoci, anebo je to ještě moment, kdy seš plně uprostřed studia a užíváš si ten okamžik?
2: U nás se vlastně to studium trošku proměňuje od poloviny třetího ročníku, protože vlastně přichází období disku, což znamená, že ten čtvrtý ročník je ten diskový ročník, kdy se v disku funguje na principu, jakoby, že si člověk vyzkouší, jaký je to být v angažmá, trošku něco na ten způsob.
1: Mluvíme o studentském divadle Disk.
2: Ano. A tam vlastně nás čekají vždycky čtyři premiéry, my máme už první za sebou. A teď ještě další tři, což budou ty následující roky, nebo ten následující rok. A no, takže se to taky jakoby trošku proměnilo z těch učeben, protože do téhle doby jsme měli klauzury, což jsou jako zkoušky z herectví, které jsme měli na učebnách, a teď už jako prezentujeme tu práci ven, tak jakoby jdeme z kůží na trh, mám pocit, což dělá divy s člověkem samozřejmě, je to jako krásný pocit, ale zároveň se snažím na sebe nevytvářet ještě jako další tlaky. Je to trošku období tlaku v tom, že ta budoucnost je v tomhle oboru fakt hodně, hodně nejistá. A vlastně
1: už se na vás chodí dívat vaši potenciální zaměstnavatelé?
2: Snad ano, doufáme, zveme je. A jsme moc vděční, když přicházejí. A většinou to tak funguje, že do disku chodí. A ano, takže já se jako spíš tak snažím nad tou jako budoucností po škole úplně nepřemýšlet a snažím se důvěřovat tomu procesu a že tím, že dělám to, co mě baví, tak nejlíp, jak umím, tak jsem ve správný čas na správném místě a jsou věci, které člověk asi fakt neovlivní, no, takže tak.
1: Susko, tvá profesní cesta je hodně barevná. Původně ses po gymnáziu a studiu publicistiky stala novinářkou, tiskovou mluvčí, také učitelkou cizích jazyků, v níž rovněž vynikáš. Jak do tohoto herectví zapadá? Byl to dřív koníček nebo nějaká trvalá touha, na kterou nebylo dříve dost prostoru?
0: No, je to tak, že s herectvím jsem začala při studiu Vyšší odborné školy publicistiky, kde vznikl náš první herecký soubor. Dávali jsme ho dohromady vlastně s budoucím manželem a ještě s Ondřejem Charvátem Hugem. A vytvořili jsme jádro studentského souboru Kuplet, kde jsi si s náma taky zahrála.
1: Velmi, velmi malou roli.
0: Bylo to pěkné.
1: V podstatě jsem jen prošla po pódiu.
0: Ale krásně. No a takže to byl takový začátek až při studii, takže vlastně docela pozdě, až když mi bylo 20 let a od té doby jsem už divadlo neopustila. Vlastně je málo let, ve kterých by neproběhla nějaká nová premiéra nějakého našeho souboru, protože Kuplet se po našem odstěhování z Prahy rozpadl a založili jsme nový soubor ve stejném složení my tři, divadlo Náplavka, kde teda pokračujeme až dosud.
1: No ale teď v půli profesní dráhy, pokud to tak můžu říct, se výrazně posunula z toho amatérského divadla pro radost i mezi profesionály. Jaké to je?
0: No, to je výzva. velká výzva. Dokonce letos se mi podařilo udělat dvě velmi velké výzvy a to bylo nastudovat roli v rekordním čase.
1: To bylo představení S pidlou v zádech divadelní společnosti Josefa Dvořáka. To byl rychlý nástup na scénu.
0: Tam to byl velmi rychlý nástup na scénu, protože ač jsem od nějakého prosince tušila, že k tomu dojde během jara, tak nakonec ten nástup na scénu byl až tak rychlý, že jsem se v úterý dozvěděla, že v pátek hraju.
1: A řekla jsi ano?
0: A řekla jsem ano, prý to trvalo 5 sekund.
1: 5 sekund hrůzy nebo 5 sekund nadšení?
0: 5 sekund asi životní hrůzy a nadšení zároveň.
1: Jak jsi to zvládla za 3 dny nastudovat roli? Je to vůbec možné?
0: Tak představení se hraje už asi 40 let, takže jsem
1: ho... A ty jsi ho dobře znala?
0: Ano, jsem ho i dobře znala, ale dřív jsem si samozřejmě nikdy nepomyslela, že bych v tom představení mohla i hrát, takže dívala jsem se na to čistě z pohledu diváka a nenapadlo mě, že se mám na něco soustředit. Takže trošku to pod kůží bylo, ale přesto tam toho vlastně bylo docela dost na to, že měl člověk 3 dny na to se tu roli naučit.
1: Co tomu říkáš, Aneško? Má mě potlesk, anebo v pohoda, to je běžné. Herec se za 3 dny musí naučit roli.
2: Má mě potlesk a mám s tím taky zkušenost, takže...
1: Jakou pak?
2: Ve druhém ročníku jsem zaskakovala v absolventské inscenaci 4. ročníku hráli Peer Gynta a 2 dny vlastně před představením jsem se dozvěděla, že mám zaskočit v roli Solveig, což je ta hlavní partnerka Peer Gynta.
1: Uf.
2: Ano, taky jsem ještě jako z pozice studenta 2. ročníku jsem byla hodně vyukaná, asi bych to nazvala. A taky jsem ležela vlastně v textech a hlavu jsem měla absolutně jako zapnutou v takovém jako režimu zvládni to. A mám pocit zpětně, že mi to dalo fakt strašně moc a jsem za to Jolantě Lipkové, režisérce toho představení, strašně moc vděčná, protože jsem si nějak dokázala sama sobě, že jsem schopná ty síly vzít a použít je a mám pocit, že to je jako v něčem to, ty záskoky můžou znamenat opravdu jakoby daleko, daleko ještě víc a že člověk se opravdu sáhne na nějaké dno svých sil a to mě strašně moc posunulo a myslím, že u mamky pozoruju vlastně něco podobného, že ta radost z toho a ta euforie, že člověk to zvládnul, je hrozně jako příjemný pocit.
1: No ale teď mi řekněte to, co mě zajímá vždycky, když sedím v publiku. Když přijde okamžik nějaká krize, třeba se vám to nestalo, ale já třeba jako moderátorka jsem zažila okno na velkém divadelním pódiu. Je tam někdo, kdo vám poradí? Je tam suflér? Ještě dneska dřív byla budka suflera na každém pódiu, ale já ji tam dnes nevidím, takže jak to je?
0: My v náplavce nápovědu máme. Já mám akorát takový problém, že já ji neslyším.
1: Takže jako by nebyla.
0: Slyší celý divadlo. Ale já ne.
1: A je.
0: Takže se z toho dostávám vždycky horko těžko. Pak už mi to zakřičí do ucha, pak už teda vím.
1: A ty, Aneško, míváte?
2: Nemíváme.
1: Na profesionálních scénách nápovědu. Není tam?
2: Není. Jako, já si myslím, že my si to jako tak navzájem možná jsme schopní nahodit, ale většinou teda já jsem dost pedant na text, takže já ho fakt většinou mám jako nadrcený hodně, hodně pod kůží, ale stalo se mi, že mi vypadnul, ale nějak jsem mluvila dál a vylhala jsem se z toho. Stalo se mi to jenom jako jednou, jedinkrát a většinou to musí takhle jako bejt, že buď třeba i u kolegů to pozoruju, když se to třeba stane, tak že pár věc přeskočej, nebo, ale ono se to vlastně, on je to obrovský strach každýho herce, ale vlastně se to, jako z mý zkušenosti se to za stolik neděje. Spíš je to fakt strašák ve snech, než že by jako často někomu vypadával text.
1: Není horší, když vypadne text tomu partnerovi a nedávám tu vaši narážku?
2: To bývá krize, no.
0: Je to pravda, ale když už to představení dobře znáte, tak se z toho dostanete, že přeskáčete.
1: Můžete
0: třeba
1: si
0: napovědět,
1: nahrát si nějak? Je tam možnost? Jako
0: je,
1: při tenise?
0: Určitě, určitě.
2: Já mám pocit, že je to o té souhře. A když člověk cítí, a to já mám obrovský štěstí třeba v tom ročníku, že jsme opravdu jako hodně napojení a fakt se známe. Takže jako, když se podíváme do očí a víme, že je průšvih, tak se z toho nějak prostě jako vymotáme. Což je strašně jako hezká jistota.
1: Dnešní mladí herci mají úžasné možnosti třeba inspirovat se v zahraničí. Vy jste, Aneško, vyrazili se spolužáky na průzkum současného divadla do Londýna. Jaké to bylo, co si z téhle cesty a zkušenosti odnesla?
2: Bylo to moc, moc krásný. My jsme vlastně jeli kvůli připravované premiéře Oscara Wilda, co budeme dělat v létě. A je to britské divadlo absolutně jako fascinovalo, nebo my všichni jsme absolutně seděli vždycky s otevřenou pusou, protože...
1: Je tam něco jinak? Jsou třeba progresivnější? Dá se něčím inspirovat?
2: Jsou neskutečně koncentrovaní. A co teda musím absolutně vypíchnout je, teda jsou absolutně jako zdatní ve zpěvu, v pohybu, ve všem. My jsme byli i na muzikálech vlastně se podívat. A potom, co mi přijde jako strašně, strašně, strašně skvělý, že tam je úplně do detailu propracovaná i ta technická stránka, že opravdu jako se pohne prst a změní se světlo a fakt práce s úplně jako neskutečným detailem, který pak dává dohromady celek, že člověk má pocit, že to není realita, že to je fakt, je to obrovský zážitek, strašně moc doporučuji navštívit divadlo v Londýně.
1: Je tohle ten evropský divadelní kvas, který třeba za první republiky byl v Berlíně nebo ve Vídni, nebo ještě se mluví o divadle jinde v Evropě, že to je teď ta meka?
2: Asi záleží, co komu vyhovuje, si myslím. Ale za mě a z pozice i mých kamarádů je to hodně Londýn. I když teda německý divadlo je taky hodně, hodně skvělý, ale to je zase takový jakoby jiný ještě styl, který mám pocit, že třeba já k němu nemám tolik blízko.
1: Jednu dobu se mi trošku zdálo, že německé divadlo chce šokovat za každou cenu, jenže když už se všechny hranice překročí, už není jako kam ten další krok udělat.
2: Já mám někdy taky takový pocit. A vlastně v tom Londýně mě fascinuje, jak oni jsou vlastně schopní pracovat s tím, pracovat s textem, pracovat s temporytmem, pracovat fakt. Je to za mě ten absolutní jako top.
1: Zuzko, ty bys se chtěla někam po Evropě podívat do divadla? Máš tu příležitost, nebo to je až program na důchod? Což bude asi za 25 let.
0: Za chviličku. Určitě, byla jsem v Berlíně taky se podívat na představeních, ale teďko je těch příležitostí opravdu málo.
1: Tak snad si to užijeme někdy spolu, až budeme stařenky.
0: Ano.
1: V představení Beat Marlene Dietrich, ve kterém jsem tě, Aneško, spolu s úžasnými mladými herci viděla v pražské Ypsilonce, mluvíte a zpíváte několika jazyky. Je tohle dnes nutnost nebo třeba konkurenční výhoda?
2: No, já si myslím, že znát jazyk je vždycky výhoda, ale asi to není nutnost, určitě, no, není to nutnost, ale myslím si, že je to fajn a baví nás to a vlastně na té škole tolik není prostor ty jazyky trénovat, takže pro mě bylo strašně skvělý, že jsem díky tomuhle představení se mohla třeba k té francouzštině trošku vrátit.
1: Existují mezinárodní divadelní projekty třeba, které by mohly tyto dveře otvírat, když jsi jazykově vybavená?
2: Existují určitě. A sama jsem vlastně už před Damu jsem se věnovala divadlu z paměti národa a měli jsme jeden projekt v Německu, kde jsme byli společně s německými a estonskými herci a to bylo hrozně, hrozně, hrozně zajímavý, ale je to zase hodně jiný styl a myslím si, že každý ten národ má nějaký svůj styl divadla a když se to potom takhle jakoby míchá, tak je to, trošku nám trvalo, než jsme našli vždycky společnou řeč, ale je to neskutečně zajímavý a obohacující určitě.
1: Krásně si mi nahrála na příští otázku pro Zuzku, protože divadlo může také pomáhat ve vzdělávání. Právě ty si, Zuzko, pracovala s dětmi a mládeží na divadelních projektech Paměti národa. Jak to fungovalo? Cítila si smysluplnost takové práce?
0: Velikou. To je krása, že funguje divadlo Paměti národa, protože díky tomu, že poznávají děti příběhy 20. století, tak je neskutečně silný materiál pro divadlo a inscenace, které vznikají v rámci, teď už se to jmenuje divadelní ateliéry Paměti národa, jsou většinou velmi silný a je to veliký zážitek jak pro toho lektora, tak pro děti.
1: Jsou třeba ty emoce prostředkem k porozumění dějin?
0: Určitě. A velmi důležitý moment je tam asi ten, že se děti seznamují s tím pamětníkem vlastně v podobném věku, jako jsou teďko oni. Zaměřovali jsme se hodně na období, který ty lidi třeba utvářelo. Dost často jsme vyhledávali období, kdy vyprávěli ty děti o podobném věku, ve kterém se teď nachází ti lidé, kteří ty příběhy zkoumají. A myslím si, že tohle byla velká cesta, že si dokázali představit, jak to vlastně je, jak, co asi prožívali, protože teď je ta doba jiná a s čím asi v té době bojovali, co potřebovali zvládnout. A tyhle projekty si myslím dávají velký smysl.
1: Příprava na herectví se uskutečňuje i mimo školy. Anežku jsem nedávno obdivovala, jak krásně zpívá na divadelních prknech a hned jsem si vzpomněla, jak už jako dítě zpívala krásně ve farnosti v Lysé nad Labem se sborem v kostele. Počítají se i tyhle malé krůčky k tomu velkému kroku před divadelní publikum? Naučí se člověk v dětském věku nebát se pohledu diváků?
2: Myslím si, že je to skvělý, že jsem měla tu možnost se otrkávat. A že se to nasčítává, že cítím, že například třeba i teď používám saxofon v představení a jsem strašně moc vděčná za hodiny, které jsem tomu věnovala v tom dětství. A i u toho zpěvu mám pocit, že tréninkem těch intonací a melodií si to člověk pak z nás pamatuje. A třeba naopak to cítím, že jsem se nevěnovala tolik pohybu a teď pro mě to bylo hodně těžký vlastně na DAMU s tím pohybem nějakým způsobem se vyrovnat těm spolužákům, protože tam byli lidi, kteří naopak třeba zase hodně jako tancovali nebo se hýbali. Takže si myslím, že všechny tady ty zkušenosti z dřívejška jsou skvělý.
1: A den má jen 24 hodin, nemůžem být skvělý naprosto na všem.
2: Ano.
1: Za 5-5 jsou mými hosty Zuzana a Anežka Burdovi. Dvě herečky, které, jak by se zdálo, byly ke své profesi předurčeny. A nebo ne? Co to obnáší pocházet ze známé herecké rodiny? I na to se budu ptát v podcastu Rádia Proglas. Váš tatínek, respektive dědeček, Josef Dvořák, patří mezi české divadelní legendy a stále se svou společností přináší humor a neuvěřitelnou energii svému publiku. Jaké to je mít v rodině takového velikána filmu a divadla, Zuzko?
0: Je to obdivuhodné, on opravdu ještě dneska je schopen pobavit divadlo, takže jsou diváci naprosto unešení, smějou se, tleskají ve stoje. Energie, která z něho jde ještě dnes, je úplně neuvěřitelná.
1: To mohu potvrdit. Anežko, vnímala jsi to, když jsi uvažovala o herectví, že tady je ten dědeček herec, slavný člověk vlastně?
2: Asi jsem si to vlastně jakoby za stolik neuvědomovala, si myslím. Já jsem to brala vždycky jako samozřejmost, že to tak je. A tak jsem s tím nějak jako pracovala, ale vlastně jsem nad tím nedávno přemýšlela, že netuším, do jaké míry mě to jako podvědomě mohlo ovlivnit.
1: Jako dítě, Zuzko, pocítila jsi někdy nálepku dítěte slavných rodičů? To jsi byla ještě Dvořáková, takže to bylo trošku nápadnější než dnes.
0: Jako dítě asi jo, zvlášť si myslím, že na základní škole to bylo takový velmi patrný. Ale tím, že jsem střední školu už potom absolvovala rakouské gymnázium, kde nikdo tátu neznal, tak si myslím, že velmi rychle to zase zmizelo, tahle nálepka.
1: A jak se to v tom dětství projevovalo? Když si něco provedla, tak všichni se chodili podívat, co provedla ta Dvořáková.
0: To je pravda, že ta Dvořáková byla docela zlobivá. Dokonce si odnesla i napomenutí třídního učitele za nejapné žertíky. To je pravda.
1: Tak to nějak také škole patří.
0: Přesně tak.
1: A co teď, když s tátou vystoupíš na pódium? Jak se tam cítíš, když je to vlastně rodinné představení?
0: Je to zajímavý, ale říkala jsem si, že jsem i to rychlé nastudování zvládla i díky tomu, že tam jsem s tátou, protože jsem nějak od chvíle, kdy jsme se ocitli na scéně spolu, měla jistotu, že se nemůže nic stát. Nějaký takový pocit bezpečí, že ať udělám cokoliv, takže se z toho nějak dostanem. A
1: táta je velký improvizátor, ano. Zkrátka tě podrží.
0: Ano, a ještě ty naše role jsou vystavené, takže si vlastně ze sebe navzájem děláme legraci, což, nebo navzájem se vlastně i urážíme, ale to je jednak měšně terapeutické. Zároveň je to velmi příjemné.
1: A ty, Aneško, pociťuješ kvůli tomu nějakou zvláštní zodpovědnost nebo třeba obavu ze srovnávání?
2: To je zajímavá otázka. A já asi ne. Já jsem vlastně asi hodně se rozhodla proto se oddělit. A vůbec ne proto, že bych si nevážila toho, co děda dělá. Absolutně ho obdivuju a je mi neskutečnou inspirací a vzorem ve všem, co jako zvládnul, a moc si vážím jeho práce. Ale zároveň jsem se vždycky jako... Asi mě vždycky hodně děsila ta nálepka toho dítěte nebo vnučky známého herce, a tak jsem se tomu vždycky snažila vyhnout, že jsem vlastně to nikdy nějak jako neříkala.
1: A my to tady prozradíme.
2: No, ale to nevadí. Jako já, když si mě někdo s dědou spojí, tak samozřejmě se k němu vždycky hrdě přihlásím, ale není to věc, že bych chodila a vyprávila, že jsem jeho vnučka. To si myslím, že by nebylo fér, protože já jsem chtěla to divadlo dělat jako ze své podstaty a doufám, že si jako najdu nějakou svoji vlastní cestu. Ale určitě mě jakoby to, že v rodině mám někoho, kdo se tomu věnuje, takhle moc ovlivňuje.
1: Když vidím na pódiu tebe, Zuzko, tak chvilkama vidím tvého tátu. Když vidím hrát Anešku, vidím v takových mikromomentech tvojí maminku. Míváte takové ohlasy? A když jsou vítané, nebo naopak? Zuzko.
0: No, přemýšlím, myslím...
1: Ještě nikdo ti to neřekl.
0: Myslím, že mi to ještě nikdo neřekl.
1: Tak aspoň v tom jsem originální, Aneško.
0: Děkuji ti.
2: Ale teda já musím říct, že já to vidím. Když hraje mamka s dědou na jevišti a já se na to koukám, tak já hodně vidím občas, tam je nějaká mimika, která je na setinu sekundy prostě úplně stejná. A je to opravdu jako vtipný to vedle sebe vidět. Ještě, no, takže...
1: Takže se úplně nemýlím, to je
2: ne,
1: fajn.
2: Ne, já ti to rozhodně potvrzuju. A že se mamce podobná, to slyším hodně. A vlastně my jsme spolu i hráli v jednom představení taky s náplavkou, vlastně s divadlem. A to potom po představení za náma vždycky chodili různí lidé a nejčastější komentář byl, že vypadám jako sestry, nebo... Takže ano, myslím si, že vypadám hodně nejvíc jako mamka, a kdo mamku zná, tak kor o to víc to vidí.
1: A co z jiné stránky hereckého života, pokud nějaké vnímáte? Zuzi, to, že jsi znala tento svět i z druhé stránky, mělo to nějaký vliv na rozhodování o tvém povolání?
0: Cítila jsem, že ta moje cesta povede asi někudy jinudy. Ani jsem vlastně nepřemýšlela o tom, že bych se věnovala herectví profesionálně. Už to studium na Rakouském gymnáziu si myslím, že trošku člověka formovalo nějakým směrem, a pak se mi moc líbilo studium kulturní publicistiky a psaní. Věděla jsem, že ten živel, který mě živí, je psaní na začátku, pak se k tomu teda přidalo i to herectví, ale nějak jsem to ráda kombinovala obojí. Je pravda, že ještě dneska, když přijde ta správná inspirace a držím v ruce tušku, tak je mi moc dobře a cítím, že píšu moc ráda. A možná přijde ještě okamžik, kdy konečně začnu psát.
1: Hodně talentů, hodně výzev. Jak to váš dědeček a táta Josef Dvořák dělá, že je tak neuvěřitelně vitální i po 80? To jsem si opravdu kladla tuto otázku, když jsem ho posledně viděla na pódiu. Zuzko.
0: Já dokonce musím říct, že teď přišla zpráva, že vyhrál nějaký tenisový turnaj, a to v jeho věku, který se snad smí říct ve 84 letech, je prostě úplně neuvěřitelný vyhrát tenisový turnaj. Já to obdivuju.
1: Já tady taky. No. Je to inspirativní?
2: Je, a já mám pocit, že jeho absolutně drží té energii láska k životu. Že z něho opravdu číší takový smysl pro maličkosti a vnímání těch jeho krás, a to je pro mě absolutně. Teď právě nedávno měli oba dva narozeniny a já jsem mu říkala, že mě opravdu neskutečně oba dva inspirujou s jeho partnerkou, s Jájou Dvořákovou, protože ten smysl pro to si ten život užívat a dopřávat si a zároveň ale ho prožívat hluboce je strašně krásný.
1: Se Zuzanou a Anežkou Burdovými si povídáme nejen o herectví. Co chystáte v této sezóně? Anežka, pokud vím, právě zkouší několik her najednou, je to tak?
2: Ano, teďkon připravujeme novou inscenaci s názvem Opereta, kterou režíruje Viktor Novák, což je vlastně projekt našeho ročníku. Premiéra bude v Arše, protože disk jde přes léto do rekonstrukce, ale potom se budeme přesouvat zpátky do disku. A také chystáme premiéru s divadlem Mariany Arzumanové. Jak jsem už zmiňovala, jak jsme navštívili Londýn, tak jsme se inspirovali, protože teď připravujeme hru Jak je důležité mít Oscara. Máme svůj vlastní nový překlad. Je to klasická hra Jak je důležité mít Filipa, ale máme nový název.
1: Na to jsem se chtěla zeptat, protože to tak zní, ano, ale vy máte modifikaci.
2: Ano, ale je to jenom jakoby náš vlastní překlad. Takže
1: a kde tak bude k vidění?
2: Bude k vidění teďkon v létě, v prvním týdnu, v srpnu, každý večer v Grébovce.
1: Tak to se moc těším. A Zuzko, co ty?
0: My chystáme po dvou letech oživit Bedřicha Hrozného, což je vlastně rodák z Lysé nad Labem, kde působí divadlo Náplavka. A Bedřich Hrozný, je mu věnovaná dokumentární komedie, která shrne krásné obrázky z hrozného života. Na konci května znovu ji sehrajeme v Muzeu Bedřicha Hrozného. A
1: název naznačuje nějaký humor.
0: Vypadá to, že by mohl být i humor. A zároveň už asi od ledna s Náplavkou Pilně připravujeme představení, které se jmenuje Ťuk a bude premiérováno během června.
1: A do toho ještě divadlo se společností Josefa Dvořáka, je to tak?
0: Je to tak a občas jsou to i zájezdová představení, takže třeba myslím v červnu budeme hrát v Plzni a někdy je to docela výzva skloubit to s životem učitelky, která doučí, běží na vlak a odjíždí na zájezd, ale je to fajn.
1: Na to jsem se právě chtěla zeptat, jak obtížné je udržet nejen to profesionální divadlo, kde je to v podstatě práce, dá se to tak říct, ale ještě ten amatérský spolek Náplavka, což je srdeční záležitost a všichni tam vlastně chodí ještě někam do práce. Jak se to dá zvládat?
0: No zvlášť ty amatérské herce já velmi zdravím, protože je to opravdu tak, že tomu divadlu věnujete veškerý volný čas. My jsme vlastně od ledna neměli volný víkend. My celé víkendy vždycky trávíme v divadle, zkoušíme. Tak jak Anežka říkala, že s náma hrála v jednom představení, tak letos s náma hraje mladší dcera v představení, což je fajn, taky je zrovna v maturitním ročníku, tak si ji ještě užíváme. Čili tráví víkendy s rodiči, ale je to moc fajn. A amatérské divadlo je láska a opravdu je to taková velká náplň volného času, nic moc jiného člověk nezvládne.
1: To už je asi mimo tvé kapacity, Anežko, viď? Amatérské divadlo.
2: To už ano. To jsem vlastně jediné cítila, že se tak jako proměnilo, že divadlo miluju pořád, ale miluju ho jinak. A když si můžu vybrat, když bych mohla mít jako volnou sobotu, kdybych mohla třeba jednou jít do přírody, tak bych asi šla do přírody, než šla dobrovolně na zkoušku. No. Což mě vlastně uvnitř hrozně mrzí, ale je to teď takhle.
1: tak člověk musí i relaxovat, aby měl sílu dávat, ano. Musí i načerpat. Zuzko Bourá, tvůj herecký příběh, ten známý stereotyp, že herečka se musí prosadit mladá, že získávat role ve vyšším věku je obtížné, což se tedy mužským kolegům obvykle nestává. Je to výhoda vstoupit na to profesionální jeviště ve věku, kdy už člověk možná odložil některé mladické strachy, je možná připravenější?
0: Já myslím, že je to rozhodně výhoda. Já jsem připravená hrát královny, jestli nějaká taková role přijde.
1: Princezny už byly, to se nestihlo, ale královny, ty na tebe čekají.
0: Jsem, to se nestihlo, tak teď na mě čekají ty královny a ty moudré ženy, jo.
1: Jak vnímáš faktor věku ty, Aneško, teď ve svém půvabu mládí a energii na startu profesní dráhy? Řešíš nebo pozoruješ třeba jiné herečky a vývoj jejich kariéry?
2: Určitě. A zároveň mě teda osobně přijde, že čím starší jsem, tak tím líp se cítím. Že přece jenom některé věci si člověk opravdu musí prožít, aby je pak byl schopný zahrát. A vnímám u starších hereček právě tu zkušenost a nějakou vyzrálost, až už vědí, o čem mluví. A u sebe často cítím, že byť můžu být sebe víc empatický člověk, tak jsou věci, které odžitý ještě nemám. A vlastně proto jsem ráda za to, ať se mi dějou v životě sebe různější věci, takže ty zkušenosti sbírám a tak si jakoby ukládám do sebe a prožívám a pak víc vím, o čem ty hry jsou a víc vím, co jako postava chci říct.
1: A umíš si představit, že bys časem byla třeba něčím jiným než herečkou, nebo je to tak pohlcující povolání, že by ta změna byla těžká?
2: Já si myslím, že bych možná, ale nechci znít fatálně, ale myslím si, že bych musela jako asi hodně změnit svůj život. Asi hodně razantně, abych necítila smutek z toho, že to herectví nedělám a zároveň naplnění nikde jinde. Ale zároveň já jsem otevřená asi opravdu, nebo přála bych si být otevřená opravdu všemu a nelpět na věcech. Takže já doufám, že jestli budu jednou dělat něco úplně jiného, tak že mě to bude naplňovat a ano.
1: Jak si představujete naplnění svého hereckého snu, Zuzko?
0: Já jenom jestli ještě můžu, abych moc ráda reagovala teďko na Anešku, protože k tomu věku já vám chci vyseknout obrovskou poklonu, čeho jste ve svém věku schopný na tom jevišti, právě jak věrohodně jste schopný ty role předat. To je opravdu neuvěřitelný. Tahle ta obrovská empatie, kterou vykazujete, já bych ve vašem věku nebyla absolutně schopná nic takhle skvěle zahrát. Rozhodně. A teď, promiň, teď jsem zapomněla, na co jsi se ptala.
1: Na závěr jsem se chtěla zeptat vás oběma, jak si představujete naplnění svého hereckého snu.
0: Myslíš, jestli máme nějakou roli, o který bychom toužili, nebo jak by to...
1: Třeba tak, nebo jestli... Teď je ten moment, kdy žijete svůj sen, ať už profesní nebo mimopracovní, anebo jestli je tam ještě něco, čeho byste chtěli, což Aneška má samozřejmě celý život před sebou a Zuzka taky.
0: Samozřejmě.
1: Čeho byste chtěli v tom oboru třeba dosáhnout nebo co si zkusit?
0: Já musím říct, že se paradoxně cítím jako takový kuřátko, protože mám za sebou teprve půl roku studia kreativní pedagogiky a ten půl rok byl tak intenzivní a odkryl už tolik dveří, že jsem velmi zvědavá, co se vlastně otevře, čeho se ještě dočkáme a kam to půjde. Každopádně mě to naplňuje neuvěřitelnou nadějí, že se dějou věci a že svět je krásný.
1: Anešku.
2: Já mám pocit, že mám takový období velkého přehodnocování a mám pocit, že díky teďkon inscenaci Maratsat, kterou hrajeme v disku, na kterou moc zvu, tak tam vlastně hraju roli Charlotte Cordejové, která zavraždí Marata a je nás tam nejvyšší 26 lidí a mám pocit, že úplně jako poprvé se tam podařilo vytvořit úplně jako jinou realitu a vlastně jsem se opravdu jako odosobnila od sebe a najednou jsem cítila, že to divadlo opravdu jako nedělám pro sebe, ale že mi dává nějaký vyšší smysl. A to bych si asi strašně moc i do budoucna přála, abych skrz ty svoje role a skrz nějaký svůj osobní vklad a prožitek byla schopná pomáhat lidem. A vlastně to byl i důvod, proč jsem k tomu divadlu šla, nějakým způsobem léčit. A přála bych si asi, abych cítila svoje úplné naplnění v herectví, tak být pravdivá pro lidi a nějakým způsobem třeba jim pomoct řešit různý svoje životní situace. Tak to je asi moje naplnění v herectví.
1: A touto krásnou větou končí dnešní Za 5-5. Moc krát děkuji dvěma krásným ženám, Anežce a Zuzaně Burdovým, že přišli do studia Proglasu. Přeji vám oběma hodně úspěchů, štěstí a pohody nejen v divadle.
0: Moc děkujeme.
2: Děkujeme.
1: Od mikrofonu se loučí Hana Šarfová, z režie Jana Rambousková. Hezký den všem.
3: Podpořte vznik pořadu na Radiu Proglas.
4: Pošlete zprávu ve tvaru DMS Mezera Proglas Mezera 490 na telefonní číslo 847. Cena DMS je 490 korun. Radio Proglas obdrží 489 korun. Moc děkujeme.
3: Službu DMS provozuje Fórum dárců, technicky zajišťuje ATS Praha. Více na webu darcovska.sms.cz.

nejsem vlčím vojákem, drž si odstup. Honím nevinné, kdo se pomine,

0: Zastávku rozhlasové městečko. Zastávka je na zavolání.
1: Že jste o městečku nikdy neslyšeli? Jeho brány jsou na Proglasu otevřené pro všechny starší 11 let. A můžete si tu oprášit svoje znalosti nejen ze školy. Všetečnými otázkami pokrýváme mnoho oblastí života.
2: Jedním z míst, kam můžete zavítat, je škola. Do níž jsme nově sehnali vyučujícího latiny. Hodiny biologie budou ozvláštněny živými zvířaty, která nás čas od času navštíví. Přes prázdniny došlo také k výstavbě základní umělecké školy, kde můžete navštívit hudební, výtvarný i dramatický obor.
3: Další novinkou je infocentrum. V němž si můžete ověřit znalosti z historie i současnosti městečka i celého Proglasu. A zveme vás samozřejmě na spoustu dalších míst, jako je třeba letiště, kde můžete čekat otázky z letectví a kosmonautiky, nebo kino, kde pro změnu zjistíme, jestli se skutečně orientujete v české a světové kinematografii.
2: Kdo raději holduje hře, pro toho je tu například kasino, kde si můžete zahrát kostky či ruletu. Osvěžující je taky vyrazit na cyklodráhu, či se potopit do přehrady a vylovit z ní ztracený předmět.
1: A nebojte se, 3 z návštěvníků městečka nikdy neodejdou s prázdnou, protože každý úspěch ve hře či správně zodpovězená otázka znamená jediné. Postup do slosování o jednu z rozličných cen.
0: Příští zastávka rozhlasové městečko. Zastavujeme každou středu 17 hodin a 10 minut.
4: Tak seberte odvahu, zavolejte a brzy se uslyšíme.
5: Internetové stránky Radia Proglas. Na 4 tematických profilech Slovo, Hudba, Junior a Zprávy nabízíme audioarchiv pořadů, program, zpravodajský servis, informace o hudbě různých žánrů, recenze a další. www.proglas.cz

0: Krátce před 18:00 večerní vám k poslechu nabízíme myšlenku na den. Dnes nese téma svatý Jan Nepomucký.
1: Tati, co je to za sochu? Ptával jsem se svého otce někdy ve svých 5 letech. Táta mi vysvětlil, že se jedná o stvárnění svatého Jana Nepomuckého. Zmíněnou otázku jsem mu kladl často. Nešlo mi totiž do hlavy, proč má ten člověk všude tolik soch. Nakonec jsem svým dětským rozoumkem došel k závěru, že ho asi měli naši dědové rádi a proto si ho tak často připomínali. Ale proč? Co je na svatém Janu Nepomuckém tak přitažlivé? Jan studoval na čerstvě založené Pražské univerzitě. Byl vysvěcen na kněze a následně vystudoval práva na vyhlášené univerzitě v Padově. Po návratu do Prahy ho arcibiskup Jan z Jenštejna jmenoval generálním vikářem Pražské arcidiecéze. A v téhle funkci se střetnul s králem Václavem IV. Při obraně práv a svobod církve. Král chtěl tehdy získat větší vliv církvi zřízením samostatného biskupství, do jehož čela by dosadil svého stoupence. Tomu Jan Nepomucký zabránil. Prchlivost tehdejšího krále byla nechvalně známá a když mu jeho záměry nevyšly, nechal v záchvatu zuřivosti Jana zatknout. Bez obvinění a bez soudu byl světec, kterého dnes oslavujeme, krutě mučen samotným vladařem. Nakonec ho svázaného utopili ve Vltavě. Jeho jediným prohřeškem přitom byla skutečnost, že jednal v souladu se svými povinnostmi. Při svém vzdělání a zkušenostech mohl tušit, co ho potká. Přesto se postavil čelem útočníkovi, který měl nad ním neomezenou moc. Bylo to odvážné a velmi riskantní. Snad právě proto, že nám podobná odvaha tak často schází, ho tolik obdivujeme. A jestliže se mě děti zeptají, tati, co je to za sochu? Odpovím jim, to je svatý Jan Nepomucký, jeden statečný člověk, který svoji odvahu čerpal z hluboké víry v Ježíše Krista.

Bylo 18 hodin, posloucháte Proglas. Předložme události končícího týdne našemu otci prostřednictvím Ježíšovi.

Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. V úvodu modlitby vám nabízíme chvíli ztišení, v níž můžete Bohu předložit své úmysly.

0: Věřím v Boha, Otce všemohoucího, stvořitele nebe i země, i v Ježíše Krista, Syna Jeho jediného, Pána našeho, jenž se počal z Ducha Svatého, narodil se z Marie Panny, trpěl pod Ponciem Pilátem, ukřižován umřel i pohřben jest, sestoupil do pekel, třetího dne vstal z mrtvých, vstoupil na nebesa, sedí po pravici Boha, Otce všemohoucího, odtud přijde soudit živé i mrtvé. Věřím v Ducha Svatého, svatou církev obecnou, společenství svatých, odpuštění hříchů, vzkříšení těla a život věčný. Amen. Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi.
1: Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům, a neuved nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, v kterého věříme.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, v kterého doufáme.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, kterého milujeme.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
1: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.

0: Včera jsme oslavili Den rodin. Modleme se za lásku a pokoj v nich. Otče náš, jenž si na nebesích, posvěť se jméno Tvé. Přijď království Tvé, buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi.
1: Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuved nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který z mrtvých vstal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který z mrtvých vstal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který z mrtvých vstal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který z mrtvých vstal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který z mrtvých vstal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který z mrtvých vstal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti.

0: ti naší. Amen.
1: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který z mrtvých vstal.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který z mrtvých vstal.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který z mrtvých vstal.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který z mrtvých vstal.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
0: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
1: Pane Ježíši, odpusť nám naše hříchy, uchraň nás pekelného ohně, přiveď do nebe všechny duše, zvláště ty, které tvého milosrdenství nejvíce potřebují.

0: Na středu připadl další Český den proti rakovině. Prosme za nemocné a jejich blízké, za lékaře a další zdravotníky, za vědce, kteří pracují na vývoji léků. Otče náš, jenž si na nebesích, posvěť se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi.
1: Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům a neuved nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který na nebe vstoupil.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který na nebe vstoupil.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který na nebe vstoupil.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který na nebe vstoupil.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který na nebe vstoupil.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který na nebe vstoupil.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který na nebe vstoupil.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který na nebe vstoupil.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který na nebe vstoupil.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který na nebe vstoupil.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
1: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Pane Ježíši, odpusť nám naše hříchy, uchraň nás z pekelného ohně, přiveď do nebe všechny duše, zvláště ty, které tvého milosrdenství nejvíce potřebují.

0: Husův sbor v Praze Vršovicích a Vršovické divadlo Mana o tomto víkendu hostí multižánrový kvír festival v barvách Duhy. Zítra ho uzavře ekumenická bohoslužba. Modleme se za lidi, kteří čelí nepřijetí pro svoji vztahovou orientaci. Prosme za církev, aby byla vlídným, bezpečným domovem pro všechny. Otče náš, jenž si na nebesích, posvěť se jméno Tvé. Přijď království Tvé, buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi.
1: Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům, a neuved nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který Ducha Svatého seslal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který Ducha Svatého seslal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který Ducha Svatého seslal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který Ducha Svatého seslal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který Ducha Svatého seslal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který Ducha Svatého seslal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který Ducha Svatého seslal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který Ducha Svatého seslal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který Ducha Svatého seslal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který Ducha Svatého seslal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
1: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Pane Ježíši, odpusť nám naše hříchy, uchraň nás z pekelného ohně a přiveď do nebe všechny duše, zvláště ty, které Tvého milosrdenství nejvíce potřebují.

0: Prosme za věčný život pro kněze olomoucké arcidiecéze a člena interdiecézního soudu v Olomouci patera Františka Bůška, který zemřel po delší nemoci ve středu ve věku 63 let. Modleme se za všechny, kteří v těchto dnech odešli nebo odcházejí, a za jejich blízké. Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi.
1: Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům, a neuved nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který Tě, Pano, do nebe vzal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který Tě, Pano, do nebe vzal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který Tě, Pano, do nebe vzal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který Tě, Pano, do nebe vzal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který Tě, Pano, do nebe vzal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který Tě, Pano, do nebe vzal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který Tě, Pano, do nebe vzal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který Tě, Pano, do nebe vzal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který Tě, Pano, do nebe vzal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který Tě, Pano, do nebe vzal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
1: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Pane Ježíši, odpusť nám naše hříchy, uchraň nás pekelného ohně, přiveď do nebe všechny duše, zvláště ty, které Tvého milosrdenství nejvíce potřebují.

0: Prosme za novokněze Jeronýma Belikovského a Tomáše Moučku a Jáhny, kteří se na přijetí kněžského svěcení a své první bohoslužby chystají. Prosme za Jáhna Daniela Vychodila, který musel svěcení a primici ze zdravotních důvodů odložit. Otče náš, jenž si na nebesích, posvěcej jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi.
1: Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům, a neuved nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který Tě v nebi korunoval.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který Tě v nebi korunoval.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který Tě v nebi korunoval.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který Tě v nebi korunoval.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který Tě v nebi korunoval.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který Tě v nebi korunoval.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který Tě v nebi korunoval.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který Tě v nebi korunoval.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který Tě v nebi korunoval.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který Tě v nebi korunoval.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
1: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Pane Ježíši, odpusť nám naše hříchy, uchraň nás pekelného ohně, přiveď do nebe všechny duše, zvláště ty, které Tvého milosrdenství nejvíce potřebují. Zdrávas Královno, Matko milosrdenství, živote, sladkosti a naděje naše, buď zdráva. K Tobě voláme, vyhnaní synové Evy, k Tobě vzdycháme, lkajíce a plačíce v tomto slzavém údolí. A proto, o rodovnice naše, obrať k nám své milosrdné oči a Ježíše, požehnaný plod života svého, nám po tomto putování ukaž. O milostivá, o přívětivá, o přesladká Pano Maria, oroduj za nás, královno posvátného růžence,
1: aby nám Kristus dal účast na svých zaslíbeních.
0: Modleme se. Bože, Tvůj jednorozený Syn nám svým životem, smrtí a zmrtvých vstáním získal věčnou spásu. Dej nám, prosíme, když v posvátném růženci blahoslavené Panny Marie o těchto tajemstvích rozjímáme, ať také podle nich žijeme a dosáhneme toho, co slibují. Skrze Krista, našeho Pána. Amen. A přidáme modlitbu na úmysl svatého Otce. pod ochranu Tvou se utíkáme, svatá Boží Rodičko. Neodmítej naše prosby v našich potřebách, ale ode všeho nebezpečí vysvoboď nás vždycky. Paní slavná a požehnaná, paní naše, prostřednice naše, orodovnice naše, u syna nám smilování vypros, synu svému nás doporuč, k synu svému nás doprovoď. Amen. Děkujeme všem, kteří se s námi dnes modlili. Růženec zakončíme znamením kříže ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen.

0: 18. hodinou a 30. minutou na Proglasu začíná 210. kolo folklorní sedmičky.
1: Folklorní sedmička na Proglasu.
2: Vítejte, milí přátelé lidové hudby na rozhlasových vlnách. Jsme tu s dalším prvním májovým v pořadí 210. kolem folklorní sedmičky. Zatím jediné a jedinečné hitparády lidových písní na rozhlasových vlnách. Vítají vás hudební redaktorka Helena Bredfeldová a mistr zvuku Tomáš Hlávka. Přeji vám klidný a ničím nerušený poslech. Ze studia Proglasu v Brně pod Špilberkem zdravíme naše pravidelné i náhodné posluchače u všech druhů rozhlasového příjmu. Těšíme se na vaše hlasy, ať už nás posloucháte v premiéře, v repríze či z našeho audioarchivu. Od skončení dnešního pořadu až do čtvrtka 21. května do 12. hodiny polední budete mít možnost hlasovat o pořadí soutěžních písní v 210. kole hitparády. Nabídneme vám obvyklých 7 písní v podání zpěváků a lidových muzik z Čech i z Moravy. Hlasovat můžete pro 1 až 3 z nich. Každý váš hlas může napomoci vašim favoritům postupu a vám po případě k zajímavé hudební ceně. Podle pravidel hitparády může píseň zaznít pouze 3x. Pokud ji svými hlasy pošlete dál, vystřídá ji druhá, po případě třetí od stejného interpreta či hudební sestavy. Nejsnazší hlasování je pomocí SMS na číslo telefonu hudební redakce 736 510 850 nebo formuláře z webových stránek Proglasu. Tam si také můžete přehráním pořadu zopakovat všechny soutěžní písně v čase, který vyhovuje právě vám. Možnosti hlasování samozřejmě zopakujeme v závěru pořadu. Do dalšího kola postoupí tedy nejméně 3 při rovnosti hlasů i více písní. Ty, které nevyberete, v dalším kole nahradí novinky. Teď tedy výsledky minulého kola. V sobotu 16. května se v Kroměříži koná Hanácký den. Bohužel novince z minula v podání muziky hanáckého folklorního souboru Krušpánek z Velké Bystřice Náš kohoutek kokrhá se postoupit nepodařilo. Na novinkové pozici ji tedy střídá muzika souboru Gaudeamus při Vysoké škole ekonomické Praha se zpěvákem Pavlem Brennerem z písní Okolo kláštera. Přejeme jí, ať se vám líbí.

Na podruhé už se Kláře Blažkové ještě jako dětské zpěvačce v tradiční soutěži Děti a píseň už postoupit nepodařilo. Proto na novinkové pozici v hitparádě přivítáme opět po delší době zpěváka z Hornácka. Je jim tentokrát Martin Čambal, výrazný představitel tradičního hornáckého zpěvního stylu, který už si dávno zasloužil sólové album. Nabídne nám zbojnickou baladu Zaplakala Drýnová z alba Zpívání z Hornácka.

Vaše hlasy nestačily na postup ani muzice valašského souboru Klobučan a zpěvákům Karlu Máťovi a Ladislavu Tarabusovi z písní Když jsem orál. Třetí novinkou aktuálního kola folklorní sedmičky je píseň mladé muziky Notičky ze středočeských Hřevnic a jejího kapelního sboru s názvem Mysliveček mládeneček. Pokud se vám líbí, podpořte ji svými hlasy.

Z novinek minulého kola dosáhla na postup pouze muzika Radošov z Veselí nad Moravou s primášem Radimem Havlíčkem. Píseň Páslo dívča husy z alba Láska a vojna tedy znovu zaspívá Klára Plašrybová. Pokud se vám líbí, pošlete jí hlas.

Už po třetí zásluhou vašich hlasů uslyšíme cymbálovou muziku Ženičky s vedoucí Marcelou Trtkovou a ženský sbor Klebetnice z Hluku. Jestliže dívčí táhlice, třeba sujá dcera chudobného otce, zabuduje u vás i tentokrát, vystřídá jí příště další píseň od téže muziky.

Silný a aktivní fanklub mladé dudácké muziky Strakonice již netolik výrazně, ale přesto dostatečně podpořil své favority. Proto polku Přešťovická náves, která postoupila z druhého místa, uslyšíme i po druhé. Děkujeme za hlasy a přejeme úspěch i v dalším kole.

0: Na první místo, a tedy dílčí vítězství, se díky vašim hlasům probojovala cymbálová muzika z Osvětiman. Není divu, krásný ženský dvojzpěv Jany Krýsové a Věry Mičkové v písni Proč Krušínko v břehu stojíš, bere za srdce. Ne nadarmo, jsem si její kdysi dávno před lety vybrala do antologie moravské lidové hudby. Gratulujeme k etapovému vítězství.
1: Proč

Právě dozněla nabídka 210. kola hitparády lidových písní na vlnách Proglasu. Na řadě je stručná rekapitulace soutěžních písní.

A je tu dětská kapela Notičky s písní Mysliveček mládeneček. Páslo dívča husí nám zaspívá Klára Plaširybová za doprovodu souboru Radošov z Veselí nad Moravou.

0: A konečně minulí vítězové, cymbálová muzika z Osvětiman, zpěvačky Jana Krýsová a Věra Mičková s písní Proč kružínko v břehu stojíš. Další soutěžní kolo folklorní sedmičky zazní v premiéře v sobotu 23. května. Hlasovat tak můžete od skončení dnešního pořadu až do čtvrtka 21. května do 12. hodiny polední. Máte několik způsobů, jak podpořit své favority. Přes formulář na našich webových stránkách, mailem na adresu bredfeldova@proglas.cz a též SMS-kou na číslo hudební redakce 736 510 850. To je pro dnešek vše. Všem posluchačům děkujeme za pozornost a přejeme krásný jarní víkend. Pro dnešek se s vámi loučí z hudební režie Tomáš Hlávka a od mikrofonu Helena Bredfeldová. Těšíme se s vámi naslyšenou za týden na stejné stanici a ve stejném čase.
1: Folklorní sedmička. Naladíte každou sobotu v 18.30.

internetové stránky Radia Proglas. Na čtyřech tematických profilech Slovo, Hudba, Junior a Zprávy nabízíme audioarchiv pořadů, program, zpravodajský servis, informace o hudbě různých žánrů, recenze a další. www.proglas.cz

Bylo 19 hodin, posloucháte Proglas a od mikrofonu vás zdraví Josef Javůrek. Nyní už vítám u rozhlasových přijímačů všechny kluky a holky, protože začíná večerní zíváček.

0: Jestli pak se, děti, těšíte na začátek léta jako já. Jindy totiž nezrají jahůdky na stráních a v lese. Možná ani nevíte, kde rostou. Nikdy jste je nezbírali. Ale to je velká škoda. Na rozdíl od jahod zahradních, ty lesní nádherně voní. Kdo už jahody v přírodě sbíral, tak ví, že některé rostou spíš na kraji lesa, jiné v trávě a jiné zase na prosluněných stráních a pasekách. A pozor, nejsou všechny stejné. Ty drobnější červené jsou jahody lesní. Ty, kterým se nejlíp daří ve vysoké trávě, jsou jahody trávnice a ty kulatější růžové se jmenují jahoda truskavec. A právě o takových bude moje dnešní pohádka plná písmenek T. Bylo už to koncem jara, těsně před létem, kdy se na stráních a v lese červenají jahůdky. Někdy rostou i v křoví, jako právě na zahrádce mužíčka Trnovečka. Ten si vyšel hned po ránu zalévat a užít trochu raní svěžesti, než se dá do práce sluníčko. Když to kolem něj zafičelo, až se roztočil a konvička mu z ruky vypadla.
1: Třeštidla střeštěná!
0: Rozkřikl se na větrné panenky, které se právě prohnaly kolem. Lítali sem a tam, často vyváděli jako splašené a nemínili se ani na chvíli zastavit. Jediné, co na ně platilo, aby se chvíli zastavili, byla Trnovečkova zahrádka. Zní to totiž moc krásně jahodově voní. A právě kvůli té kouzelné vůni a chuti se i větrná třeštidla dokázala ve svém reji zastavit.
2: Trn, trn, Trnoveček má pro nás každou truskaveček.
0: Loudila větrná třeštidla jahody. Truskavce vypadaly jako malé čbánky a chutnaly moc, moc dobře. Jenže Trnoveček si je hlídal. Vždycky je přikryl tím nejpichlavějším trním a větrná třeštidla by si o něj roztrhla pláště, bez kterých nemohou létat. Nezbylo jim, než přijít s prosíkem.
2: Trnovečku, prosím tě, dej nám každé aspoň jednu jahůdku.
1: To tak, moje truskavce byste chtěli, to věřím. Sotva je sníte, uletíte, slova se mnou nestratíte. Abych celý den zase seděl sám. Musíte si se mnou popovídat, anebo uhádnout moji hádanku.

0: To je tady výzva, že by kvůli mlsání třeštidla chvíli v klidu poseděla. To snad dřív na vrbě pokvetou růže, než se větrnice na chvíli usadí. Vůbec se jim nechtělo zdržovat. Musí na Trnovce nějak vyzrát. Na oko větrné panenky souhlasily.
1: Jakou pak hádanku si pro nás připravil? Už posloucháme, ani nedutáme.
0: Sundali své větrné pláště, na trávu sedli. To se Trnovečkovi líbilo.
2: Tak mě napadlo, že byste mohli hádat mé skutečné jméno. Tady ho nikdo ani nezná, ale těžké to není. Tak kdybyste to zkusili?
1: Trnoveček si, to víme. A tvé druhé jméno? Nejsi tamten či onen. Kdo ví jak a kdo ví kdo? Možná tenhle, možná tak. Zní to tedy všelijak.
0: Třeštidla už nevydržela sedět. Panenky vyskočily a začaly se točit, motaly se a výskaly. A zatímco schválně kroužily kolem Trnovečka a přeli se s ním, dvě z nich se tajně odplížily. A že byly bez pláště, Trní odhrnuli a truskavce otrhali. Měli jich plné sukně, dost pro každou. V zápětí se všechny větrné panenky rozesmály.
1: Trn, trn, Trnovec, neuhlídal truskavec, bude z něho prskavec.
0: A teď čekali, jak bude Trnoveček vyvádět. Ten ale zbledl a zarazil se. Pak si sedl na pařízek, složil hlavu do dlaní.

0: Panenky byly připravené na to, jak bude skřítek křičet a vyvádět. Oni pak popadnou své pláště, vyletí vysoko a daleko a budou se mu smát. Ale to ticho je polekalo.
1: Proč jsi tak smutný, Trnovečku? Protože jsme ti truskavce otrhali a nedali ti ochutnat. Vždyť brzy vyrostou a uzrají nové.
0: Zkoušeli ho udobřit.
2: Nemůžu tu zůstat. Bez jahod zmizím, když jsem je neuhlídal. Jedině, kdyby někdo uhodl mé jméno.
0: Svěřil se Trnoveček, proč je smutný.

0: Ale to je moc těžké, Trnovečku. Na světě je tolik jmen. Od nás správnou odpověď nečekej. Ale počkej, rozdělíme se s tebou. Na, aspoň své truskavce ochutnej.
1: Natahovala k němu větrná třeštidla suchýnky plné jahod.
0: Tu máš, ta je nejhezčí, tu ochutnej, tu máš.
1: Pobízeli ho.
2: Tu máš, no konečně, konečně jste na to přišli, panenky. Uhodli jste mé jméno a já nemusím pryč. Jmenuji se Tomáš.
1: Jásal Trnoveček.
0: Tak ty jsi Tomáš Trnoveček z Velkého Trní. Pusa nás při vyslovení tvého jména až brní.
1: Štěbetali větrné panenky. A přesto si jeho jméno co chvíli zopakovali.
0: Abychom ho věděli i příště.
2: Ať je to příště brzy.
1: Popřál jim skřítek a zasmál se.
2: Co další truskavce uzrají na zahrádce v Trní, přijďte na návštěvu. Jsem rád, že už se nemusím bát.
1: Zval je Tomáš a těšil se, že už tu nikdy nebude sám.

Tak to naštěstí se Skřítkem Trnovečkem dobře dopadlo. Zítra uslyšíme o dvou neobvyklých strašidlech. Dnešní pohádka skončila a já už bych vás, děti, rád pozval ke společné modlitbě. Začneme znamením kříže ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Jsem moc rád, Pane, že tě mohu znát. Děkuji ti za to, že mohu vědět, jak moc mě máš rád. Prosím tě o zdraví pro všechny nemocné a klid pro všechny, kdo prožívají nějaké zkoušky. Amen. A samozřejmě, že pro vás mám také hezké písničky. Dnes stihneme, doufám, dvě. První se jmenuje Kde je náš pravý les? A ta druhá Moje milá plaví koně. Doufám, že se vám budou líbit. A také vám přeji krásný zbytek soboty, tedy spíš dobrou noc, ale hezkou neděli a zavolejte třeba ráno v 11 hodin do Proglasa. Budeme moc rádi a potěší nás to. Tak ještě jednou tedy dobrou noc a příjemný poslech písniček.

kde dnes, kde je náš pravý les? Ten les, ve kterém, co se stalo, přišlo napřed šest. Tam, kde kvet zrovna v řez.

0: Začíná hudební týdeník Slyšte lidé. Dnes zhruba po roce a půl s přehledem novinek z oblasti vokální hudby. I tentokrát jsem jej nazval K čemu nástroje, novinky z vokální hudby. Jedná se o třetí díl tohoto volného cyklu a od mikrofonu vás zdraví Milan Tesař. Vybral jsem 13 písní, a to jak od skupin a interpretů, kteří se na zpěv bez doprovodu hudebních nástrojů, tedy a cappella, přímo zaměřují, tak od těch, kteří si k tomuto schématu jen odskočili. Začneme ukázkou z alba Bílo písničkářky Beaty Bocek. V jejím případě hlas není jediným nástrojem. Beata se doprovází na akordeon, na albu zní kytara nebo ukulele, ale hlas je zde mimořádně důležitý. Není jen nositelem textu, ale hlavním nástrojem, který formuje atmosféru i strukturu písní. Instrumentace je ostatně minimalistická a vytváří komorní rámec, který nechává vyniknout detailům vokální interpretace a také práci s tichem. Album je osobní výpovědí, která vznikala 10 let a odráží životní proměny autorky mezi mateřstvím, cestováním i tvůrčím dozráváním. My si poslechneme čistě vokální skladbu s názvem Sevika.
1: Sevika.

Přehlídku novinek z vokální hudby zahájila Beata Bocek s písní Sevika z alba Bílo. Finské vokální kvarteto Tuuletar vstupuje svým novým albem Mámo do nové etapy své tvorby. Nahrávka spojuje jejich virtuózní práci s hlasem, s moderní produkcí a návratem ke spolupráci s americkým vokálním studiem Liquid Fifth. Základem písní je výhradně hlas. Zpěvačky využívají širokou škálu technik od rytmického beatboxu přes imitace nástrojů až po archaicky znějící zpěvní styly inspirované ugrofinskou tradicí. Hlas zde funguje současně jako melodický, harmonický i perkusivní nástroj. Album tematicky stojí na vztahu k přírodě a k matce zemi. Vokální aranže často evokují přírodní procesy a cykly, a to jak repetitivními strukturami, tak proměnlivou dynamikou, která připomíná proudění, vítr nebo puls krajiny. Budeme poslouchat skladbu Kielu Weinen.

Slíbil jsem, že si dnes budeme představovat jak čistě vokální kapely, to byla teď finská formace Tuuletar, tak ty, které si k vokální tvorbě odskakují v rámci bohatěji instrumentovaných alb. Skupina Saodai z ostrova Reunion představuje hudbu zakořeněnou v tradičním stylu maloja, ale otevřenou moderním vlivům. Jejich zvuk spojuje syrovou energii alternativního roku s komplexními perkusivními strukturami typickými právě pro ostrov Reunion. Texty jsou v kreolštině a francouzštině. Přitom hlas opět není jen nositelem textu, ale i rytmickým a zvukovým prvkem, který se organicky propojuje s perkusivními nástroji. Vokály se zapojují do rytmického proudu, podobně jako tyto nástroje. Na albu Loder Laví najdeme i čistě vokálně rytmickou skladbu Domin.

To byla tedy skupina Saodaj z alba Loder La Vie, které vyšlo v listopadu 2025. Estonský soubor Estonian Voices se pohybuje mezi jazzem, klasikou a folkem. Aranže umělecké vedoucí Kadri Vorant citlivě spojují estonskou hudební tradici se současným a cappella projevem. Vokální práce je mimořádně jemná a precizní. Šestice zpěváků vytváří dokonale vyvážené harmonie, v nichž vyniká čistota intonace, detailní práce s dynamikou i schopnost nenápadně modelovat barvu zvuku. Charakteristickým znakem je propojení technické virtuozity s lehkostí a hravostí. Hlasy se plynule proměňují mezi rolí melodickou, doprovodnou i rytmickou, aniž by ztratili přirozenost a lidské teplo. Tady jsou Estonian Voices a skladba Kallimäe, Kallimäe.

pořadu Slyšte lidé dnes posloucháme novinky z oblasti vokální hudby. Prvky písničkářství, jazzu i komorní hudby najdeme na nejnovějším albu violončelistky a zpěvačky Doroty Barové, píseň Pro my. Hlas je zde mimo jiné prostředkem vzpomínky a dialogu, tichého, soustředěného a hluboce osobního. Zpěvačka, která na svých minulých albech zpívala polsky, tentokrát přešla na češtinu, což změnilo rytmus i melodiku zpěvu. Jazyk působí přímočařeji a ukotveněji, zatímco jediná polská skladba na albu vytváří kontrastní, osobně laděný akcent. Hudební doprovod je střídmý a citlivý a spíše jen podtrhuje vokální linku. Ostatně na albu najdeme i tuto skladbu bez nástrojů s názvem Snové pokoje.

True Picture, pravdivý obraz, je název alba, které v roce 2025 natočila maďarská zpěvačka a kontrabasistka Veronika Varga. Repertoár tvoří tradiční písně, které jsou interpretovány s respektem k původu, ale zároveň s osobitým rukopisem. Jedinečné je propojení hlasu s kontrabasem. Nástroj je rovnocenným partnerem zpěvu, často rozšiřuje jeho výraz raz do hlubších rezonujících poloh a vytváří pevný, ale citlivý základ. Celková atmosféra alba je křehká a meditativní. Hlas zprostředkovává univerzální témata s lehkostí a hloubkou, přičemž minimalismus aranží nechává plně vyniknout jeho barvu, dech i ticho mezi tóny. Nám Veronika Varga ze svého alba zaspívá řeckou námořnickou píseň z Dodekanésu s názvem Ty Thalassa, Ty Galany.

po maďarské zpěvačce, která nám zpívala řeckou píseň, to bude estonsko-švédská spolupráce. Třetí album souboru Strand Rand se jmenuje Pyhjast Tousvat Ílit, což znamená porivy větrů ze severu. Kolekci lze chápat jako sbírku dokumentárních písní. Jednotlivé skladby nesou otisk konkrétních lidských osudů a historických situací napříč více než stoletím. Vokální složka stojí v centru sdělení. Dvojice zpěvaček vytváří jemně propletené vícehlasy, ve kterých se střídá unisono s citlivou harmonií. Hlas zde funguje jako médium paměti, vyprávění i emocí. Zásadní je práce s jazykem. Švédština, estonština i estonsko-švédské dialekty se prolínají v jeden zvukový celek. Obohacením je i rozdílná fonetika jednotlivých jazyků. Vybral jsem estonskou lidovou píseň ve dvojjazyčné verzi Makein Yles, Makein Alla.

To byla tedy estonsko-švédská skupina Strand Rand. Výrazově bohatou a stylově otevřenou práci s hlasem najdeme i na albu Radio Sevdah bosenské skupiny Divanhana. Vedle tradičního zpěvu se objevují i modernější prvky, například rytmizovaná deklamace nebo vlivy rapu, které rozšiřují vokální jazyk bez ztráty autenticity. Celek nabízí široké spektrum nálad, od teskných balad po hravé a experimentální momenty, a potvrzuje, že bosenský tradiční styl sevdah může být živým, proměnlivým žánrem, ve kterém hlas funguje jako most mezi minulostí a současností. Album je také poctou rozhlasu jako místu paměti a inspirace. Tady je Divanhana a Molitva.

Věnujeme se ukázkám vokální tvorby z různých zemí. Vokální technika je klíčovou složkou alba Dune Voices Urny Čahar Tukči, mongolské zpěvačky z Číny. Ta pracuje s širokým spektrem barev, rezonancí i dynamiky, od jemných téměř meditativních poloh až po plně rozezněné stepní výkřiky. Autorské skladby vycházejí z mongolské tradice, ale směřují k univerzálnímu výrazu. Hlas zde funguje jako nositel krajiny, emocí i kulturní paměti, aniž by byl omezen jazykem nebo konkrétním stylem. Album je nahrané čistě a kapela, lidský hlas nahrazuje veškerou instrumentaci. Budeme poslouchat skladbu Adangaa.

Když už jsme se dostali až do mongolských stepí, dovolím si teď pořad trochu odlehčit českým textem o ponožkách pod stromečkem. Ano, půjde o píseň Michala Horáka, která vznikla před Vánoci 2025. Autor v ní spojuje rytmizovaný zpěv s lehce ironickým textem. Aranžma nechává vyniknout hlasovým vrstvám. Vokální složka písně je postavena na kontrastu mezi solovým zpěvem a více hlasy. Hostující mužský oktet Gentleman Singers dodává refrénu plnost, sborovou energii a vánoční zvukovou okázalost.

0: Ponožky,
1: nejlepší dárek jsou
0: ponožky.
1: Ponožky si můžeš dát na ruce, když tě svírá chlad, či potřebuješ z trouby vyndat štrůdl,
2: už nemusíš pindat.

Další, koho si představíme, bude kanadsko-ukrajinská skupina Murmurosy. V jejím případě je vokální složka vystavěna opět na proplétání hlasů. Více hlasy vznikaly organicky v neformálních situacích, což se odráží v přirozené souhře a dynamice souboru. Charakteristická je kombinace tradičního a současného. Hlasy čerpají z lidového zpěvu, ale zároveň experimentují s harmonií, strukturou i zvukovou barevností, čímž vzniká moderní vokální jazyk. Celek působí jako zvuková metafora úsvitu, ostatně album se jmenuje Svitánok. Od tichých intimních momentů přechází k postupně se rozvíjející síle, kde se vrstvené vokály stávají nositelem světla, naděje a vnitřní energie. Budeme poslouchat ukrajinskou lidovou píseň Cihanka Voroška. Cihanka.

Další ukázka bude pocházet z alba Mère Min belgické vokální skupiny Hela. V jejím případě je vokální složka koncipována jako dialog síly a zranitelnosti. Zpěvačky pracují s jemnými dynamickými přechody, kontrastem mezi sólem a kompaktním vícehlasem,

i s proměnlivou barvou hlasu. Inspirace ženskými hlasy napříč historií se promítá do výrazové naléhavosti. Hlas zde funguje nejen jako hudební nástroj, ale i jako prostředek sdílení zkušenosti a identity. Celek působí jako současná, ale ukotvená vokální estetika. Ocenění Flanders Folk Award pro nejnadějnější kapelu potvrzuje schopnost této skupiny vytvořit osobitý kompaktní zvuk, založený výhradně na práci s hlasem. Poslechneme si píseň Strider, která pojednává o ženě, co by bojovnici.

Na závěr pořadu jsem si nechal skupinu, kterou bych primárně nespojoval s vokální hudbou. Hraje country s přesně takovým nástrojovým doprovodem, jaký od tohoto žánru čekáme. Nicméně na albu Furt dokola jsem našel i jednu výraznou vokální skladbu. Jedná se o jablunkovskou skupinu Bluff, která na scéně působí už 40 let a vyznačuje se mimo jiné texty ve slezském nářečí Po našimu. V něm ostatně zpívá i Beata Bocek, která tento pořad zahajovala. V případě Bluffu je projev kapelníka Tomáše Tomanka civilní, přímočarý a sdělný, často s nadsázkou. Zpěv se opírá o vyprávěcí charakter písní a blízký kontakt s publikem. Hlas funguje jako prostředník každodenních příběhů, humoru i sounáležitosti. Na závěr tedy skupina Bluff a píseň Kostkovsky potůček o potoce, který pramení v horách a ústí do řeky Olše. Budu rád, když mi dáte vědět, jak se vám dnešní pořad líbil. Hudbu pro vás vybíral a pořadem vás provázel Milan Tesař. Zvuk měl na starosti Šimon Vítek. Kostkovsky.

0: Lež už jenom nekřičí, ona spíš šeptá. Nepřesvědčuje, ale unavuje, rozkládá a taky pomalu posouvá hranice toho, co jsme ještě včera považovali za nepřijatelné. Nenávist se učí mluvit jazykem svobody slova a algoritmy potom rozhodují o tom, co uvidíme a cizí mocnosti neútočí tanky, ale útočí příběhy. Naším tématem tentokrát bude prostor, kde se z informací stává zbraň. A ze studia dnešního Charitóku zdraví Naděžda Hávová. A zdravím také datového analytika Františka Vrabela. Dobrý den.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Veřejné lhaní a nenávistné projevy. Já myslím, že to všechno dneska prochází neuvěřitelně překotnou a rychlou proměnou. Jaké funkce má vůbec veřejné lhaní?
1: To je zajímavá otázka. Většina lidí si spojuje dezinformace na problém dezinformací a vlivového působení cizích mocností prostřednictvím lživých zpráv. Tohle kdysi platilo, ale už to dávno neplatí. Ty přístupy a ty metodiky toho, jak ovlivňovat veřejné mínění v nějaké cílové zemi, tak se jako výrazně změnily a jsou postaveny na posledních výsledcích vědeckého výzkumu v oblasti psychologie a dalších věd.
0: A jak to vypadá v praxi?
1: V praxi to vypadá skutečně jako dost špatně, jako pro nás. Čím dál tím větší roli hraje umělá inteligence, která dokáže i z pravdivé zprávy udělat takovou, která je silně manipulativní a vlastně ovlivňuje to veřejné mínění daleko více než nějaká případně lživá informace. A na tomhle místě je dobré se do toho trochu zanořit a vysvětlit, co je zatím. Ten útok nebo ten vektor, který je na nás útočeno ze strany Kremlu nebo Ruské federace, je ten ne, aby nás přesvědčili o nějaké své lži nebo to, co vydávají za pravdu, ale to, abychom si přestali věřit mezi sebou navzájem.
0: A daří se to Rusku?
1: To se daří jako velmi, velmi, v tom je velmi úspěšné. Snaží se narušit naši důvěru vůči nám samým, vůči institucím a jakmile jednou přestaneme věřit našim institucím, tak přestaneme věřit v demokratický systém a už jsme prostě v jejich náruči.
0: Čili lež nebo veřejné lhaní, to není jenom šíření nepravd, ale jde o rozklad důvěry ve veřejných debatách.
1: Ano, s tím, že se nemusí používat lež, ale takzvané jako manipulativní psychologické techniky, kterých ti lidé nemají ani tušení.
0: Aha. Zkuste nás do nich trošku ponořit.
1: Tak známe to vlastně z každodenního života a konec konců je i ten, když poslouchám nějaké zprávy v televizi nebo v rozhlase nebo na internetu, tak je tam jako v daleko větší míře jsou tam zprávy, které obsahují v sobě strach, nějaký šok, nějaké obavy, než aby tam byly zprávy nějaké pozitivní o tom, co se kde děje.
0: Čili když říkáte, že teď se všem těm dezinformátorům daří manipulovat větší část populace svým způsobem, ať už ve větší nebo v menší míře, znamená to, že se velká část populace bojí?
1: Ano, ten strach je ten takzvaný ten emoční spouštěč, ten hlavní. A ten podíl strachu ve společnosti určitě stoupá a je systematicky a dlouhodobě využíván ruskou propagandou a tou pátou kolonou, která zesiluje ten megafon té ruské nepřátelské propagandy.
0: Když to rozšíříme ještě nepřátelskou ruskou propagandu, tak oni se v poslední době hodně objevují i nové vlny antisemitských dezinformací, nejenom útoky na Ukrajince, ale taky útoky na Romy, na menšiny, na lidi s menšinovou sexuální orientací. Často právě s přímými dopady v podobě nějakých fyzických projevů nebo respektive fyzického násilí. Dá se vysledovat třeba posun od slov k činům než dřív, než v minulosti? Je to teď častější?
1: Tak naštěstí těch násilných trestných činů nebo těch teroristických, jak vlastně máme jenom jednoho odsouzeného teroristu, naštěstí tedy. Ale vidíme na těch velkých číslech, že se společnost polarizuje, že se radikalizuje a že ten bohužel ten trend je směrem k tomu, že je jen otázka času, kdy se další násilné útoky stanou. Já jsem udělal takovou jednu velkou nepřesnost. Všichni si pamatujeme ten útok toho zaradikalizovaného jedince na filozofické fakultě, kde těch obětí bylo příliš mnoho, nebo jakákoliv oběť by byla příliš mnoho. Ale ten to byl člověk, který se zjevně zaradikalizoval na internetu. Byť to přímo nebylo vlivem jako Ruska, ale o tom asi budeme ještě jako dál mluvit. Díky těm algoritmům, které pohání sociální sítě, tak to byla jeden z lidí, který to dotáhl až do konce.
0: Data Eurobarometru ukázala, že lidé v Evropské unii vnímají dezinformace jako významné riziko. Když jste vy sám osobně třeba konfrontovaný s nějakým lživým nebo nenávistným obsahem, jak reagujete?
1: Tak já se s tomu snažím vyhýbat nebo vidět to jako přes čísla, ale samozřejmě, že to člověka ovlivňuje. Ti lidé, kteří se tomu věnují profesně, tak to vydrží málo kdo, respektive je to jenom otázka času, kdy začne mít vážné psychické problémy. Tak začíná to třeba nespavostí a končí to jako daleko horšími stavy. Na tomhle místě, ale když jste zmínila tu statistiku, tak je tam jako takový jako zajímavý fenomén, že ty dva póly v naší společnosti, a není to jenom věc Česka, které jsou výsledkem té polarizace, která je jakoby cíleně živěna Ruskou federací, tak si myslí o těch dezinformacích, že to jsou ty informace té druhé strany. Takže to, co my považujeme dost pravděpodobně my dva spolu za dezinformaci, tak ti lidé z toho druhého tábora tak považují za dezinformaci to, co mi říká.
0: Co k ním vysíláme. Rozumím tomu. Kdybyste měl nějak lapidárně popsat...
1: Takže to má tu konotaci, ten dopad ten, že to procento lidí, kteří jako vnímají, že jsou dezinformace jako problém, je uměle navýšen s tím druhým znamenkem.
0: Rozumím. Ještě jste zmínil to, že se snažíte na tyhle všechny statistiky nahlížet tou datovou optikou skrze čísla. Jak to vypadá? Je to radostnější pohled? Racionálnější?
1: Ten pohled je jako chrání duševní zdraví, tak bych to řekl.
0: Ale, méně emotivní.
1: Ano, no, má to jako menší dopad.
0: Vy říkáte, že operujete tedy v první linii informační války. Co dnes konkrétně znamená být na téhle linii?
1: No, ta linie je taková jakoby zastřená, bych řekl. A vlastně je tam jistá analogie s tím bojištěm nebo s tou frontovou linií mezi bránící se Ukrajinou a útočícím Ruskem, kdy vlastně ta frontová linie je jako velmi široká, že to není jako za první světové války nebo za druhé.
0: A můžou za to drony?
1: Můžou za to drony v případě té války jako v tom fyzickém světě. No a v tom virtuálním světě nebo v tom informačním prostoru, tak za to můžou také jako nelidské stroje. A těm říkáme boty. To jsou servery nebo jako počítačová technika, která se tváří jako, že jsou lidé a v rostoucí míře ovlivňují právě to veřejné mínění a provádí ty psychologické manipulace. Na tomhle místě bych rád zdůraznil, že ten problém dezinformací je chápán stále tak jakoby setrvačně, že to jsou jako lživé informace a je to chápáno z pohledu takzvaných těch webů nebo to, co se publikuje na webech a méně to, co se publikuje na sociálních sítích. Ta skutečnost je taková, že Zatímco lidé stráví čtením zpráv nebo sledováním zpráv jenom pár minut za den, tak na těch sociálních sítích tráví jako dlouhé hodiny. Takže z toho nám vyplývá, že ten vliv těch sociálních sítí je daleko větší a tam hrají významnou roli právě ti boti, kteří primárně jako nepublikují nějaké dlouhé články, ale diskutují o těch věcech v těch skupinách, do kterých jsou ty oběti té manipulace vtaženy, buď v minulosti, nebo jsou vtahovány právě tou podvratnou subverzní činností těch botů, kterých je čím dál tím více a tváří se jako skuteční lidé.
0: Tak pojďme si udělat nějakou modelovou situaci. Řekněte, jak poznám takového bota, když se dívám na Instagram, když sleduju Facebook, trávím na tom ty dlouhé hodiny. Jsem vůbec schopná ho rozpoznat?
1: No, poznáte nějakého amatérského bota. Takže tu profesionální práci normálně jako běžný člověk jako není schopen.
0: A bot píše do komentářů?
1: Bot píše do komentářů, píše svoje vlastní příspěvky, jsou prostě různé skupiny těch botů. Ty boty, nebo ty potom těm skupinám těch botů se říká botnety, tak ty samozřejmě se operují ne pouze na jedné síti, ale nebo na jedné platformě, ale na více platformách, protože lidé standardně nejsou pouze na jedné platformě, po sociální síti, ale navíc, takže tím cílem těch vlivových podvratných operací je, aby ty lidi, kteří už propadli tomu vidění světa, v tomhle případě především tedy jako buď tomu ruskému světu, ruský mír, a nebo konspiračním teoriím, tak aby v nich ještě jakoby se dál jako prohlibovali a v ideálním případě se radikalizovali. A nebo se z nich třeba rekrutovali lidé, kteří budou ochotní dělat nějaké sabotáže, jak to třeba vidíme různě po Evropě. Měli jsme jeden i případ u nás. A ta druhá, co ty boty sledují, tak je ti lidé, kteří jsou nějak tak jakoby nějak váhají, cílí na prostřednictvím těch algoritmů sociálních sítí, protože ty sociální sítě prodají tu naši sociální DNA vlastně komukoliv, kdo zaplatí. Ten mechanismus zde nebyl vytvořen pro ruskou propagandu nebo nepřátelské působení, ale pro takzvaný online marketing, takže ten přístup je zneužíván. A vlastně oni takhle dostávají ty jako velmi přesné koordináty, souřadnice, jak zacílit. Například takovou zranitelnou skupinou jsou mladé matky s malými dětmi, které jsou prostě ideálním cílem těch třeba antivaxerů.
0: Protože jsou v izolaci?
1: Protože jsou v izolaci, mají strach o svoje dítě. A protože ty konspirační teorie jsou postavené, nebo tam se jim daří, kde ten svět je jako složitý, kde ta materie je prostě složitá, jakoby není to přímočaré a když někdo nabídne nějaké přímočaré řešení, které je jednoduché k pochopení, tak se k tomu lidé se k tomu jako přikloní v těch velkých číslech.
0: Vrátím se ještě k té první linii informační války. Když víme, jaká jsou ohromná rizika a co všechno hrozí, není tohleto práce spíš potom než pro datové analytiky, pro nějaké krizové manažery nebo možná i bezpečnostní složky?
1: No tak určitě ano. Já věřím, že se to i tak jako děje v těch dvou skupinách, o kterých jste mluvila, protože to problém, který je jako všeobjímající nebo všeprostupující a bohužel tu naši společnost postupně jakoby nahladává. Je to takový jako svého druhu jako rakovinový bujení, které prostě jako postupuje tím organismem společnosti dál a dál, a pokud tomu jako nezačneme se nějakým způsobem efektivně bránit.
0: A když se nezačneme efektivně bránit, jak rychlý to může vzít konec?
1: No, když bychom nekomentovali, jak je to tady jako v České republice a jako vyšli za hranice všedních dnů, tak vidíme, jak rychlý je ten vývoj ve Spojených státech. A uvidíme, co se stane po těch podzimních volbách, po těch midterms ve Spojených státech, když to dopadne jakož zle nebo neúspěchem pro stávající administrativu, tak tam panují jako vážné obavy o tom, že by prostě mohlo dojít jako velkým občanským nepokojem.
0: Vy tvrdíte už dlouho, že vlády problém dlouhodobě podceňují. Je to nepochopení rozsahu té ohromné hrozby? Je to možná nějaká politická pohodlnost? A nebo je to třeba i obava z nálepky cenzura?
1: Myslím, že se to pojmenovala dobře. Tak ta naše současná nová vláda tak je u moci jako příliš krátkou dobu, abychom mohli hodnotit ty kroky. A když se podíváme na tu, která nedávno odešla, tak bohužel ten problém jako úplně, nebo tu vážnou hrozbu, ne problém, tak odignorovala. Odignorovala to, myslím, ze dvou hlavních důvodů. Jednak jako nepochopila tu podstatu a ten rozsah. A za druhé měla strach být označována těmi cenzory. Když se mi si dovolíte, když jsem řekl, že nepochopila tu podstatu toho problému, tak ten problém totiž neleží v tom, že nějaká zpráva nebo nějaké zprávy jsou lživé, ale v tom, že tady existuje organizované dlouhodobé systematické působení cizí mocnosti, které skrytými manipulativními technikami chce změnit vědomí lidí s tím směrem, kterým chce Ruská federace. To znamená, abychom se jim poddali bez boje a vlastně se stali součástí jejich světa.
0: Vy jste taky v minulosti použil výraz informační šmejdi. Jestli si dobře vzpomínám, bylo to tehdy pro vlastníky velkých platform. Platí tohle označení i dnes?
1: Tak myslím si, že jich je čím dál tím méně, upřímně řečeno. Kdybychom takový ti, řekněme, toho lokálního charakteru, že si tím jako někdo přivydělává, tak to bych řekl, že ten jejich dosah není tak velký, nebo se tak nějak, tak každopádně se nezvětšuje, bych řekl. Takový ti velcí hráči, nebo ti klíčoví hráči, jako majitele těch velkých platform, tak to je příběh sám o sobě. To jsou zjevně lidé, kteří jako na osudu světa jim vůbec jako nezáleží.
0: A jaký je profil takového velkého hráče?
1: Třeba Elon Musk, nebo Zuckerberg, nebo Pavel Durov, který říká, že má 100 dětí jako někde. Že jo? Takže to jsou lidé, kteří jsou podle všeho prostě egomaniaci, psychopati, kterým jde jenom prostě, aby měli více peněz a více moci. Bohužel, oni vlastně vytváří celou tu infrastrukturu, do které to těm Rusům stačí prostě jako vložit málo a ta zkáza, nebo ten dosah, nebo ten rozsah té zkázy je skutečně jako veliký.
0: Když se nějaké nepřátelské narrativy dostanou až do slov nejvyšších politických špiček a představitelů, mění to nějakým způsobem pravidla hry? Víte, dá se potom ještě mluvit o boji proti dezinformacím, anebo už jsme v nějaké jiné fázi konfliktu?
1: No, jsme v jiné fázi. Vidíme vlastně to, co s přístupem, teda s příchodem nového amerického prezidenta, no už to bude víc, už je to víc než jeden rok, tak vlastně spousta toho, co jsme dříve, nebo byla shoda na tom, když vezmeme ten tábor jako protivníka, co je dezinformace, jakože například COVID-19 jako lze úspěšně předcházet nebo těm účinkům prostřednictvím vakcinace. Takže to je teďka oficiálním pozicí americké administrativy je, že že mRNA vakcíny jsou prostě škodlivé, že? Což jako když se zeptáte jakéhokoliv vědce imunologa, tak prostě nad tím jenom jako kroutí hlavou. Takže to nám, ten informační prostor ještě jako více, nejenom jako, že zahustilo, ale řekl bych, zkomplikovalo. Protože najednou to, co bylo jako a v tomhle případě jako zjevná nepravda, tak jako takový jednodušší forma té dezinformace, tak největší světová mocnost a náš jako největší nebo tradičně nejdůležitější spojenec, tak vlastně vydává za pravdu. A to je zajímavé, jak na to ta scéna, ta ruská mašinérie a ten okolní ekosystém nebo spolupracující ekosystém reaguje. A je to každopádně voda na jejich mlýn.
0: Vy taky mluvíte o přechodu od těch klasických dezinformací ke kognitivní válce. V čem je tahle fáze nebezpečnější než třeba to pouhé šíření lživých zpráv?
1: Tak často nám jako oponenti říkají, že jako lži tady byly vždycky, tak se s tím jako vyrovnáme i teď. No samozřejmě, že lži tady byly vždycky, ale problémy se vrství. Ten první problém je v tom, že ty lživé zprávy jsou amplifikovány takzvaně těmi algoritmy, sociálními sítěmi. To znamená, že zatímco lidé dřív žili nebo znali maximálně nebo tak nějak kolem 150 lidí, tak když já jsem vypustil nějakou lež ze svých úst, tak to maximálně jako dosáhlo toho počtu 150. Když to teďka, když vymyslím nějakou jako rafinovanou lež nebo něco skutečně jedovatého, tak můžu dosáhnout prostě statisícových nebo milionových dosah.
0: Dá se tohle ještě měřit nějak daty?
1: No čím dál tím obtížněji, protože ti, kteří ta data mají, to znamená ty platformy, tak je naradí dávají z ruky, respektive nedávají je z ruky, nebo dávají z ruky jenom data, která jako pečlivě vyberou, tak, aby nemohly být jako chyceny při tom svém jako v nekalém jednání. To znamená, že záměrně rozšířují ty živé a jedovaté a společnost a individuální psychické zdraví nebo jednotlivců, tak to cíleně to rozšířují.
0: Mám doma dva teenagery. Facebook je vůbec nezajímá, to je pro ně mrtvé médium.
1: To už je pro
0: seniory.
1: Ty
0: ale pohybují se na Instagramu především, na TikToku a na dalších podobných. Jak funguje TikTok? Jak funguje v Číně? Jak potom funguje na západě Evropy? Co TikTok znamená pro evropskou bezpečnost?
1: Je pro mě teda úplně nepochopitelné, že TikTok ještě pořád jako není v Evropské unii a v České republice zakázán. Existují jako dvě verze TikToku. Jedna ta čínská, je zatím samozřejmě čínská firma ByteDance, která u chlapců nebo podporuje to, aby se stali silnými, aby byli vojáky, aby bránili svou vlast a byli jako chlapi v tom tradičním slova smyslu. U děvčat podporuje cestu k mateřství, jak je důležité se starat o rodinu a podobně. No a ta exportní verze je prostě úplně opačná. Myslím si, že to, co tu společnost jako je mimořádně nebezpečné a hrozí, že prostě imploduje dovnitř, ty algoritmy jako namlouvají mladým děvčatům, který přirozeně jako v tom věku jako uvažují nebo začínají pochybovat také o své sexualitě, že by bylo nejlepší, kdyby se nechali jako předělat na chlapce nebo na muže. Samozřejmě, že to vždycky, že tyhle lidé jako v naší společnosti nebo jako jako mezi lidmi jako vždycky byli, ale bylo to samozřejmě zanedbatelné procento, protože to není je to jakoby anomálie.
0: A myslíte, že tohle souvisí s indoktrinací? Že...
1: Ne, ano, protože no, s indoktrinací snad ne, ale kvůli tomu, že ten že ty algoritmy toho TikToku rozpoznali, že to je jako nějaký trendující téma, když jsme tady u toho. A vlastně to ta mladá děvčata jako zajímá a čím víc to zajímá, tak tím víc ty algoritmy to do té skupiny věkové tlačí. Ale tohle je jenom jakoby jeden příklad, tak abychom nebyli, jako, že to je ten hlavní vektor. To hlavní vektor není, ale pokud samozřejmě západní společnost nebude rodit, nebo že jako nebude rodit jako nové děti, tak nás to jako výrazně znevýhodní vůči Číně a jejím zájmu.
0: Vy taky navrhujete, aby sociální sítě podléhaly nějakému podobnému schvalovacímu procesu, podobně jako léčiva například. Já tedy nevím, jestli je to vůbec realistická představa.
1: No vypadá to tak jako jednoduše, nebo takhle, bylo by to jednoduché to zavést, myslím. Protože ta současná situace je taková, že ten příslušný takzvaný DSA Act, Digital Services Act, který přijala Evropská unie a kterou my jsme jako prováděcím zákonem ještě jako nevzali do svého právního řádu, tak vlastně dává, podle mě byla jako chybně postavena, že se jakoby míjí účinkem, a je postavena právě jakoby na tom chybném předpokladu nebo analýze, že tím problémem jsou jako lživé informace. A vlastně tam zavádí, že kolem toho se točí ti takzvaní fact-checkři, jestli je to pravda nebo ne. Kolem toho se jako vlastně vznikl ten protiargument o cenzuře a podobně vlastně odvedl ten fokus veřejnosti od těch algoritmů, od toho business modelu těch sociálních sítí a ten business model je o tom, jako získat co nejvíc naší pozornosti nebo pozornosti těch uživatelům, tak aby je mohli exponovat reklamou. No a oni k tomu používají ty algoritmy, je prostě dokázáno nadevší pochybnost, že v lidech, a zejména tedy v mladých lidech, jsou postaveny tak, aby budovali závislost na té konkrétní síti, což jakoby tím, jakoby tou výkladní skříň nebo tím neúspěšnějším platformou v současnosti je právě TikTok, že tam ta závislost jako vzniká velmi rychle. A to nejde, a to prostě jako nejde bez toho, aniž byste měli přístup k těm datům jako plným, jako to nejde dokázat. Navíc to DSA, nebo to nařízení, ta legislativa vlastně nenařizuje těm platformám poskytovat veškerá data. Takže to nejde poznat. Sice ta legislativa mluví o tom, že ty algoritmy by neměly být třeba vyvolávat závislost a tu společnost rozkládat, ale to jsou takové jako proklamativní části, které nemají jako ve skutečnosti žádný obsah, protože ty platformy si ošetřily to znění nebo vylobovaly to znění té regulace tím způsobem, že algoritmy mají být jako přístupný, kromě těch, které jsou předmětem obchodního tajemství. Takže ty, které jsou jako ty ostry, na kterých se nechtějí nechat jenom pro sebe, aby se veřejnost nedozvěděla, jak to ve skutečnosti je zlé, tak ty se nechají pro sebe.
0: Tak si trochu říkám, jestli se vůbec dá nějak bránit manipulaci, jestli se dá bránit závislosti na sociálních sítích, jedno jestli se jedná o TikTok nebo cokoliv jiného, když mám pocit, že je trošku erodovaná důvěra v nějaké instituce a možná i tradiční média.
1: No, máte tomu úplnou pravdu. Jako bránit se jako pořádně nejde bez té regulace, kromě bez té jako smysluplné regulace. Ta první smysluplná regulace je, že, jak jste to řekla, prvé, že to bude na těch platformách, aby dokázali, že ty jejich algoritmy jako nerozkládají tu společnost, že nenarušují zdraví jako lidí, že nezbuzují v mladiství třeba tu závislost a podobně. Bez toho to prostě nejde. A ta druhá cesta je, že se ty platformy zbaví imunity toho, co je na nich publikováno. Ta imunita jim byla dána v dřevních dobách internetu, kdy se jako myslelo, že to povede k demokratizaci nebo prohloubení demokracie na světě. Vidíme opačný příběh nebo opačný vývoj. A vlastně, kdyby tu imunitu ztratili a získali by odpovědnost za to, co se tam publikuje, respektive nakolik to jako oni ty jedy dál jako amplifikují, rozšiřují třeba 100x, tak by byly okamžitě, především tedy ve Spojených státech, předmětem těch hromadných žalob. A teď si představte, kdyby 10 000 matek, jejich děti, dcery se za sebe vraždili, kdyby jako žalovali jako Instagram, tak jako, nebo TikTok, tak jak by to dopadlo. Tak ta síť by okamžitě jako zkrachovala, protože ty soudní, ty tresty, které by vynesly, ty soudy, ať už v Americe nebo tady v Evropě, byly drakonické a vlastně každou z těch platform by byly k bankrotu těch platform. V praxi by to mělo být když tak, že by jim byla dána nějaká přechodná období, třeba půl roku nebo rok, aby ty algoritmy upravili a jakože by toho samozřejmě byli schopni, ale jejich tržní kapitalizace by klesla na polovinu, na třetinu nebo na desetinu.
0: Vy taky doporučujete odstřihnout se od sociálních sítí, ale já si tak trošku říkám, že to je opravdu luxus a to si může dovolit jenom malá část společnosti.
1: No, ale příjemnej teda.
0: Vy byste to sám dokázal odstřihnout se?
1: No, já bych to dokázal určitě.
0: Nepřišel byste o práci? Co byste dělal?
1: No tak těch problémů, které jsou řešení, je celá řada. Jako, je to jako fascinující oblast umělé inteligence a ta nemá jenom ten negativní dopad v těch sociálních sítích.
0: Zeptám se tedy trošku jinak. Co by měl udělat běžný uživatel, konkrétně třeba na svém mobilu nebo na svém tabletu, iPadu, počítači, aby minimalizoval vliv algoritmické manipulace?
1: No tak je takové jako zajímavé opatření, které má jako docela jako velký dopad. A to, že si jako lidé změní obrazovku, aby byla jenom černobílá, tak je to jako daleko méně to přitahuje. Takže jako by tam výrazným měrou...
0: Jako nižší atraktivita?
1: Ano, že to poklesne, že do toho pořád nemusíme tak často koukat. No a myslím si, že to, co by pomohlo, aby si lidé uvědomili, že čím méně času stráví na těch sociálních sítích, tím jejich život bude bohatší.
0: Nemáte taky někdy pocit, že taková informační válka je nekonečný zápas bez jasného vítězství?
1: Je to tak, ale takhle to bylo vždycky. Ten souboj mezi dobrem a zlem je tady jako od věku a bude to tak i nadále. Naším prostě o to, co se snažím já, řada jako dalších lidí, je, abychom v tom prostě neprohráli.
0: Já vůbec nepochybuju o tom, že tady to dobro a zlo zůstane, i až my tady nebudeme, ale chtěla bych vidět vítězství dobra nad zlem. Jsem naivní?
1: Víra umírá naposledy a myslím, že víra nás drží jako při životě a v tom, abychom právě konali to dobro.
0: Takže civilizace neimplodují.
1: Já doufám, že ne.
0: A pokud byste měl formulovat třeba na závěr jednu klíčovou nějakou změnu, kterou musí, nechci říct Česká republika, ale Evropa udělat během následujících, dejme tomu, 5 let, 10 let, tak, aby ochránila demokracii v digitálním prostoru, jak by ta rada zněla?
1: aby neumožnila, aby umělá inteligence měla svobodu slova.
0: Já děkuji za vaše slova. Děkuji, že jste si udělal čas na dnešní studio Charitalku, že jste si přišel popovídat o tématu, které je nadmíru aktuální a možná i až děsivě nebezpečné. Nepřipouštějme si to, ty černé scénáře. Já vám přeju hodně úspěchu v další práci a vážím si toho, že jste přišel. Mým hostem dnes byl datový analytik František Vrabel. Děkuji.
1: Děkuji za pozvání.
0: A Nadežda Hávová se těší zase příště.

Za několik okamžiků bude 21 hodin. Posloucháte Proglas a od mikrofonu vás zdraví Josef Javůrek. Nyní vás zvu do společenství modlitby večerních chvál.

A do tohoto společenství se také připojuje svariot svatého Augustina, otec Martin Holík. Dnes je předvečer 7. neděle velikonoční. Ta 7. neděle velikonoční je tradičně dnem modliteb, světovým dnem modliteb za sdělovací prostředky a zejména za sdělovací prostředky v rukách křesťanů. Chcete-li se k nám připojit a máte papírové vydání, tak v novějším začneme hymnem na straně 721. 721, ten nás bude provázet až do seslání Ducha Svatého. Vlastní texty k dnešku jsou 734 a dál. 734. No a žalmy jsou z druhého týdne žaltáře, logicky, to je strana 1144. 1144. Kdo máte původní vydání, tak jemno si na straně 641. 641. Vlastní texty na straně 652 a 3. 652 tedy. A třetí záložku na hymny, na žalmy, to je strana 1025. 1025. A než se usadíte, tak já předsadím několik slov z novény k Duchu Svatému. Tak praví Pán, Jan křtil vodou, ale vy budete

0: naše volání. Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen. Aleluja.
1: Duchu Tvůrce, přijď navštiv nás, přijď do srdce všech věrných svých a naplně svou milostí, vždyť ty sám si nás utvořil.
0: Ty se nazýváš Těšitel, Bůh nejvyšší nám tebe dal, ty jsi pramen živý, lásky žár, pomazání si duchovní.
1: Dárce darů si sedmera, prst pravice si Otcovi, ty jsi ten Otcem slíbený, správně dáváš nám promlouvat.
0: V duši světlo nám rozžehni a do srdce nám lásku vlej a naše tělo ubohé stále silou svou posiluj.
1: Nepřítele pryč odežeň a ve světě svůj nastol mír, nás cestou správnou vždycky veď, ať nás mine vše škodlivé.
0: Boha Otce nás nauč znát, dej vyznávat nám Ježíše, a tobě, Otci i Synu, vírou se vždy víc otvírat. Hospodin je povznesen nade všechna nebesa, slabého zdvihá z prachu, aleluja.
1: Chvalte Hospodinovi služebníci, chvalte jméno Hospodinovo.
0: Buď velebeno Hospodinovo jméno, nyní i na věky.
1: Od východu slunce až na jeho západ, buď chváleno Hospodinovo jméno.
0: Povznesen je Hospodin nade všechny národy, nad nebesa jeho sláva.
1: Kdo je jako Hospodin náš Bůh, který trůní na výsosti a zhlíží dolů na nebe i na zem?
0: Slabého zdvihá z prachu, ze smetiště povyšuje chudého.
1: Aby ho posadil vedle knížat svého lidu.
0: Té, která v rodině byla neplodná, dává bydlet jako šťastné matce dětí.
1: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
0: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen. Hospodin je povznesen nade všechna nebesa, slabého zdvihá z prachu. Aleluja. Rozvázal si moje pouta, Hospodine. Přinesu ti oběť díků. Aleluja.
1: Měl jsem důvěru, i když jsem si řekl, jsem tak sklíčen.
0: Pravil jsem ve svém rozrušení, každý člověk klame.
1: Čím se odplatím Hospodinu za všechno, co mi prokázal?
0: Vezmu kalich spásy a budu vzývat jméno Hospodinovo.
1: Splním své sliby Hospodinu před veškerým jeho lidem.
0: Drahocená je v Hospodinových očích smrt jeho zbožných.
1: Ach, Hospodine, jsem tvůj služebník, syn tvé služebnice. Rozvázal si moje pouta.
0: Přinesu ti oběť díků, Hospodine, a budu vzývat tvé jméno.
1: Splním své sliby Hospodinu před veškerým jeho lidem.
0: V nádvořích domu Hospodinova, uprostřed tebe, Jeruzaléme.
1: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
0: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen. Rozvázal si moje pouta, Hospodine, přinesu ti oběť díků. Aleluja. Boží Syn se naučil svým utrpením poslušnosti a tak se stal příčinou věčné spásy pro všechny, kteří ho poslouchají. Aleluja.
1: Kristus Ježíš, ačkoliv má božskou přirozenost, nic nelpěl na tom, že je rovný Bohu,
0: ale sám sebe se zřekl, vzal na sebe přirozenost služebníka a stal se jedním z lidí.
1: Byl jako každý jiný člověk, ponížil se a byl poslušný až k smrti, a to k smrti na kříži.
0: Proto ho také Bůh povýšil a dal mu jméno nad každé jiné jméno,

0: Takže při Ježíšově jménu musí pokleknout každé koleno na nebi, na zemi i v podsvětí.
1: A každý jazyk musí k slávě Boha Otce vyznat. Ježíš Kristus je Pán.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
1: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen. Boží Syn se naučil svým utrpením poslušnosti a tak se stal příčinou věčné spásy pro všechny, kteří ho poslouchají. Aleluja.
0: Z prvního listu Petrova ze druhé kapitoly. Vy jste rod vyvolený, královské kněžstvo, národ svatý, lid patřící Bohu jako vlastnictví, abyste rozhlašovali, jak veliké věci vykonal ten, který vás povolal ze tmy ke svému podivuhodnému světlu. Kdysi jste nebyli jeho lid, teď však jste lid Boží. Žili jste bez milosrdenství, teď však se jeho milosrdenství na vás projevilo.

0: Přímluvce, Duch svatý, ten vás naučí všemu. Aleluja, aleluja.
1: Připomene vám všechno, co jsem vám řekl.
0: Aleluja, aleluja.
1: Sláva Otci i Synu i Duchu svatému.
0: Přímluvce, Duch svatý, ten vás naučí všemu. Aleluja, aleluja. Věčný život je v tom, že poznají tebe, jediného pravého Boha a toho, kterého jsi poslal, Ježíše Krista. Aleluja.
1: Velebí má duše Hospodina.
0: A můj duch jásá v Bohu, mém spasiteli, neboť zhlédl na svou nepatrnou služebnici.
1: Od této chvíle mě budou blahoslavit všechna pokolení.
0: Že mi učinil veliké věci ten, který je mocný. Jeho jméno je svaté.
1: A jeho milosrdenství trvá od pokolení do pokolení k těm, kdo se ho bojí.
0: Mocně zasáhl svým ramenem, rozptýlil ty, kdo v srdci smýšlejí pyšně.
1: Mocné se sadil z trůnu a ponížené povýšil.
0: Hladové nasytil dobrými věcmi a bohaté propustil s prázdnou.
1: Ujal se svého služebníka Izraele, pamatoval na své milosrdenství,
0: jak slíbil našim předkům, Abrahamovi a jeho potomkům na věky.
1: Sláva Otci i Synu i Duchu svatému,
0: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen. Věčný život je v tom, že poznají tebe, jediného pravého Boha a toho, kterého jsi poslal, Ježíše Krista. Aleluja.
1: Dobrořečme Kristu, na nějž sestoupil Duch svatý ve viditelné podobě, vzívejme ho a svou modlitbu potvrzujme slovem
0: Amen. Pane, pošli svého slíbeného ducha,
1: aby se tvá církev stále obnovovala a rostla.
0: Ať tě všechny národy oslavují jako svého krále a Boha.
1: A lid, který jsi vyvolil, ať je tvým vlastnictvím.
0: Ty jsi přemohl ducha zla.
1: Dej nám svého svatého ducha, ať překonáme všechno, co je zvrácené a vede ke hříchu.
0: O letnicích si přemohl babylonské rozptýlení, neboť lidé různých jazyků si rozuměli.
1: Skrze svého ducha sjednoť lidstvo ve společenství jedné víry.
0: Ať v nás přebývá tvůj duch.
1: Aby probudil k životu naše smrtelné tělo. A připojujeme prosbu za všechny, kteří pracují ve sdělovacích prostředcích, zejména těch v rukou křesťanů, aby hledali pravdu a dokázali je se správným jemnocitem předkládat. A také prosíme za naše čtenáře, diváky a posluchače, aby sdělovací prostředky s velkou uvážlivostí užívali.
0: Amen. Amen.
1: Připojíme modlitbu Páně.
0: Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš ve zdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého.
1: Bože, náš nebeský Otče, vyznáváme, že tvůj Syn, Spasitel světa, je s tebou ve tvé slávě. Dej, ať také poznáváme, že nás neopouští, ale podle svého slibu zůstává stále s námi. Neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého žije a kraluje po všechny věky věků.
0: Amen.
1: Děkujeme za tuto společnou modlitbu, ať dobře prožijete sváteční nedělní den. Pán s vámi.
0: I s tebou.
1: Požehnej vás i vaše všemohoucí Bůh, Otec i Syn i Duch svatý.
0: Amen.
1: Jdeme ve jménu Páně.
0: Bohu díky.

internetové stránky Radia Proglas. Na čtyřech tematických profilech Slovo, Hudba, Junior a Zprávy nabízíme audioarchiv pořadů, program, zpravodajský servis, informace o hudbě různých žánrů, recenze a další. www.proglas.cz

Bylo 21 hodin a 15 minut. Na Proglasu následuje koncert komorní hudby. Vyslechneme v něm tři skladby. První nese název Sonatina pro housle a klavír G-dur opus 100. Jejím autorem je Antonín Dvořák. Na housle hraje Jiří Vodička a na klavír David Mareček. Druhou skladbou je sonáta opus 10 pro housle a klavír. Autorem je Josef Bohuslav Foerster. Na housle hraje Ivan Ženatý a na klavír Josef Hála. Poslední skladbou je sonáta číslo 2 pro violončelo a klavír Bohuslava Martinů. Na klavír Ivan Klánský. Přeji vám příjemný poslech.

0: Na Proglasu skončil koncert komorní hudby, ve kterém jsme vyslechli tři skladby. První nesla název Sonatina pro housle a klavír G-dur opus 100. Jejím autorem je Antonín Dvořák. Na housle hrál Jiří Vodička a na klavír David Mareček. Druhou skladbou byla sonáta opus 10 pro housle a klavír. Jejím autorem je Josef Bohuslav Foerster. Na housle hrál Ivan Žinatý a na klavír Josef Hála. A poslední skladbou byla sonáta číslo 2 pro violončelo a klavír Bohuslava Martinů. Zde hrál na klavír Ivan Klánský.
1: Milí posluchači, od mikrofonu se nyní hlásí Štěpán Grafe s několika tipy na pořady redakce klasické a duchovní hudby pro následující dny. Zítřejší nedělní večer nám tradičně přinese ve 21 hodin a 15 minut koncert vážné a duchovní hudby. Varhanní skladby Maxe Regra připomenou jeho 110. výročí úmrtí. Těšit se můžete také na barokní nešpory, které zkomponoval italský skladatel Giovanni Rovetta u příležitosti narození krále Ludvíka XIV. Hostem páteční oktávy v 16 hodin bude mladý český klavírista Jan Schulmeister, jehož sólová debutová deska vydaná firmou Suprafon, získala v dubnu letošního roku prestižní ocenění BBC Music Magazine Award. Mladý umělec v současné době studuje ve třídě profesora Jana Jiraského na JAMU. Na svém kontě má mnoho výrazných soutěžních úspěchů z mezinárodních klání v Evropě i v zámoří. Vyslechneme rovněž hudební ukázky ze zmíněné nové nahrávky, obsahující díla Modesta Petroviče Musorského, Sergeje Rachmaninova a Alexandra Skriavina. Přeji vám krásný čas s klasikou na Proglasu.

internetové stránky Radia Proglas. Na čtyřech tematických profilech Slovo, Hudba, Junior a Zprávy nabízíme audioarchiv pořadů, program, zpravodajský servis, informace o hudbě různých žánrů, recenze a další. www.proglas.cz

pryč. Zavře se hladina, rozplynou páry. Tajemně dýchá čas, ten tichý ranhojič.

0: Dobré dopoledne, milí posluchači Proglasu, od mikrofonu z studia Maria vás zdraví Martin Holík a po mé pravé ruce sedí protagonisté festivalu Meeting Brno Veronika Smyslová, výkonná ředitelka festivalu. Dobré ráno.
1: Dobré ráno, milí posluchači.
0: A David Macek, spoluzakladatel téhož festivalu a dnes donesl svačinu, tak také svačinář. Dobrý den, Davide.
2: Jsme oba tři po pravici naštěstí.
0: Ano, ano.
2: Dobré dopoledne.
0: Oba jste dismasové. Tak, v minulých dnech se ve sdělovacích prostředcích velmi hromadně přemíla věc setkání sudetoněmeckých spoluobčanů našich bývalých, tedy jejich potomků. A to já bych teďka úmyslně nechal stranou a dotkl se toho jenom tehdy, bude-li to nezbytně nutné. Ale festival Meeting Brno jednak je letitý a jednak je velmi široce rozkročen, což se pozná právě z programu, na který bychom rádi spolu pozvali. Tak a ještě než to začne, tak bych se zeptal, Davide, ty jsi teď rozběhaný na všechny strany, tak jsem moc rád, že jsi také i Veroniko, ty našli čas pro posluchače Proglasu. Ty jsi zvrátil teď od někud?
2: Já se snažím být naopak velmi koncentrovaný, protože jinak bychom ty turny asi úplně nezvládali a k tomu, abychom je zvládali, mě pomohlo také pozvání, které jsem dostal od organizátorů mezinárodní konference. Měla krásný název Říce Kristus, nebo Říci Kriste v časech války. Pořádala ji v Itálii asociace, která se jmenuje Russia Christiana. Ta má úplně jako strhující historii za sebou. Jednoho italského kněze v půlce 50. let nějakým způsobem napadlo, měl takové vnuknutí, že sice je tady nějaký komunistický blok, ale i v něm přece žijí křesťané a církve a že by bylo dobré o nich nějak průběžně něco vědět a také jim tím pádem třeba umět účinně pomáhat. Poté, co vznikly, tak jim jedna velice, velice zámožná paní, myslím, že to byla šlechtična kousek od Bergama, odkázala svůj zámek, takový vesnický. A tam dodnes funguje velké centrum studia a pomoci zemím střední a východní Evropy. A oni teď slaví 10. výročí odchodu do nebe toho svého zakladatele, otce Romana Scalfiho. A při té příležitosti byla veliká konference mezinárodní třídenní, na kterou jsem byl pozván, abych představil právě příběh brněnského česko-německého smíření Meetingu Brno. Takže se to tak sešlo, že v pátek 8. května, právě v době, kdy byl náš festival zmiňován při jednání ministra zahraničí v Berlíně, a vlastně jsme tam byli nějakým způsobem ponižováni, že jsme nějaká banda aktivistů, tak já jsem právě v tu dobu seznamoval lidi z téměř všech kontinentů s tím naším příběhem a vystupoval jsem hned v prvním bloku. Ti organizátoři ten náš příběh chtěli mít hned vedle vystoupení nositele Nobelovy ceny míru Dmitrie Muratova z Ruska. Mm-hmm. Tak to pro mě bylo takové milé, že jsem si říkal, to nás asi nemusí tolik vzrušovat, že se o nás nemluví pěkně v Berlíně, respektive oni ti němečtí partneři o nás mluvili pěkně. Ale tak to se tak pěkně děje. Mm-hmm. A setkal se tam ten náš příběh i to, jakým čelíme teď záležitostem, různým výhruškám a podobně, s poměrně silným ohlasem. Moc se o tom jako nevědělo, že něco takového je v Evropské unii možná ve chvíli, kdy člověk nějak prohlubuje to smíření mezi národy. A dokonce asi 3 z těch pracovníků, kteří mě tam pozvali, tak narychlo mění program a přijedou nám sem zřejmě na celý ten víkend se sudetskými Němci, aby to smíření zažili na vlastní oči a zúčastnili se ho a mohli o něm také dále referovat. Mm-hmm. Tak to pro mě v těchto dnech bylo takové nesmírně cenné a já to řeknu, jak to prožívám, opravdu jako obětí od Pána Boha. Navíc, jestliže máme mi dojem, že v těchto dnech čelíme výhruškám a vlastně proti nám mluví česká vláda a většina ve sněmovně, tak tam jsem byl od rána do večera v kontaktu s lidmi, jak při těch přednáškách, tak při jídlech a společném času, s lidmi, kteří čelí pronásledování opravdu v různých koutech světa a dají jim jako reálně o život. Museli třeba utéct z Ruska před Putinem, nebo tam byla slavná sestra Azizi, která si vždycky vybere, kde je na světě úplně nejhůř a tam jede pomáhat těm úplně nejpotřebnějším, takže Jižní Súdán a tak, takové různé momenty. No, obrovská spruha.
0: Ano, čili pro tebe je to obrovská spruha a od tebe ta spruha může jít i na další organizátory. Já když se zeptám, Veroniko, jeden z takových těch argumentů, když jsme se toho takhle dotkli, je, že přece už to usmíření šlo tou deklarací a tak jako co pořád ještě chcete, jo? Tak myslím, že naši posluchači křesťané tomu hodně dobře rozumí, že odpuštění není jednorázový akt, ale je to jako celoživotní přístup odpouštění, jako vid nedokonavý.
1: Jo? Navíc si myslím, že ta společenská situace ukazuje, že to smíření není hotové, protože vidíme tu agresi v spoluobčanech, kteří s tím nesouhlasí, takže tam máme hodně práce ještě, jakým způsobem přijmout, odpustit a vzájemně si naslouchat.
0: Takže o to potřebnější vlastně to konání je. Davide?
2: Já bych tady chtěl ocenit, že na té úrovni mezistátní, mezi českým státem a německým státem se to povedlo už v 90. letech skutečně všechno uzavřít. Máme bezpečně uzavřený všechny právní záležitosti, všechny majetkové záležitosti, což je skvělá příležitost, abychom usmířili také doslova lidská srdce. Protože pochopitelně tím, že po válce následoval komunismus a některé věci byly tabuizovány, tak tady nebyl prostor, nebyl tady bezpečný prostor pro to o těch věcech vůbec vědět a nějak se s nimi vypořádávat. A tohle já si aspoň pro sebe rozlišuji. Jedna věc je ta právní majetková, hotovo 97, a tím spíše je tady čas k tomu novému setkání s lidmi, kteří se prostě nevypařili, kteří žijí a jsou pro nás, zvlášť naši bývalí českoslovenští spoluobčané německého jazyka a jejich potomci, reálně ambasadory. Podívejte se, jak jsou vážení v rámci Německa, kolik sem přijede taky významných reprezentantů německého státu a spolkových zemí.
1: Mm-hmm. Myslím, že David se ještě jako dotýká slova, které bych ráda vyslovila, a to je trauma, kolektivní trauma. Si tím procházíme i v týmu, protože nám přichází mnoho příběhů, které nebyly nikdy vysloveny, které nám nějakým způsobem otevírají tu realitu, že to opravdu není uzdravené. Mnoho našich spoluobčanů vůbec nevědělo, že mělo česko-německé předky, protože se o tom v rodinách nemluvilo. A teď na to přichází tím, že se to téma otvírá a kdybych to mohla říct takto, tak se to čistí. Já to zažívám hodně osobně, protože se to dotýká i mojí rodiny. A teď procházíme i s mojí sestrou terapií, která nám nějakým způsobem pomáhá to trauma rodinek, o kterém jsme do nějakých 38 let nevěděli zpracovávat, protože moje prababička byla po druhé světové válce v internačním táboře s dvěma sestrami mého dědečka a s dědečkem. A to, co se jim dělo v tom internačním táboře, opravdu nebylo lidské. A na ty konkrétní příběhy my teď narážíme a to je přesně to, že toto už není státní vyrovnání, ale je to o příběhu každého z nás, o příběhu, který jsme třeba nevěděli a o kterém jsme nevěděli, že se nás dotýká.
0: A to nastává spontánně teďka, tady to psaní?
1: Je to tak, protože nám chodí výhrušky, jak říkal David, ale zároveň nám chodí i obrovské množství podpory a s tou podporou i chodí osobní příběhy lidí, kterých se to téma dotýká.
0: A co s tím budete dělat?
2: Já jsem si v tom, v té Itálii ty taky uvědomil, tam byla hodně řeč o, ukazovali nám tam obrázky lidí mučených, dětí mučených, ukazovali nám obrázky z těch různých zemí, kde se zdi oddělují lidi od sebe. A já jsem si na tom uvědomil, a to jsem tam taky mohl sdílet, že i když už k tomu fyzickému mučení nedochází, a i když už padnou zdi, jako padla berlínská zeď, tak to jako neznamená, že je jako hotovo, že je vlastně mír, že je v lidech pokoj. To teprve, tam ta práce vlastně svým způsobem teprve začíná na tom uzdravování, protože v mentalitě ty zdi a ty rány prostě přetrvávají a my, a já se omlouvám, pokud už dokonce i na Proglase to říkám po několikáté, my prostě neznáme lepší, účinnější terapii, než je osobní setkání. A v tomhle ten Meeting Brno je přímá inspirace tou Ježíšovou metodou setkání, který taky lidem nenabízel, já vám řeknu, jak to má všechno být. On se s nimi především setkal, umožňoval jim trávit s ním čas a to ty lidi proměňovalo. Takže se potom stalo, že tak nějak mimochodem třeba i plnili přikázání. Ale primární byl ten vztah.
1: Takže co s tím hodláme dělat je, zveme všechny, kdo nám píší dopisy a maily, aby přišli, abychom se mohli setkat a o těch příbězích si povídat osobně, protože to opravdu uzdravuje.
0: Mm-hmm. No, my máme před sebou takový stručný přehled vlastně toho dění a chtěl bych, aby se posluchači od vás dvou dozvěděli, jak široké je to spektrum, a to je nejenom pro Brňany samozřejmě, ale je to pro široké okolí, co všechno mohou zažít. Jo, a je toho opravdu teda hodně, nejsem si jistý, jestli jste vy zakladatelé, Davide, před těmi lety si dokázali představit, jak se to rozprostře tak nějak trošku samo od sebe, jo, že si to člověk jako nemaluje, že tamhle to uděláme, tamhle to usmíříme a bude to hotovo.
2: Já už jsem docela starý člověk, ale to mě čeká jeden životní milník.
0: Také ušetříš takový, za hřebínek.
2: Věkový, ano, ušetřím za hřebínek. A mám v tomhle věku opravdu už touhu pracovat jenom na díle, které není moje. Kde jako rozpoznávám tu Kristovu přítomnost, to, že on naším prostřednictvím působí a uzdravuje. A tohle se mně přesně děje s festivalem Meeting Brno. Na počátku nebyl žádný plán, žádný projekt, žádná strategie. My jsme prostě a jednoduše toužili po novém setkání. To se odehrálo, bylo nakonec tak silné, že jsme měli touhu pokračovat a plody toho smíření nějakým způsobem rozvíjet a prohlubovat. A kdyby mi někdo před 11 lety, když jsem na Facebook psal, proč vlastně nepozveme sudetské Němce do Brna, že se to opravdu splní, tak bych asi docela žasl. A žasnu svým způsobem i teď.
0: Mm-hmm. Takže když půjdeme k tomu, festival začíná 21. května ve čtvrtek a zrovna tam je něco takového docela výjimečného, ředitelko Veroniko.
1: Já bych možná ještě předtím, než se dostaneme k tomu zahájení festivalu, o kterém mluvíš, uvedla to téma, protože my každý rok si vybíráme téma, kterým rámujeme celých těch 10 až 11 dní podle toho, jak jsme příliš blázniví, jak to natáhneme. A pro letošek jsme zvolili motto Kde domov můj s otazníkem, protože se samozřejmě díváme na ta historická vyhnání, o kterých už jsme hovořili, ale vzhledem k tomu, v jaké celospolečenské situaci se nacházíme, zuří válka na Ukrajině a na Blízkém východě, jsou neustále nepokoje, tak vnímáme to, že se lidi nacházejí v tom, že přichází o svůj domov a to je přesně to téma, které bychom chtěli ohledávat. Ale zároveň to téma vnímáme i jako vnitřní domov, jakým způsobem se staráme o náš vnitřní domov a proto krom diskuzí, přednášek zahrnujeme do toho programu i workshopy, které jsou terapeutickými workshopy, abychom i nad tímto mohli v rámci festivalu rozmýšlet.
0: No, já si pamatuju v Praze, jak na mě zapůsobila ta měděná socha, to znázornění toho tatínka s kufrem a s děťátkem. To je už tam spousta roků. A dneska u nás, tedy v ten čtvrtek, může být uctění památky obětí holokaustu právě na 5. nástupišti, tom legendárním v Brně. Jak to tam bylo?
2: Je to místo, odkud odjížděli z Brna ty transporty s našimi židovskými sousedy za druhé světové války. My jsme se díky našemu kolegovi spoluzakladateli Petru Kalouskovi v posledním roce opravdu lidsky spřátelili jak s Nickem Vintnem, synem Sira Nikolase Vintona, tak s těmi třemi přeživšími, kteří reálně seděli jako malé děti v tom Vintově transportu v roce 1939 nebo v některém z nich. Dvě osoby z nich přijedou k nám do Brna, to jsou sestry Eva a Milena, obě mají přes 90 let a budou tam s námi, budou tam s Bendem Posotem, se sudetskými Němci a vlastně i od nich nám v těchto dnech chodí slova podpory, konkrétně Eva Pedok, to je mladší z těch dvou sester, ta má pouze 90 let, tedy její sestra je o 6 let starší. Oni byli v tom vlaku, vlastně to byl ten poslední Vintnův transport. Evě byly 3 roky a Mileně 9 let, tak my, co máme děti, tak když si představíme vždycky, že jako posadíme svoje děti v tomto věku do vláku s tím, že už je velmi pravděpodobně
0: nikdy
2: neuvidíme, což se taky bohužel jako stalo většinou. Tak tyhle dámy, když se dozvěděli, jaký je humbuk kolem našeho festivalu smíření, tak Eva napsala, já to cítím jako svoji morální povinnost přijet a být tom s vámi. Protože to je přece úkol naší nejstarší generace. A to mluví holčička, která jako 3 letá odjížděla pryč od maminky, od tatínka.
1: Já bych to možná i citovala, protože no, mám před sebou.
2: No,
1: cituji. Eva Pedok nám napsala. Je mi 90 let a jsem přeživší druhé světové války. Můj otec se narodil v Brně. Já jsem se narodila v Poličce v roce 1935 a spolu se sestrou jsme se dostali do bezpečí v Anglii posledním Wintonovým kintetransportem. Věřím, že právě moje generace musí jít příkladem při uzdravování minulosti, aby naše děti, vnoučata a budoucí generace mohly žít bez břemene, zděděného traumatu a nenávisti.
0: To je teda. No, proto to taky znamená, že je důležité, aby staří lidé se dožívali vysokého věku, stačili říct.
2: Ne, to je samozřejmě ta nejlepší odpověď na ten argument, který slyšíme, že my tím, co chystáme, tak máme nějak znevažovat utrpení těch, kteří za druhé světové války čelili tomu trýznění ze strany nacistů. Ve chvíli, kdy tohle řekne Wintonovo dítě, tak můžeme, myslím, všichni jenom zmlknout. Hmm.
1: A tímto programem ve čtvrtek 21.5. v 5 hodin zahajujeme celý festival. A kromě Wintonových dětí tam bude Bernd Posselt jako mluvčí sudeckých Němců. A vnímáme to opravdu jako pětní událost. Kde nechceme velké a dlouhé proslovy, ale chceme opravdu uctít pietu a památky obětem holokaustu a máme velkou radost, že se zúčastní spolu s těmito osobnostmi i Tomáš Kraus, bývalý tajemník Federace židovských obcí.
0: Tam je docela dost místa, takže kdo nás slyšíte, milí posluchači, tak nám se opravdu vejdeme. A je to velmi symbolické, tak když to slyším, tak je to pro mě ještě důležitější, já se tam určitě chystám také. No, během celého festivalu bude doprovodný program pro školy a děláte to ve spolupráci s Institutem paměti národa. Jak to vypadá? Tam se ty školy hlásí sami nebo jim to doporučujete?
1: Na začátek chtěla říct, že si strašně vážím toho, že máme moc pěkné spolupráce s brněnskými institucemi a spolky a Paměť národa je jednou z nich. Letos ta spolupráce s nimi je opravdu úzká, protože kromě těch programů pro školy ještě připravili výstavu Vysídlení a usídlung, která už je teď na Mendlově náměstí k vidění a jsou to příběhy vyhnaných německojazyčných obyvatel a ta výstava potom bude na setkání sudetoněmeckého krajanského sdružení a také bude mít Paměť národa program v rámci toho víkendu. A následně jsme spolu připravili 3 programy pro školy, které budou už v Institutu paměti národa. A tam se obávám, nebo vím to, že ty kapacity už jsou naplněné, protože ten zájem škol byl opravdu velký. 2 programy se týkají právě Wintonových dětí. 1 program bude s Evou Pedok, kde ona bude vyprávět studentům svůj příběh. Další program bude promítání filmu od Karen Kruger, která je právě také potomek Wintonových, takzvaných Wintonových dětí. A ten poslední program je promítání filmu Odsunuté osudy, což je zase téma česko-německé.
0: Ano. Mimochodem mluvil Sir Winton tenkrát vlastně občanem britským. On byl tady vlastně v diplomatické misi a vlastně to, co dělal, tak mohl sice dělat částečně pod ochranou toho, že je teda cizinec, ale na druhou stranu naše úřady ještě pořád mohly konat vlastně ještě s větší účinností.
1: Tam bych možná zmínila to, často to říkáme, a proto jsme i vlastně připravili pak pondělní program, to je krom toho víkendu sudetoněmeckého, jestli to tak mohu říct, tak je to vlastně top diskuze, kterou připravujeme a je to pondělí 25. v 17.00. Tuto diskuzi jsme nazvali Kde máme domov, když se svět rozpadá. A je to právě diskuze, kde chceme upozornit na to, že jeden člověk může změnit svět.
2: Veronika se obrací na mě, abych asi řekl, o čem je řeč.
0: Ano.
2: My jsme vznikli v přímo inspirováni největším křesťanským, možná svého druhu největší festival na světě vůbec, Meeting Rimini, kam já každý rok jezdím a osobnosti, které mě tam zaujmou, tak kontaktuji a zvu do Brna a někteří z nich skutečně potom přijedou. No a letos, když jsem viděl, že jsme chystali Vintonovský podzim, tak mě samozřejmě nemohl nezasáhnout příběh, který tam zazněl, teda v hale pro 5000 lidí, tam ještě pořád nejsme, ale výstaviště v Brně je taky velké, tak máme kam růst. Občan Kazachstánu se jménem, ovšem, které zní dost pobaltsky, Konstantin Gudauskas. Tomu se v italských médiích, třeba v deníku Avenire, přezdívá Anděl z Buči. To je člověk, kterému ukrajinské tajné služby pomohly se dostat z Kazachstánu, kde byl politicky pronásledován. On jim tak na rozloučenou, po té, co se usídlil ve městě Buča, zhruba kolem do roku 20, říkal, no samozřejmě, kdybyste někdy něco potřebovali, tak dejte vědět, tak zdvořilostně. A oni za ním přišli v roce 22 a říkali, no tak my si pamatujeme, co jste nám řekl. Nedokázal byste se svým kazašským pasem a autem jezdit do Buči tam a zpátky a vytáhnout tam nějaké ženy a děti, tam se schyluje k obrovskému masakru. A on takhle skutečně s nasazením vlastního života, popíše nám tady v Brně, co se mu přitom dělo ze strany těch ruských okupantů, zachránil přes 200 žen a dětí z Buči před tím masakrem. A je v nesmírně intenzivním kontaktu s Ukrajinou stále, pořád tam jako pomáhá. Tak tento člověk, toho posadíme po boku Nika Vintna právě v pondělí od 17 hodin v kolapsu na Kounicově ulici, ale nebudou tam jenom dva pánové, bude tam s nimi Elena Mazzola. To je Italka, která je v asociaci zasvěcených osob katolických, která se jmenuje Memores Domini, ti, kteří připomínají pána. Byla na misích dlouhé roky v Moskvě a potom v Charkově. A v Charkově doslova pár dní předtím, než Putin napadl celou Ukrajinu v tom roce 22, tak protože tam založila a vedla takové centrum, které jednak se věnovalo kultuře a jednak taky sociální pomoci těm úplně nejvíce postiženým dětem, tak je naložila do několika autobusů a na poslední chvíli odvezla do bezpečí do Itálie, kde si lidé z našeho hnutí Comunione Liberazione, Společenství a osvobození rozebrali do svých domovů. Ty děti měly za sebou tolik osobních traumat, že kdyby slyšeli, jak ještě lítají bomby a padají a podobně, tak to by jako nebylo vůbec dobré. Takže to je, myslím, příklad toho, co jde našemu festivalu. Nejenom nějak vzpomínat na minulost, ale ukazovat si, že některé věci se dějí i dnes a tak jako lidsky zazářila postava Nikolase Vintna, každý v podstatě u nás zná, tak my máme obrovskou radost, že Konstantin Gudauskas, tak Elena Mazzola přijedou, budeme je moci seznámit s Nikem Vintnem a toto krásné setkání se prostě v Brně odehraje.
0: Takže tři Vintnové budou sedět vedle sebe, spojení odvahou a přesvědčením, že chci dělat dobro, na které stačím, a skutečně to dokázali. To je úžasné.
1: Posluchačům bych jenom chtěla vzkázat, že hodně těch našich programů už je vyrezervovaných, ale zrovna na tuto diskuzi ještě nějaká místa zbývají, protože jsme to dali do prostoru, který je velký, je to v kolapsu na Kounicově ulici v Brně, takže srdečně zveme, rezervaci je možné udělat u nás na webu.
2: Ano, je to vlastně jenom první polovina toho večera, protože v té druhé vystoupí, od toho necháme skoro stranou, to je jenom nositel Nobelovy ceny míru, Boris Belenkin z memoriálu ruského pronásledovaného Putinem, protože bude vlastně Memores a memoriál. Jsme opravdu u tématu paměti a nám nejde v podstatě o nic jiného než o uzdravování dějinné paměti kvůli přítomnosti a budoucímu směřování taky naší země. A Boris Belenkin byl nucen uprchnout před Putinem z Ruska, přišel do Prahy, tam se o něm dozvěděla v tu chvíli nová předsedkyně poslanecké sněmovny Markéta Pekarová Adamová, a protože je sama z Prahy a nevyužívá vilu, kterou má k dispozici předseda sněmovny, tak ji prostě nabídla memoriálu. Takže Boris Belenkin se tady setká znovu v Brně s Markétou Pekarovou Adamovou, na kterou se také velice těšíme. Budeme jí moci tímto způsobem ocenit, poděkovat za to, že máme politiky, kteří tímto způsobem projevují solidaritu. A těším se na to, že jednak od Belenkina uslyšíme jeho příběh, ale bude to taky příležitost se nějak zamyslet nad tím, co se to dnes vlastně v Rusku děje, a kde v této situaci můžeme nabízet domov, být pro druhé domovem.
0: Já jenom připomenu, že Kolaps je vlastně bývalý stadion na Kounicově ulici a dneska je to snad Babylon, nebo jak se to jmenuje. My jsme tam strávili mládí na výchovných koncertech a na plesech a na takových dalších akcích.
1: Jo, je to teďka vlastně nově zrekonstruovaný prostor, velmi krásně, čistě, takže
0: Sokolové.
1: Se do toho moc těšíme, technicky naprosto skvěle vyvážený. I děkujeme za spolupráci, protože Kolaps je další instituce, která s námi letos spolupracuje, máme s toho velkou radost.
0: No, to mě tam trošku překvapilo, to jsem neznal. Tak, když se vrátím k programu, tak v pátek potom je hnedka zase zajímavé dění a z toho bych vypíchl to Brno u jednoho stolu, to je od 14 hodin, doufám, že nám bude přát počasí a my jsme to už loni zažili a vlastně Pražané to zažili tenkrát na Karlově mostě, když končil covid, že? A potom jsme to zažili později i my právě na Moravském náměstí. Bylo to takové to sousedské, tady jsou stoly, tady to je kousek přerušeno, aby mohli jezdit šaliny a tam to zase pokračuje až do toho takzvaného Brněnského moře, které je krásně upravené a je proto úplně jak dělané. Veroniko, přibliž to.
1: My jsme už takový dlouhý stůl dělali také v rámci festivalu loňského, bylo to na Mendlově náměstí. Takže letos jsme se rozhodli to udělat znovu, protože to pro lidi bylo strašně příjemné setkání. Letos budeme na Moravském náměstí, ale ne u moře, jak říkáš, ale budeme u Jošta, u kostela svatého Tomáše. A nazvali jsme to Brno u jednoho stolu, protože zveme všechny Brňany současné i bývalé, aby se s námi sešli poveselit. Je to opravdu místo, kde chceme jenom pít dobré pití, jíst dobré jídlo a zároveň jsme si letos řekli, že to uděláme i folklorní, takže tam vystoupí cymbalová muzika Šmitec a zároveň soubory ze základních uměleckých škol moravských. Takže se můžete těšit krom muziky i na tanec, jak z Moravy, tak z Bavorska.
0: A jakmile se všechno sní, tak bude Šmitec.
1: Přesně tak.
0: Jo, ale on to nosí každý sám, že jo? Budete mít dostatek pivních setů, ale víc? My můžeme od svatého Augustina půjčit 10.
1: Máme jich objednáno opravdu hodně.
2: Tam jenom, když jsme v tom pátečním odpolední, tak kdo se do našeho programu podívá, tak uvidí, že v 16 hodin je tam nabídka prohlídky kostela svatého Jakuba v Němčině. Z toho asi, Martin, máme oba radost, protože s tím kostelem jsme oba spojení. Já jsem tam byl křtěn i běžmován a rodiče a prarodiče tam si udělili svátost manželství a tak. A tohle je jeden z příkladů, kdy se nám aktivně někdo sám nabídl. Vždyť přece my tady máme takovou německou stopu, v Brně asi každý ví, že svatý Jakub je prostě kostel německé menšiny, většiny od hlubokého středověku, tak mám veliký radost a děkuju za to farnosti svatého Jakuba s farářem Janem Pacnerem a všem jeho nadšeným spolupracovníkům a dobrovolníkům, že se sami nabídli, že naše německé přátele, německy mluvící, provedou tím nádherně opraveným kostelem svatého Jakuba. A podobně mě kontaktoval můj spolužák z gymnázia na Lerchově ulici v Brně, kde jsem před desetiletími studoval. A to je brněnský novinář Filip Vrána, který je vášnivým znalcem pivního Brna německého, českého a židovského. Napsal o tom, ne jak se říká, několik knih, ale pokud vím, tak jednu knihu. Tomáš Halík promine tady takové narážky. Já jsem velmi pro humor, napsal jsem o tom několik knih.
0: Ano.
2: A Filip Vrána zase nabízí, vidím, že tady máme sraz na Petrově 1 před diecézním muzeem, snad to i odpovídá realitě. Ona je to tak, minulý rok se to v Brně celkem probíralo, když se kardinál Michael Michael Černý, že jo, narozený v Brně, přiznal k tomu, že to byla vlastně jeho rodina, která v 19. století provozovala starobrněnský pivovar.
0: Což jsme do té doby nevěděli
2: a to byli také Židé, takže Filip tímhle způsobem, a věřím, že to bude strhující a vtipné, jak ho znám, provede zájemce v pondělí od 16 hodin po místech, kde se vlastně v Brně vařilo, prodávalo, konzumovalo pivo.
0: Takže to pro jisté posluchače bude tohle takový bod, který nevynechají. Tak, já myslím, že teď si odpočineme od vaší výpovědi hutné písní krátkou a budeme potom pokračovat právě nabídkou programu.

0: Já bych se rozhodně teď zastavil u nedělního programu. Byli jsme po té sobotě, kdy je tedy tradičně ten pochod z Pohořelic do Brna a ten cíl je tentokrát na brněnském výstavišti, to je taková malá odlišnost. Tak pojďme na neděli k bohoslužbě porozumění.
1: Ano, naši sudetoněmečtí krajané sem jedou oslavit už po 76. letnice svatodušní svátky. Oni se takhle opravdu schází od roku 1950. A my máme velikou radost, že hlavním celebrantem té bohoslužby smíření svatodušní v neděli 24. května v 9 hodin na brněnském výstavišti bude emeritní pražský a olomoucký arcibiskup Jan Graubner. Jsme také velice rádi, že vím, že naši přátelé sudetoněmečtí oslovovali současného pražského arcibiskupa Stanislava Přibyla, který sám, a to nikdy nepřestanu rád opakovat, letošní rok vyhlásil ve své tehdy litoměřické diecézi rokem smíření a pořádá bohoslužby smíření na 12 místech. Těšíme se, že spolu s ním budeme 3. června putovat z Postoloprt do Žadce, kde bude také na závěr bohoslužba smíření, která se bude takto léčivě dotýkat toho místa postoloprtského masakru a pochodu smrti, který tam proběhl.
0: Mimochodem, jich chceme přenášet, uvidíme, jestli se to podaří. Jo, právě
1: těšíme se na to velice. Ona je to mission impossible, zvát biskupa jakéhokoliv o svatodušních svátcích na 9. hodinu, přijďte sloužit mši svatou někam jinam než do své katedrály, kde prostě všichni udělají běžmování. O to jsme vděčnější Janu Graubnerovi. A je to pro nás něco, co nám přináší hluboký pokoj, že to dílo smíření, na kterém česká katolická, zdaleka nejenom katolická církev, pracuje po desetiletí česko-německé smíření, tak právě v letošním roce je takto zarámováno tím rokem smíření vyhlášeným dnešním arcibiskupem Stanislavem Přibylem. A to, že mezi nás přijde Jan Graubner, tak má samozřejmě jak pro nás, tak pro naše krajany velký význam. Skutečně nejsme nějaký obskurní spolek, který se skrývá z někde za keřem, ale má to všechno takovýto náležitý charakter.
0: On tento pořad vyvolá jisté reakce, takže děkujeme za ně, děkujeme zejména za ty pozitivní, ale chápeme, že budou třeba i ty negativní. Nám také pán vzkázal, že pokud přinesete tady tu bohoslužbu porozumění, tak s vámi končím. Protože to tenkrát založili příslušníci NSDAP. Jo, čili ta motivace je právě taková, že je moc práce v našich srdcích. Moc a moc před námi, před každým z nás. Jo, to nemůžeme za druhé tím zastupovat.
1: Já každému doporučuju to poselství, kterým vlastně Jan Stanislav Přibyl otevřel ten rok smíření, kde přesně ten motiv, který teď, Martine, zmiňuješ, přímo nazývá. Někteří říkají, je to 80 let po, to je jak vytahování mrtvol z hrobu, proč vlastně to celé dělat. A on sám na základě vlastní zkušenosti litoměřického biskupa konstatuje, že naopak v některých místech je ta práce na tomto typu uzdravení velmi, velmi na začátku.
0: Ano.
2: Já bych si zase dovolila citovat.
0: Určitě.
1: Ty jsi šikovná, jak to vždycky rychle najdeš.
2: Já to rychle
1: nachází. Tady s mobilem v ruce.
2: Možná si řeknete, že už bychom toho směřování měli nechat. Vždyť je to 80 let, že je to vytahování mrtvol z hrobu. Stejně jako v našich životech, tak ani v tomto případě historické paměti neplatí, že něco vymlčet vyřeší situaci. Naopak, je potřeba staré rány otevřít, aby se mohly zahojit. Bude to definitivní zahojení? Nevím. Vím ale, že to bude důležitý krok v procesu uzdravování, které náš kraj stále ještě tolik potřebuje. A dlužno podotknout, že jsou místa, kde toto smíření je doposud velmi, velmi na začátku. Stanislav Přibyl.
0: Velmi silné vyjádření, četl jsem ho a tak jako zalil mě veliký pocit vděčnosti, že tohle to někdo vysoce postavený a civilními slovy stručně vyjádří. A je to tak, my to vidíme ze svých rodin, kolik je toho potřeba a vlastně společnost je na tom úplně stejně, také jako celek. No,
1: I na tu bohoslužbu zveme, je nepotřeba se registrovat, protože jo. Je to na výstavišti.
2: A není to registrace u nás na webu, protože tuto bohoslužbu organizuje sudetoněmecké krajanské sdružení spolu s Ackermanngemeinde. Takže tady je potřeba se registrovat na webu sudetonemeckedny.cz.
0: Ano.
2: A z bezpečnostních důvodů

0: zkrátka je potřeba se registrovat přes tento web a jak víte, tak ta situace je hodně intenzivní, takže hodně dbáme na bezpečnost, aby to všechno proběhlo.
1: Bohužel včera nám tady na kurtu hráli kluci, kteří přišli kvůli dešti o jedno místo, tak šli tady hrát fotbal s jedním tatínkem a s jedním trenérem a ti malí kluci přesně věděli, co se stalo mezi Slaví a Spartou a jak ta severní tribuna a jak je tam ta pěstovaná nevraživost už vlastně dlouho. Jo, čili to oni v tomto věku, když to vnímají a rozlišují, tak to je jako obrovské bohatství, když se v tom správně orientují a když se jim to dobře vysvětlí. Takže my jsme tady v této roli takových jako těch malých, kteří by si řekli, tak ono to vlastně všechno už nějak, ale to, jak jsi říkala, to je důležité, že se to nevymlčí. To se nevymlčí. Jo, ani po těch letech se to nevymlčí, když se to neřekne. Jo, tam si Davide třeba srovnával ten počet zemřelých v Lidicích a počet zemřelých v Postoloprtech, že například. No.
2: Tak tam jde spíš o to, že ty Lidice jsou přiznané, víme o tom,
1: tak,
2: je to memento.
1: Tam nejde o ten počet, ano, ale o tom
2: si tam pravidelně jezdí, ano. Včetně prezidenta Benda Posluta a podobně. A uctívají tu pietu, zatímco v Postoloprtech, jak se každý může přesvědčit, tak vlastně pořádné pietní místo dosud není. V té krajině to není připomínáno. Jeden z těch masových hrobů je vlastně pod parkovištěm základní školy. A není to tam nějak připomenuto. A já jsem tady možná už říkal tehdy tu příhodu, jak jsme tam potkali kněze, když jsme tam byli v roce 20, který tam byl farářem a který nám popisoval tu hrůzu, když se mu lidé začali svěřovat po té, co získali jejich důvěru někdy od 50. let dál, jak se to propsalo do těch vztahů, jak to zůstává v těch rodinách, to, co se tam odehrálo v rámci Postoloprtského masakru v roce 1945, měsíc po válce.
1: No já osobně se moc těším, že se dožiju umístění třeba menší cedulky tady na Kalnicových kolejích o tom, že nejenom jedna strana, ale i druhá strana. Tak prosím vás, vzhledem k mému věku, pohněte si s tím, jo, trochu.
2: To asi není úplně na nás, ale něco se v tom snažíme dělat.
1: Tak, Veroniko, v tutéž neděli, 24. května, bude koncert v kostele na Nebezetí Panny Marie, tedy u jezuitů, hudba jako cesta k domovu.
0: Jo, tam to je vlastně stejný příběh, že jsme byli osloveni programu a máme z toho velkou radost, protože nás oslovil Petr Kolář, varhaník z
2: Domský.
0: Děkuju. Že by bylo záhodno, když už se tady tahle akce děje a byl za to strašně rád, abychom představili i česko-německé smíření v rámci hudby. Takže připravil spolu s varhaníkem Dietmarem Gräfem koncert, který se uskuteční právě v kostele na Nebezetí Panny Marie a vystoupí tam i solista z Národního divadla Brno Ondřej Koplík, varhanice Dagmar Kolářová. A kromě českých skladatelů, jako je Leoš Janáček, Zdeněk Pololáník, tak tam budou uvedení němečtí autoři jako Widmar Hadre, András Wilscher a Dietmar Gräf.
1: Tam jsem se stačil zaregistrovat. Kostel není zas tak úplně veliký, ale kdo neví, tak je to jeden z nejlepších strojů svého druhu. Že?
2: Martin Bejček OSB by mohl vyprávět.
1: Tak a teďka, protože toho času je to velmi zajímavé, ale toho času máme ještě asi 15 minut, tak bych se dal na trošku závěr toho festivalu, takže přesuneme se na pátek 29. května a tak, jak z Veroniko říkala, nebo jak jste oba říkali, to hlavní téma, kde domov můj s otazníkem, to je vlastně část naší hymny, že? V tom je ona krásná. Tak tady toto je domov jako šance. Je to ve tvojí, když to dám do uvozovek, Arnoldově věle.
0: Arnoldově věle, kde mám tu čest být vedoucí, moje.
1: Takže řekni podrobnosti o tom setkání v 17 hodin. Domov jako šance.
0: To já to nechám na Davidovi, protože je jeho parketa.
1: Aha.
2: To je asi na mě. Já mám tu, jak to říct, milost jedním slovem, že každé prázdniny můžu trávit s přáteli z našeho církevního hnutí a to jsou prázdniny, které mají svůj řád. A k tomu patří také to, že vždycky přijíždí nějaká zahraniční osobnost nám tam vlastně svědčit o nějakém krásném díle. V roce 2012 přijel Erasmo Figini, Ital se svým synem Giovannim a vyprávěli nám o kometě, což samozřejmě, když je člověk z Brna, tak hnedka zbystří. Tahle kometa je ovšem scéna začátku a je to místo, kde, když bych měl dostal zadání, vezmi mě na nějaké místo, kde se opravdu nebe dotýká země a dá se na to jako sáhnout, tak bych ho vzal do nádherného prostředí nad Lago di Como na hranicích mezi Itálií a Švýcarskem. Co se tam stalo? V roce 1986 tam žili mladí manželé, kteří byli tak zažraní do svých kariér, že nechtěli mít nikdy děti, ale cítili trošku prázdnotu. Dostali se do kontaktu s Luigim Giussanim, korem kterého to naše církevní hnutí Comunione Liberazione, společenství a osvobození vzniklo. A po nějaké době zachytili telefonát. Tehdy byla úplně nová nemoc, AIDS. Že jo? A každý z ní měl jako hrůzu. A tam se stalo, že zůstalo samo HIV pozitivní dítě a nikdo se ho nechtěl ujmout. A tito manželé, Erasmo, Fijini se svojí manželkou, tak pod vlivem toho kněze řekli, že se o to dítě postarají. A ta zkušenost, v níž byli tedy doprovázeni, nebyli na to sami, toho, že se ujali dítěte, jim doslova změnila život. Takže pak už se stalo trošku jako tradicí, že když byl nějaký problém tohoto typu, tak se obraceli primárně na ně. Vedlo to také k usmíření mezi Erasmem a jeho bratrem Innocentem. A postupně se z těchto gest přijetí dětí potřebných stala vlastně celá instituce, která se jmenuje právě Kometa. Ten název nějak odkazuje na to, že aby byl člověk šťastný, aby náš život stál za něco, tak je třeba následovat hvězdu, následovat jiného. A to je místo, kam já jsem v roce 2015 přijel poprvé. Od té doby jsem tam byl asi 12krát nebo 13krát. Je to místo, kde kromě jiného vyrostla také střední odborná škola, kterou jsem v roce 2015 propojil se střední školou tady v Brně na Charbulově ulici. A právě v těchto měsících je zase ta výměna pokračuje mezi učni a učiteli, mistry. No a my budeme mít v programu v pátek 29. května od 17 hodin něco, co jsme nazvali Domov jako šance, a právě syn toho zakladatele Giovanni Fijini, který je dnes ředitelem školy Oliver Twist v rámci Komety, tak nám spolu se svojí manželkou Teklou představí právě tu zkušenost, jaké to je nabízet dětem, a to jak vlastním, tak také dětem v pěstounské péči nový domov. V té Kometě, když už jenom stručně to nějak uzavřu tento bod, tak se dějí neuvěřitelné příběhy. Tam se dostávají třeba i děti, které zůstaly sirotky poté, co se jejich rodiče utopili ve vlnách Středozemního moře. Neumí italsky ani pozdravit. Oni se jich ujmou, začnou tam studovat tu školu a stane se třeba, že do roka, do dvou v rámci praxe, protože jeden z těch oborů, který na té škole se vyučuje, tak je gastronomie. Tak oni potom obsluhují hollywoodské hvězdy v hotelech kolem Lago di Como, kde hollywoodské hvězdy jezdívají jako George Clooney a další trávit svůj volný čas.
1: Já zase zívám do k Lago di Garda, tak jako to je trochu větší, takže jo, a tam jsem byl jednou teda. Ale to je teda zkušenost, která je přenositelná, čili může být hodně zajímavá pro ty, kteří chtějí být oporou dětem a mladým lidem. Je to tak?
0: Je to tak. No. A tam vlastně na to přímo bude navazovat další diskuze, zase teda v Arnoldově vile, kterou jsme nazvali Když domov chybí, a tady to zase zasadíme do českého kontextu. Navíc jsem teďka zjistila, že květen je měsíc pěstounství, tak se tam, tak se tam hezky trefujeme i tím tématem do nějakého rámování tématu pěstounství a péče. Do té druhé diskuze jsme pozvali Barboru Postráneckou, novinářku a hlavně autorku knihy Náhradka, a Štěpána Jílku, který je zmocněnec pro ústavní a ochranou výchovu. A moderovat to bude naše kolegyně Markéta Beková, která se ve vzdělávání pohybuje už dlouhá léta. A tady se na to zase podíváme známe, jaké to je být pěstounem v české kotlině, jaká to nese úskalí a rizika, kde bychom ještě jako společnost měli udělat kroky vpřed a že jich asi nebude úplně málo.
1: V české kotlině a v moravských a... úvalech.
2: A co Slezsko?
1: No, ano.
2: Zdravíme do Slezska.
1: Tak, zdravíme do Slezska. No, ten festival je uzavřen v neděli 31. května. Je tady opravdu mnoho zajímavých cyklopouť, procházka, návštěva, přednáška, diskuse a také nechybí ještě hudba a to je ve Vile Šťastný, to bude na konci. To je, myslím, právě v tu neděli v 19 hodin s krásným názvem Písně domova a dálky.
0: My jsme se rozhodli ještě nakonec uzavřít festival koncertem skladatelů, které netřeba představovat, a to je Kapralová, Martinů, Dvořák a Janáček. A bude to písňový koncert Petry Musilové, sopranistky, a Evy Blaškové, která je doprovodí a doprovodí je na klavír Jana Rambousková.
1: Naše redaktorka z Prahy.
0: Naše redaktorka z Prahy. Zdravíme do Prahy. A nás vždycky v rámci festivalu hodně baví zasazovat ty programy do prostor, které mají sami, nesou sami historickou paměť, proto Arnoldova vila, proto máme koncert ve Vile Tugendhat a proto jsme vlastně uzavíráme koncertem ve Vile Šťastný. Tam vlastně i tak i bych chtěla poděkovat všem těm institucím, že můžeme už léta spolupracovat. A Petra Musilová, která skládala ten písňový koncert spolu s Evou Blaškovou, myslím, programově dohromady, tak právě vybrali autory, kteří zažili, jaké to je být mimo domov a písně, které tam budou uvedeny, se tohoto tématu dotýkají.
1: Mimochodem, ta vila, kdo ji nenavštívil, tak stojí za návštěvu. Určitě je to takzvaná vládní vila, že, z minulosti. Tam,
2: ta už toho zažila.
1: Když tam, ta už toho zažila, že? Vlastně kdykoliv, jakýkoliv prezident přijel do Brna, tak vlastně tam přespal. A mimochodem je to jedno z území v zastavěné části Brna, z největších území, které zůstalo ochráněno před další zástavbou. Takže to je několik hektarů tam právě kolem té vily. Ona je nízkopodlažní a je ohromně zajímavá. Ten sálek je tam teda poměrně malý, takže tam by tu registraci asi to chtělo
0: třeba brzo.
2: No. Já ani nevím, jestli už asi není volno. Teď nemám přehled na představení Benešových v Brně v 11 hodin v sobotu.
0: Divadla už máme všechna vyprodaná letos, ale zmíním ta divadla, protože si mluvil o Vile Šťastný a o tom, že to byla vládní vila a mnoho toho zažila, tak my vlastně už čtvrtý rok uvádíme ve vlastní produkci divadelní inscenaci a jedna z těch inscenací je Benešovi v Brně, která se právě koná ve Vile Šťastný. U všech těch inscenací se snažíme dotýkat míst, kde se to opravdu dělo. A tady v tomto kuse, který napsala naše kamarádka, dramaturgině Markéta Špetíková, a je to o tom, že zde Edvard Beneš se svojí manželkou po druhé světové válce byli ve Vile Šťastný a museli zde pobýt déle, protože ještě nebylo bezpečné se přesunout do Prahy. A je to takový hypotetický rozhovor mezi Edvardem Benešem a jeho ženou, kde on přemýšlí nad tou sudeckou otázkou a německojazyčným obyvatelstvem.
1: Řeší tak, jak je řeší.
0: Silné představení.
1: No, já jsem se tam stačil zaregistrovat, takže já bych mohl zajistit, že by se tam otevřela, že bych otevřel okna a další, co už se tam nevidou, by mohli stát pod okny. Bude to krásný recitálový vlastně večer.
0: Budeme dělat reprízu pravděpodobně v září, tak nás potom zpravujte i v průběhu roku, Benešovi, budeme letos ještě určitě uvádět.
1: Tak, kde berete síly, aby se to všechno dalo připravit? Kolik je takových lidí, kteří kolem toho běhají?
2: Paní ředitelko.
0: No, takový ten hlavní náš tým je 6 lidí, který na tom pracuje celoročně. Tak s velkou láskou zdravím všechny naše kolegy, protože ta píle, kterou do toho vstupují a jak usilovně pracují a nenechají se odradit různými hejty a urážkami a výhruškami. Toho si strašně vážím a vlastně mě to trošku dojímá k slzám. Teď se trošku dojímám, pardon. Takže toto je ten náš hlavní tým a potom samozřejmě jsme vždycky před festivalem nabíráme produkční, letos se nám přihlásilo strašně moc a jsou to všechno mladí, strašně nadšení lidé. Přijeli jsme jich asi 15, jestli se nepletu. Mezi nimi jsou i dvě Ukrajinky, z toho máme strašnou radost, protože to téma vyhnání německojazyčného obyvatelstva by se mohlo zdát, že pro ně může být bolestný. Jsme o tom hodně diskutovali a překvapila mě, velmi dojala jejich reakce, že právě chtějí podporovat ty akce, které děláme, protože až skončí válka, až oni vyhrají válku, jak rádi říkají, tak by nechtěli se zachovat k Rusům tak, jak my jsme se zachovali k Němcům.
2: Tohle bylo jedno z nejsilnějších setkání u posledních
1: Narou,
2: která je předsedkyní, jako to přesvědčuje asociace Ukrajinců.
0: To je iniciativa Jižní Moravy.
2: Na Jižní Moravy, kde nám tady tohle řekla. Ta péč o tu kulturu srdce, o to, čím jsem taky velmi teď mohl zaujmout, když se vrátím k té mezinárodní konferenci, která jsem pořád plný z Itálie. Já jsem jim tam citoval jednoho z našich disidentů, který tváří v tvář těm, kdo ho týrali, říkal, můžete mi udělat cokoliv chcete, ale nikdy mě nedonutíte, abych vás začal nenávidět.
1: Mm-hmm. Ano.
2: To je jinými slovy to havlovské, nejsme jako oni. A to je přesně něco, co se snažíme, především každý z nás ve vlastním srdci nějak hlídat. A když se ptáš po našich zdrojích, tak pro mě je to jednak to, že se mi dějí opravdu nádherná setkání, že teď už je to možná čtvrtý, pátý rok po sobě, co vždycky na poslední chvíli před tím festivalem dostanu nějaké pozvání, nebo jsem vyzvaný k tomu, abychom třeba nechali někoho přespat u nás doma. A já si vždycky řeknu, jako tyjo, tak ještě tohle, jako teď, když je té práce tolik. A už jsem si navykl na to říkat ano a jít do toho, protože to bývá vždycky jako ten moment reálné Kristovy přítomnosti, který mě vnitřně připraví, posílí, skoncentruje na to, co nás čeká. Tak se to stalo v letos díky tady té mezinárodní konferenci. A jinak pro mě třeba v těchto dnech je úplně nový zážitek v situaci, kdy chodí ty výhrůžky a kdy najednou vrcholní představitelé tohoto státu, někteří naopak se poprvé zase explicitně postavili za to smíření se sudetskými Němci, což je taky jeden z nádherných plodů těchto dnů. Ale ve chvíli, kdy jsme takto pod palbou, tak já úplně nově prožívám modlitbu žalmu v breviáři. Protože kdo si uvědomíte, co ten žalmista velmi často opakuje, tak velmi často je v situaci, kdy čelí nějakému protivenství, kdy je v hlubinách, ze kterých volá a tak podobně. A až se toho trošku, až mám trošku stud si připustit, že pokud před tou modlitbou zrovna přijde mail, který vyhrožuje násilím a podobně, a já do té modlitby s tímto vstupuju, tak to tam vlastně patří a dává nám to nějaký podíl na tom Kristově díle, protože Kristus přišel, aby něco významného změnil. On byl vlastně velký changemaker a zdá se, že na tom můžeme mít do nějaké míry podíl, takže Bohu díky.
1: Milí posluchači, jistě po tomto rozhovoru mi přisvědčíte, že nejde o navracení domů a v pohraničí, ale že jde o něco daleko hlubšího, čili kdo mluví o politické neziskovce, tak je jako hodně mimo. My vidíme ve světě hodně divergentních sil, hodně té odstředivé síly a tady toto je příklad. Vlastně hrstky lidí, kterým se připojují další lidé, kteří mají podobné smýšlení, dělají dobrou práci a vlastně tou konvergencí, tedy tou dostředivou silou, se nabalují na tahle ta dobra, která vy nějakým způsobem startujete, provázíte a již další je tvoří nebo spolu tvoří. Jo, mně to připadá skutečně jako když Théodore Chardin říká o tom bodu omega, alfa, omega a mezi tím je vlastně ten zvrat do té konvergence příchodem Ježíše na svět. Takže tohle to je vlastně prvek, který jasně vede k tomu zbližování, konvergenci. Prostě ten úběžník je v Kristu. No. Takže já vám za to moc děkuju. Ty máš, Verčo, oporu také ve svém muži Oldovi. Já jsem ho naposledy viděl, když držel nad hlavou nápis smíření má smysl. Takže Olda smysl držel správnou ceduli.
0: Tak můj muž je samozřejmě, jak já říkám, love of my life. To samozřejmě. A pak mám kolem sebe teďka hodně přátel, kteří mě fakt jako drží každý den. Říkáme tomu smečky, mám prostě svoje smečky v Brně, kteří mi pomáhají, to jsem strašně vděčná. Ale vlastně v tom týmu ještě si pomáháme díky Šárce Weberové. Už jsme měli jeden workshop, který se týkal zpracovávání strachu a jeden nás ještě čeká teďka těsně před festivalem, že Šárka Weberová je terapeutka, která se věnuje integraci kolektivního traumatu a dělá s náma od září na projektu Vanko a nabídla nám pomoc i se strachem.
2: A já mám taky oporu ve své ženě. A to církevní společenství na zásadně podpíše.
1: Tak sudetoněmeckedny.cz a také meetingbrno.cz. Slyšeli jsme Veroniku Smyslovou, výkonnou ředitelku festivalu, a Davida Macka, spoluzakladatele. Děkujeme moc krát, držíme palce, modlíme se, držte se.
2: O to prosíme a děkujeme.
0: Naslyšenou.
2: Naslyšenou.

0: Dnes a zítra budeme mluvit o práci. Filozoficky se definuje Bůh jako plnost činnosti, actus purus. V evangeliu pak mluví Kristus o otci i o sobě jako o těch, kdo stále pracují. Jan 5. kapitola. Na otázku, co je mnich, odpověděl jeden z otců pouště. Práce, protože stále pracuje. Nepochybujeme o tom, že se dá nazvat prací život Krista na zemi. V jedné písni zpíváme, když sčítám všechny práce, kroky, co pro mne Ježíš vykonal. Svatý Bazil a svatý Jan Zlatoustý však jdou dále do minulosti světa a nazývají prací i samostvoření světa. Bůh sice řekl pouhé slovo, to slovo však je věčná činnost. Stalo se zemí, mořem, rostlinami, zvířaty, lidmi. Celý svět je uskutečněná boží myšlenka, je to živá práce. I my sami jsme dílo stvořitele, tedy činnost. Povinnost pracovat patří k naší osobnosti, jsme tím, čím nás učinil Bůh a čím se i my sami učiníme. Žít znamená pracovat s pracujícím Bohem. Stáváme se, jak říkají kazatelé, článkem v řetězu, který pomalu přitahuje svět k Bohu a ztracenému ráji. Hříchem se stala práce namáhavou. Pracujeme v potu tváře. Trest za hřích však není práce sama, jak upozorňuje svatý Jan Zlatoustý, ale námaha, bolest, nechuť při práci. Křesťan, který se osvobozuje z hříchu a jeho následků, osvobozuje i práci z jejího prokletí, aby se stala znovu svobodnou, radostnou výstavbou vlastní dokonalosti, projevem lásky k Bohu a k blížnímu. V duchovních knihách se vypočítávají vlastnosti, které se mají v práci křesťana projevit. Musí být podle Boží vůle, jinak by neměla místo ve velké liturgii světa, kde se všechno přesně pohybuje podle plánu toho, kdo řídí vesmír. Z toho plyne, že je každá práce na svém místě nejdůležitější. Ničím lepším se v tomto okamžiku zabývat nemůžeme. Zásada, která posvětila prostý a jednoduchý život svatého Jana Berchmanse, byla dělej, co máš dělat. Ptali se ho, co by dělal, kdyby věděl, že umře hned po posledním oddychu ve společnosti s ostatními. V duchu své zásady dal pěknou odpověď. Šel bych se bavit s ostatními. Povinnost na svém místě je nejlepší skutek zbožnosti a proto i dobrá příprava na smrt. Radívá se tedy dělat všechno tak, jako by to byl poslední skutek v životě, dělat to vědomně, radostně, vytrvale, ale také s jakousi lehkostí a bezstarostností o zítřek a o další výsledek. Vždyť svět řídí Bůh. Pracujeme-li s ním, i zdánlivé neúspěchy jsou drahé kamenky v mozaice obrazu vesmíru. Moderní autoři právem poukazují, že práce je projevem lásky k lidem. Dát almužnu nemůžeme vždy. Dary ostatně nejsou trvalé řešení bídy světa, jsou spíš chvilkovým ulehčením. Jaký skutek lásky však vykoná mechanik, který opraví auto tak, že se nic nepřihodí na cestě? Jaký dar je zavčas vyřízená žádost na úřadě? Jakým skutkem lásky je strojek, který se nepokazí, protože je dobře udělaný? Často stačí malá pozornost a předejdou se škody jiných.
1: Na závěr dne vás zveme k modlitbě Simeonova kantika. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Opatruj nás, Bože, když bdíme, abychom bděli s Kristem, a ochraňuj nás, když spíme, abychom odpočívali v pokoji. Nyní můžeš, pane, propustit svého služebníka podle svého slova v pokoji.
2: Neboť moje oči uviděly tvou spásu, kterou si připravil pro všechny národy.
1: Světlo k osvícení pohanům a k slávě tvého izraelského lidu.
2: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
1: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků.
2: Amen.
1: Opatruj nás, Bože, když bdíme, abychom bděli s Kristem, a ochraňuj nás, když spíme, abychom odpočívali v pokoji. Dej nám, Bože, pokojnou noc a posiluj nás, ať vytrváme v dobrém až do konce.
2: Amen.
1: Dobrořečme Pánu, Bohu díky.

Na vlnách Proglasu vás od mikrofonu zdraví Josef Javůrek. Vítám vás u poslechu 15. 22. kola hitparády, ve kterém se dozvíme, jak se umístilo 9 písní, pro které jste mohli až do středečního poledne hlasovat. Posloucháte tento pořad poprvé a nevíte jak? Je to prosté. Vyberete si 3 písně a udělíte jim 3, 2 a 1 bod. Můžete také připsat tip na píseň, která by se v hitparádě podle vás měla objevit, protože každý týden nasazujeme 3 novinky. Nezapomeňte přitom odpovědět na anketní otázku. 2 z vás vylosujeme a stanete se výherci balíčku CD. Hlasovat můžete prostřednictvím webové adresy hudba.proglas.cz/hitparáda nebo e-mailem hitparada@proglas.cz. Hitparáda však není jen přehledem pořadí písní, ale přináší i přehled koncertů, chystaných vydání pořadu Jak se vám líbí nebo nových alb. Máme toho před sebou opravdu hodně a proto pojďme vyhlásit novinku na 12. místě. Píseň Beskydy najdete na prvním albu skupiny Za koncem s názvem Hlavolam. Kapela hrála živě u nás ve studiu v roce 2022.

Znáte ten pocit, kdy máte chuť objevovat stále nové a nové nahrávky k poslechu? A nejlépe takové, které by se trefily do vašeho vkusu? Možná vám s tím pomohou tipy od Milana Tesaře. Stories from My Paris je název nového alba skupiny Voila v čele se zpěvačkou Zdenkou Trvalcovou. Skupina Amsterdam Klezmer Band vydala nové album s názvem Diaspora. Folková skupina Meziměsto vydá v červnu nové album s názvem Pramen, co neuteče. A zpěvačka Marta Tepfrová připravuje nové EP s kapelou Milokraj. Jeho natáčení je možné podpořit na portálu donio.cz. Na 11. místo nasazují novinku Beaty Bocek s názvem Zelené zasélám. Písničkářka z českopolského pomezí zpívá slezským nářečím po našimu. Po delší době vydala nové album Bílo. Nasazená skladba je inspirovaná lidovou písní.

Milan Tesař se vás v minulém kole hitparády ptal, jestli existuje nějaké slovenské slovo, kterému jste dlouho nerozuměli, nebo které vám přišlo zvláštní. Případně vás vyzval ke sdílení příhody se slovenštinou. A pro slovenské posluchače tato anketní otázka platila opačně. Posluchačka Vlasta nám napsala: se slovenštinou se setkávám celý život, protože moje mamka byla ze Slovenska. Ale úsměvnou situaci jsem zažila nedávno. Pracuji v obchodě a stáli jsme s kolegyní u pultu. Vešel muž a: či prosím nemáte servitku? Kolegyně nevěděla, co pán chce, ale já jsem se sehnula a podala mu několik ubrousků. Pán poděkoval a odešel a my jsme se tomu potom od srdce zasmáli. Takže od té doby slovenské zákazníky obsluhuji já. Ovšem anglicky mluvící, zase moje o hodně mladší kolegyně. Moc děkuji za vtipnou příhodu. Zbývá nám vyhlásit třetí novinku tohoto kola, kterou bude píseň Nevcházej něžně. Její autor Roman Hampacher je písničkář, kytarista, farář církve adventistů 7. dne a člen skupiny Lautrec. Má nové album Nil Novi Sub Sole na texty kolegy z kapely Lautrec Michala Bulíře.

0: Zazněly tři novinky tohoto kola, pro které můžete hlasovat opět až do středečního poledne. V následující části pořadu se postupně dozvíme, jak si vedly písně z minulého kola. Můj dědeček pocházel z Čech a už jako malému dítěti mi spolu s babičkou četli pohádky v češtině. Celý život čtu, sleduji televizi a poslouchám rádio ve slovenštině i v češtině. Češtině tedy rozumím poměrně dobře. S psaním je to trochu horší, protože některá pravidla pravopisu se v těchto jazycích liší. Co se týče jedné příhody, jednou se mi podařilo zaměnit slova hořký a horký, a to jsem se tedy pořádně styděla. A nedávno jsem se pozastavila nad, pro mě podivně znějícím, českým slovem píce, protože jsem nevěděla, co přesně znamená. Rychle jsem si ale vyhledala, že se jedná o krmivo. Naštěstí existují slovníky a internet. Děkuji za odpověď na minulou anketní otázku od paní Růženy. Odhaluji 9. místo. Skupina Tokio s písní Na nebi četná znamení.
1: Na nebi četná znamení a poletují draci mi pod peřinou lapení, jak na mršinu raci. Cítím, jak mi dochází dech a kape voda v dřezu a kroky na schodech. To anděl v hávu havraním dá kertům vuvuzelu. A když mou ruku odháníš, tak připaží mi k tělu. Už víme, že náš soudný den se stal, že jak to bylo prozatím,

plocha a tělo mé se kymácí, jak moa i socha. Už vím, že náš soudný den se stal, že jak to bylo prozatím, tak to bude dál, to bude dál.

travers mon kika. Nebe dělá přemety, zázraky se dějí a všude plachtí komety, jak puky na hokeji. Ale pro nás dva zastavil se čas, tak uhýbám ti pohledem a v hlase kryl třas. A ty nebeská znamení už dosahují k horám, to my jsme tady ztracení, jak v poušti Karákoram. Už vím, že náš soudný den se stal a že jak to bylo prozatím, tak to bude dál, to bude dál.

I dnes mám tu čest vymyslet anketní otázku a jako vždy mě inspirovala jedna ze soutěžních písní. Konkrétně ta, kterou jsme právě slyšeli v podání skupiny Tokio. Cestovali jste někdy do asijských zemí, ve kterých jste už byli? Láká vás tato představa, nebo to není nic pro vás? Kam byste se nejraději podívali? Své odpovědi připište k hlasování prostřednictvím webové adresy hudba.proglas.cz/hitparáda nebo e-mailu hitparada@proglas.cz. Dva z vás se stanou výherci balíčku CD. Na 8. místě kapela Terrible Twos s písní Ulice láká.

Posluchač Rostislav napsal: Se slovenštinou nemám problém, jelikož to mám na Slovensko vzdušnou čarou 6 kilometrů a po silnici 11. V naší rodině máme několik bratranců či sestřenic na Slovensku, tak od malička jsem se s ní aktivně střetával. Mně se líbí, nebo spíše překvapují ty jejich přesmyčky. Například debna, hmla a podobně. Jako děti jsem si je dobíral, že my autem, vlakem a podobně jezdíme a oni chodí. Ale nejvíce se mi líbí záhorácké nářečí, které používalo ve své tvorbě RND, Radošínské naivné divadlo. Na jejich hry a tu mluvu jsem se vždy těšil. Vyhlašuji 7. místo. Píseň A Girl from Kyiv v podání skupiny Yiddish Glory.

Hitparáda vám přináší zaručené tipy, kam vyrazit za hudbou. Skupina Asonance má koncert 15. května v Brně na Musilce. Zpěvačka Markéta Foukalová a pianista Martin Brunner vydávají nové album Zábrana. Představí je 15. května v klubu Jazz Dog v Praze. Ve Frýdku Místku se ve dnech 15. a 16. května koná festival Boží město. Na programu bude divadlo, přednášky, večer chval a také koncerty. Například dětské skupiny Brouci nebo slovenské zpěvačky Jany Zubajové. V sobotu 16. května se v Brně Obřanech na Trchově zahradě koná festival Ženfest pod Třešní. Účinkují například Iva Bitová, Beata Bocek, Anna Beata Háblová nebo Bára Zmeková. Zdeněk Vřešťál oslaví 70. narozeniny v Brně na Musilce 18. května. Vystoupí zde se skupinami Neřeš Trio a Neres a Lucia. V kabinetu Múz v Brně má 18. května koncert slovenská skupina Corben Dallas. V pražském klubu Jazz Dog vystoupí 19. května dánská baskytaristka Ida Nielsen a 21. května americký saxofonista Chris Potter. Bluegrassová skupina Sunny Side zahraje 21. května v Praze Vinohradek v restauraci U vodárny. Londýnský bubeník Tom Skinner bude mít 21. května dva koncerty ve Vodojemech na Žlutém kopci v Brně. Festival Prosecké máje se koná 21. května v zahradě Pavana v Praze 9 Proseku. Vystoupí na něm BBP Podzemní orchestr, Krásné nové stroje nebo Původní Bureš. Skupina Hrozně zahraje 21. května v baru u Kouřícího králíka v Brně. A skupina Poutníci vystoupí 22. května ve Skaličce u Tišnova. Šestá příčka patří Vladimíru Mertovi a jeho písni Nedotýkati se.

0: Pokud dáváte přednost rozhovorům a koncertům zajímavých kapel z pohodlí domova, pak je výhled pořadu Jak se vám líbí na další týden přímo pro vás. Ve čtvrtek, 14. května, bude mít koncert ve studiu Proglasu skupina Něco si přej. Pátek bude patřit rozhovoru s pianistkou a zpěvačkou Beatou Hlavenkovou. V sobotu 16. května se zaposloucháme do reprízy rozhovoru s hudebníkem a producentem Tomášem Havlenem. V pondělí si budeme povídat s Ondřejem Rumlem o albu Vždycky to tu bylo. Tentýž den v 16 hodin budeme vysílat pořad Čaj do páté, který k 60-letému výročí alba skupiny Beach Boys Pet Sounds připravil Roman Kabelka. Článek k pořadu si můžete přečíst již teď na našich webových stránkách hudba.proglas.cz. Na úterý chystáme rozhovor s publicistou Petrem Graciasem a zpěvákem Romanem Dragounem. A středa 20. května bude patřit rozhovor s Michalem Kořánem z vydavatelství Blue Lizard. Pátý je Igor Orozovič s písní Holubí muž. Tato píseň podle pravidel nahradila úspěšnou skladbu Je to dávno.
1: Mou ruku vedla japonská tuš a v tom se zjevil

holubý muž s kohoutím chvostem je trochu zvláštní, ale vy co jste, holubý muž, růžové brýle nosil je rád do této chvíle. Přišel se ptát otázky prosté, slyšené

vrká si písně, nějak žít zkouší, sám žije sám v davovém houští, miluje hudbu, ač neskušený, miluje slunce a ještě víc ženy. Zahoďte do krbu plyšové prisma, holuby rules mají charisma, přimuste oči, vnímejte auru, zjevil se.

zoste. Člověče, tvore, šelmo a klíště, nauč se milovat a třeba příště vezmou tě na archu s dalšími druhy. Teď sedni na čerta a splácej dluh.

Nevybrali jste si z nabídky koncertů? Nevadí, mám tu pro vás další. Písničkář Jan Řepka bude hrát písně Boba Dylana v českých překladech 23. května v Praze v klubu Kaštan. Saxofonista Michal Žáček se svou kapelou vystoupí 24. května v Uherském Brodě. Skupina Panoptikum představí své nové album Pizza Extrapolis v Cargo Gallery v Praze 27. května. Slovenské skupiny Živé kvety a Terrible Twos mají koncert 28. května v Brně ve Staré pekárně. Písničkářka Květa a Ostrava Klezmer Band vystoupí 7. června ve Frýdku v rámci akce Svatý Jan Session. V rámci festivalu Iberika se 13. května v Mikulově představí mezinárodní formace Azahar. V Praze v Instituto Cervantes se 17. června koná kytarový recital Lukáše Somera s kytarou po Jižní Americe. Gala koncert festivalu Iberika proběhne 20. června na hradě Špilberku v Brně. Půjde o představení Chitano Errante v podání flamenkového kytaristy Jeronima Mai a jeho tria, tanečníka Daniela Caballera a hráče na perkuse Joseho Lopese. Od 5. do 11. července se bude konat kytarový festival Milov. Vystoupí na něm mistři klasické i neklasické kytary jako Jošo Štefan, Duo Melis, Zoran Dukič a další. A festival Colors of Ostrava bude probíhat od 17. do 18. července. Vystoupí na něm například IMT Smile ze Slovenska, americká zpěvačka LP, Václav Havelka se sborem Elpida, Ondřej Ruml, Rozálie a mnoho dalších. Roman Dostál, místo 4. a píseň Utiš nás.

úvodu dnešní hitparády jsem vám slíbil, že s odpovědí na minulou anketní otázku vylosuji dva výherce malého dárku. Milan Tesař se vás ptal, jestli existuje nějaké slovenské slovo, kterému jste dlouho nerozuměli, nebo které vám přišlo zvláštní. Případně vás vyzval ke sdílení příhody se slovenštinou. A pro slovenské posluchače tato anketní otázka platila opačně. Posluchačka Tereza nám napsala: slovenštinu mám ráda a denně ji kolem sebe slýchám. Nevnímám ji jako něco mimořádného. Problém mám občas se slovesy rátat a tárat. Trochu se mi pletou, ale z kontextu se naštěstí vždycky chytím. Myslím, že opravdu komická situace by nastala, kdybych měla slovensky mluvit. To by bylo teprve zábavné. Ale to jsem ještě nikdy nemusela. Moc děkuji za odpověď, stáváte se výhercem balíčku CD. Z vás, kteří jste odpověděli na minulou anketní otázku, jsem ještě vylosoval posluchače Ondřeje. Gratuluji a i k němu už posílám malý dárek. Na třetím místě je skupina Hrdza s písní Beťar dívka.

Posluchač Honza nám napsal. Dlouhou dobu mi dělalo problém rozlišit, co je kapusta a co kel. Myslel jsem si, že kapustnica je polévka z kapusty a ona je to zatím zelňačka. No, a jelikož jsem se narodil koncem 60. let, zažil jsem v televizních zprávách střídání češtiny a slovenštiny a slovenské filmy, seriály a zábavné pořady. Přečetl jsem i několik knih ve slovenském překladu. V době vlády jedné strany se ve slovenské knize v Praze dalo občas narazit na nějaké zajímavé tituly. No a samozřejmě mám i oblíbená slova, která pro mě znějí libozvučně nebo zkrátka zajímavě, jako třeba cintorín, hřbitov, bocián, čáp, ošípané, prasata, korytnačka, želva, cencůl, rampouch nebo olovrant, svačina. Na vojně jsem byl se spoustou Slováků, tak jsem pochytil i pár slovíček od východňárů a těm bylo někdy těžké porozumět, když spustili. Snad od té vojny jsem nedávno někde po těch mnoha letech zaslechl slovíčko ceruska a vykouzilo mi to úsměv na rtech. Nikdy jsem se slovenštinou neměl problém porozumět. Určitě by se ale našla spousta slov, která bych musel zadat do překladače, abych zjistil, co znamenají. Děkuji za odpověď a vyhlašuji druhé místo. Píseň Poutník v podání skupiny Poslední vagón.

Do dnešního kola hitparády se nedostali Jan Jeřábek, Jirka Čevela a Eva Hrešková. Naopak na prvním místě se stejně jako minulý týden dnes umístila Chvíle napětí, skupina Žamboši s písní Skrýš.

0: tak ještě...
1: Každá hitparáda jednou skončí, aby mohla začít nová. I dnes už se s vámi pomalu loučím, ale ještě přečtu jednu odpověď na minulou anketní otázku Milana Tesaře. Pokud jde o slovenštinu, jsem z generace, která ji ještě rozumí, takže rozumím velmi dobře. Před lety jsem domů přinesl DVD s jednou pohádkou. V menu byla možnost navolit slovenštinu, tak jsem to zkusil. Děti nerozuměly. Dnes občas starší dcera zkouší mluvit rádoby slovensky, ale to se bojím, aby nám Slováci nevyhlásili válku, kdyby ji slyšeli, kterak jim hanobí jazyk. Děkuji posluchači Jiřímu. Nastává čas na tradiční rekapitulaci.

0: Desátá příčka, Roman Hampacher, Nevcházej něžně.
1: Vyhořet je tak snadné, rozdášli víc než máš. V kalné vodě až na dně marně se ukrýváš. Tak nediv se, občas se to stává, že víno vůbec nepiješ, ale stejně bolí hlava a země nemá rotaci.
0: Na devátém místě skupina Tokio, Na nebi četná znamení.
1: Už vím, že náš soudný den se stal.

0: kamikaze.
1: Vrká si písně, nějak žít zkouší, sám žije sám v davovém houští, miluje hudbu, ač neskušený, miluje slunce a ještě víc ženy. Zahoďte do krbu plyšové prisma, holuby rules mají charisma.
2: Na pátém místě Igor Orozovič, Holubý muž.

0: Dětské pěvecké sbory patří mezi důležitou součást výchovy mladé generace ve vztahu k umění. Prošlo jimi nejedno velké jméno, současné i minulých generací umělců, kteří se věnují nejen klasické hudbě. Dnes si představíme dětský soubor Prážata a z něj vyrostlý komorní sbor Rezonance. V našem studiu vítám zakladatelku souboru Miloslavu Pospíšilovou. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: A vám všem příjemný poslech přeje Pavel Smolek. Váš soubor oslaví zanedlouho 40 let od svého založení. Proč jste v roce 1984 soubor Prážata založila?
1: Tento pěvecký sbor vznikl na Jižním městě a přicházelo ke školnímu sboru plno dětí z ostatních škol. Takže už to nebyl školní sbor, ale sbor z mnoha dětí Jižního města. A tak vznikla Prážata.
0: To zní velmi jednoduše, ale jako něco vás k tomu vedlo. Láska k hudbě, ke zpěvu.
1: Já jsem vystudovala pedagogickou fakultu v Hradci Králové a mým vynikajícím učitelem byl pan profesor, který založil Boni Pueri. A to už byl první signál k tomu, abych pěvecký sbor založila a on mě navíc doporučil vedení školy, že jsem schopná vést pěvecký sbor.
0: Což se potvrdilo, protože existuje už téměř 40 let. My máme před sebou první hudební ukázku. Představte ji.
1: Je to mariánský hymnus Akatistos. Je to z doby Byzance a vlastně našel ho, objevil ho náš varhaník Jan Bernátek. A je to zajímavá věc, je to chvála Paní Marii již v 5. století našeho letopočtu.

0: Na Proglasu posloucháte Oktávu a s Miloslavou Pospíšilovou hovoříme o jejich zborech Prážata a Rezonance. Já jsem v úvodu říkal, že dnes vedle sebe působí soubor Prážata a komorní sbor Rezonance. Představte nám prosím nejdřív ten sbor Prážata. Jak staré děti v něm zpívají, kolik má členů, jak vypadá ta aktuální současná situace?
1: Ano, takže v tomto sboru Prážata zpívají děti od 6 let do 15 let. Zpíváme nejenom duchovní hudbu, ale zpíváme i současné skladatele, spirituály. Děti si oblíbili i Queeny a zpívají je velice dobře.
0: A kolik členů souboru Prážata momentálně máte?
1: Momentálně je to kolem 40 dětí. Máme velkou radost, že se nám vrátili i po covidu, protože jsme vlastně 2 roky nemohli aktivně zkoušet ani koncertovat.
0: My si pustíme další hudební ukázku dnešní Oktávy.
1: Ano, je to píseň Ave Maria ze 14. století z českých kancionálů, kde solo zpívá Petra Kdýrová.

0: Na Proglasu posloucháte Oktávu a hovoříme o souboru Pážata a rezonance a mým hostem je Miloslava Pospíšilová. Pojďme si teď představit ten soubor rezonance. Já jsem v úvodu říkal, že vlastně on vyrostl z toho souboru Pážata. Řekl jsem to správně?
1: Ano. V roce 1994 jsme byli pozváni do Nerpeltu na prestižní pěveckou soutěž pod názvem Prážata. Byli tam už chlapci, děvčata 18-19 let a vystupovali jsme už téměř jako komorní sbor. A tenkrát mi pan Eben říká, víš, Prážata už ne, najdi nějaké jiné jméno. Tam jsme vyhráli první místo, měli jsme z toho ohromnou radost a tak vznikla rezonance.
0: A jaká je současnost rezonance? Jsou tam stále jenom mladí lidé nebo už se tam najdou třeba i starší zpěváci, kteří zůstali z minulých období?
1: Tak našemu nejstaršímu členovi je přes 80 let a chodí hrozně rád zpívat. Samozřejmě nejsou tam jenom ti bývalí členové, ale vyrůstají nám z Prážat další a další a přivedou své kamarády, lékaře, zpíváme lékařské komoře, takže se přidají i mladí doktoři a zpíváme takhle dohromady.
0: A kolik členů má váš ten komorní soubor rezonance?
1: No, on už moc není komorní, ono jich je přes 34, takže je to spíš už smíšený pěvecký sbor, ale potřebovali bychom nějaké tenory, aby nemuseli děvčata zpívat tenorky.
0: Takže jste to slyšeli, jestli se najdou nějací tenoři, kteří by chtěli vystupovat v tomto komorním souboru, tak mají možnost a my si pustíme další hudební ukázku.
1: Ano, další krásná píseň je od Despréze Ave Maria. A je zakončená, je to taková vroucí modlitba, zakončená tichem, ale my jsme ji pojali malinko jinak, naspívali jsme ji veseleji, protože je to přece jenom renesanční píseň.

0: Miloslavou Pospíšilovou hovoříme o jejich souborech Prážata a Rezonance. Určitě se nějak liší ten repertoár, který zpívají ty děti od těch 6 a mladí lidé do 15 let a potom ten dospělý komorní soubor. Co zpíváte s těmi malými dětmi? Jaký máte repertoár?
1: Repertoár jsou dětské písničky, ale jak už jsem se zmínila, zpívají rádi i Queeny, ale v podstatě více jednohlasně nebo dvojhlasně. Kdežto Rezonance, tam už je 5 hlas, někdy až 9 hlas.
0: Říkala jste 9 hlas. Kde se u vás, v jakém repertoáru se vyskytuje 9 hlas?
1: No tak to uslyšíte i v závěrečné skladbě tohoto pořadu. Je to Motetus Super Sanctus Ave Maria a tam opravdu je to rozděleno až na 9 hlasů.
0: Pojďme si říci, určitě nevystupujete jenom sami, jenom jako soubor, ale s někým spolupracujete. S kým?
1: Sbor spolupracuje s různými našimi předními umělci. Mohu jmenovat skladatele Koníře, pana Bernátka, ale i Helenu Vondráčkovou, Magdu Malou, s různými našimi varhaníky. Nerada bych na někoho zapomněla. V poslední době to byla spolupráce s Vláďou Hronem a Richardem Pachmanem na oratoriu Mistr Jan Hus a na Paších.
0: Já navážu na to oratorium. Vy poměrně často vystupujete na akcích Církve Československé husitské. Máte k ní nějak blízko?
1: Ano, jsem dlouholetou členkou Církve Československé husitské a v podstatě jeden čas jsme zajišťovali veškeré bohoslužby a přenosy do rozhlasu, hlavně v době adventu.
0: Pojďme si pustit další hudební ukázku.
1: Tak další hudební ukázka je od Claudia Monteverdiho Ave Maria z období renesance a baroka. A zajímavé je, že tento skladatel byl jedním ze zakladatelů opery v Benátkách.

0: Já bych ještě navázal na tu spolupráci s těmi různými umělci. Na jaká třeba vystoupení nebo setkání ráda vzpomínáte?
1: Tak velice ráda vzpomínám na pašije, které proběhly u Šimona a Judy. Skladatelem je Richard Pachman. A s úžasnou brněnskou filharmonií, s kterou jsme tam spolupracovali a mohli jsme si zaspívat. To byl veliký zážitek. A další velký zážitek bylo už zmíněné oratorium Mr. Jan Hus, kde nám psalo i plno zahraničních turistů, kteří zaslechli tady to oratorium a psali nám, že sice nerozuměli češtině, ale přesně věděli, o čem to oratorium je a byli z té hudby pana Pachmana nadšení.
0: Vy už jste zmínila, že samozřejmě i vás se dotkla doba covidová. Jak vás ty uplynulé 2 roky poznamenaly? Kromě toho, že jste snad všechny koncerty, které jste měli naplánované, byly zrušeny. Mohli jste třeba alespoň nějak omezeně zkoušet, nebo prostě ten sbor se ty 2 roky neviděl?
1: 2 roky se opravdu sbor neviděl. Telefonovali jsme si, psali jsme si, ale online výuka. Myslím si, že kvalita zpěvu by nebyla dobrá. Měla jsem trošku obavy, že po 2 letech, když se sejdeme, jestli vůbec se sejdeme, a bylo velkým překvapením, že jak v Prážatech, tak v Rezonanci jsme se do jednoho sešli všichni.
0: Jak jste ty členy motivovala, aby neopustili to zpívání? Bylo to tím, co všechno se dělo před tím covidem, nebo třeba nějak během toho covidu jste se nějak snažila na ně působit?
1: Psali jsme si na stránkách sboru, psali jsme si maily na Instagram a pravda je, že mnoho těch členů mi psalo, že se jim hrozně stýská, že už se nemohou dočkat. A dokonce se mě ptal, jestli už pojedeme do té Itálie, kdy nás čeká další zájezd. A říkali, asi jsme naivní, ale asi tam ještě nepojedeme, tak zatím ještě ne. Ale jinak si myslím, že ta hudba jim chybí.
0: No ale nám nebude chybět další hudební ukázka?
1: Ano. Další skladba je Ave Maria od Luigiho Cherubiniho z 18. století. Je to italský a francouzský skladatel.

0: na Proglasu stále posloucháte Oktávu a mým hostem je Miloslava Pospíšilová. Předpokládám, že naši posluchači si už všimli, že všechny ty skladby, které dnes pouštíme, mají jedno společné téma, mariánské téma. A to CDčko, ze kterého si ty skladby pouštíme, se jmenuje Ave Maria. Co nám o něm můžete říci?
1: Tak toto CDčko vlastně vzniklo v roce 2000, protože to byl rok, konec milénia. Proto jsme se rozhodli pro Ave Marii. Oslovila jsem všechny známé sbormistry po celém světě, které máme. A ti mi posílali oblíbené Ave Marie, z kterých jsem udělala na CDčko výběr. A protože aby to nebyla velká nuda, jenom sborové zpívání, tak jsme proložili orchestrálními skladbami z jednotlivých období, od nejstarší doby po současnost. Musím říci, že bylo úžasné to, že se na tom CDčku podíleli samí přátelé, tedy bez honoráře. Nic jsme neplatili žádným umělcům, zvukařům, jenom pro nájem v kostele. A tak se sešli muzikanti z Národního divadla, pan Bernátek jako varhaník, flétnisti, a dohromady s oběma sbory jsme natočili toto CDčko s velkou láskou.
0: V této souvislosti musím říci, že jste mi ukazovala třeba vlastně takové poděkování od papeže Jana Pavla II.
1: Ano, z Vatikánu nám přišel krásný dopis s žádostí, zda mohou naše CDčko hrát na rádiu Vatikána. Samozřejmě s radostí jsme přijali, CDčko jsme zaslali s děkovným dopisem a vlastně toto CDčko nám pak otevřelo cestu i do Říma v roce 2013, kde jsme byli pozváni zaspívat si v Panteonu. Myslím, že jsme byli pouze dva české sbory, které si zde mohly zaspívat, a potom v dalších kostelích v Římě. Byl to také jako úžasný zážitek.
0: Pojďme si pustit další skladbu z toho CDčka.
1: Ano, já jsem říkala, že jednotlivé části sborového zpěvu byly proloženy orchestrálními skladbami, proto jsem vybrala tentokrát Ave Maria od France Schuberta s nádherným houslovým sólem.

0: Vy už jste říkala, že byste přijali nějaké tenory do vašeho souboru Rezonance, takže jak to vypadá s naplněností stavů třeba do toho dětského souboru Prážata? Máte volná místa nebo máte prostě plno a už nemůžete nikoho přijímat?
1: Tak náš sbor je trošičku jiný než ostatní pěvecké sbory. My přibíráme všechny děti a všechny členy, kteří chtějí zpívat. Neděláme žádné přijímací zkoušky. O to ta práce je náročnější, ale věřte tomu, že se vyplatí. Ti lidé i ty děti se vyspívají. Příkladem jsou i solistky, které zaznívají na tomto CDčku, když přišli do sboru, dá se říci, že jenom recitovali. A vyspívali se v nádherné hlasy jako jedna ze solistek, která potom vystudovala koloraturní soprán. Tak doufám, že se na mě Jarka Jedličková nebude zlobit. To je ta solistka, která zazní v Ave Marii od Jana Bernátka.

0: Na Preoglasu stále posloucháte Oktávu s Miloslavou Pospíšilovou. Vy jste procestovali celou řadu zemí, od blízkého Slovenska až po vzdálené Spojené státy. Víme, že jste byli v Římě. To musela být celá řada zážitků, vystoupení. Co z toho vám utkvělo v paměti? Na co třeba ráda vzpomínáte?
1: Tak těch zážitků bylo plno. V USA vlastně jsme letěli po útoku na dvojčata, takže jsme psali americké straně, zda vůbec máme v této době přijet, a ta nám odpověděla, buď to teď, nebo nikdy, abychom všem teroristům ukázali, že hudba spojí velký národ i malý národ. Udělali jsme dobře a tam já mám ohromný zážitek, kdy jsme v San Francisku zaspívali Largo od Antonína Dvořáka s anglickým textem. Celý sál povstal, plakal, a tam jsme se až dozvěděli, že se toto Largo stalo hymnou za oběti útoků teroristických jak v New Yorku, tak v ostatních městech.
0: To je silný zážitek, ten asi jen tak něco nepřebije, ale tak třeba něco veselějšího neměla byste?
1: Tak veselých zážitků bylo plno. Rezonance ráda vzpomíná na naše vystoupení v kostele v Anglii, protože moje angličtina není tak vynikající a měla jsem uvést píseň lidovou Šlipanenky silnicí, tak jsem nemohla si vzpomenout, jak to říct anglicky, tak jsem si chytla sukínky a kráčela jsem kostelem a všichni pochopili, že to je o těch panenkách, co kráčeli silnici. Ovšem tenkrát jsem byla ještě mladé děvče, takže to tak trošku šlo udělat. Teď už by to nešlo, teď už by to mohla dělat jenom moje dcera.
0: Pojďme si pustit další hudební ukázku.
1: Chtěla bych podotknout, že Ave Marie, které jsou na tomto CD, nejsou jenom na ten známý text, ale že se opěvuje Panna Marie i v lidové písni. A proto teď zazní rakouská lidová a solo zde zaspívá opět Petra Gdýrová.

0: Vy působíte v našem hlavním městě, slyšeli jsme, že na jižním městě. Jak vnímáte vztah metropole nebo jejich městských částí k práci s dětmi a mladými lidmi, kterou děláte?
1: Tak já trošičku musím přejít jinam. Na jižním městě nám zrušili školu, kde jsem učila a kde jsem i zkoušela. A proto jsme z jižního města odešli na Kavčí hory, na školu Kavčí hory, kde vedení školy nás velice podpořilo, dokonce mi umožnilo, abychom mohli vybudovat důstojnou zkušebnu, která je velkou chloubou této školy, ale i naší. Přispěl nám samozřejmě magistrát a Praha 4, kteří jsou velkými našimi podporovateli.
0: Takže ta spolupráce je dobrá nebo velmi dobrá?
1: Velmi dobrá, hlavně s magistrátem a s vedením školy. Podporují nás každý rok.
0: Vy jste, myslím, už dvakrát zmínila vaši dceru a zmínila jste taky svůj věk a já jsem z toho pochopil, že ji pravděpodobně připravujete k tomu, aby převzala po vás sbor. Pochopil jsem to správně?
1: Ano. Liška to už je takové sborové dítě. My jsme první cestu z porodnice jeli hned na zkoušku sboru, abychom se přesvědčili, jestli beze mě se tam mé kolegyně Věra Jelínková a Pavla Čeňková neulejvají, ale zkoušeli písničku pro Elišku, tedy pro naši dceru. No a ta už vyrostla, je jí 27 let. A já ji v této době předávám oba sbory. Už 5 let vede pěvecký sbor Prážata s Miladou Říhovou a nyní přebírá i pěvecký sbor Rezonanci. A já dělám takovou tu papírovou záštitu.
0: Která určitě ovšem zabere hodně času a práce.
1: Velice času zabírá, ano.
0: Pojďme si pustit další hudební ukázku.
1: Ano, další hudební ukázka je introdukce a fuga na téma Ave Maria. Je to od Jana Bernátka a on tuto skladbu složil přímo pro toto CDčko Ave Maria.

0: Už jsme hovořili o tom, že máte velmi dobrý vztah s magistrátem a městskou částí Praha 4. Podporuje vás třeba někdo další?
1: Ano, podporuje. Je to jmenovitě pan Ságl. Ten podporuje řadu umělců našich, například pana Korna a další zpěváky, ale podporuje i nás. Pomohl nám v našem zájezdu do Norska, v našem turné. A my jsme se právě podíleli na paších, což bylo pod jeho záštitou.
0: To, co děláte, se nedá zvládnout v jednom člověku. Vy už jste jmenovala dvě své kolegyně. Patří ještě někdo další do vašeho týmu, k vašemu sboru?
1: Ano, je to samozřejmě náš výbor. Sice je takový maličký, jsem to já, pan Smolný a Vlasta Kdýrová. Dále nám pomáhají i další vynikající muzikanti, jako je například Markéta Měřínská.
0: Před námi je další hudební ukázka. Pojďme si ji představit.
1: Ano, je to současná česká Ave Maria od Petra Ježila.

0: Na Proglasu je hostem Oktávy Miloslava Pospíšilová a hovoříme o jejich zborech Prážata a Rezonance. Já jsem si všiml, že některá vaše vystoupení nebo koncerty jsou už takovou vaší tradicí, že se někam vracíte třeba do Betlémské kaple, tam už jsme si to, myslím, objasnili, ale kde ještě pravidelně třeba vystupujete?
1: Pravidelně vystupujeme v kostele u Salvátora a v Zrcadlové kapli. To jsou taková v současné době naše nejoblíbenější koncertní místa. Právě teď v červnu bude i letní koncert v kostele u Salvátora.
0: Přesné datum.
1: Přesné datum vám povím, bude to 15. června od 19 hodin. Jste všichni srdečně zváni.
0: Já jsem si sice tuhle informaci našel a chtěl jsem si ji nechat úplně na závěr, ale to nevadí. Ale teď si pustíme další hudební ukázku.
1: Ano, je to Motetu Super Ave Maria, kterou upravil Radko Rajmon. Původně je to skladba Cunctissimus Concanentes a je to z Červené knihy z Montserratu.

0: protože nemůžeme už pozvat naše posluchače na ten koncert nejbližší, který budete mít, tak mě napadla taková otázka, že jsem se v čase vrátil na začátek, když jste ten sbor zakládala. Dejme tomu, že nás poslouchá třeba nějaká mladá slečna, která má vztah ke zpívání a přemýšlí o tom, že by nějaký pěvecký sbor třeba dětský chtěla založit. Doporučila byste jí to a co byste jí poradila?
1: Já bych to doporučila, protože hudba nejen přinese něco krásného pro děti, ale hlavně pro toho sbormistra. Jenom si musí každý člověk, kdo chce založit sbor, jedno zapamatovat. Měl by do toho dát lásku, cit a nikdy na žádné zkoušce nechybět.
0: No, to není tak úplně lehké. A po tomto vyznání končí náš pořad Oktáva, který jsme věnovali dětskému pěveckému sboru Prážata a komunálnímu souboru Rezonance. Naším milým hostem byla zakladatelka souboru Miloslava Pospíšilová. Já vám děkuji za rozhovor i krásnou hudbu.
1: Děkuji a nashledanou.
0: Nashledanou. Od mikrofonu vás zdraví Pavel Smolek a přeji vám další hezké chvíle s Proglasem.

0: Ve středních Čechách a v Praze má Proglas v systému DAB vysílače v Praze na City Tower, na Strahově a v Ládví, v Berouně, v Benešově, v Kutné Hoře a v Příbrami.
1: V západních Čechách má Proglas v systému DAB vysílače v Plzni na Silvánu, v Klatovech na Doubravě, na Čerchově nad Domažlicemi a v Železné Rudě.
0: V severních a severozápadních Čechách pak na Kukle v Ústí nad Labem, na Klínovci, v Karlových Varech, v Mariánských Lázních, na Třebounickém vrchu u Toužimy a na Prosečském hřebeni u Liberce.
1: V Královéhradeckém, Pardubickém kraji a na Vysočině má vysílače na Černé Hoře nad Trutnovem, ve Stěžerech u Hradce Králové, na Suchém vrchu u Králích, na Čechtíně u Třebíče a na Strážníku u Jihlavy.
0: V jižních Čechách má DAB vysílače v Kašperských horách na Kótě Javorník a na Kleti a na Kluku u Českých Budějovic.
1: Na Moravě Proglas v systému DAB vysílá z Brna, Olomouce, Lysé hory, z Mladcové ve Zlíně, z Znojma a z Velké Javořiny. Jsme tu s vámi po celý den.
2: Proglas nabízí relaci Rádia 7.
3: Uši k duši. S Lucií Endlicherovou a Markem Macákem.

0: Pokračujeme v debatě o přechodech a o změnách, o proměnách v životě člověka. Ahoj Marku.
1: Ahoj Lucie.
0: My už jsme mluvili o tom, že přechody mohou být chtěné a nechtěné. Mluvili jsme o různých přáních, o plánech a tak. I o věcech, které se třeba bojíme, přesto se stanou. Mluvili jsme o překvapeních. Já bych byla dnes ráda, kdybychom mluvili o věcech, které už se staly, které se dějí a které jsou před námi, protože v těch přece přechody taky hrají důležitou roli. Možná bychom mohli začít tou přítomností, protože mi přijde vlastně zajímavá otázka, jestli náhodou celý život není nějaký přerod, nějaká proměna, nějaké překračování z jednoho stavu do druhého, nějaký posun, a jestli náhodou nejsme uprostřed nějakého přechodu pořád dokola.
1: Do jisté míry jsme, a to ve více smyslech. Jednak vždy v nějaké oblasti bychom asi našli přechodovou fázi, ve které se nacházíme, ale někdy záleží na tom, čemu věnujeme pozornost nejvíc. Takže když je to nějaká oblast, ve které byla dlouho stabilita a najednou se něco mění, tak vnímáme víc, že jsme v období přechodu. Jo? Když jdu, já nevím, ze školy do práce, když se mám začít starat o děti, anebo když děti opouštějí domov a podobně, anebo změny v zdraví. To jsou takové ty věci, které člověk nepřehledne. Ono jsou takové malé jako mikropřechody v různých jiných oblastech, které si častokrát nevšimneme a které můžou být celkem důležité. Proto je dobré mít jako součást života takové ty chvíle, kdy se člověk usebere a trochu se rozhledne, aby si všimnul přechodu, které by jinak přehlídnul. V té psychologické praxi tak to někdy vidíme, že někdo občas právě si nevšimne, že zrovna se něco mění v životě, protože nemá čas třeba, nevěnuje tomu pozornost a potom ho to dožene, protože ta duše volá někde o pozornost, buď přes nějaký symptom, anebo tak. A známe nakonec něco podobné i z fyzické oblasti, kde se může stát, že něco se začíná měnit na úrovni těla, začneme se cítit jinak, nebo výkonnost se nám mění, nebo tak. A když jsme zahlceni prací a nemáme tu praxi nějak se na sebe podívat a vyhodnotit, co se děje v různých oblastech našeho života, tak můžeme přehlídnout třeba zdravotní nějakou situaci a potom se nám to může vymstít.
0: Děkuji, že to říkáš, protože já jsem se chtěla ptát na to, co znamená, že to člověka dožene ve chvíli, kdy si neudělá ten čas a něco mine.
1: A nebo ještě třeba vztahovou oblast. Jo? Můžeme nevěnovat pozornost tomu, že v nějakém důležitém vztahu, ve kterém jsme, tak se něco začalo měnit a prostě to nějak zameteme pod kobereček a potom se nám to může vrátit v době, kdy už věci jsou daleko více zahnité alebo daleko míň opečované, tak jak by potřebovali, a zaděláváme se na zbytečný konflikt.
0: Jo. Já tomu rozumím a zároveň tady bych ti úplně vrátila tvoje vlastní slova, protože ty často říkáš, že bychom si neměli měřit duchovní teplotu, tak víš, přemýšlím o tom vlastně, jak někdy může být náročné najít tu rovnováhu mezi tím vnímat se a nepředůraznit to. Nebo jestli tomu rozumím správně, tak tohle je vlastně ta výzva, kterou dáváme. Aby člověk nezapomínal vnímat to, co se mu v životě děje, a zároveň, aby to nedělal úzkostně.
1: Jasně, tohle není otázka šťourání se v sobě, ale spíš nějaké praxe kontaktu se sebou. Měřit si duchovní teplotu, to já používám hlavně v kontextu toho, kde člověk se podle svých emocí a podle své aktuální nálady snaží odhadnout, jak to má s Bohem, což není úplně dobrý nápad, protože naše emoce a naše nálada odraží spoustu jiných věcí, a tak jak to máme s Bohem, tak není otázka jenom to, jak se subjektivně cítíme v danou chvíli, protože můžete být blízko Bohu a může vám být těžko a prostě to tak může být. A nebo můžete být daleko Bohu a cítit se dobře. Tak tohle je spíš o kontaktu se sebou, o tom, jako mít někde v životě ty místa, kde mám dost klidu, abych trošku vystoupil z té každodennosti a podíval se, rozhlednul se po krajině svého života, co se tak jako děje. Já nevím, já mám třeba takovou skupinku, se kterou se scházíme každý týden a dvě, tři hoďky si spolu povídáme, každý tam se sdílí, jak se má, a pak se o tom nějak bavíme. A to mě třeba pomáhá, protože tam si člověk udělá takový inventář trošku, jako co se teď stalo, kde teď jsem, co mě vlastně, co mnou hýbe,